0: jak se do ní děti pohrnou.
1: A tak si Ježibabka s Ježidětkem postavili daleko od Perníkové v úplně jiném lese letní zmrzlinovou chaloupku. A skutečně, děti se hrnuli. Dneska se možná ztratím, uklidňoval předem Tomáš maminku, když se ráno chystal do lesa na houby.
2: Opovaž se, já mám jenom jedny nervy,
1: varovala ho maminka.
3: Ale mami, jednou za prázdniny se člověk trošičku ztratit může, jako třeba Petr. Ten včera zabloudil v lese a najedl se tam hrozně dobré zmrzliny.
2: A nevymýšlíš si náhodou?
1: Divila se maminka.
3: Ne, nevymýšlím. Je tam prý taková chaloupka.
1: A taky byla. Její stěny vonily vanilkovou zmrzlinou. Dveře, okenní rámy a okenice se zelenaly pistáciovou. Před vchodem lákala k posezení veranda s lavičkou pro změnu z banánové zmrzliny, lehce posypané kokosovou drtí. Ozdobné sloupky byly ze samých nanuků, obalených v čokoládě. V pistáciových oknech stály květináče z oplatkových kornoutů a z nich vyhlížely kopečky jahodové, citrónové a malinové zmrzliny s čepičkou čerstvé šlehačky. Ježidědek s Ježibabkou se vlídně usmívali a spokojeně přihlíželi, jak dětem chutná. Chtěli nejprve získat jejich důvěru a tak si děti klidně pochutnávali na zmrzlině. A když už nemohli, vydali se na cestu domů a nikdo je nezdržoval. Teprve třetí den se Ježibabka vybrala jednu holčičku, která právě olizovala jeden z jahodových kornoutů. Usmála se na ní medovým úsměvem a zeptala se jí.
0: Hele, nejmenuješ se ty náhodou Mařenka?
2: Ne, to ne, jmenuji se Barbora.
1: Odpověděla holčička a pochutnávala si dál na kornoutu.
0: Hele, dětku, je tady jedna taková pěkná, baculatá, ale není to Mařenka. Bereme i barbory?
4: Co? Jaký brambory?
1: Ptal se Ježiděda.
0: Takže ji berem.
1: Rozhodla Ježibabka a zahučela dětkovi do ucha.
0: Tady si vezmi barboru, zamkni ji do nanukového chlívku a já se zatím poohlédnu po nějakém jeničkovi.
1: Dědek zamknul barboru do nanukového chlívku a ku podivu mu to nedalo žádnou práci. Šla tam sama a ráda. Jahodové zmrzky už byla přejedená, ale dostala právě chuť na nanuky v čokoládě. Viděla je na střeše, ale tam se jí pro ně šplhat nechtělo. Tady ve chlívku je měla pěkně po ruce.
3: A tak si vesele už dibovala.
1: Z nanukového chlívku se Ježidědek vrátil do chaloupky a pořádně roztopil zmrzlinovou pec. Jenomže to asi neměl dělat. Však vy už sami tušíte proč. Ale nepředbíhejme. Děda totiž právě zaslechl volání Ježibaby.
0: Dědku, dědku, pojď se podívat. Co bys říkal tomuhle jeníčkovi?
1: A tak vyběhl z chaloupky, aby se podíval. Kluk, pěkně kulaťoučký, skoro jako Barbora, se blížil po lesní cestě a už se předem olizoval. Nebyl to jeníček, ale Tomáš. Najednou strnul. Ježibabka a Ježidědek se otočili k chaloupce. Už tam nebyla. Samým leknutím si nepovšimli ani velikánské loužičky mnoha barev, která se rychle vpíjela do zeleného mechu. Uprostřed té loužičky stála Barbora a pilně olizovala posledního nanuka. Ježidědek a Ježibabka na sebe pohlédli očima vypoulenýma hrůzou.
0: To není holka, to je bumbrlíček,
1: vykřikla Ježibabka.
0: Utíkejme, dětku! Když tak rychle vymlaskla celou chalupu, tak klidně zbaští i nás dva.
1: A tak oba vzali nohy na ramena a utíkali zpátky ke své staré, opuštěné perníkové chaloupce. Tomáš se za nimi překvapeně díval, dokud nezmizeli v záhybu lesní cesty. Pak udělal několik kroků směrem k Barboře.
3: Ahoj,
1: oslovil ji.
3: Hele, tady je prý nějaká zmrzlinová chaloupka.
2: Byla,
1: odpověděla Barbora a on si vzpomněl, že něco takového snad dokonce před chvílí na vlastní oči viděl.
5: To víš, Tomáši, nemůžeš tak hned všemu věřit a hlavně ne pohádkám,
1: řekl tatínek, když kluk večer doma vyprávěl, jak se mu chaloupka rozplynula před očima.

jak štěňátko dostalo chuť na med. Bylo léto. Kopretiny, sedmi krásky, poměnky, slzičky, mateří douška, zlatobíl a modré zvonky. To všechno kvetlo a vonělo. Sluníčko svítilo a štěňátko skákalo po louce a hrálo si nahoněnou s motýly. Vonělo ke kytičkám. A svět se mu zdál moc a moc krásný. Sluníčko do něj z legrace píchalo svými paprsky. Ty ale ani trochu neboleli. Zabzučilo mu najednou těsně kolem ucha, až si leknutím sedlo. Co to je? Ošklivý ovád, který štípe? Ale ovád bzučí jinak. Tohle bude asi včelička, řeklo si štěňátko a trochu se rozlobilo, že ho tak polekala. Já ti dám, pěkně tě proženu, že si to budeš dlouho pamatovat. Ale kde je? Teď tu byla a najednou tu není. Ozvalo se znova, jako kdyby se mu včelička smála. Počkej, až já tě chytím. Nic ti nepomůže, že se schováš do kytiček. Mně neutečeš. Už ji vidělo. Už po ní chňaplo, ale včelička najednou vznesla se vzhůru a letěla pryč. A štěňátko za ní, přes louku, přes sad, přes pole, skákalo, až se několikrát překulilo. Včelička doletěla až k červenému domečku na čtyřech nohách a tam zmizela. Štěně zklamaně obcházelo kolem. Co to tam uvnitř může být? Bydlí tu včelička? No asi ano, protože vidělo i jiné včelky, jak létají dovnitř a zase ven. A jak to tu voní? Co to jen může tak krásně vonět? Štěně si tu vůni odněkud pamatovalo, ale nemohlo si vzpomenout, co to je. Určitě něco moc a moc dobrého. Nemohlo by aspoň kousíček té vonavé dobroty ochutnat. Čenichalo kolem, ale nikde nic. A tou škvírou, co létají včeličky, se neprotáhne. Pak uvidělo, že má domeček vzadu dvířka. Má zkusit je otevřít. Vždyť nechce udělat včeličkám nic zlého, jen zkusit, jak to vonavé chutná, malinko si líznout. Odhodlalo se. Opatrně odsunulo petlici na dvířkách a vyskočilo dovnitř do úlu. Rozhlédlo se, všeru vidělo naskládané pláty, ze kterých vycházela ta vůně. Konečně poznalo, co to vlastně voní. Med. Jednou mu doma dali kousek chleba namazaného medem a dodnes si tu nádhernou chuť pamatovalo. Ty včeličky se mají, vzdychlo si závistivě. Bydlí si v domečku plném medu. Jeho tu tolik, že jistě ani nepoznají, když si kousíček odnese. Chytlo plástev, vytáhlo ji ven a mlsalo, až mělo med až za ušima. Už se vůbec nezlobilo na včeličku, že je svým bzučením tak polekala. Naopak, jak by jinak přišlo k takové dobrotě, blaženě se olizovalo. Ale co to? Co to hučí? Jako kdyby tu najednou tekla řeka, divoká řeka s peřejemi. A nad ním se vznášel mrak, hučící černý mrak. Kde se tu vzal a co mu chce udělat? Tohle opravdu nevypadá dobře, řeklo si štěňátko. Kdo uteče, ten vyhraje. Rozhodlo se, nechalo met medem a honem uhánělo ke své boudičce. Přes louku, přes sad, přes pole.
dobře vědělo, co je to za divný hučící mrak, který vyletěl z červeného domečku a řítil se za ním, stále blíž a blíž, až na dvorek a domů. Ale marně štěně utíkalo. Rozhněvaným včeličkám neuteklo. Vletěli za ním i do boudičky a pod jejich pichlavými šavličkami štěňátko úplně přešla chuť na med. Ještě, že přišla jeho paní a všechny ty píchance mu ošetřila a obvázala. Když večer vysvítl měsíček, rozesmál se na celé kolo. Poštípaný a opuchlý pejsek v obvazech. To byl pohled. Vypadal, jak kdyby utekl z nemocnice. Ale štěňátku do smíchu nebylo. Ani trochu. Dlouho nemohlo usnout. Převalovalo se z boku na bok a i ve spánku vzdychalo a naříkalo, až ho měsíčku začalo být líto. Zaklepal paprskem na červený domeček a dlouho, dlouho s včeličkami něco domlouval. Štěňátko neklidně spalo a najednou cítilo, že se v boudičce něco děje. Něco se tam hýbe. Je to sen nebo není to sen? Štěňátko vidělo velikou plástev medu. Chtělo si líznout, ale pak se zarazilo. Dobře si pamatovalo, co se stalo odpoledne. A to už se také na vršíčku plástve objevila včela. Včela byla obrovská. Větší než štěňátko. Jestli tam mě píchne, je se mnou konec, pomyslelo si s hrůzou. Ale včela se na ně docela přívětivě usmála a podala mu pár křídel stejných, jako měla sama. Tady máš křídla a poleď se mnou, nařídila mu. Štěně si je neobratně obléklo. Možná, že ta včela není tak obrovská a já jsem tak malinké, přemýšlelo. Letělo honem za ní, ale moc mu to nešlo. Zadeček mělo těžký, packy se mu pletly a bálo se, že spadne. Kéž by si tak mohlo odpočinout. Ale včelka létala z květu na květ, v každém se chvilku zastavila a hned zas letěla dál. Vůbec nechápu, proč se musíme tak trmácet, stěžovalo si. Včela v květech pořád něco sbírala, něco pila, hrabala nožičkami. Co to tam děláš? Divilo se udýchané štěně. Však uvidíš, odbila ho včelka, a také něco pochopíš. Ale teď mě nezdržuj a honem poleď. Máme ještě moc práce. Nekonečně dlouho létali a štěně se únavou už jen motalo. Konečně tu byl známý červený domeček na čtyřech nohách. Včelka vklouzla dovnitř a štěně, které už se dávno přestalo divit tomu, co se s ním děje, za ní. Vonělo to tady tak krásně, až se štěňátku zase začaly zbíhat sliny. Možná, že teď dostane za všechnu tu námahu trochu té dobroty. Ale co to? Všechny komůrky plástve, ke které včelka zamířila, byly prázdné. Jen do jedné z nich uložila šťávu, kterou nazbírala v kytičkách. Tak málo, divilo se štěně. Ale raději se dál nevyptávalo a místo toho se ustrašeně přikrčilo, protože ze všech stran přilétaly další a další včelky. Jenže ty neměly čas všímat si nějakého malého štěňátka. Jedny nosily šťávu, druhé s ní míchaly a jiné zasmávaly křidélky, aby se z ní odpařila zbytečná voda. To je tedy práce, než se vyrobí kapka medu, vzdychlo si štěně. Nedivím se, že jste mě tak poštípali. Ale kdo to mohl vědět?
čela, která ho sem přivedla, rozvážně pokývala hlavou. Už to nikdy neuděláš, viď? Řekla a štěně se probudilo. Bylo zas ve své boudičce a všechno se zdálo stejné jako dřív. I jeho velikost byla v pořádku. Honem se ohlédlo, jestli mu nezůstala křidélka na zádech, ale zas bylo jen zabalené do obvazů, které mu dala jeho paní. To byl divný sen, pomyslelo si. A byl to vůbec sen? Vyhlédlo ven, všude ticho a klid. Jen šibal měsíček se na obloze usmíval, ale odpověď mu nedal. A najednou, ťap, ťap, ťap, něco se hýbe u plotu. Štěňátko zpozornělo. Co se zas bude dít? Chtějí ho včelky ještě potrestat? Ale včelky nedělají ťap, ťap. Kdo pak se to tichounce plíží přes dvůr? Ale podívejme se, slečny myšky a hned tři pohromadě, co pak asi mají za lubem? Štěně opatrně vyklouzlo z boudičky a pustilo se za nimi. Však tu cestu dobře znalo, přes louku, přes sad, přes pole až tam, kde stojí červený domeček na čtyřech nohách. Co tam ty potvory myšky chtějí? Určitě něco nekalého. Ale to už štěně vidělo, jak první myška šplhá nahoru a za ní druhá a třetí. Protáhli se dovnitř do domečku a vzduchem zavoněl med. Štěně se rozběhlo k úlu. Zaštěkalo, až se to rozlehlo krajem. Já vám dám, zlodějky, chodit včeličkám na med. Já vás naučím. Včeličky se začaly probouzet a hrozivě bzučely. Vyděšené myšky vyběhly z úlu a pádily pryč, co jim síly stačily. A štěně za nimi, přes pole, přes sad, přes louku. Zrovna vyšlo sluníčko a vidělo tu honičku. Jen jim dej, štěňátko, jen jim to spočítej, volalo na něj, ať ti neutečou. Uf, žádný strach, přede mnou se neschovají. Smálo se štěňátko, když myšky zalezly do díry. Hrabalo, hrabalo, až hlína létala kolem. Ale myšky vylezly druhou stranou ven a k rybníku. Tak vy si myslíte, že mě napálíte? Rozlobilo se štěně. Však já vás dohoním. A znova se za nimi rozběhlo. Bojte se! Už vás mám! Ani v zápalu té divoké honby si nevšimlo, že postrácelo své obvazy. Najednou bylo docela zdravé. A myšky? Ty se chytily sami, zamotaly se do těch bílých tkaniček obvazů jak do pavučiny a skutálely se do rybníka. Teď máte, co vám patří! Chichotalo se štěně na břehu, když vidělo, jak zmáčené myšky usilovně plavou přes rybník. Takový osud čeká všechny zloděje. A najednou od sadu se blížil známý černý mrak a hučel a hučel. To myšky, já ne, vykřiklo štěně celé nešťastné a dalo se do běhu. Skrčilo se v boudičce do koutku a odevzdaně čekalo, co se stane. Už se ozývá bzučení nad střížkou. Už hrozí vniknout dovnitř. Štěňátko zavřelo oči, ale bzukot náhle zeslábl, vzdaloval se a když štěně vykouklo ven, ležela tam plástev plná medu.
čeličky se nezlobí, vydechlo blaženě. Vědí, že jsem teď jejich ochránce. A s velkou chutí se pustilo do té sladké, voňavé dobroty.

0: Jenom blázen by to vzdával bez pokusu. Jestli to máš stejně, no tak dej mi pusu.
1: Figi hádanka.
2: Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
3: Mňau, už víte.
1: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí po zádech.
2: Ale ten se plazí po břiše.
1: Běžím, běžím, nemám dech, takže ne, takže to není živé, když to nedýchá. Ležím na zádech. Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
2: Vítr.
1: A přitom není živý.
2: Vítr běží po poli.
1: Vítr běží po poli, ale ten by dýchal, ten dělá.
2: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
1: Vítr? Tak dobrá, vítr má nožičky. Kocoura, ty blázníš, vítr nemá nožičky.
2: No jo, jo, utíkej.
1: Víš, co by to mohlo být?
2: Co?
1: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikananánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
2: Je, to bude asi...

mléko do kokosu, proč mám chobot místo nosu, proč pak svět je kulatý.

0: pohovat.
1: Digi básnička. Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.
4: Kudla Dederon se zmocní amuletu. Někdy se příběh vleče a pak se najednou rozběhne všemi směry tak rychle, že jeden neví, za který konec ho má chytit. A někdo se může z příběhu i vytratit. Například, kam nám zmizel Hihlík. Hihlík se vrátil do Kilimandžára. Klub už byl zavřený železnou mříží. Hihlík se dostal dovnitř světlíkem. Vypadalo to tady jako po bitvě. Židle rozházené, na podlaze kaluž vody a v ní zapomenutá polobotka a blízko vchodu několik ponožek. Ty tady jistě vytrousili divocí lichožrouti, když je Hihlík svou sprchou vyhnal. Teď začal systematicky prohledávat všechna místa, kde mohl přirvat se přijít o svůj amulet. Konečně. Támhle v rohu za basou prázdných pivních lahví něco vykukovalo. Ano, byl to jeho kožený váček s amuletem. Hihlík si ho chtěl přitáhnout, ale váček ucouvl. Tak znovu chňapl po něm, ale váček uskočil. Hihlík se po něm vrhl, přepadl přes basu piv a nad ním se ozval škodolibý smích.
5: Já jsem věděl, že se pro tu věcičku vrátíš, zubil se kudla Dederon, a tak jsem si tu na tebe počkal.
4: Výsměšně komíhl amuletem Hihlíkovi před očima.
5: Co to je?
4: Vrať mi to.
5: Co je to? Opakoval Dederon. Ono to má nějakou cenu.
4: Jenom pro mě. Je to dárek od maminky. Sotva to slovo Hihlík vyslovil, už toho litoval. Dederon přímo zařičel. V životě zřejmě neslyšel směšnější slovo než maminka.
5: Od maminky, od maminky.
4: Opakoval a škytal smíchy. Hihlík se na něho skokem vrhl, ale tentokrát se už kudla Dederon nenechal překvapit. Okrůček ustoupil a nastavil mu nohu. Hihlík přeletěl a narazil hlavou o roh stolu. Na chvíli ho to omráčilo. Dederon ho jednou rukou zvedl ze země, jako by ho sevřeli kleště. Hihlík se marně snažil vytrhnout.
5: Tak už dost raní,
4: zavrčel ten vychrtlý lichožrout.
5: Teď mě dobře poslouchej.

0: Hejlík zavrtěl hlavou. Celý horní město mu patřilo. Jenže už je to dávno. V najlonovým a dederonovým věku. O té době si snad něco slyšel, ne?
1: To jo, řekl Hejlík. Od dědy.
0: A já si říkám Dederon, protože chci být jako on. Padre, kmotr všech kmotrů, Tullamore senior. Ha, už teď můj gang ovládá celý dolní město, ale to mi nestačí.
1: Hejlík mu vytřeštěně skočil do řeči. Tullamore senior, tak ty ho znáš? Hejlík horečně přemýšlel. Má mu říct, že je to jeho strejda, otec dvou bratránku Ramsese a Tullamora juniora?
0: Tak co je?
1: Hejlík se vzpamatoval. To jméno jsem už někde slyšel, řekl zadrhlým hlasem.
0: Tak vidíš, ale je to dávno otepsaná veličina. Brzy budu velkým šéfem já a ty to se mnou můžeš dotáhnout daleko.
1: Ale já nechci, řekl Hejlík pevně.
0: Ale tohle chceš, ne?
1: Kudla Dederon mu před očima zamával amuletem a zároveň dvakrát hvízl. V tu chvíli se odněkud přiřítili dva lichožrouti s rezavými špendlíky v uších. Vzali Hejlíka mezi sebe, sešli s ním do sklepa. Tak tady mě zavřou mezi odpadky a krysy, pomyslel si Hejlík. Voda je lichožroutům protivná, ze psů jde strach, ale ještě horší jsou krysy. To vám říkám až teď. Hejlík nedokázal zakrýt svůj strach a kudla Dederon i jeho parťáci se tím ohromně bavili.
0: Můžu tě tady nechat, ušklíbl se, ale neudělám to. Něco mi říká, že by tě byla škoda. A pak přikázal, zavažte mu oči.
1: Hejlík měl v mžiku šátek na očích. Tak to je konec, pomyslel si. Viděl jen tmu a v ní rudá kola. Uslyšel zaskřípění a tvář mu olízl vlhký průvan. Pak ho popadlo čtvero rukou a letěl. Dopadl na všechny čtyři. Strhl si šátek z hlavy, stál na chodníku.
0: A teď upadlo, hoj.
1: Kudla Dederon to řekl docela přátelsky.
0: Když dostaneš rozum a dáš se k nám, tak ti to vrátím, no. Víš, kde mě najdeš?
1: Kde? Zeptal se Hejlík až pokorně. Věděl, že tuhle bitvu prohrál.
0: Tady kolem Kilimandžára se vždycky někdo z mýho chupotlouká. Dovedou tě až za mnou.
1: Víc už se Hejlík nedozvěděl. A i kdyby se chtěl ještě na něco zeptat, nebylo koho. Zůstal v tajemném dolním městě docela sám.

0: Pane doktore, hurá! Už vím, že nejsem žížela.
1: Raduje se pacient v psychiatrické léčebně. Najednou se podívá z okna a znejistí.
0: A pane doktore, myslíte si, že to ví i ten kos?
2: Tak jste se tak uzdravený nebyl.

0: Ahoj, mlzotkové a šmakovinky.
1: Ahoj.
0: Dneska vás s Piggym naučíme připravovat Piggyho oblíbenou dobrotu. Avokádovou pomazánku.
1: Laskonko, to nemůžeš říct jenom tak. Avokádová pomazánka, to zní nudně a nezajímavě. A přitom je to úplně nejpochoutkovatější pochoutka. Já jsem do ní úplně zbláznivý.
0: Tak vidíte, jak Piggy mu tahle mňamka chutná. A jak se mu do ní nejdřív nechtělo.
1: Protože mě nenapadlo, jak je to dobré.
0: Jednou přiběhl a chtěl honem rychle nějakou svačinku. A já měla zrovna jen tuhle pomazánku. Pamatuju si, jak byl zklamaný a ohrnoval rypáček.
1: No, protože to mělo divnou barvu.
0: Ale měl takový hlad, že se zakousl, ochutnal a pak jen valil očiska. Nacpal do sebe 3 krajíce chleba. Ani se mě nestačila mazat.
1: No jo, no, to bylo to celé zelené a tu vůni jsem neznal a nikdy předtím jsem to neochutnal.
0: No.
1: Ale za to teď je ze mě fanda avokádové pomazánky a my ji teď můžeme naučit děti připravit. Takže budeme mít hned celý avokádovo pomazánkový fanklub.
0: A navíc je ta příprava ohromně jednoduchá. Je tak jednoduchá, že tu pomazánku dnes připravíš celou jen ty sám.
1: Jupi! A co budeš dělat ty?
0: Já budu jen říkat, co máš dělat a všechno kontrolovat.
1: Jo, tak to já jsem pro.
0: Jsi připraven ke startu?
1: Jsem.
0: Co kdybych ti půjčila svou kuchařskou čepici?
1: Jo.
0: Když jsi dnes hlavní kuchař ty.
1: No, to nevím. Aby mi nespadla do té pomazánky a neumazala se. Víš, co se mi tuhle stalo s bramborovým salátem, jak mi upadlo?
0: Piggy, občas se v kuchyni malé nehody stávají. To je normální. Něco se rozlije, něco upadne, něco se nepovede.
1: A občas někdo upadne do salátu frňáčkem, rocháčkem, čumáčkem.
0: Když je někdo tak mimořádné prasátko jako náš milý Piggy, tak se to stát může. Tak a teď už jdeme kuchtit. Budeš potřebovat 1 zralé avokádo.
1: To se pozná tak, že na ní malinko máčknu. A jak je naomak měkké, tak je zralé, viď? Já už toho o avokádech vím náhodou. Hodně.
0: Přesně tak, Piggy. Já žasnu. A dál budeš potřebovat sůl, pepř, misku a vidličku.
1: Všechno mám. Budeš bych to neměl, když si mi to sem tak krásně připravila, tak to mám.
0: Přece jenom ti s něčím pomůžu.
1: Čím?
0: Napřed je totiž potřeba rozpůlit avokádo a vyndat pecku. A to raději udělám já.
1: Protože ti je jasné, že kdybych to dělal já, tak honíme pecku po celé kuchyni, viď?
0: No, Piggy, jen se nepodceňuj. Udělám to já jen proto, že je třeba použít na rozříznutí avokáda nůž. Ale vím určitě, že až budeš větší, zvládneš to moc dobře i sám. Tak, jde to snadno. Ale jak říkám, avokádo se musí rozkrojit. Takže i dětem doma s tím pomůže někdo dospělý. Pecku vyhodíme.
1: Ne, počkej, nevyhazuj, takový poklad.
0: Poklad?
1: Jsi na mě naučila, jak z pecky z avokáda vypěstovat rostlinku avokáda. A až se mi to jednou povede, to budeš koukat. To budeme mít avokád, že nebudeš stačit vymýšlet recepty.
0: Tak to by bylo hrozně prýma, Piggy.
1: Já zatím vymýšlím jen písničky. Hele, avokádo, avokádo, to má každý. každé rochně ráno. Avokádo to mám rád, já jsem fanda avokád.
0: Tak dobře, tady máš tu pecku.
1: Děkuju, co dál?
0: Co dál? Dál, dužinu avokáda potřebujeme dostat do misky. No je několik způsobů, jak avokádo zbavit slupky.
1: Jak?
0: Buď škrabkou na brambory, ale to u měkčích avokád nejde nijak zvlášť dobře. A nebo ho můžeš vydlapat lžičkou. To se hodí víc právě proto, že je měkké, půjde to jako po másle.
1: Jde to dobře, skoro jako by to bylo to máslo. Vlastně to jen tak hrnu, jako bych jel bagrem. Bagr jede.
0: Piggy, vydlabej obě půlky. Tak, výborně. A teď vezmi vidličku a avokádo v misce rozmačkej na kaši.
1: Jo, mačkámo, patlámo, mňamkámo. Mačkámo, patlámo, mňamkámo. Už se mi zbíhají sliny.
0: A teď už jen trochu osolit a opepřit, ale opravdu jen jemně. Ještě jednou zamíchat a je to. Tak takhle jednoduché to je. Ukaž, Piggy, jak se ti povedlo tvé velejílo. Je paráda. Máš pochvalu.
1: To zvládne úplně každý.
0: Ale ty jsi s tím poradil krásně.
1: Jo, jsem kuchář. Jsem šéf kuchář, jsem mistr světové kuchyně.
0: No, Piggy, uber. Pícha do kuchyně nepatří. Povedlo se ti to a teď můžeš začít mazat chlebíky. Hugo s Justínou jsou tu co by dub.
1: Hugo přijde dobrovolně s Justínou? No to čubrním.
0: Byl u ní na návštěvě. Justína ho učila vyrábět záložky do knížek.
1: Aha. No, každopádně víme, že se Hugo bude potřebovat pořádně posilnit.
0: Tahle pomazánka je jednoduchá, je rychle hotová a hlavně vynikající.
1: No to je.
0: Navíc je zdravá, protože avokádo má spoustu důležitých vitamínů. Pod avokádovou pomazánku se ani nemusí mazat máslo, protože avokádo je tučné samo o sobě, ale je plné přesně těch druhů tuků, které naše tělo potřebuje, aby to bylo zdravé. Takže nelekejte se zelené barvy.
1: Jako já?
0: A směle do toho.
1: Skonko, dala by se ta pomazánka připravit i nějak trochu jinak, jako na jiný způsob?
0: No, variant existuje samozřejmě mnoho. Sami si časem najdete tu svou nejoblíbenější. Někdo přidává stroužek česneku, někdo jarní cibulku, někdo obojí a ještě pár kapek citronové šťávy navrch, olivový olej, A tak dál. Jestli si nejsi jistý, nebo si nemůžeš vybrat, opeč si jeden chlebík v topinkovači a potři si ho česnekem, než na něj dáš pomazánku. No a tak zjistíš, jestli by ti tahle kombinace chutnala.
1: Jo, to by mě lákalo. To zní dobře.
0: Já na to mám asi taky chuť. Milí posluchači, budu se s vámi muset rozloučit. Avokádová pomazánka je prostě veliké lákadlo. Zkuste ji doma taky, ale nezapomeňte na tu důležitou věc, o které jsme si už říkali.
1: Nevím co, já to asi zapomněl.
0: No, že avokádo nesmí pejsci.
1: No,
0: jestli doma nějakého máte, určitě mu nedávejte ochutnat.
1: Ale vy si pochutnáte, to se klidně vsadím.
0: Recept i postup najdete na www.piggy.cz v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A já se těším zase

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Zastavte to. To nemá cenu, aby za nás všechno udělali trpaslíci.
2: A proč ne? Proč? Bude to hned? A bez práce?
1: To by nás nebavilo. My jsme si ten hrad chtěli opravit sami. Na to jsme se těšili.
3: To je jasný. Děkujeme vám, Skřítkové. Ale my už si to uděláme sami, jo?
4: No, já to budeme.
3: Byli jste moc hodný, ale my už vás nepotřebujeme.
4: Děkujeme.
3: Tak to mějte. Ahoj.
4: Utíkejte, no?
3: Ahoj.

0: kdo to má poznat, no? No kdo to má poznat?
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: myšce, která měla větší oči než hlad. Běhala jednou myška po půdě a hledala něco dobrého, na čem by si pochutnala. Hned byla tu a hned zase tam. Šmejdila z kouta do kouta, až pojednou uviděla skulinku a šup do ní. Tam bylo jídla, co živa byla, tolik dobrot a mlsot nepoznala. Ani ve snu se jí o tolika lahůdkách nezdálo. Na stěně visely kusy slaniny, na talířích voněla pečená kuřátka, jelítka, jitrnice. Na stole stál vrchovatý hrnec bělostného sádla a myška nevěděla, do čeho se honem pustit. Tady kousla, tam už díbla, běhla od slaniny ke kuřátku, od jelítka k jitrnici. Na všechno měla chuť. A nakonec ještě strčila chtivě čumáček do voného sádla. Tak myška hodovala celý den a celou noc a celý druhý den a zase noc. A třetí den měla bříško kulaté a vypasené, že se stěží hýbala. A přece ještě tu a tam přes noc si někde ukousla z hromady mlsot. Když se chtěla potom položit k odpočinku, uslyšela nedaleko podezřelý šramot. Dala se těžce na útěk a přímo ke skulince. Ale běda, nemohla se jí pro tloušťku protáhnout.
1: Ouvej, vzdychala myška. Jak je to jen možné, že se nemohu dostat zpátky?
0: Naříkání nenasyty uslyšela jiná myška. Přiběhla a povídá.
2: Tehdy si s kulinkou mohla, protože si byla hubená. Ale teď jen se na sebe podívej, jak si tlustá, jaká je z tebe kulička. Byla si chtivá a měla z větší oči než hlad. A tak to s tebou dopadlo. Teď se musíš postit, aby ses dostala ven.
0: Až za tři dny a za tři noci se myška dostala na svobodu. Nic nejedla, ničeho se nedotkla. Až se zase mohla s kulinkou protáhnout. Opravdu není dobře mít velké oči. Ani lidem to neprospívá.

0: Už druhý den pršelo a Čtyřlístek se doma nudil. Nikomu se do ničeho nechtělo, však to znáte, den akorát na spaní. Fifinka seděla v křesle nad pletením, Myšpulín ze samého přemýšlení nad novým vynálezem ve své dílně poklimbával, Pindě seděl před televizí, ale spíše sledoval kapky, které stékaly po okně. A Bobík už nevěděl, co by snědl, a tak chodil po kuchyni a naprázno otvíral lednici a spíš. Nastala chvíle proto, aby se už konečně něco stalo. A opravdu. Všichni se probrali, když u dveří zazvonil náhle zvonek. Asi si nejspíš mysleli, že k ním jde někdo na návštěvu. Ale to nebyla pravda. To jim jen listonoš nesl spěšné psaní.
1: Ukažte, to je určitě od tety z Budějovic.
2: Dívejte, jaká je to krásná barevná obálka. A ta veliká známka.
3: To asi nebude psaní od tety.
2: Ukažte, to je pro mě. Počkejte chvíli, nechte mě číst, ať víme, kdo nám to píše. Tak, to nás zvou naši přátelé z Kolumbovy nadace pro objevy na návštěvu Ameriky. No, to je skvělé, to je náhodička. U jednoho městečka v Americe roste vzácná květina. Je to nejvzácnější kytka na světě. To by byl vynález.
1: To by byl skvělý vynález. To je ta kytka na omlazování, jak se mi tuhle vypravoval.
2: Ano, tu kdo bude mít, tak nikdy nezestárne.
3: A to budem pořád takhle mladí?
2: Samozřejmě. Až nás budou poslouchat děti těch dětí, co nás teď poslouchají, my budeme stále stejní.
3: A jak se ta kytička jmenuje?
2: Jmenuje se Fantazie, ale je těžké ji najít. Jak to? Roste u malého městečka, které neustále mění název.
1: To nevadí, však my ho určitě najdeme. Pojďte, už musíme balit, ať to letadlo nezmeškáme.
2: Je, to my pojedeme letadlem.
3: Letadlem nepojedeme, ale poletíme přeci. Jak jinak by ses chtěl do Ameriky dostat, než letadlem?
2: Je, to se těším. Tak honem, jen ať tu nic nenecháme. Pindo má pravdu. Nesmíme tu zapomenout nic, co by se nám mohlo hodit.

0: Všechno dopadlo dobře. Čtyřlístek nasedl do letadla a všichni letěli přes oceán do Ameriky. Na letišti je už čekalo pro ně přichystané auto, které je mělo dovést, kam si budou přát. Vše bylo tak, jak bylo napsáno v dopise. Autem jeli hodně dlouho, až se ocitli na divokém západě. Pak museli jít už jen pěšky, protože Mišpuhýn tvrdil, že už jsou skoro na místě a v autě by se jim kytička těžko hledá. Takže se rozloučili s řidičem a vydali se na cestu.
1: Jdeme už strašně dlouho. Kdy už tam budeme?
2: Neboj, Fifinko, ještě chvíli a rozhodující přísada do mého největšího.

0: Narazím na pramen, začnou mi uši zatraceně drnčet.
1: Nesmysl, tobě když něco drnčí, tak jedině strachy.
2: Podívejte, městečko.
3: A opravdu, na obzoru se vynořily střechy městečka. Tedy městečka. Jedna široká ulice s dřevěnými domky po stranách, ozdobenými malovanými štíty. A mezi nimi jeden s výrazným nápisem Salon.
1: Podívejte se, kdo sedí tamhle u toho stolu?
0: Já jsem věděl, že sem nemáme jezdit. Je, podívejte, tamhle zadrhal se svou zadrhalicí.
4: A s nimi je tam pěkná banda banditů.
1: Já mám žíze.
2: Tak, takhle jsem si ty kovboje nepředstavovala.
5: Nějaká nová šťabajízna, že by to byla ta fifinka. Hej, Marinka! Pojď si k nám, Kriselio.
2: Nechte mě.
1: Nemohl byste se chovat slušně, pane?
5: Co si to říkal ty? Tlusťochu.
4: Řekl ti tlusťochu.
0: Co já řekl tlusťochu?
1: On mi řekl tlusťochu. To si se mě dotknul.
2: Co si to pryč. Děkuji vám. Mišpulíne, co to máš za legrační tyčku?
0: Jakou tyčku? To je můj nový přístroj na odpuzování nepřítele. Je to vlastně vylepšený pendrek. Ale to bys stejně nepochopila.
6: Bravo, mládenci!
7: Je to banda, která ovládala naše městečko.
8: Všechno muselo jít podle nich.
7: Jo, ano, ano.
1: No. Tak teď už je od nich pokoj, ale teď mohli bychom dostat trochu vody.
7: Jedinou studnu nám zničila právě ta banda.
9: Abychom museli kupovat drahou vodu od nich.
7: No,
0: to nic, já vám pomůžu.
3: Pindě vyšel pomalu ze salonu a jako náměsíčný se pomalu otáčel. Pak se náhle zarazil a po chvíli si to namířil přes ulici mezi domy k nedalekému pruhu keřů. Kamarádi ze čtyř lístku a několik kovbojů ze salonu ho překvapeně následovali. A pak ti, co stáli nejblíž, uslyšeli jemné drnčení.
2: On skutečně těma svýma ušima drnčí.
0: Je, je. No to je ale drnkot. Tady zkuste kopat. Určitě narazíte na pramen.
7: Doneste klubáče, do toho, honem!
6: Bude zase voda!
10: Chlapi, už něco slyším. Pozor! Voda!
8: Pozor, budeme mít studnu a zadrhal se může jít klouzat!
1: Hrneček, honem hrneček. Díky. To je nádhera, to byla žízeň.
7: Mám návrh. Na počest našich přátel nazveme naše městečko Bofimipin.
0: Takové jméno nebudou mít nikde jinde na divokém západě. Hezké jméno, ale co to vlastně znamená?
7: No, Bobík, Fifinka, Mišpulín, Pindě, dohromady Bofimipin.
11: Udělali jsme dobře, ženo, že jsme takhle schovaní všechno slyšeli a viděli.
12: A teď řekneme našim chlapcům, aby jim tu studnu zasypali. Zase nebudou mít vodu a my budeme tu naši prodávat ještě dráž za trest.
11: Pětomost. Během 5 minut se musíme všichni.

0: město se bude jmenovat po mně. A bude to brzo velko město. Já jim dáme nasedat. Jedeme. Počkáme si na ně.
1: O co s nimi, prosím tě? Žádné peníze nemají. Ale Fifinka má hezké šaty. Přepadneme je, vezmeme jí šaty a bude.
0: Kdyby ti byli malí, podívej se na sebe. Nezdržuj a jedeme.
1: Ne, já si je nastavím, mašinu si kamír, já je chci.
2: Ale musíme dál za svým úkolem.
3: Nechceme vás zdržovat, ale kdybyste kdykoliv potřebovali pomoc, jsme připraveni.
4: Tak.
3: A vždycky jste v Bofimipínu vítáni.
2: A zde jsou pro vás koně.
5: Přeci nebudete chodit pěšky.
3: No to je pravda. No to je.
6: Děkujeme. Alespoň si neprošla po podpatky.
7: Naschledanou. Bylo to krásně.
0: Tak, vzhůru za fantazii.
8: Naschledanou.
9: Naši přátelé nejeli dlouho, když se před nimi objevila křižovatka.
2: Stát, tady se cesta rozbojuje.
7: Aha, tady. Musíme doprava. Vidíš stopy? Už tady před námi nějaká skupina jela.
10: Já myslím, že doleva. Je víc projeta.
7: Ale to je nesmysl.
10: Cože je nesmysl?
6: Nehádejte se. Nejlepší bude, když se rozdělíme. Já s Pindou pojedeme cestou doprava. A vyjeďte, Bobíku, s Myšpulínem vlevo. Snad na to městečko narazíme.
2: Souhlasím. Tak. Za chvíli se tu zase sejdeme. Vpřed!
9: Bobík s Myšpulínem jeli dobrou čtvrt hodinu, ale na městečko, které mění svůj název, nenarazili. Proto otočili koně a vraceli se klusem na křižovatku.
10: Zdá se, že měl Pindě tentokrát pravdu.
6: Honem, Bobíku, Myšpulíne, honem.
2: Co se děje, Fifinko? Kde je Pindě? Našli jste něco?
6: Ne, nic jsme nenašli, ale přepadli nás maskovaní lupiči. Než jsem se nadala, chytili Pindě a byli pryč.
10: Rychle, musíme najít jejich stopy a budeme je pronásledovat. Musíme Pindu vysvobodit a honem, než mu něco ti banditi udělají.
2: Kde to bylo, Fifinko?
6: Kousek za tímhle kopečkem. Jen jsem se na chvilku zastavila, abych si trochu učísla vlasy a najednou se kolem nás vyrojili. Tady to je, vidíte? Rozbili mi zrcátko, lumpové.
2: Podívejte, tady se ukrývali a čekali na nás. Je tu udusaná tráva za keři a stopy sem vedou od městečka. Dal bych hlavu za to, že...
10: Že v tom má prsty Zádrhel.
6: Vždyť ale vůbec nevědí, co hledáme. A proč unesli zrovna Pindu?
2: Tady je stopa. Tudy unášili našeho Pindu.
10: Rychle, za nimi.
2: Ano, za nimi, ale opatrně.
10: Zatraceně? Stopy tady mizí. Na téhle skále by nenašel nic ani Old Shatterhand.
6: A což se někoho zeptat?
2: Fifinko, to asi myslíš kouzelné babičky, že?
6: Ne. Ale tamhle toho Indiána, který sem přijíždí.
11: Na co čekají moji malí bílí bratři?
6: Jen na vás, pane Indiáne. Neviděl jste tu jet bandu odporných zločinců?
11: Před chvílí, kterou nazýváte půl hodinou, viděl silný orel skupinu zlých bílých tváří, kterou vedli Zloduch a jeho žena.
10: Ano, tak to byl Zádrhel se ženou a jejich banda zločinců. Ano. Skvělá informace, silný orle.
11: Měli sebou zajatce, kterého jsem nazval Třaslavý bílý zajíc. Kvůli němu je mojím bílí bratři a statečná bílá sestra asi sledují.
6: Ano, silný orle, je to náš kamarád Pindě.
10: Musíme ho osvobodit.
11: Manitu bude schlížet na vaše veliké dobrodružství a slavné vítězství. Avšak silný orel by měl jít dál. Kmen ho pověřil, aby sehnal pro děti poslední číslo čtyřlístku. Měl být dál, ale přeci vás nemůže nechat v nebezpečí. Pojede s vámi.
6: Ale vždyť my jsme ten čtyřlístek.
10: Děkujeme.
2: Za to máš od nás jeden ne. všechny 4 lístky na příští rok zdarma.
10: Jo, jo, všechny.
2: A ještě ti je podepíšeme.
11: Tak už jeďme. Manitů nás provázej.
4: Vidíš ten dým? Nad skály skyty malé bílé 4 lístky, to posílá nám přítel dobré zprávy. V kanionu vůjou kojoti a tam za skalou naproti uléhá starý stopák.

0: Celý den postupovali opatrně naši přátelé a jejich nový přítel silný orel kupředu. Zmizela skalnatá cesta, objevila se tráva, ve které byla stopa banditů, které vede zádrhel se ženou, dobře čitelná. A pak první keře, menší stromky a než se nadáli, jeli hustým lesem.
1: Jdeme správně? Už bychom je měli dohonit. Nestratili jsme stopu?
2: Silný orel stopu ztratit nemůže. Silný orel je neomylný ve stopování.
3: Nebýt tebe, silný orle, nikdy bychom snad u špindu nespatřili.
4: Díky ti, velký, silný, neomylný orle.
1: Pro pána krále, Myšpulíne, hrůza.
4: Co se stalo, Fifinko?
1: Já zapomněla ten tvůj pendrek v salonu.
3: No, to jsi celá ty, stále myslíš jen na parádu? A co teď budem dělat?
4: Nesmíme ztrácet čas, musíme pokračovat dál. Pindovi na pomoc. Snad mu budeme moci pomoct i bez mého vynálezu.
3: Pozor.
4: Co?
3: Stát.
4: Proč?
3: Cítíte to?
4: Máš pravdu, oheň. Fifinko, ty počkej u koní a my se přiblížíme k ležení. Určitě to budou banditi se zádrhelem.
5: Co je to za nesmysl tahat se se zajacem prérií? Odkrouhnem ho a hotovo!
6: To je pravda. Odkrouhnem ho, stejně z něj nic nekoukal.
7: Nic takového. Poslouchejte mě. Umí najít pramen vody pod zemí, takže určitě najde i pramen nafty. Bude země milionář a navíc. Čtyřlístek bez jednoho člena už není čtyřlístek. Veliké vítězství!
6: To je nádherný plán. No ty jsi můj zlatý mužiček. Milion říkáš? To se oblíknu.
7: Ty umíš myslet jenom na ty hadry. To nemáš trochu fantazie. Umíš si mě představit jako milionáře.
8: A co my?
5: My tu všechno odřem a my co?
7: Vy buďte rádi, že vás možná zaměstnám.
5: Cože? To je všecko? No to si líbit nenecháme. Na
1: to
5: máš.
1: To je zpátí, jdu na tebe, mužičku.
4: Zdá se, že teď nastala ta pravá chvíle.
2: Teď to nechte na mě. Silný orel se umí blížit nejtěžeji ze všech indiánů. Připlíží se k Pindovi a odváže ho. Pindo, jsme tu.
6: Kdo?
2: Mé jméno je Silný orel.
6: Tak už dělej.
2: A posílají mě tví přátelé.
6: Odvazuj. Tak, výborně.
2: Tak a honem za mnou.
4: Rychle pryč.
3: Kruci! Zajatec utíká! Za ním!
6: Počkejte! Nenechte mě tu! Já je chci taky pronásledovat! Nenechávejte mě tu samotnou!
3: Rychle! Musíme je dostat!
0: Všichni ze čtyř lístků se již blížili ke křižovatce cest nedaleko po Filipínu, ale zádrhelová banda je rychle doháněla.
3: Nestřílet! Musíme dostat Pindu živého!
6: Podívejte, cizí jezdci! To nejsou cizí jezdci, to jsou lidé z našeho bývalého městečka!
3: Zatraceně! Jejich moc! Musíme zpátky! Zbohem moje miliony! Moje penízky!
9: Přátelé z Bofimipínu! Jsme zachráněni!
10: Na zašlisku!
11: Zapomněli jste si něco v našem salonu?
3: Díky vám. Už jsme si mysleli, že nás zádrhel dohoní.
10: Už jste v bezpečí.
12: Tamhle celá banda utíká.
3: No jo.
12: A koho tu máte sebou?
1: To je náš nový kamarád, silný orel.
3: Oh.
1: Nebytí ho, tak bychom se tu takhle všichni nesešli.
4: Moc ti, silný orle, za všechno děkujeme. dej nám adresu tvého kmene a my budeme dětem posílat všechny čtyřlístky.
2: Jo, zde je má vizitka psaná na bůvolí kůži orlým perem. Mějte se dobře, Manitů vás bude provázet na vašich cestách.
3: Abych si dal sklenici vody.
12: Jste na ní zváni do městečka.
8: Děkujeme, ale jen na chvíli, přátelé. Musíme totiž dál za kouzelnou fantazii.
13: Co je to za dámu?
14: To není žádná dáma, ale kytička, která roste na jednom jediném místě na celém divokém.

0: To je jen vyhozená cedule se starým názvem městečka. Co je vám?
1: Já se zblázním, Zádrhelov.
2: Náš Bofimipín byl dříve Zádrhelovem.
0: No, a předtím Čehulín. My se vždycky jmenujeme potom, kdo nás okupuje, nebo potom, kdo nás osvobodí. Já jsem malíř cedulí a mám tu práce dost. Je tu celkem stále rušno, že?
1: Tady roste fantazie.
3: No, to je skvělé, ale já už bych teď radši trochu vody.
4: V salonu konečně Bobík dostal svou vodu. U staré Zádrhelovy studny našel Myšpulín kytičku fantazii. Pindě všem do omrzení vypravoval o svém dobrodružství a vymýšlel si až běda. A Fifinka zatím napekla pro všechny v Bofimipínu koláč. No, mňam. Ale všechno musí jednou skončit.
1: Přátelé, teď už skutečně musíme jít. Všichni naši kamarádi doma čekají na naše další vyprávění. Rádi bychom zůstali, ale nejde to.
0: Tak šťastnou cestu.
5: Budeme na vás vzpomínat.
0: Na shledanou. A nezapomeňte,

0: už jedeme strašně dlouho.
1: No. A skutečně z toho bude omlazovací prášek?
2: Jistě, a kdyby ne, bude zvoňavé fantazie, výborný čaj.
3: Čaj.
2: Před usnutím pro hezké sny.

0: Iggy hádanka.
1: Má dva rohy na čele, kaboní se vztekle.
0: Straší lidi na zemi, ale bydlí v pekle.
2: Co je to?
1: Se trošku bojím.
2: No, to nemusíš. Bát se nemusíš. Chodí s Mikulášem. A Mikuláš ho odjídá. A je to?
1: Čertík Bertík.

0: srdce to hluboký.
1: Zůstávej při kraji.
2: Zůstávej při kraji. Zůstávej při kraji.
3: Proč my všichni říjí?

Yeah.

mám moc rád. Ještě mě rmoutí, co v duši proutí.

0: to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
0: Děkuji.

0: až zádu v domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
2: A teď ještě jednou.
1: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
2: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: No teď je s chroustem ámen, už ho ryba spolkne. Ale ne, koukejte, koukejte. Najednou se zdvihla z bahna jakási příšera, strašidlo takové. Chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla, jdeš pryč? Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano? Zasykla na břehu chroustovi do ucha.
1: Ano,
0: blekotal namočený chroust a přitom stříkala voda z úst jako z vodotrysku. Jste nějaký strážník? Otázala se příšera.
1: Ne, nejsem, já jsem chroust.
2: Já jsem splešťule blátivá. Bydlím tady v bahně, ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi.
1: Já nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku, ten pán chytá.
0: Na mou těkutě. Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonaškou a křičeli, už ho máš, chrouste? Kde je?
1: Bu.
0: Začala koktat krtonožka, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci, bu, budeme ho hledat podle stop.
2: Já už něco vidím.
0: Zajásala splešťule blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta splešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku.
2: Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody. Zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde? Zde je celá louže. To se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím?
0: Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pylem z květů.
2: Přepaden včelami. Zde vidím stopy cizích noh. Podle pylu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami.
1: Kým? Ptala se nechápavě krtonožka. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase

0: Tati, kde jsou Krkonoše?
1: Já nevím, máma pořád něco uklízí.
0: Krkonoše jsou hory. To znamená, že ten tatínek moc neposlouchal.

0: smakové a šmakovinky. Jsme tu zase s novým receptem a s naším veveřím vařením.
1: To zní legračně. Veveří vaření. To zní skoro jako kmotře petře nepřepe při svého přepře.
0: Nějak si ti zamotal jazyček, Piggy. Chceš říct asi kmotře petře nepřepe při svého vepře.
1: Ale já to teď hned nemusím umět říct. Teď jsem kuchyňák a máme to veřevý řevení.
0: Přesně tak, Piggy. Veveří vaření. Ale nemusíš to teď hned umět říct. Já to řeknu za tebe. Milé děti, máme jaro a všude je plno řetkviček. Už jsme si nějaké řetkvičkové dobroty spolu připravovali a vždycky měli takový úspěch, že jsem ještě rychle zapřemýšlela a vymyslela jsem pro vás ještě jeden jarně řetkvičkový recept.
1: S řetkvičkami mě to baví, protože to skoro vždycky zvládnu celé sám. Navíc to není nic složitého. A pak mám radost, že se mi to povedlo a laskonka je pak na mě pyšná a říká mi, Piggy, ty jsi kabrňák a Piggy, ty jsi šikula a ty můj malý kuchaří.
0: A víš, že jsem na tebe pyšná, i když se ti třeba někdy něco nepovede.
1: Jak to?
0: Protože tě mám prostě ráda takového, jaký jsi.
1: To je hezké, že to vím. Když to vím, nebudu se bát zkoušet nové věci. Nebudu se bát, že se mi třeba něco nepovede. Já jsem vždycky myslel, že když se mi něco nepovede, že se na mě budeš zlobit a budeš mě mít míň ráda. A pak jsem se bál předem, že bych to mohl nějak zvrtat, víš?
0: Víš, co se říká? Kdo nic nedělá, nic neskazí. Občas něco pokazit nebo rozbít a být nešikovný je normální. Tím se učíme. Párkrát se to nepovede, ale když to budeme zkoušet vytrvale,
1: tak se to pak povede, viď? Tak si jdeme vyzkoušet, jak se nám dnes něco hezky povede, jo? Tak co je to dnešní řetkvičkové překvapení?
0: Dneska si připravíme řetkvičkové máslo.
1: Řetkvičkové máslo?
0: Aby si ho mohl namazat na svačinku. Tak se do toho pojďme pustit. Tak, nachystejte tohle. Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček, aha.
0: Já je mám krásné. Od kachny Justýny z její zahrádky. Má tam kde jakou dobrotu a bylinku, které se mně na mou malinkou domácí zahrádku nevejdou. A že nejsou hnojené, tak nejsou tak velké jako ty naducané řetkvičky z obchodu. No, pokud budete brát řetkvičky ze zahrádky, tak jich vezměte i víc. Aspoň 10.
1: Řetkvičky mám.
0: Tak, dále. 150 gramů změklého másla. Vyndejte ho z ledničky a nechte povolit, aby nebylo tak stuhlé a dobře se s ním pracovalo.
1: Maslo už si tady měla na talířku.
0: No. A 150 gramů lučiny nebo podobného čerstvého sýra. A pak už jen špetku soli a pepře na dochucení. A samozřejmě chlebíček, na který to namažeme.
1: Jo, nějaký zrníčkový, ať si pochutnáme, ať to chroustá, jo?
0: Ano, Piggy.
1: Všechno jsem to tady připravil. Můžeme začít. Řekni, co mám dělat, no?
0: Tak, jako první musíme řetkvičky pořádně omýt.
1: Jasně, byli v hlíně, to už bych byl věděl i sám, protože mi Méďa čte pohádky.
0: No vidíš, jaký jsi šikula, že to víš. Tak se do toho pust. Můžeš si vzít na pomoc i tady ten malý kartáček. A pořádně je očisti. Až bude mít Piggy řetkvičky umyté, nastrouháme je spolu na strouhadle do misky.
1: Hotovo! Umyl jsem je jako jeskyňky z Molíčka Pacholíčka.
0: Cože?
1: Jeskyňky, když si chtěli z Molíčka ukuchtit, tak ho taky napřed dobře umyli. No to je vlastně stejné, ne? Když chceš něco sníst, tak to se musí. Ale otesánek vlastně Piggy. Na to zase až tak nekoukal. Takže
0: Piggy, buď budeme rozebírat, kdo koho ve které pohádce snědl a bude nám kručet bříšku. Nebo budeme vařit a budeme si o pohádkách povídat až při dobré svačině. No, vyber si a strouhej.
1: Svačina, jasně, svačina má přednost.
0: Výborně. A pozor na kopítka.
1: Neboj, Laskonko, už bych skoro mohl jít na nějakou soutěž ve strouhání. A myslím, že bych ji vyhrál.
0: To ano, ale i když jsi něco dělal už mockrát, dávej pořád stejně dobrý pozor. Tak, nemudruj a soustřeď se. Krása. Udělal si to moc dobře. Teď už máme nastrouhané řetkvičky v mističce. Jemně je posolíme a necháme asi tak 15 minut stát.
1: A proč? Zkoušíš, jestli neutečou? Nemají nožičky? Že by se z nich udělala taková velká žížala. A ta žížala by se vyplazila.
0: Neutečou, Piggy. Žížala se z nich neudělá a nevyplazí se. Stát se nechávají proto, že řetkvičky v sobě mají hodně vody a takhle nastrouhané ji za tu čtvrt hodinku hezky vypustí. Víš, jde nám o to, abychom to másličko neměli vodnaté, aby bylo hezky pevné a dobře se mazalo a drželo tvar. Zatím můžeš prostřít stůl. Přijde kachna Justýna.
1: Yeah!
0: Chce se podívat, jak ty její osobně vypěstované řetkvičky dopadly. A taky medvěd Hugo.
1: Jejda!
0: No to je stejný hladovec jako ty, Piggy. A můžete si spolu probrat ty jezinky a otesánka.
1: A to jsem vynechal vlka a karkulku, nebo širokého ze zlatovlásky. A víš co? V těch pohádkách má vlastně hodně často někdo hlad? Ještě, že nám tak dobře vaříš. Já jsem tak rád, že tě máme.
0: Já pro vás vařím ráda. Tak jdi prostří ty, rozum brado. Já zatím dětem řeknu, co udělat dál. Tak, mezi tím, co Piggy prostírá a my čekáme, až řetkvičky pustí vodu, utřu přichystané máslo s lučinou, špetkou soli a štipíčkem pepře do hladkého krému.
1: Jak utřeš? Mám ti přinést prachovku nebo útěrku?
0: Ale utřít to neznamená utírat útěrkou. To znamená, že mícháme a mícháme, až z těch míchaných surovin máme hladkou, nadýchanou hmotu bez hrudek.
1: Aha, pochopil jsem.
0: Tak, pak slijeme z řetkviček vodu a všechno to smícháme dohromady. A řetkvičkové máslo bude na světě. Uvidíte, jak si pochutnáte. Takové máslíčko, namazané na čerstvém křupavém chlebíčku. To si smrsneme.
1: Já už jsem krásně prostřel.
2: To jsi šikovný, Piggy. A celý postup a recept najdete v mé sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Já utíkám domíchat to máslo. Už se mi zbíhají sliny.
1: Mě taky.
2: Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky. Ahoj.
1: Ahoj. Raskutko.

0: Zlato a železo. Zlato se jednou vydalo do světa. Šlo a šlo, až na jednom místě uslyšelo u silnice nářek a vzdychání. Co je to? Řeklo si zlato. Přišlo blíž a spatřilo kovárnu, ve které kovář velkým kladivem bušil do rozžhaveného železa. Železo při každé ráně sténalo a jeho utrpení nebralo konce. Proč tolik běduješ? Zeptalo se zlato železa. Všechny kovy jsou tepány a i já, vzácné zlato, mám stejný úděl. Lidé po mně dychtí, ale byto jsem stejně jako ty.
1: Jak můžeš srovnávat náš osud?
0: Vydechlo železo hořce.
1: Jsem sice kov jako ty, ale přesto je mezi námi rozdíl. Tebe tepe železo, ne zlato, a trpět od cizince je běžné. Mně však bije vlastní bratr a takové bolesti se žádná jiná nevyrovná.

0: Kdysi dávno, za devatero horami a devatero řekami, žil byl jeden král a ten měl jediného syna, prince Ondřeje. Ondřej ze všeho nejraději jezdil na koni a oháněl se mečem. Často trávil se svým koníkem celé dny. Proháněl se po zámecké zahradě, kličkoval mezi větvemi stromů a zkoušel za jízdy ocekávat jablka z královských jabloní. No, a tak se z něj brzy stal nejobratnější jezdec a bojovník z celého království. Jednoho dne si Ondřeje nechal zavolat starý král a povídá: Synu můj milý, jsi už dost velký na to, abys po mně převzal vládu nad naším královstvím. Ale bylo by dobře, kdyby ses nejdřív, alespoň na rok, porozhlédl po světě. Poznal jiné kraje, jiná království, naučil se jiné řeči a kdo ví, možná, že si i najdeš princeznu, která se ti bude líbit a která potom tady na zámku usedne na trůn jako královna. Ondřejovi se to líbilo a tak osedlal svého koníka a vydal se do světa. Po několika dnech, když přejel přes husté lesy, hluboká údolí a vysoké hory, přijel k velkému městu. To město bylo celé smutné. Všude na hradbách vlály černé prapory a z brány právě výjížděl černý kočár tažený čtyřmi černými koňmi. Kočí, který vůz řídil, měl černý plášť a uvnitř kočáru seděla krásná dívka v bílých šatech. Za kočárem vycházel z brány velký zástup lidí a všichni plakali. Princ přistoupil k jednomu stařečkovi, co se na ten průvod z povzdálí díval, a zeptal se ho: Dědečku, proč všichni ti lidé pláčí? A kdo je ta krásná dívka v kočáře? Kam ji vezou?
1: Ach, pane, vy musíte být zdaleka, když nevíte, jaké neštěstí naše království potkalo. Tamhle, za tím kopcem, kam jede ten kočár, tam mezi skalami, je veliké jezero. V něm se usadil obrovský 12hlavý drak a vyhrožuje nám, že nás všechny sežere, všechny domy zapálí a celé království zničí, jestli mu každý měsíc nedáme jednu dívku z našeho města. Chudinky děvčata mezi sebou losují, která z nich se nechá od draka sežrat, aby zachránila království. No a dnes padl los na jedinou dceru našeho krále, princeznu Kristýnku. To ona jede v tom černém kočáře. Za chvíli si ji drak dá k večeři. Copak se nenašel nikdo, kdo by tu potvoru zabil nebo vyhnal? Podivil se Ondřej. A pane, takových už tu bylo. Náš král totiž nechal rozhlásit, že kdo draka zabije, dostane půl království a princeznu Kristýnku za ženu. No, a tak se stateční mládenci jen hrnuli, ale draka nikdo z nich nepřemohl a všichni skončili v jeho břiše.
0: Ondřej na to nic neřekl, jenom popohnal svého koně a brzy průvod i kočár dohonil. Před kopcem se lidé s princeznou rozloučili a vraceli se do města. Kočí řídil vůz dál po kamenité cestě směrem k velkému jezeru. Princ dohonil kočár a povídá kočímu: vidím, že se ti moc nechce dostat se tak blízko k drakovi. Víš co? Počkej tady, já tam princeznu dovezu sám. Kočí celý vystrašený rád souhlasil. Ondřej vzal princeznu k sobě na koně a zakrátko už byli mezi skalami na břehu velkého jezera.
1: Ničeho se nebojte, krásná princeznu, povídá Ondřej. Všechno dobře dopadne.
2: Jsem po dlouhé cestě unavený.
1: Tak si na chvilku zřímnu. Kdybyste něco zaslechla nebo dokonce zahlédla draka, hned mě vzbuďte.
0: A sotva to dořekl, usnul. Princezna se posadila vedle něj a se strachem se rozhlížela po okolí. Když tu se začal zvedat vítr, stromy se začaly ohýbat, mezi skalami zahřmělo, z jezera se vyvalily vlny jako na moři a z vln se vynořila zelená obluda s 12 hlavami. 12hlavý drak. Princezna nemusela Ondřeje ani budit. Takový rámus by probudil i hluchého. Drak se začal sápat na břeh, ale to už byl princ na koníkovi, meč držel pevně v ruce a rozjel se proti němu. Drak se po Ondřejovi oháněl. Každá z 12 hlav na dlouhém krku ho chtěla zakousnout a roztrhat. Ale on se mezi nimi na svém koni v plné rychlosti proplétal jako mezi větvemi královských jabloní. A každou chvíli jeho meč zasvištěl a přesnou ranou sekal jednu hlavu po druhé. Drak řval, svíjel se jako klubko hadů. Černá krev z něj tekla jako řeka, ale Ondřej i jeho koník bojovali tak dlouho, až i poslední 12. hlava ležela useknutá na zemi a drak se přestal hýbat. Ondřej potom snesl dračí hlavy na hromadu a na památku si z každé z nich vyřízl jazyk. Princezna mu děkovala a zvala ho na zámek. Také mu vyprávěla, jakouže odměnu král slíbil tomu, kdo draka zabije. Ale Ondřej jí na to řekl:
1: nezlobte se, krásná princezno. Slíbil jsem tatínkovi králi, že se jeden rok budu po světě rozhlížet a poznávat cizí kraje. Takže teď musím jít. Ale za rok cestou zpátky se tu zastavím a jestli budete chtít, rád se přihlásím o svoji odměnu.
0: Kristýnka byla smutná, že ji Ondřej opouští. A tak mu alespoň na památku darovala svůj prsten. Princ ji vyprovodil ke kočáru a odjel. Když kočí zjistil, že drak je mrtvý a že princ, který ho zabil, odjíždí a pro odměnu si nejde, dostal zlý nápad. Vytáhl nůž a přiložil ho princezně na krk.
1: Jestli neřekneš, že jsem to byl já, kdo draka přemohl a zabil, živá se odsud nedostaneš,
0: pohrozil jí. A tak neměla princezna jinou možnost, než to slíbit. Kočí pak naložil na kočár dračí hlavy a odjel s princeznou ke králi. Když přijeli do města, král i všichni lidé měli obrovskou radost, že princezna je živá a zdravá a že drak je už dál nebude trápit. Jenom bylo všem divné, že by ten obyčejný kočí byl takový hrdina. Ten ale jako důkaz své statečnosti všem ukazoval dračí hlavy. A tak nemohl nikdo nic říct. A také se hned hlásil o slíbenou půlku království a o princeznu. Kristýnka ale plakala a prosila tatínka, že je ještě moc mladá, aby jí nechal ještě jeden rok, než si bude muset vzít kočího za muže.
1: No, když tak prosíš, nebudu tě nutit,
0: řekl král a kočí se s tím musel smířit.

0: Když rok uplynul, začaly veliké přípravy na královskou svatbu princezny Kristýnky a Kočího. Po celém městě vlály červené prapory. Ze všech stran se sjížděli vzácní hosté, pekaři pekli sladkosti, kuchaři chystali ty nejlepší dobroty, všichni byli veselí. Jen princezna byla zavřená ve svém pokoji a plakala. Právě ten den se vrátil Ondřej do města, zašel do hospody a ptá se hostinského. Řekni mi, co to znamená? Před rokem jsem tudy projížděl a všude vlály černé prapory. Dnes vlají červené. Před rokem tu všichni plakali, dnes si každý zpívá a je veselý.
1: O, pane, dnes je to právě rok, co naše princezna měla být dána 12hlavému drakovi,
0: povídá hostinský.
1: Ale Kočí ji zachránil a draka zabil. A dnes bude mít Kristýnka s Kočím svatbu. Na zámku už všichni hosté jedí, pijí a jsou veselí.
0: Hostinský, prosím tě, vezmi tenhle prsten a dones ho princezně. Řekni jí, že ten, kdo ji před smrtí zachránil, ji žádá o sklenici vína, aby mohl připít na její štěstí. Hostinský šel na zámek do síně, kde seděli hosté, podal prsten princezně a povídá.
1: Je u mě nějaký cizinec a posílá vám, princezno, tento prsten. A vzkazuje, že ten, kdo vás před smrtí zachránil, vás žádá o sklenici vína, aby mohl připít na vaše štěstí.
0: Princezna svůj prsten okamžitě poznala a zaradovala se. Ale král, který ten vzkaz také slyšel, se podivil.
1: Co jsi to povídal? Co pak to nebyl Kočí, kdo mou dceru zachránil?
0: Ale Kočí hned vyskočil.
1: To je nějaký podvod, pane králi. Vždyť já mám důkazy, dračí hlavy. A co ty mi povíš?
0: Obrátil se král na princeznu. Ta ale neřekla ani slova, nalila do sklenice to nejlepší víno, co bylo na stole, a podala ho hostinskému.
1: Král nad tím zavrtěl hlavou a poručil: přiveďte toho cizince sem.
0: Když prince přivedli, král se na něj obořil.
1: Jak se můžeš vychloubat, že si mou dceru od smrti vysvobodil? Ten, kdo draka zabil, sedí tady vedle mě a na důkaz přinesl všech 12 dračích hlav.
2: Vzácný králi, povídá Ondřej, přikažte sloužícím, ať sem ty hlavy přinesou a ať se podívají, jestli každá ta hlava má také svůj jazyk.
0: A když ty hlavy přinesly, podívali se do každé tlamy, ale všechny byly prázdné. Tu Ondřej vytáhl 12 dračích jazyků, které si před rokem schoval na památku.
2: Zkuste tyhle, snad se budou k těm hlavám hodit.
0: A tak všichni viděli, že ty jazyky skutečně patří k těm dračím hlavám. Teprve teď Kristýnka začala vypravovat, jak se to všechno doopravdy stalo. Jak Ondřej s drakem bojoval, jak ho zabil a jak jí potom ten Kočí vyhrožoval smrtí a nutil jí lhát. Král se na Kočího rozlobil a nechal ho pořádně vypráskat holí. No a protože hostina byla přichystaná a Kristýnka ani Ondřej neměli nic proti tomu, konala se ještě ten den svatba, při které už ale princezna neplakala. Jo, a abych nezapomněla, ty dračí hlavy i s jazyky jsou dodnes vystaveny v Královském muzeu, kde si je můžeš prohlédnout i ty.

0: sedá v noci v každém koutku, ale jak si na ní posvítíme, nikdy ji nemůžeme najít.
1: Co to je?
2: Já vím.
0: Co?
1: Veverka před oranžovou stěnou.
0: Ne, počkej, veverka v tunelu.
1: Tu bys našel.
0: Ne, tam není nic vidět. Jo,
1: já
0: počkej.
1: Vím, co to je, není tam nic vidět.
0: No, je tam tma.
1: Tma je to. Sedá v noci v každém koutku, ale jak si na ní posvítíš, tak už ji nenajdeš.
0: Tak je pryč.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte.

0: Jdu, drobátko, pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržel?
0: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
2: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
0: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
2: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
2: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
0: Dělám určitě lepší čaj.
2: Určitě.
0: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně... To je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
0: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
2: Yes, Justýnko, yes.
0: No, to je fantastické.
2: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
0: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní... obor, och, tak šup sem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
2: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
2: Kakabus.
0: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
0: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
2: Dej si ještě chlebíček.
0: Dám, ale to není z mé...
2: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
0: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
2: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
2: Justýno?
0: Teď si vezmu sušenku.
2: Víš to, Justýno?
0: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
2: Kakabus je slovo...
0: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
2: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
0: Ne.
2: To jsem tušil, a proč jsem se tě tedy musel ptát?
0: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
0: No.
1: No, no, dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
2: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
0: Hrnec na vaření? Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
2: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
2: No jo.
0: No dovol. Já nejsem žádný ten váš... Tento noc... Kakabus!
2: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
2: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně. Že, Justýno?
0: Co? Ano, jistě. Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne?
1: Říkáš něco, Justýno?
0: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
2: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
2: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
2: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit.
2: A chválit.
1: A chválit, já vím.
2: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.
3: Zrovna jsem vyndala z tašky velkou průhlednou krabici řízků, když se ode dveří kupé ozvalo supění. Ohlédla jsem se a s hrůzou vyskočila na sedadlo. Ta obluda, kterou Vašek zval do kupé a nazýval něžně pejsánkem, byl obrovský Bernardín.
4: Pojď, pejsánku, pojď, nic se neboj, to je moje maminka.
3: Křičela jsem hrůzou.
5: Okamžitě pošli to tady pryč.
3: Ale můj hlas zanikl v houkání vlaku, který právě vyjížděl do tunelu. Sotva do kupé proniklo světlo, z pejsánka byl už vidět jenom ohon a z řízků nezbylo nic.
4: No, mami, a co já?
3: Udiveně ublížený pohled Vaška mě nedojal. To máš z toho, že se kamarádiš s každým, koho potkáš, pomyslela jsem si s lehkým zadosti učiněním.

Zima ubíhala moje strašně pomalu. Od té doby, co se narodil malý tatu, měli na ní mnohem méně času nejen máma Kidživu a táta Richard, ale i babička Kamba. A hrát se s tetou Šindou, která dovede být pořádně zlomyslná, to není jen tak. Proto moja samou radostí povyskočila, když jí rodiče jednoho předjarního dne konečně dovolili vyběhnout ven. Hned zamířila na kopec, aby se rozhlédla po krajině a zjistila, co se za dlouhou zimu změnilo. Už od malinka totiž z vršku ráda sledovala výběhy, klece a rybníčky, kde žijí nejrůznější zvířata. Ptáci, antilopy, želvy a taky velikánské kočky. O nich moja od babičky Kamby věděla, že se jmenují geparti a žijí v Africe. Vždycky se proto snažila dohlédnout až daleko dozadu za gepardí výběh, kde, jak si myslela, jsou africké pralesy, ve kterých si Kamba jako gorilí holčička hrávala. Snad to bylo tou dlouhou zimou, kdy nesměla ven, ale jak moja o překot utíkala na kopec, z čista jasna se jí zapletly ruce s nohama. Uf, uf! Udělala kotrmelec a skutálela se až do rákosí u vody. Ještě, že do ní nespadla. Rákosí sice náraz změkčilo, ale i tak jí bolelo koleno a palec na pravé ruce. Už se chystala natahovat moldánky a v tom na své bolístky zapomněla. Z vodní hladiny se k ní nesly tiché hlasy. Co tam může být? Postavila se a opatrně rákosí rozhrnula. Na vodě se pohupovali dva ptáci. Jeden byl celý hnědavý, druhý měl v křídlech krásná modravá pírka a na hlavě nápad

0: podíval se na Moju a lehce šťouchnul zobákem do svého společníka.
1: Nana. Dobrý den, Nana.
0: Kejhavě pozdravili oba naráz a zhoupli přitom hlavami. Moja se jim představila a zvědavě se zeptala. A kdo jste vy? Kde jste se tu vzali?
1: A jsme kachny. A.
0: Odpověděla jí ta hnědavě zbarvená.
1: A. Ty jsi kachna. A.
0: Skočil jí do řeči pták s bílým pruhem na hlavě.
1: A. Já jsem kačer. A.
0: Kachna naklonila hlavu ke straně, jakoby zvrchu se na kačírka podívala a pak se otočila zpátky k Moje.
1: Zastavili jsme se tu, na, abychom si odpočinuli. Na, na, na. Ale co nevidět, poletíme dál. Na, na.
0: Poletíte? A kam? Podívala se Moja.
1: Na, na, na, na. Přece domů,
0: řekla kachna.
1: Na, každý rok létáme tam a zase zpátky. Na, na. Tak daleko, že si to ani na, na, neumíš představit. Na. Cestujeme až do Afriky. Na.
0: Spustil důležitě kačer.
1: Vždycky koncem léta se vydáme na jih. Přes zimu jsme na, v teple v Africe. Na. A na jaře, jako zrovna teď, na, se zase vracíme domů. Na.
0: Na. Moja se podrbala na hlavě. Nešlo jí to na rozum. Afrika je snad támhle, nesměle ukázala k výběhu gepardů. Jen kousíček odtud. Byla bych tam co by dub?
1: Na, na, na, na, na, na.
0: Zasmál se kačer.
1: Že prý je Afrika tady za rohem, na, na, na, na, na. Ale Mojo, do Afriky je veliká dálka, na.
0: Vysvětlovala kachna.
1: Pěšky bys tam šla nejmíň rok. Tak, tak,
0: pokýval kačer.
1: Do Afriky můžeš jedině doletět. Na.
0: Pokynul Moje a zamával křídly.
1: Naschledanou, Mojo. Na.
0: Loučila se kachna.
1: Musíme domů.
0: A pak oba, kachna i kačer, odstartovali. Moja se úžasle dívala, jak stoupají výš a mizí v dálce. Jedině doletět? Mumlala přitom. Do Afriky jedině doletět? Jo, umět tak létat, to by bylo něco. Pomalu se sbírala z rákosí, že si půjde hrát. A v tom jí to napadlo. A proč vlastně ne? Proč bych se také nenaučila létat? Nejdřív se podívám, kdo bydlí v těch velikých pavilonech se spoustou oken. Potom poletím ještě dál a až po vyrostu rozletím se do Afriky. Od babičky slýchala, že v pralesech je na stromech spousta prolézaček a lián a na svazích, že tam jsou úžasné skluzavky. To bude něco? Je. Rozběhla se, že to poví mámě a tátovi a taky babičce a tetě. Zápětí však zpomalila. No jo, jenže co když se jim to nebude líbit? Co když mi létání zakážou?

Moja objala kmen a pokusila se vyšplhat nahoru. Jenže hladké dřevo jí klouzalo pod rukama i nohama. Vždycky se dostala kousek nad zem a buch, sjela dolů. Jen dosáhnout na první větev a pak už to půjde, řekla si a přivlekla ke stromu dlouhou tyč. Opřela ji o kmen, vyšplhala po ní a vyšvihla se na nejbližší větev. To je ono, ale abych se pořádně rozletěla, musím výš. Moja šplhala a šplhala, větve byly pořád slabší, na vrcholek zbýval jenom kousíček. A najednou se ozvala rána, pod mojou praskla větev. Buch! Moja padala dolů. O jednu větev se uhodila do nohy, o druhou do zad, ale třetí se na poslední chvíli chytila. Visela vysoko nad zemí, držela se dvěma prsty, na létání si už ani nespomněla. Spadnout z takové výšky, to by nebylo jako skutálet se do rákosí. Pomoc, mami, pomoc, tatí! Naštěstí moju zaslechla Šinda, která se vyhřívala na jarním sluníčku a ládovala se čerstvými lístečky. Znepokojeně se rozhlédla. U všech bílý goril, tamhle je. Honem se rozběhla za Kidživu, Richardem a Kambou. Pomoc, moja, pomoc! Ale to už moju uviděl táta Richard. Přiběhl ke stromu, jedním skokem byl na nejnižší větvi, druhým na půli cesty k moje. Ještě jeden skok? Mojo, vydechl, jakmile svou gorilí holčičku pevně držel. Teď se mě chyť kolem krku. A pomalu s ní slézal dolů. K mámě Kidživu, která si se starostlivým výrazem držela ruce na uších, k odfukující Šindě a k chápavě se usmívající Kambě, již se křečovitě držel malý tatu. Mojo, co tě to napadlo? Pustila se do ní Kidživu, když se s tátou Richardem ocitla zpátky na zemi. Moja s provinilým výrazem vyprávěla, jak se rozhodla naučit létat, jak se chtěla podívat, kdo bydlí v těch velkých pavilonech a hlavně, jak plánovala doletět do afrických pralesů, o kterých ji vyprávila babička. A že si to zkoušela rovnou z takové výšky, podivil se táta Richard. Když však viděl, jak se na něj podívali Kidživu se Šindou, vzal moju kolem ramen. Bylo by to krásné, jenže gorily létat nemohou. Za to umíme jiné věci. A ty jsi, mojo, chytrá holka a určitě se je všechny brzo naučíš.

0: Jezevčíčka.
1: Jezevčíci, ti jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Jezevčíci, ti jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jak těžko jest zalíbiti se lidem všem. Kdysi jeden rolník jel se synem do města, aby tam něco nakoupili. Že byla cesta daleká, pečlivý otec posadil svého syna na osla a sám šel pěšky vedle něho. Když už blížili se k poslední dědině, něco málo od města vzdálené, potkal je jakýsi člověk a povídá starému.
1: Jasku, kmotře, máš všech pět pohromadě? Proč pak nevsedneš si na osla sám? Chlapec má ještě mladé nohy a proto ať on běží,
0: abys ty si mohl pohovět. Ty poslechl starý té rady a sám si vsedl na osla. Jeho syn kráčel pěšky po silnici. Za chvíli potkal je jiný chodec a pohroziv prstem starému zvolal.
1: Ty kmotře, ty musíš mít srdce z kamene, že své dítě necháš běžet v tom úpalu.
0: I řekl si starý, když na oslu jel hoch, vytýkali mi, proč sám nejedu. Ale sotva, že jsem si na osla sedl, zase se jim to nezdá v pořádku? Ale vím, co učiním. Půjdeme oba pěšky. A bude po řeči a výčitkách. I slez hned z osla a podav úzdu synovi pravil. Veď chvíli zvíře, ať si odpočine. Netrvalo to dlouho a už oba spozorovali, že se jim lidé smějí. Hle, dva dvounozí oslové vedou čtyřnohého. Posmíval se jim kdosi. A ani je nenapadne, že ten, který má čtyři nohy, snadno by je oba unesl. I vylezl starý na osla, posadil syna za sebe. Ale než se nadáli, už je potkal jiný mravokárce, jenž křičel zdaleka.
2: Slezte hned vy ukrutníci z toho ubohého zvířete! Chcete je utírat až k smrti? Či nevidíte, že sotva nohami plete? Co chcete? Aby vám zdechlo už před městem?
0: I sestoupili z osla otec i syn a uchopivši ho za přední a zadní nohy, jež mu svázali, nesli jej, aby nikdo nemohl jim vytýkat, že zvíře týrají a že jsou bez citu. Synovi se to sice nezdálo, ale otec mu řekl. Když jsme jeli na oslu, vytýkali nám to. Patrně si lidé přejí, aby osel jel na nás a ne my na něm. Ale se špatnou se i tentokrát otázali, protože už po chvíli lidi se smíchem si na ně ukazovali.
1: Hle blázny, kteří ani tolik nevědí, k čemu jest osel.
0: Proto starý znova rozvázal zvířeti nohy a když se na ně postavilo, hned si na ně vylez z kasinovi. Nyní si aspoň viděl a sám se přesvědčil, jaký pošetilec jest člověk ten, jenž chce vyhověti lidem všem.
3: Piggy vtip.
4: Chlubí se chovatel norků.
5: Přišel jsem na úžasný zlepšovák. Svoje norky jsem skřížil z klokany, takže teď na kožichy nebudu muset přišívat kapsy.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Jak malovali, až vymalovali. To jednou sluníčko zaspalo a když se potom probudilo a kouklo na svět, no tohle byl celý bílý. Že by napadl sníh? Kde pak? To jenom můj čmeláků malují, žaloval zelený koníček.

0: Za takové malování nikdo Čmeldu ani Brundu nepochválil. I maminka jim tentokrát pohrozila proutkem. A tak, když se nedívala, utekli a schovali se za veliký dub. Pod jednou dubovou větvičkou ležely parohy. Hurá, já našel parohy, Brundo, volal Čmelda. Někdo tady zahodil parohy. A nebo ztratil, uvažoval Brunda. Ba ne, tyhle parohy už nikdo nepotřebuje a maminka z nich bude mít radost. Pověsí si je nade dveře a přestane se na nás zlobit. Pojď, pomoz mi s nimi. A čmeláci popadli parohy, zatáhli a z dubového úkrytu vytáhli pěkně naštvaného Brouka Roháče. Zbudili jste mě, vy medáci, řval Roháč, až z dubu žaludy padaly. Nikam, tady budete, pokračoval hromově, když vyděšení čmeláčci chtěli utéct. Co chytím, nepustím, to si zapište za tykadla. Zůstanete u mě tak dlouho, dokud mi tady nevymalujete můj dům, aby byl krásně bílý. A kde je tvůj dům? Ptali se čmeláci a hlásky se jim třásly. Můj dům je celý tenhle dub. Ha! Zachechtal se Roháč. Ty máš ale velikánský dům, začal Čmelda opatrně. Však jsem taky velikánský brouk, řekl Roháč a šla z něho hrůza. Ale, pípnul Brunda, na tak velký dům se spotřebuje hodně barvy. A tu my máme doma, pokračoval Čmelda. Když nás teď pustíš, my si zítra přineseme tolik barvy, že budeš mít raz, dva vybíleno.
1: Tak jo, zabručel Roháč. Ale běda, kdybyste mě chtěli ošidit.
0: Neměli jste se zatoulat až k dubu. Teď musíte splnit, co jste slíbili, řekla maminka, když Čmelda s Brundou samou starostí ani dospat nemohli. Jak se takový veliký dub bílí? Budou mít dost barvy a síly? Co když přece jen zůstane někde zelený lísteček? Co pak s nimi Roháč udělá? Ale pak se najednou rozednilo a když se čmeláci podívali z okna, všude bylo bílo. Každá travička, každý lupínek, i ten dub v dálce za loukou bělostí zrovna zářili. Mráz za nás vymaloval, jásali čmeláčci. A máme po starosti. Pak přišel Roháč a povídal.
1: Jsem spokojený. Prohlédl jsem celý svůj dům a musím říct, že jste nevynechali ani lísteček. Škoda jen, že mě dnes trochu zebou parohy. Že by se blížila zima?
0: Na zimu je nejlepší peřina. Poradili Roháčovi Čmelda s Brundou a byli rádi, že to jejich malování tak dobře dopadlo.

O děvčeti, které si za muže vzalo hada. Pohádka z Bhútánu. Jeden chuďas měl 3 dcery. Žena mu umřela, když byly děti ještě malé, a on měl co dělat, aby je uživil. Každý den chodil do okolních vesnic schánět něco málo k snědku, čím by rodinu nasytil. Jednoho dne objevil pomerančovník plný šťavnatých plodů, který ale hlídal obrovský had. Zatímco had spal, muž pomalu vyšplhal na strom a opatrně z něj natrhal několik pomerančů. Když si je ale strkal do kapsy, jeden pomeranč mu spadl přímo na hada. Kdo pak to tam sedí na mém stromě? Zeptal se had. Ale to jsem já, tvoje kamarádka Vrána, odpověděl muž. Had se upokojil a znovu usnul. Muž pokračoval v trhání pomerančů, ale jeden se mu zase vysmekl a spadl na hada. Tak to jsi ty? Tentokrát ti to neprojde, zasyčel had. Chudák muž se mu začal omlouvat a vykládat mu, jaké má trápení. Je-li to pravda, dej mi za ženu jednu ze svých dcer, navrhl had. Když nedáš, uštknu tě a zemřeš. Vyděšenému otci nezbývalo, než slíbit, že hadovi dá jednu ze svých dcer. Na oplátku si mohl natrhat tolik pomerančů, kolik chtěl. S těžkou hlavou šel domů a všechno dcerám vypověděl. Jedna z vás mi musí zachránit život. Nejstarší a prostřední sestra si řekly, že se otec dočista zbláznil. Jak by si mohli vzít za muže hada? Co by na to řekli lidi? A tak raději utekli z domova a vydali se do dalekých krajů. Neměj strach, tatínku. Poslechnu tě a udělám přesně, co budeš chtít, řekla nejmladší dcera. Pro záchranu tvého života si i toho hada za muže vezmu. Otci se ulevilo a po tvářích mu začaly kanout slzy. Ve chvíli, kdy dcera svolila, že se za hada vdá, proměnil se had v mladého a pohledného prince. Dívka si ho vzala za muže a manželé si pak spokojeně žili ve velikém paláci. A když se ta novina donesla ke starším sestrám, svého útěku hořce litovali. Ale nebylo jim to nic platného.

Nemiče vsi žil sedlák Hrabota a měl všeho dost a všeho málo. Na co se Hrabota podíval, toho se mu zachtilo. Ať to byla červená kráva, rán pole nebo cíp lesa. Jednou tak obcházel své a ohlížel se po cizím a došel až k mezi, kde začínal jičínský obecní les. Byl to pěkný les, dával dost dřeva, ale pořád v něm taky dost dorůstalo, aby tam bylo dobré bydlení pro víly, ohniváče a mužíčky. Pohled na ten les vyhnal Hrabotovi slinu na jazyk. Tak ho mít. Od té chvíle mu nedalo, až zašel do Jičína na radnici k písaři. Koupil bych ten kousek lesa. Stejně je za kopcem, že tam z města ani nedohlídnete. Písař se odešel zeptat někam výš. Říkali Hraboto, povídá, když se vrátil, že ten les můžeš mít, když městu Jičínu položíš do kasy 4 200 zlatých. Leda bych je načesal na švestce. A Hrabota hnal písaře znova výš, aby mu slevili. Písař musel sem a tam ještě několikrát. Nakonec sedláku Hrabotovi vyřídil. Říkali, že bys ho mohl mít za rovných 40 stovek. Ať je můj. A Hrabota přiklepl smlouvu kotníkem. Než vyšel z radnice na podloubí, už věděl, co s lesem, aby se mu to nejlíp vyplatilo. Dá to všecko pokácet, dlouhé dřevo prodá, něco taky strží od chalupníčku za pařezi. Naholi něco zůstane po lese, dá kopat na drahé kamení. Takového je v okolí Jičína dost, jen ho vyzvednout ze země. Když si všecko určil, zašel Hrabota nejdřív pod věž k hodináři Semerádovi. Budu pro tebe, Semeráde, mít nějaké drahokamení, větší kusy i drobotu, sumou asi za 43 stovek. Semerád si postrčil v oku hodinářské sklíčko. No, když to kamení bude mít dobré barvení a svit, takové vždycky potřebuju. Od věže šel Hrabota k staviteli Lohařovi. Mám pěkné dlouhé dříví, potřebuješ? O takové má stavitel vždycky nouzi, povídá Lohoř a plácli si. Pařezi rozprodal Hrabota chalupníčkům, co obvolal Porinku. A zamanul si ruce. Už mi zbývá jen pokácet ten les. Obešel ještě 12 nádeníků a řekl jim, aby ho zítra čekali s pilami a sekirami. Druhý den ráno se Forman Šejtroček probudil tak časně, že jeho žena Julča vedle z postele povídá: jen spí, ještě je čas na dvojí obrácení. A v tom někdo volá ze silnice. Už nedospím, zívl si Šejtroček a jde se podívat. Za vraty stojí Hrabota, v jejířském zlatek si šelestí od lani a volá: vstávej, Formane, je čas vozit. Nejdřív bych musel vědět, co povezu, povídá Šejtroček. Hrabota to odfoukl jako maličkost. Nejdřív dojedeme pro pár chlapů a pak odvezeme z lesa trochu dřeva. Taková služba se Formanovi hodí každou chvíli. Když si ale Šejtroček šel do světnice pro kus chleba, do kapsy a pro čepici, Julča mu povídá: něco ti řekl, ale nepověděl všecko. To já poznám. A když Šejtroček zapřahal k vozu žemličku, šlehl valach po Hrabotovi ocasem jen syklo. Já nevím, Hraboto, povídá Šejtroček a ani se mu nechce sáhnout do toulečku probič. Sedlák Hrabota sebou pansky hodil vedle Šejtročka na kozlík. Vzal si 3 zlatky? Tak jeď.
Nejdřív jeli po nádenících. Byli to chudí ptáci. Dlaň se jim otvírala na těch pár šestáků od hraboty. Sedlák každému odsvrnkl ostří usekyry palcem a pak mu ukázal dozadu na vůz. Jak jich vzadu přibývalo, začalo se to šejtročkovi zajídat pořád víc. Hraboto, povídá, kde se sejde tolik ostrého železa, tam se těžko najde dobrý úmysl. A hrabota zas jakoby přebyl sedmu esem. Vzal si tři zlatky? Tak jeď. Šejtroček vezl plný vůz nádeníků a sekir a hrabota nad tím panoval. Jak se blížili k lesu, šejtročkovi už se to všecko znelíbilo docela. Hraboto, povídá, ty chceš něco nekalého a já ti v tom nebudu pomáhat. Sedlák hrabota se po něm do třetice ohnal jako zaklínadlem. Vzal si tři zlatky, tak jeď. Šejtroček sáhl do kapsy a vysypal ty tři zlatky hrabotovi do klína. Tady je máš zpátky a už tě s nádeníky nesvezu ani k příštímu patníku. Hrabota strčil zlatky do holinky. Nesvezeš? Dojdeme. Nemáme už daleko. Seskočil z kozlíku, křikl na nádeníky a vede je k lesu. Šejtroček chvíli postal s vozem a dívá se, co bude dál. U lesa se sedlák hrabota postavil na skalku. Nádeníci zatím vybalovali pily z hadrového zavinutí a chystali si sekiry. V tom hrabota zatočil kloboukem a všichni se do toho dali. Padli na les. Od sekir jim stříkají štěpiny, od pil se odsypává pilinami. Položil se krajní strom a ostatní se za ním kladou zadou. Ať se mi to dřevo nepotluče, volá ze skalky hrabota. Nádeníci se dosekávají pořád blíž k srdci lesa. Šejtroček si vyskočil na kozlík a otočil vůz zpátky k Jičínu. Chtěl už to mít radši všecko za zády. Sotva nádeníci začali hrabotou přikázané dílo, jen uhodila první sekira a chroustla pila, zatroubila strážná sojka znamení. A víly, ohníváči a mužíčkové, co žili v lese, ji uslyšeli. Zběhli se na paseku a radili se, co proti tomu dělat. Jenže nebyla jejich pravá hodina. Víly neměli lehké a vytrvalé nožky, aby kruhem obskočili hrabotu a nádeníky a hnali je kvapíkem z lesa. Ohníváči při sluníčku sotva doutnali a mužičkové ospalostí sotva viděli. Sekiry bijí pořád blíž a pily zinkají už za houštím. Les už leží, jen na krajíčku zbývá trochu tyčkoviny, a v té se jako v remísku krčí přeplašené víly mužíčkové i ohníváči. Tohle tu přece nenecháme, bude to dobré nalaďky k plotu, křikl hrabota. Sotva to ti v remísku uslyšeli, vyběhli do pole. Víly se vezly na větru, ohníváči se kouleli jako zapálená povřísla a mužíčkové upalovali, až jim odpad lítali hrudky. Všecko se to žene, kdo ví kam.

Šejtroček zatím dojel domů. Valacha žemlíčku odvedl do stáje a sám odešel do světnice. Sedl si na židli se sukem a povídá Julče. Jíst nechci, pít taky ne. Všechnu chuť jsem nechal u hrabotova lesa. Ale kousek cukrkandlu bych si vzal, abych přemohl hořko pod jazykem. Julča mu ulomila krystálek cukrkandlu, Šejtroček ho převaloval v zubech a povídá. Nebudeš mi vyčítat? Trápíš se, Šejtročku, i tak dost, řekla na to Julča. Za oknem šlo slunce od jabloně k hrušni. Když se naklonilo za ořech, bylo už k večeru. Šejtroček pořád ještě sedí na židli se sukem a trápí se, že sedláku hrabotovi pomáhal zkazit les. Julča si pokojně velebí na stoličce a spravuje punčochy. Forman jich dost roztrhá, jak se na kozlíku opírá do palců. A v okně se začalo modřit a potom padl tmavý večer. Soužení je nejlíp zaspat, povídá Šejtroček a ohlíží se po posteli. V tom za oknem světle zavlálo a ohnivě zahořelo a zacupitali drobné nožky. Co je to? Povídá Šejtroček. Julča odhrnula záclonku, vykoukla a řekla. Přišli ti z lesa, je jich plný dvůr. Na dvoře povívá celý zástup víl. Jsou tu studánkové, potoční, pasekové i houštinářky, co se jich shledá v lese. Přidržují se každého kamínku, aby je večerní větřík neodvál. Ze tří stran se dívají tři ohníváči, svítí už pěkně do červena. Mezitím se chumelí hejna mužičků, jsou tu ti zborůvčí, brusinčí i z jiného drobného podrostu. Julča otevřela okno a zavolala, co pak tu všichni chcete? A oni na to, že les už není a nemají kde být, a pořád blíž k oknu, až zahlídli Šejtročka. To je ten, co vezl hrabotu, křikli víly ostřicovými hlásky. Mužičci už dupitají nahoře po půdě a odnášejí hrstičky sena. Ohníváčci se roztáčejí, div se nepodpaluje v šindelech. Co jsi se zasloužil, Tomáš? Povídá Julča Šejtročkovi. A vystoupila nejstarší víla a řekla, chystej se, Julčo, půjdeš zpátky k nám. S takovým nemůžeš být. Šejtročkovi klopítlo srdce. V tom ale Julča skočí k oknu a zavolá, aspoň mému formanovi dopřejte rozmýšlení, jak všecko napravit. Nejstarší víla na to, ať to tak je, ale jen chvíli. Julča hned, čím by ty z lesa zabavila, než Šejtroček vymyslí radu. Vílám dala pro zábavu pavučiny pozbírané na zahradě. Ohníváčům hrneček kolomaze, aby měli z čeho čoudit. A mužíčkům hrách na cvrnkání. Šejtroček zatím seděl na sukovaté židli a lámal si hlavu, jak se vykoupit. Nakonec mu přiskočila pravá myšlenka. Došel k oknu a zavolal na dvůr. Svezl jsem hrabotu, teď svezu vás a bude vyrovnáno. A zas vystoupila ta víla. Jenže kam nás povezeš? I to už měl Šejtroček rozmyšlené. Hrabotu jsem vzal k lesu, vás svezu k hrabotovi. Vyvedl ze stáje Valacha žemličku a zapřáhl ho před vůz. Sám si vyskočil na kozlík a Julču vzal vedle sebe. Potom zavolal. Nejdřív nasednou víly
a pěkně mě za záda, aby je to jízdou nerozfoukalo. Doprostřed přijdou mužičci, aby na krajích nepřepadli. Ohníváči až dozadu, aby měli po větru volné šlehání. Když to všecko nastoupilo, šejtroček na žemličku ani mlasknout nemusel. S takovou mírou lesních sil za ocasem upaloval valach jako řek před Turkem. Kudy jeli volnou silnici, zpívali si víly li, li, li a brousili si hlásky na tom, co ještě přijde. Mužičci si kradli čepice, aby do příštích věcí neměli stuhlé klouby, a ohníváči táhli do sebe vzduch, aby ho bylo dost pro příští šleání. Když ale jeli městem Jičínem, poručili šejtroček s Julčou ticho, aby je nezaslechl noční richtář. Když docházela míle k Nemičevsi, kde měl statek sedláka Rabota, přitáhl šejtroček opratě a povídá těm na voze. Je vyrovnáno, konec cesty, teď už si poradíte sami. A vlání a sršení a dupitání, jak se to sesypalo z vozu. Šejtroček pokojně otočil a vydal se s Julčou zpátky k Jičínu. Sedlák Hrabota dávno ležel v posteli, ale spaní si odpíral, vystrkoval prsty spod peřiny a počítal na nich, kolik strží za dlouhé dřevo od lohaře, kolik zapařezí u chalupníčků a kolik zlatek mu zaplatí semerát za kameny. Venku se vyčasilo na měsíc, i ve světnici bylo dost světla. Hrabota se dopočítal, sklapl prsty a vstal z postele, že si to zapíše do kalendáře, aby do rána nezapomněl. Jenže jak sáhl po tušce, za oknem ohnivě šlehlo, až ho to povalilo zpátky do peřin. A zas už do okna bíle zaléhá, jako by se od rybníka tlačila mlha. A znova oheň a zas to bílé vlání. Do toho od sklepa z půdy odevšad dupotají malé nožky. Bouří se dobytek v chlévě a z kurníku vyletěly všecky slepice. Strachu má Hrabota dost, ale ještě víc starosti, co se mu to děje s celým majetkem. Popadl těžkou lucernu, s kterou se mohl i ohnat, a vyběhl na dvůr. Tam krávy a voli v jednom tanci. Všecko se to utrhlo v chlévě odvázání. Každému dobytčeti sedí za šíjí víla a šlehá mu před očima závojem. Hrabota uhodil lucernou o práh a křikl: co je to za skotáctvo? Vždyť se mi voli vyběhají z masa a krávy z mlíka. Vílám, jako by to ani neválo kolem uší, vedou dál rajtaraj. Je pravá hodina. A já si své uhájím, křikl Hrabota a začne být lucernou po vílách. Jenže v tom se z kovárničky vykutáleli tři ohníváči. Chvíli srší dobytku za ocasem, chvíli zas připalují konečky došků na střeše u stodoly. Hrabota musel nechat víl, vyletěl z kazajky a hasí s ní ohníčky, aby se na střeše nerozhořelo. A co mu ještě stačí, oči vidí, že na hůře i na sýpce mu hospodaří mužičci nevětší než klásek. Trhají postéble od sena, po zrnku ubírají z obilí a kdo ví, kam to roznášejí. Hrabotovi je, jako by mu po kousíčkách odštipovali duši. To je žhářství a zlodějstvo, křikl. A chce pročetníky, ti, že si ostře poradí s vílami mužičky i ohníváči. Jenže v tom zas vystoupí víla a po dvoře se udělalo ticho. V tom tichu je slyšet, jak četníci chrápou ve své světnici k neprobuzení. Víla ukázala prst, aby si Hrabota všecko dobře rozmyslel, a povídá mu: můžeš udělat buď tak,
A nebo jinak. Sedlák Hrabota odpověděl, že jsou to samé hádanky, ale už měl nahnáno. Postavil lucernu a bez kuráže řekl: když mi dáte se vším pokoj, vrátím vám les. Na to slovo rázem odvanuli všecky víly s větrem, ohníváči se odkutáleli jako podpálená povřísla a mužíci se rozběhli do rmenu. Jen na střeše stodoly zůstal stát malý plamínek. Stál tam přes noc a pak i ve dne, aby Hrabota při sluníčku nezapomněl, co při měsíčku slíbil. A pozítří hned časně ráno zabouchal někdo u šejtročků na vrata. Co zas nám kdo nese, povídá šejtroček. Julča ani nevzhlídla od zatápění v peci a řekla: Hrabota je to a bude chtít, abys pro něho vozil. Šejtroček jen hodil rukou: pro toho už nesvezu ani poleno, ani míly. Jen zapsahej, usmála se Julča. Pro dobrou vůli zapsáhl žemličku k vozu a vyjel z vrat. Tam stojí sedlák Hrabota. Co mi chceš, povídá šejtroček. Hrabota na to dost uvadle. Zapsaženo máš, tak pojedeme. Šejtroček se po biči zrovna nehrne. A kam? Nejdřív po školkách pro stromky. A kam ji povezeme? Hrabota div nepřetrhl čepici v rukách. Tam, co stával ten les. A to pojedu rád, křikl šejtroček a sáhl pro bič. Stromků bylo dobrých 6 vozů. Když je svezli na to místo, kde dřív stával les, Hrabota si div knoflík po knoflíku neukroutil, ale řekl: pojedeme ještě pro nádeníky, aby stromky zasadili. A to pojedu tupl rád a s parádou, křikl šejtroček. Přivezl nádeníky s motykami a za 3 dny se na tom místě zelenal mladý lesík. Musíme ještě do Třetice ke mně na statek, řekl Hrabota a div si přitom kramflek neodrazil. Když přijeli na Hrabotu v dvůr, hořel tam na rozdrchlém došku na střeše u stodoly pořád ještě plamínek. Odvez ho rovnou k 7 peklům, křikl na šejtročka Hrabota, vletěl do stavení a třískl za sebou dveřmi. Pak sedlák Hrabota seděl u stolu a počítal, co ho stál nový les. Na volech ztratil na mase 70 zlatých, krávy se mu vyběhaly z mlíka za rovných 20, slepice se vylítaly ze 7 kop vajec. Zrna mu mužíčkové roznesli za půl sklizně a sena roztahali za půl senoseče. Nové stromky ho přišly na půl majlantu. Dohromady toho bylo za 9 000 zlatek. Šejtroček zatím vezl plamínek k novému lesu. Když tam dojeli, usadil ho na plácek mezi 2 stromky. Plamínek chvíli hořel sám. Potom se k němu přikutáleli ohníváči a zběhli se víly a přidupitali mužíčkové. Šejtroček 3x silně práskl bičem, až se na nebi sešlo na déšť a lesu sprchlo prozelený růst.

holka říkala mi, ach ty kluku, jen se člověk otočí, on už zase divočí, takže v cuku letu zlomenina je tu. Jen jsem šel a zlomil jsem si ruku, přece nejsem jedinej ze všech kluků.

jsem sjela jako střela. Doteďka jsem dopadala vždycky celá. Náhle se to povede a bolest rukou projede. Takže v cuku letu zlomenina je tu. Sklouzla jsem a zlomená je ruka. Nemůžu se učesat, ach to jsou.

0: taky hádanka.
1: Vyčaruje co kdo chce.
2: Maso, buchty, ovoce.
1: Také byste chtěli kousek?
2: Jak se volá na obrousek?
3: Kdo pak ví, odpoví. Tohle já vím.
0: Já si pamatuju, že to je asi z té pohádky obušku z pytle ven.
3: No.
0: Takže na obušek se volalo obušku z pytle ven.
3: Ale tohle je jiná pohádka.
0: To je skoro stejná pohádka. A volalo se
3: ubrousku.

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím. Vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp.
1: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: A myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: Je! A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: Měsíčku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Čumík, Pašík, Kňourek, Kaneček a Prasátko. Když máš kolem kamarády, si veselé zvířátko. Chrochta, Čumík, Pašík, Kňourek, Prasátko a Kaneček. Kdo jen bručí, kde se mračí, ať si balí raneček.
1: Jo, jo.

0: je pro mě je déšť, milý host. Krochtačuní pašik, pňourek, kaneček a prasátko. Šmejdím, kde se co dá slupnout, dortík nebo lízátko. Krochtačuník, pašik, pňourek, prasátko a kaneček.
1: To jsem já.
0: Nevadí mi parkel navíc, zadrsám si taneček.

Krůj mám, krochtačuní pasík, kňourek, prasátko a kaneček a bříško, šup jsem šup tam. Každý den je jenom jednou berl jako dáreček.

0: Dobrý den, pane
1: Tiše, ps, tiše, chvilku.
0: Jo. Co je to tí?
1: Abys byl chvilku ticho.
0: Teď já jsem úplně ticho, tatí. Jak to, že nejsem ticho, když náhodou jsem?
2: To jsem mluvila já prvé, to nemluvil Horlínek.
1: Mlčte už, mámko, ty. A poslouchejte.
0: Co?
1: Slyšíte?
0: Simano, tatí.

0: to, že ne.
1: A ty něco slyšíš?
0: Kukačku. Kdybyste chvilku mlčeli, tak byste ji slyšeli taky.
2: Před chvílí kukala kukačka.
3: Jo, to já bych taky chtěla slyšet kukat. Já ještě neslyšela kukat.
2: To je strašně zajímavý pták, kukačka, nemyslete si.
3: Jo.
1: A co je na ní zajímavého, že je tak zajímavá?
2: Všechno je na ní zajímavé.
3: A co nejvíc, pane Spejble, co nejvíc?
2: Zajímavé je na ní například to, že kukačka nikdy nekuká.
3: Jejda.
1: Kuká, tatí, já ji slyšel tolikrát, že už bych mohl kukat sám.
2: To je právě ta mýlka. Ono totiž, když něco kuká, tak to nikdy nekuká kukačka.
3: A kdo tedy kuká, když nekuká kukačka?
2: No zamyslete se trošku, když nekuká ona kukačka. Tak to může být jedině no.
3: Pan kostelník, pane Spejble.
2: Ale kostelník, co pak kostelník kuká? Kostelník přece zvoní, Máničko, od toho má zvon, aby zvonil, když je třeba poledne, žano, a ne aby kukal.
1: A vždyť pan kostelník nezvoní, tati. Pan kostelník přece peče rohlíky a housky, si říkal. A na to nepotřebuje zvonit.
2: Moment, abychom si rozuměli. Ty myslíš pana kostelníka z pekárny?
1: Ano, tati, já myslím pekaře pana kostelníka.
2: No proto, já myslel, že myslíš kostelníka.
1: Ne, taťuldo, já myslel pana pekaře.
2: No moment, ty myslíš pekaře kostelníka, ale ne pana pekaře.
1: Já přesně nevím, koho myslím, tatí.
3: Já myslela toho pana kostelníka, co peče, pane Spejble.
2: Protože to je rozdíl. Pan kostelník je pekář, ale pan pekař je doktor, to je zubář. Ten mi dělal přece stoličku.
3: Kdo vám dělal stoličku?
2: Pan doktor pekář.
1: Jsi říká, že jsi koupil v prodejně tu stoličku.
3: No.
2: Ale tadyhle stoličku v puse, sedmičku.
3: Aha.
2: No, tu mi dělal pan doktor pekář, ten mi plomboval.
3: Protože byla děrová, vidíte, ta stolička.
2: Ovšem, samo sebou.
3: No.
1: On přitom kukal?
3: Jo.
2: Ale koukal, proč... Šmanko, ty proč by přitom měl kukat? Už jsi viděl doktora, který by při ošetřování pacienta kukal?
3: Já teda nikdy ne, pane Spejble, to
2: no
3: nikdy
2: tak,
3: ne.
2: No tak, proto ti povídám, že kuká kukačka, že ano. Jenomže, když kuká kukačka, tak nikdy nekuká ta kukačka, ale kdo? No, ne ta kukačka, nýbrž.
1: Pan doktor, tatí.
2: Šmanko, teď jsem o tom...
1: Kominík, tatí.
2: Ale kominík, už jsi slyšel kukat kominíka?
1: Slyšel, tati, včera po chodníku šla nějaká občanka a kominík na ní kukal z komína, aby si všimla, že vymetá a že je užitečnej.
2: Jenomže když v lese něco kuká, tak to není kominík a není to ta kukačka, je to vždycky a jedině kukačák, sameček od kukačky.
3: A samečka nekuká nikdy?
2: Ovšem, že ne, to je ta zvláštnost, kterou lidi nevědí.
3: A co teda dělá samečka od kukačky?
2: No, hledá nějaké cizí hnízdo, aby tam snesla vajíčko.
3: Samečka.
1: Jak to cizí?
2: Protože ona do svého hnízda vejce nesnáší. Ona je podstrčí cizím ptákům, to jsi ještě neslyšel, pojem kukačí vejce.
3: A co dělá ve svém hnízdu teda kukačka?
2: Nic. Ona své hnízdo ani nemá. Ona ho ani nestaví.
1: A co teda staví?
2: Proč by ho stavila, když podstrkuje svá vajíčka do hnízda třeba kosovi, strnadovi a tak?
3: A proč je strčí ke kosovi nebo ke strnadovi?
2: Protože své hnízdo nemá, Máničko. Teď jsem to povídal a vysvětloval.
3: No?
2: Vajíčko musí být kde? V hnízdě. Kukačka hnízdo nemá, tak ho snese do hnízda třeba kocholoušovi.
1: Jsi říkal strnadovi.
2: No tomu taky, prostě k cizímu. A oni jí mládě vylíhnou a vychovají.
1: A jak ho naučí kukat?
2: Jak to kukat?
3: Jak naučí tu malou kukačku kukat, když oni nekukají?
1: Strnad přece nekuká.
3: No.
1: Chocholouš taky ne a nikdo.
2: Co by ho učili kukat? To umí mládě od přírody samo. Co pak ty neumíš kukat?
1: Umím, tatí.
2: No tak vidíš.
1: A ona mě snesla kukačka, tatí?
2: Cože?
1: Jestli mě snesla kukačka.
2: Co to povídáš za nesmysl? Kdo je tvůj otec?
1: No já původně myslel, že ty, tatí, jenomže když povídáš...
2: Jak to myslel? Jak to původně? Kdo je tedy původně, šmankote, podle tvého tedy tvůj otec?
1: Jsem kukačka, tatí.
3: No?
2: Prosím tě, seber se trošku. Ptám se tě vážně. Kdo je vlastně tvůj otec? Ptám se tě vážně. A ty plácneš, že kukačka.
1: Tak chlouš, tati, já jsem řekl kukačka, protože jsem myslel...
2: Šmonko, ty máš zase dneska den? To mi zase začíná stoupat krev do hlavy.
3: Slyšeli jste to? Teďka zase zakukala, ale hodně v dálce, ani to nebylo slyšet.
2: Prosím vás, vemte si za ruce a dejte si odchod, nebo z vás začnu kukat já sám.
1: Šmonko, tati, pojď máni, jdem poslouchat kukačku.
3: Naschledanou, pane Spejble.
2: Naschledanou.
1: Ahoj, tati.

0: chřipky.
1: Malý chlapec běží za pánem a křičí.
2: Pane, vypadla vám peněženka.
3: Děkuji ti, chlapče, jsi poctivý. Jiný na tvém místě by si ji nechal. A proč? Vždyť ona je prázdná.
4: Ale mají se vracet i věci, když jsou plné.
0: Je to jasné, Vojto, ale tohle je vtip.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O kohoutkovi a psíčkovi. Žil jednou jeden stařeček se stařenkou a žili ve veliké bídě. Měli jen kohoutka a psíčka, jinak nic živého u nich nebylo. Jednou, když už nemohli tu nouzi vydržet, řekl psíček kohoutkovi. Víš-li co, bratře kohoutku, utečme do lesa, tady máme bídné živobytí. Utečme, pravil kohoutek, hůře nám nebude. A tak se sebrali a šli, kam je oči vedli. Prochodili celý den a začalo se smrákat a byl čas vyhledat si nocleh. Sešli z cesty do lesa a vyhlédli si velký dutý strom. Kohoutek vyletěl na větev, psíček zalezl do dutiny a oba usnuli. Ráno sotva se začalo rozednívat, kohoutek zakokrhal kikriký, uslyšela ho liška a dostala chuť na kohoutí maso. Přišla pod strom a vychvalovala kohoutka. Hleď mé kohoutek, ano, je to kohoutek, takového pěkného ptáčka jsem jak těživa neviděla. Jaké krásné máš peříčko, jaký nádherný červený hřebínek a jaký jasný hlásek. Sleď ke mně, švarný šohajíčku. A proč? Zeptal se kohoutek. Půjdeme ke mně na hostinu, dnes jsou u mne hody a pro tebe je tam hromada hrášku. Dobře, řekl kohoutek, ale sám jít s tebou nemohu, je tady se mnou ještě kamarád. I podívejme se, jaké to štěstí, pomyslela si liška, místo jednoho kohouta budou dva. A kde je ten tvůj kamarád, ptala se liška, zvu na hostinu i jeho. Nocuje tady v té dutině stromu, odpověděl kohoutek. Liška se přihnala k dutině stromu, ale psíček ji chňapl za čenich a lišku roztrhala.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Fiu. Šalalala pum pim. Jsem zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak vampírek? Jsem kamarád dětí na hraní a na usmívání. Polétavá bytůstka, která si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Dnes vám prozradím, jak proměnit sůl v cukr. Ano, slyšeli jste dobře. Změním slané ve sladké. Jen tak. Mondě. Mávnutím kouzelného cylindru. Letným pohybem sametového křidélka. Jak by tohle mohlo být vůbec možné, ptáte se. Hned vám to prozradím. Poslouchejte. K dnešnímu kouzlení budeme potřebovat malou lžičku soli, dále malou lžičku mouky a talíř. Na talíř nasypejte lžičku soli. Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby ochutnal a potvrdil vám, že jde skutečně o sůl, že to není podvod. A nyní čas na velké odhalení. Přímo před zraky obecenstva. Přeměníme sůl v cukr. Pouhým přidáním čeho? Mouky. Co to? Je to kouzlo? Není to kouzlo? Olala! Trik ještě nekončí. Na talířek se solí přidejte mouku a smíchejte. Zase vyzvěte dobrovolníka, který ochutnával sůl, aby si vzniklou směs nasypal na jazyk a chvilenku počkal. Pak počítejte pomalu a nahlas do 10. A pak ho vyzvěte, aby vám pověděl, jak směs chutnala. Ano, nebude moci odpovědět jinak, než že sladce. Jako cukr. Mondie, jak je to možné? Taky si myslíte, že se právě povedlo změnit sůl na cukr pomocí trochy mouky? O ne. Ve skutečnosti je to tak, že jste proměnili mouku. V ústech totiž začíná proces trávení potravy. Sliny v ústech rozložily mouku na cukr, který tělo může využít. Sůl tenhle proces jen urychlila. A proto směs chutnala sladce. Je to pořád tak, jak říkám. Kouzelník umí dobře pozorovat obyčejné věci. Všímá si, jaký je svět kolem něj a pak z nich tvoří svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé. Tralala lí, tralalila, netopír kouzelník, to jsem já. Olala.

Sněhurka. Jednoho dávného zimního dne se to mělo k takové kráse, až se jedna královna, co právě seděla s vyšíváním u okna a celá u vytržení sledovala tisíce sněhových vloček, které se jako drobounká pírka snášely k zemi, bodla jehlou do prstu a na zasněženou okenní římsu skanuli tři krůpěje krve. Tu si královna pomyslela, že by ráda měla takové děťátko, které by bylo rudé jako krev, bílé jako sníh a černé jako okenní rám z ebenového dřeva. Bůh její přání vyslyšel, ale musela za ně zaplatit převysokou cenu. A tak, když porodila vysněné dítě, zemřela. Král dlouho její smrti neželel. Do roka si přivedl novou královnu, mladou a krásnou a velmi pyšnou. Srdce té paní svíral chlad a zášť a k milování měla jen sama sebe a svoji krásnou tvář. Ta královna měla kouzelné zrcadlo, kterého se ptávala. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A zrcadlo nemohlo jinak, než jí dát ujištění, že nad ní krásnější v této zemi není. A královna byla spokojená, protože věděla, že její zrcadlo lhát nemůže. Čas však běžel, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Malá sněhurka rostla do krásy. Bylo jí právě 7 let. Když kouzelné zrcadlo na královninu otázku odpovědělo, jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší sněhurka je nejkrásnější. Tu se měla v srdci mladé královny k panování zloba a nenávist a tak zle ji užírali, že si jednoho dne povolala lovce a dala mu strašlivý úkol – nechť zavede malou sněhurku do hlubokého lesa, tam ji zabije a jako důkaz své paní přinese její játra a plíce. Lovec byl královninou krásou tak okouzlený, že bez reptání souhlasil a zavedl princeznu do lesa. Když však pozvedl dýku, aby dítěti probodl srdce, začala malá sněhurka naříkat, padla na kolena, sepěla své běloučké ruce a prosila o život. A v lovci se pohnulo svědomí. Nesmáčí svou dýku v nevinné krvi. Ať za něj to strašlivé dílo dokoná divá zvěř. Nechal princeznu jít, zabil divoké sele, vyříznul mu játra i plíce a ty, jako důkaz splněného úkolu, přinesl královně. Mladá žena se šíleným smíchem poručila vnitřnosti připravit k večeři a kuchaři je upravili opravdu chutně a hosté je u večeře snědli. Zatím sněhurka klopítala v hlubokém lese cestou necestou a dál od rodného zámku. Z povzdálí ji pozorovala divá zvěř s trochou nedůvěry a s trochou překvapení, ale neskřivila jí ani vlásek. Až k večeru došla k chaloupce, která se krčila na úpatí železné hory. Když vešla dovnitř, samým údivem se zajíkla. Tak byla okouzlená všítou krásou a čistotou, která tu přebývala jako domácí paní. Uprostřed stál stůl, prostřený sněhobílým ubrusem. Na něm leželo 7 talířků, u každého lžička, vidlička, nožík a pohárek. U stěny stálo 7 čistě povlečených postýlek. A protože byla sněhurka po celodenním putování unavená a žíznivá, sedla si ke stolu a vzala si z každé porce na talíři sousto. Z každého pohárku vypila doušek, pak si chtěla odpočinout a tak postupně vyzkoušela všechny postýlky, ale až v té 7.
ji to ukolébalo ke spaní. Když se úplně setmělo, přišlo do chaloupky 7 trpaslíků. No, takových, co v horách kutají rudu. Rozežali svých 7 světýlek a tu spatřili, že co tu nebyli, někdo jim v chaloupce hospodařil. Tu se jeden každý začali schánět, kdože mu to seděl na jeho stoličce. Kdože to jedl z jeho talířku, kdože to ulomil z jeho chleba, kdože to použil jeho vidličku, kdože to krájel jeho nožíkem, kdože to pil z jeho pohárku a kdože to zválel jeho postýlku. Tak to volali jeden přes druhého a bylo z toho velké starání, bylo z toho veliké halekání, až ten 7. pojednou spatřil ve své postýlce Sněhurku a posvítil na ní. Trpaslíci se zhlukli nad spícím dítětem v úžasu. Dívenka byla tak spanilá. Pak se potichu, aby tu krásu neprobudili, uložili ke spánku. Ten 7. si lehnul do postýlky ke kamarádovi. Ráno, když se Sněhurka probudila, tuze se polekala, ale trpaslíci se k ní měli hezky a tak jim o sobě vše vypověděla. A oni jí nabídli, aby u nich v chaloupce pod Železnou horou zůstala a vypomáhala s domácností. A také jí nabádali, aby se střehla macechy, zvláště když nebudou doma, aby nikomu cizímu neotevírala a nepouštěla ho dovnitř. Královna byla poté u krutánské hostině, na které si pochutnala na sněhurčiných vnitřnostech, opět u vytržení z toho, že je nejkrásnější na světě. Ale za pár dní to v ní zase zle hlodalo a tak měla řeč se svým kouzelným zrcadlem. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A tu se z jeho zrcadlení vynořila odpověď. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u 7 trpaslíků, ta je nejkrásnější. Tu se královna velmi rozhněvala, že jí lovec obelhal a horečně přemýšlela, jak by se Sněhurky pro všechny časy zbavila. Neměla klidu, neměla stání, dokud vše pečlivě nepromyslela a pomocí své čarodějné moci nenastražila zlou lest. Začernila si své líbezné tváře, přestrojila se za starou kramářku a vypravila se k chaloupce 7 trpaslíků na úpatí Železné hory. Když byla na místě, pustila se, jak to umějí jen opravdové kramářky, do tak hlasitého a výřečného vychvalování svého zboží, až důvěřivá Sněhurka vyšla ven a začala si vystavené věci prohlížet. Zalíbila se jí jedna z pestře vyšívaných šněrovaček, kterých tu měla kramářka tolik, až oči přecházely. Macecha se ochotně nabídla, že dívence pomůže při zkoušení a šněrovačku jí utáhla tak pevně, až dítě ztratilo dech a bez života kleslo k zemi. A lesem se nesl kramářčin divoký smích, který ji provázel až na zámek. Večer se vrátili trpaslíci domů a našli ubohou Sněhurku ležet bezdechou na zemi. Tu ji měli za mrtvou, ale když ji zvedali ze země, aby ji uložili na máry, tu si jeden všimnul, že má tuze utaženou šněrovačku a taky povolil. A tu se Sněhurka zhluboka nadechla a vrátila se k životu. Pak vyprávěla, co se jí přihodilo. A trpaslíci jí kárali, že neměla otvírat dveře, protože to jistě byla zlá macecha.
Za nějaký čas se královně opět zdálo její štěstí vrtkavé a tak se o něm chtěla ujistit a šla za svým kouzelným zrcadlem, aby mu přednesla svoji otázku. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A to muselo s pravdou ven. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u sedmi trpaslíků, ta je nejkrásnější. Zlí běsové nabyli nad královnou moci. Zavřela se do své komnaty, kde měla různé čarodějnické náčiní a tam čarovala a zaříkávala tak dlouho, až vyrobila jedovatý hřeben. Pak se opět přestrojila k nepoznání a vydala se k chaloupce sedmi trpaslíků pod Železnou horou. Sněhurka ale měla na paměti trpaslíčí nabádání a neotevřela. Ale kramářka si však stoupla na špičky a okénkem ji ukázala tak čarokrásný hřeben, že dívenka neodolala a vzala si ho. Sotva si jim zajela do vlasů, prudký jed začal působit a klesla k zemi. Naštěstí se však už chýlilo k večeru a za pár chvil přišli trpaslíci z hory domů. Když našli ležet Sněhurku bez dechu, hned jim na mysl přišla macecha a začali dítě prohledávat, až našli v jeho vlasech hřeben. Ten vytáhli a ono zase otevřelo oči. Pak Sněhurku opět kárali, že to byla zlá macecha a usilovala o její život. Opět jim musela slíbit, že si vezme ponaučení a nepustí dovnitř ani živáčka. Opět uplynul nějaký čas a marnivou macechu svíraly ukrutné pochybnosti a potřebovala ujištění o své kráse a tak se zeptala kouzelného zrcadla. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A ono nezaváhalo. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u sedmi trpaslíků, ta je nejkrásnější. Tu přišlo k potřebě veškeré královské čarodějné umění, zlolajné našeptávání zkaženého srdce a ukrutnost křivdou zasažené mysli. Královna vyrobila jablko, které bylo z půly dobré, z druhé půly smrtelně jedovaté. Přestrojila se za prostou selku a spěchala k chaloupce sedmi trpaslíků pod Železnou horou. Sněhurka však nechtěla selce otevřít ani za nic a také nic koupit. Tak se jí macecha lichotivě vemlouvala a nakonec jí darovala jedno jablko na ochutnání. Ale Sněhurka dárek odmítla. Tu macecha, ta paní zlořečená, vonavé jablko, na důkaz, že není otrávené, rozkrojila a polovinu před dívenkou snědla. Poté Sněhurka už neváhala a druhou, tu krásnější polovinu jablka, si bez obav vzala a s chutí se do ní zakousla. Sotva se dotknul jed jejich rtů, začal působit a ona bez dechu padla k zemi. A macecha? Ta odcházela s divokým smíchem. Buď si bílá jako sníh, černá jako eben a rudá jako krev. Teď už tě trpaslíci neprobudí, má milá. A sotva přiběhla na zámek, hned se měla k zrcadlu. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, na světě i v zemi zdejší ty jsi, má paní, nejkrásnější. Ukrutné a záštiplné královnino srdce došlo konečně pokoje. Když přišli večer trpaslíci ze Železné hory domů, našli Sněhurku ležet bez dechu na zemi. Ať ji prohlíželi od hlavy k patě, nenašli nic, co by mohlo způsobit její smrt. Položili ji na máry
A po 3 dny a po 3 noci u ní seděli a plakali. Pak ji chtěli pohřbít. Ale protože stále vypadala jako živý, spící člověk, tváře měla růžové a byla něžně krásná, vyrobili jí skleněnou rakev, aby na ní bylo ze všech stran vidět. Zlatým písmem napsali na rakev její jméno a původ a pak rakev vynesli na Železnou horu. Každý den držel některý z trpaslíků u Sněhurky stráž, aby ji chránil před zlem. I divá zvěř se přicházela poklonit mrtvé princezně a litovala její smrti. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Sněhurka celý ten čas spala ve skleněné rakvi, stále svěží a krásná, spletí bílou jako sníh, rty rudými jako krev, vlasy černými jako eben. I stalo se jednou, že v tom lese zabloudil jeden princ se svou družinou, až se dostal k chaloupce trpaslíků pod Železnou horou a prosil je o nocleh. A ráno uviděl rakev se Sněhurkou i s tím, co na ní bylo napsáno, a přišlo na něj takové toužení. Mělo ho k bolesti takové soužení, že trpaslíkům sliboval všechno zlato světa, jen když mu rakev se Sněhurkou prodají. Trpaslíci se k tomu neměli, ale když viděli, jak po ní touží a jak se pro ní souží, darovali mu ji. Princ radostí bez sebe poručil služebníkům, aby vzali rakev na ramena a odebrali se s ní do zámku. Jeden z těch služebníků byl jeden takový zneumětel a nešikovců. Zakopl o vyčnívající kořen a poroučil se do mechu. Když sebou rakev tak nečekaně a nešetrně hnula, tu vyskočil Sněhurce z hrdla kus otráveného jablka a otevřela oči, odklopila víko rakve a udiveně se ptala, kde je. Princ se zaradoval, požádal jí o ruku, s čímž ona souhlasila, a chystali velkou svatbu. Ač uplynul tak dlouhý čas, měla se královna stále za nejkrásnější a zrcadla se ptala jen tak ze zvyku. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? Až jednoho dne pravilo. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší mladá královna, co zrovna slaví s princem svatbu, ta je nejkrásnější. I tu se královna velmi podivila. Na tu svatbu sice obdržela pozvání, ale jet se jí nechtělo. Teď však, když jí zrcadlo o mladé královně pělo chválu, chtěla ji vidět na vlastní oči. Skvostně se vystrojila a vydala se na princův hrad. A když přišla do hodovní síně a pohlédla na mladičkou královnu, tu ke svému údivu poznala Sněhurku a ta poznala ji. A protože zlo musí být odměněno po zásluze, poručili doběla rozžhavit železné boty a železnými kleštěmi je vytáhnout z výhně a pak je mocí obout zlé královně na nohy. V těch železných botách musela pak královna ve svých nádherných šatech před očima té, které tak ublížila, a pro potěchu svatebčanů tancovat, dokud nepadla mrtvá k zemi.

0: Je to barevné a nevidíš to. Co je to?
1: Co je to?
0: Zakopané pastelky!
2: Jak to vypadá?
3: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm dodnes.
2: Hele, když se na to nebudeš šmatat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
3: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
2: Proč děti, ať řekne klidně mládež, ne?
4: Jasně, mládež,
5: ne. Mládež.
3: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad na valy.
4: No jasně, správně.
6: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
7: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
8: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
7: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
6: Jo. Jen do pocem.
9: Dobrý den.
6: Sedni si, chlapče.
9: Děkuji.
6: No tak se posaď.
8: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No, dát dětem hrát, co pak to je normální?
10: Slovo si vzal Jouza, Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
11: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
12: My nechceme celý hrát. Chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
8: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
13: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stoh schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
14: Černá kronika furt něco malé. Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebuje.
15: Tak. Ano, vyplenit černý kronice zahradu.
13: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
8: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
13: V obci Hulín nezletilí...
6: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
7: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
8: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
0: Logopedická pohádka na L ve všech pozicích bez R a Ř.
16: Malá lesní víla. Žila byla malá lesní víla. Víla stále tancovala. Tancovala za svitu luny i za jasného sluníčka. Tancovala v lese, na paloučku i na louce. Tancovala lehce a ladně, jak už tak víly tančí. Jednoho dne se však stalo, že nekoukala, kam šlape, a chytila se do pytláckého oka. Bolelo jí koleno i lýtko. A hlavně nemohla jít dál a nemohla tancovat. Plakala potichu a po chvíli už vzlikala nahlas. Lesem šel mladý myslivec. Slyšel vzliky a tak se šel podívat, co se děje. Jen co ho Víla uviděla, žadonila.
1: Milý myslivče, pomoz mi. Jestli mě z pytláckého oka vysvobodíš, splním ti tvůj sen.
16: A tak ji myslivec vysvobodil a ještě jí dal obklad na nohu. A jak malá lesní víla slíbila, tak se stalo. Myslivci se už dlouho líbila lesníkova Libuška. Ale věděl, že ani lesník, ani jeho žena s jejich láskou nesouhlasí. Snil o tom, jak se Libuška stane jeho ženou, budou mít spolu děti, malou myslivnu a společně budou pečovat o všechny laně, koloušky a jeleny. Stalo se, že další den sám lesník vyhledal mladého myslivce a pověděl mu.
1: Milý myslivče, vím o tvé lásce k naší Libušce, však líba o ničem jiném nemluví. Souhlasíme s manželkou s tím, aby se Libuška stala tvojí ženou.
16: A tak mladý myslivec a jeho sličná Libuška měli ještě to léto svatbu. O té jejich veselce se mezi lidmi dlouho povídalo. Zatancovala jim tam totiž i malá lesní víla. Každý tajil dech, neboť tancovala tak lehce a ladně, jak už víly tančí. A dokonce i pytlák slíbil, že už nikdy nebude pytlačit, aby malé lesní víle neublížil. Zanedlouho měla Libuška s myslivcem chlapečka a holčičku a všichni společně pečovali o laně, koloušky a jeleny. Hlídali celý les. Dbali o to, aby se malé lesní víle již nikdy nic nestalo. A ona jim na oplátku lehce a ladně tancovala, tak jak víly tančí.

0: Vigy básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.figy.cz
3: a tam ji najdete.

0: Z pekla štěstí. Zhruba tou dobou se hnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nechty. Ulice se svažovala k řece. Na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem. Svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky. Prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Na jednou pohladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. Jistě ho čeká pěkný úlovek a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené Tulamor a měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, stěžkne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil na háček, určitě by zůstal u dna. Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou, říkal si rybář pro sebe. A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh.
1: Figi hádanka.
2: Kdo jí chytí, dámy páni?
3: Tomu splní každé přání.
2: Ale kdo chce čím dál víc, nebude mít vůbec nic.
3: Kdo je ten kouzelník?
4: Kdo pak ví, odpoví.
5: Kdo se chytá a splní každé přání a chytá se a když toho chceš hodně a čím dál víc, tak
2: takhle
5: nic.
2: Dostaneš nic.
5: Byla taková pohádka o tom, jak žil rybář a jeho žena na břehu řeky ve skleněné láhvi.
2: Aha, a byly tam tři prasátka.
5: Ale ne, no tři prasátka, v tom se vyznám.
2: Tam nejsou.
5: Tam žádná skleněná láhev nikdy nebyla.
2: Já už asi vím, bylo to u moře.
5: Mm-hmm.
2: A ulovil zlatou rybku.
5: Tím kouzelníkem byla zlatá rybka, ano.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Jednou se maková panenka podívala na nebe a povídá motýlu Emanuelovi. Schovej si někam cylinder, za chvíli je tu bouřka. Emanuel líně seděl na konvi na zalívání a jen mávnul ty kadly. Kde pak bouřka? Tak to musím makové pole zalít sama, vzdychla si panenka. A bylo horko, makové korunky vadly. Dojdeš mi aspoň z konví pro vodu, Emanueli. Jenže motýl Emanuel byl líný zvednout se z konve. Studánka už asi stejně dávno vyschla, řekl. Na nebi se sešly mraky, tmělo se víc a víc, zafoukal vítr, letěly s ním tenoučké slámové sestřičky a volali: už to začne. Aspoň déšť pokropí makové pole, řekla panenka. Ani nekápne, volali slámové sestřičky. Jen hrom bude být. Aspoň jisté konve, Emanueli, povídá panenka. Musím zalít pole, než bouřka očesá mákům povadlé korunky. Emanuel líně slezl z konve. Sestřičky ničemu nerozumějí, povídá a smekl z hlavy cylindr. Za chvíli tu máme déšť jako z kropáče. A jestli lžu, tak ať mi do toho cylindru uhodí hrom. Blesk a rána a Emanuelovi poskakuje v cylindru lesklý panáček, jako by sestrojený se samých tenoučkých a leskle žhavých pérek. Přeju romský dobrý odpoledne, já jsem Blesk. Přišel jste tak najednou, šeptla panenka. Emanuel mě přece pozval, jmenuji se Amos. Na A se nadýchnu a na Mos spustím. Panáček se nadýchl a spustil, až lehl Blesk a bouchnul hrom. Motýl Emanuele leknutím sklapl křídla a byl bílý a tenoučký jako papír. Taky maková panenka měla duši stisklou na semínko. To umíte jen takhle rámosit? Šeptla. Ne. Já jsem Blesk pracovitý. Hned se začal ohlížet, čím by panence posloužil. A co všechno umíte, Amosi? Mohl bych vám tu podpálit stromy nebo rozštípat skály, kdybyste si to přála, zahromcoval Amos. To si nepřeju, lekla se panenka. Ale dovedl byste spravit konev? Já chtěla zalít makové pole a konev trošku teče. Hned se na to podívám, řekl Amos. Skočil rovnou do konve a za chvíli bylo slyšet, jak volá: opravdu, je tu dírka. Tak ji spravte, Amosi, řekla panenka a kývla na Emanuela, aby šel dál od konve. V konvi to bouchlo, ale ne moc, a Amos vystrčil hlavu. Nezlobte se na mě, ale v konvi jsou už dvě dírky. Tak je spravte, Amosi, řekla panenka. Vy, panenko, nevíte, že já nikdy nic nemůžu spravit? Povídá tiše Amos. Tak, Amosi, tak tu konev rozbíjte a taky už v ní nebude dírka, usmála se na bleskového panáčka maková panenka. Jste moc hodná a máte dobré srdce, řekl Amos a hnul sebou v konvi tak prudce, až se rozletěla, jako by do ní uhodil Blesk. Potom panenka počkala, až jí odlehne v uších a poručila motýlu Emanuelovi. A teď si dojdeš někam vypůjčit konev, u studánky ji nabereš plnou vody a pořádně zaliješ makové pole.

netopíří kouzlení. Šimsala pum pim. Zavřete oči, proletím vám nad hlavou. Frrr. Sametovým křídlem vám pohladím tvář a jsem tu zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlička ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Máte rádi západ slunce? Ten překrásný, barevný vír, který vykouzlí magická, oranžovo-červeně zbarvená obloha? Ukážu vám, jak si takový západ slunce udělat doma a vysvětlím vám, proč obloha takhle mění barvu. Poslouchejte. Nachystejte si hladkou skleničku z čirého, průhledného skla s vodou, trošku mléka, baterku a lžíci. Máte nachystáno? Raději si před samotným pokusem na stůl rozprostřete noviny nebo igelit. Nejprve začneme tím, co je naprosto jasné. Postavte skleničku s vodou k bílé stěně a posviťte baterkou skrz vodu na stěnu. Uvidíte nijak nezměněné bílé světlo vycházející z baterky. Teď do vody přilijeme trochu mléka. Tak. A zamícháme lžící. Voda se zakalí a teď znovu posviťte baterkou skrze mléčnou vodu na stěnu. Co vidíte? Ano, ano. Světlo na stěně je najednou oranžovo-červené. Stejně oranžovo-červené jako slunce a obloha při západu slunce. Jak je to možné? Mléčnou vodou totiž proniknou jen některé světelné paprsky. Oranžové a červené. Některým barvám naopak ta mléčná mlha zabrání proniknout. Stejné je to s oblohou a západem slunce. Bílé sluneční světlo prochází vzduchem, při západu však drobounké částice vzduchu propustí jen oranžové a červené paprsky. Ostatní ne. Proto slunce, mraky i obloha vypadají oranžovo-červené. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je ten nádherně rozmanitý svět kolem něj, pozoruje, přemýšlí a pak z něj tvoří svět kouzel, čar a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

Janíček s Voničkou. Bylo jedno království, v tom království královal starý král a ten měl hezkou dceru. Když už měl panování až po krk, pozval sousední prince, aby se přišli na dceru podívat. Dozvěděl se o tom jeden ovčák a řekl si, že bude také. Vzal si na cestu 4 bochníky chleba a šel. Cestou potkal žebráka, ten ho poprosil, aby mu dal chleba. Ovčák měl dobré srdce a dal žebrákovi celý bochník. Zbyli mu 3. Šel dál, potkal druhého žebráka a ten ho také poprosil o skývu. Ovčák mu dal celý bochník. Zůstali mu 2. Šel dál a potkal třetího žebráka a ten ho rovněž poprosil o krajíček. Dal mu tedy 3. bochník. Teď už měl než 1. Šel dál, potkal 4. žebráka, i ten ho prosil o něco k snědku a ovčák mu dal poslední bochník. Žebrák se ovčákovi odměnil a daroval mu karabáč, pastýřskou hůl, píšťalku a mošnu. Když tím karaváčem někoho uhodíš, pravil žebrák, padne mrtvý na zem. Když tu hůl zarazíš do země, budou se ovce kolem ní sami pást. Když na tu píšťalku zapískáš, ovce se dají do tance. A když dáš do té mošny sýr, můžeš z něho jíst, kolik se ti zachce, nikdy ho neubude. Ovčák poděkoval a šel rovnou na zámek, kde bydlel starý král s pěknou princeznou. Ovčák požádal na zámku o práci a vzali ho za pasáka. Říkali mu Jan. Ovčák vyháněl ovce na pastvu, jedl sýr, ze kterého neubývalo, a poslouchal, jak ptáčci pěkně zpívají. Když ho jednou ptačí zpěv omrzel, zarazil hůl do země, ovce se kolem ní pásly sami a ovčák se šel toulat do lesa. Uviděl v lese veliký dům a v tom domě stál u kamen obr a vařil si oběd. Sotva obr zahledl ovčáka, popadl železný sochor a chtěl ovčáka zabít. Ovčák nečekal, švihl obra karaváčem, který dostal od žebráka, a obr padl rázem mrtvý na zem. Bum. Potom se ovčák vrátil k ovečkám. Druhého dne zarazil znovu hůl do země a šel do lesa. Přišel zase k tomu velikému domu a v tom velikém domě spatřil obra, jak si na ohništi vaří oběd. Sotva obr zahledl ovčáka, zvolal: ty, to jsi ty, ubohý červíčku, co zabil mého bratra. A hnal se na ovčáka železným sochorem. Ovčák nečekal, uhodil obra karabáčem, obr padl mrtvý na zem a ovčák se vrátil k ovečkám, které se zatím pokojně pásly okolo hole, zaražené do země. Na 3. den šel ovčák znovu do lesa. Nikoho tam nepotkal. Tak se šel podívat do toho velikého domu. V jedné světnici tam našel skřínku. A když na ní zaťukal prstem, ze skřínky vyskočili 2 muži a ptali se, co pán do mě chce? Ovčák řekl, chci, abyste mne provedli po domě a ukázali, co tu všechno je. Muži provedli ovčáka po domě a nakonec ho zavedli do zahrady plné krásného kvítí. Ovčák si toho kvítí natrhal a uvil z něho kytičku, krásnou Voničku. Potom se vrátil k ovečkám a hnal je z pastvy domů. Když hnal ovce přes most, vytáhl z kapsy píšťalku, zapískal a ovce se dali do tance. Princezna se dívala z okna a moc se jí to líbilo. Poslala sluhu, aby jí ovčák dal kytičku, krásnou Voničku.
Ovčák ale zavrtil hlavou a řekl, kdo chce takovou voničku mít, musí si pro ní přijít sám a říct, Jeníčku, dej mi tu voničku. Princezna vyšla ze zámku na most a řekla, Jeníčku, dej mi tu voničku. Ovčák ale zavrtěl hlavou a řekl, kdo chce tu voničku mít, musí o ně pěkně poprosit. Prosím tě, Janíčku, dej mi tu voničku. Princezna řekla, prosím tě, Janíčku, dej mi tu voničku. Ovčák i tu kytičku krásnou voničku dal. Na druhý den šel zase do toho lesa, do toho domu a do té zahrady a natrál ještě krásnější kvítí a uvil ještě krásnější voničku. Když hnal ovce domů, princezna čekala v okně. Vyběhla na most a prosila, Janíčku, pěkně prosím, dej mi tu voničku. Ale ovčák zavrtil hlavou a řekl, kdo chce tu voničku mít, musí o ní takto poprosit. Milý Janíčku, pěkně tě prosím, dej mi tu voničku. Princezna řekla tím nejsladším hlasem, milý Janíčku, pěkně tě prosím, dej mi tu voničku. A ovčák i tu voničku dal. Princezna postavila kytičku krásnou voničku za okno a kytička krásná vonička tolik vonila, že město bylo plné líbezné vůně a lidé se zbíhali zdaleka široka podívat se na vonavé město. Třetího dne uvil ovčák voničku třikrát tak pěknou a třikrát tak vonavou, než byly ty dvě první. A celá země tou kytičkou krásnou voničkou vonila, že lidé se té vůně nemohli nasytit. Procházeli se kolem královského zámku a vyprávěli si, že za měsíc přijedou sousední princové ucházet se o královskou dceru. Ovčák zatím pásl ovce, ujídal ze síra, pískal na píšťalku. Za měsíc se princové počali sjíždět ze všech stran do města. Přijížděli v krásném odění a na krásných koních. A Janíček pořád ještě pásl pod lesem ovce. Honem zarazil do země hůl, šel do toho lesa, do toho domu a do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a ze skřínky vyskočili dva muži. Hluboce se klaněli a tázali se, co pán poroučí. Ovčák odpověděl, poroučím bílé šaty, které by mi padly jako ulité, a bílého koně, okovaného stříbrnými podkovami. Rázem tu všechno bylo. Janíček vyskočil na koně a uháněl za princeznou. Princové ho dávno předstihli, byli oděni v krásných šatech, jeli na drahých koních. Ale princezna si žádného z nich nevšimla. Nepodala žádnému z nich šátek na znamení, že se jí líbí. Až teprve Janíčkovi. Když bylo po všem, Janíček ujel na bílém koni. Na večer přihnal ovce domů, princezna přišla za ním a řekla, Janíčku, to jsi byl ty. Ale Janíček zapíral, kde pak on, kde by k takovým krásným šatům přišel. Princezna řekla, že dobře, že to zatím nechá tak, však za měsíc, až se princové znovu sjedou, potom se uvidí. Janíček pásl, dál ovce, ujídal sýr a pískal na píšťalku a poslouchal, jak ptáci v lese zpívají. Uplynul měsíc a princové se znovu sjížděli na námluvy. Ovčák šel do toho lesa, do toho domu, do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a ze skřínky vyskočili dva muži a ptali se, co pán žádá. Ovčák řekl, žádám červené šaty, které by mě padly jako ulité, a červeného koně, okovaného zlatými podkovami. Hned tu všechno bylo. Janíček vyskočil na červeného koně, okovaného zlatými podkovami, a ujížděl do města na zámek.
Přijel tam docela poslední. Princové, ještě krásněji vypraveni než před měsícem a na ještě krásnějších koních, projížděli se pod princezniným oknem, ale ona žádnému z nich nepodala šátek, až Janíčkovi. Sotva však ta sláva skončila, Janíček ujel. Král sice rozkázal vojákům, aby Janíčka na dobrých koních dohnali a přivedli zpátky na zámek. Ale červeného koně s zlatými podkovami podkovaného nikdo nedohnal. Na večer přihnal ovčák ovce domů. Princezna už čekala na mostě a povídala: Janíčku, to jsi byl ty. Janíček zapíral, že ne, že ne. Že pásl po celý den ovce pod lesem. Princezna na to nedala a povídala: za měsíc přijdou princové po třetí a potom se ukáže. Třetího měsíce sjeli se princové po třetí. Ovčák ještě meškal na pastvě, když vyjížděli po mostě do města. Šel honem do toho lesa, do toho velikého domu, do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a hned vyskočili ze skřínky dva muži a tázali se: co si vám přeje? Ovčák odpověděl: přeji si černé šaty, co by mě padly jako ulité, a vraného koně, okovaného diamantovými podkovami. Hned toto všechno bylo, Janíček vyskočil na vraného koně a ujížděl k zámku. Princové se projížděli ve velikém lesku a blesku pod princezniným oknem, ale ona žádnému z nich nepodala ani šátek, ani prsten, až Janíčkovi, který jel na vraném koni poslední. Janíček však otočil koně a uháněl k lesu. Princové za ním, ale vraného koně dohnit nedokázali. Jenom jeden z nich, vyhlášený jezdec, na chvíli Janíčka dohnal a poranil ho šavlí na noze. Janíček přijel do toho lesa, do toho velikého domu a tam se v té světnici svlékl z černých šatů a pustil vraného koně na svobodu. Potom se vrátil k ovcím. Ty se celou dobu pokojně pásly okolo hole, zaražené do země. Janíček si zavázal poraněnou nohu princezniným šátkem, lehl do trávy a usnul. Princezna přišla za ním na louku a našla ho, jak spí v trávě. Okamžitě poznala šátek, kterým měl zavázanou poraněnou nohu. Vzbudila ho a řekla: víte, Janíčku, přece jen jsi to byl ty. Janíček viděl, že zapírat je marné, a přihlásil se. Princezna měla velikou radost, zavedla ho do zámku a nedala, dokud král nepřivolil k svatbě. Vzali se a žili spolu dlouho a šťastně. Janíček chodil do toho lesa, do toho domu, do té světnice a do té zahrady plné krásného kvítí. Vázal kytičky, krásné voničky. Princezna je dávala za okno. A lidé si dodnes povídají, že co bylo na světě všelijakých království. Žádné z nich nevonilo tak líbezně, jako to Janíček.

0: Splazí se dva hadi. Najednou se jeden z nich zastaví a ptá se toho druhého.
1: Nejsme jedovatí.
0: Druhý odpoví. Ani nevím, proč?
1: Já jsem se totiž právě kousnul do jazyka.

0: o vodovodu, který zpíval v opeře. Vodovod je obyčejná věc, ale hrozně důležitá. Dává vodu hrncům, kbelíkům, sklenicím, kropicím konvím a dokonce i vanám. Dává vodu od rána do večera, ale víte, že mu to vůbec nevadí? Když má jen chvilku volno, pustí se do zpívání. Jsou vodovody, které moc zpívat nedovedou, to je pravda. Některé zpívají dokonce falešně. Každý nemůže mít Bůh ví jaké nadání. Ale představte si, že v jedné kuchyni mají vodovod, který zpívá tak krásně, že hodiny úžasem pokaždé přestanou tikat. Má nádherný hlas. Hluboký jako hrnec na prádlo. A večer, když je umyté nádobí a všude ticho, začne zpívat písničky. Například:
1: teče voda, teče.
0: A podobně. A sklenice, hrnce, talíře i hodiny poslouchají. Nikdo se ani nepohne, nikdo ani nedýchá. Ale všichni se musí usmívat, i kdyby nechtěli. Taková je to krása.

0: jenže v televizi běží zrovna Rusalka. Dvě staré židle chtějí poslouchat a tak začnou vztekle vrzat.
1: Tady bude ticho, tady nikdo ani necekne. Chceme se dívat na operu.
0: A vržou a vržou. A co může vodovod dělat? Nechá zpívání a mlčí. Ale je mu to líto. Slzy mu tečou, jedna za druhou, až se jeden červený hrnec neudrží a řekne.
1: Že se ty židle nestydí, co pak si vodovod nemůže po práci ani zaspívat?
2: A vůbec,
0: řekne Kredens.
2: Nač tady má vodovod ztrácet čas?
0: A protože je obrácena k vodovodu, řekne mu rovnou.
2: Nebuď blázen, tady je tě škoda, běž do hudební školy, jednou se můžeš dostat třeba i k divadlu, proč ne?
0: A vodovod přemýšlí a nakonec si řekne.
3: Proč bych se nemohl učit zpívat, co když mám opravdu nadání?
0: A tak se jednoho dne sebere a jde. Hudební škola je plná písniček. Tady hraje klavír, tam zase klarinet. Vodovod je z toho trochu vedle, ale říká si.
3: Jen klid. Proč by tady nemělo být plno písniček? Je to přece hudební škola.
0: A jde po schodech rovnou do ředitelny.
3: Jsem vodovod.
0: Představí se, když vstoupí. A ředitel vstane od stolu a řekne.
1: To mě těší.
0: A natočí si trochu vody do skleničky, protože má zrovna žízeň.
3: Rád bych se učil zpívat,
0: řekne vodovod.
3: Mám prý nadání, říkají to sklenice, hrnce, kredens i hodiny.
1: Co říkají sklenice a hrnce, to pro mě není rozhodující,
0: řekne ředitel.
1: Zkuste něco zaspívat, pak se uvidí.
0: A vodovod si odkašle a začne zpívat.
4: Teče voda, teče.
0: Je to opravdu nádherné. Ředitel se musí usmívat, i kdyby nechtěl. Taková je to krása. A nakonec řekne.
1: Skutečně, máte veliké nadání. Mohlo by z vás něco být. Jste přijat. Chovejte se tady slušně. Hlavně nedělejte louže.
0: A tak si vodovod pořádně utáhne kohoutek a začne se učit. A učí se, až se naučí zpívat všechny stupnice a všechny písničky a všechny opery a když to všechno umí, sebere se a jde do velikého divadla, které stojí rovnou na nábřeží. Divadlo je samý zpěv. Tady zpívá mužský sbor, tady ženský sbor, a tady dětský sbor. Ale vodovod tím není nikterak překvapen. Má už nějaké zkušenosti. Jde rovnou k řediteli a zaspívá mu asi tak 10-15 oper.
1: Dobrá,
0: řekne nakonec ředitel divadla.
1: Přijmu vás velmi rád, neboť vodovod, který tady máme, zpívat neumí. A jak to vypadá, řekněte sám, vodovod v opeře a nezaspívá ani notu.
0: A tak se vodovod stane vodovodem v opeře. Je samozřejmě velice zklamán a má 1000 chutí vrátit se do kuchyně. Ale považte, jednoho dne se stane neštěstí. Pán, který zpívá v Rusalce vodníka, dostane škytavku. Všichni jsou zoufalí. Blíží se začátek představení, nikdo neví, co bude, až si ředitel vzpomene na vodovod, který umí zpívat. A tak navlečou vodovodu zelené šaty, paruku, táhnou ho na jeviště a diváci jsou nadšeni. Všichni tleskají a volají,
1: to je pane jiný vodník, z toho kape opravdu voda!
0: Je toho hned plné město. A když se to dovědí dvě staré židle v kuchyni, vezmou si červené plyšové šaty a jdou do divadla. Je tam plno židlí v červených plyšových šatech. Plno židlí, které jsou potichu, jenom staré židle z kuchyně vržou a vržou, aby je každý slyšel. Aby každý slyšel, jak si mezi sebou povídají.
1: Tohle je náš vodovod. Když jsi zpíval u nás v kuchyni, vždycky jsme říkali, že z něho něco bude.
0: Ale ostatní židle tohle nezajímá. A šeptají.
2: Mohli byste nechat toho vrzání? Rádi bychom slyšeli, jak zpívá vodovod.
0: A co mohou staré, hloupé, kuchyňské židle dělat? Musí být hezky potichu. A v tom tichu je slyšet, jak vodovod zpívá. Jak zpívá nádherně. Tak, že se všichni kolem musí usmívat, i kdyby nechtěli. Taková je to krása.

0: básničku.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Manko, teď co se děje? Co se stalo?
1: Já cvičím zpěv, pane Spejble.
0: Jo, zpěv. Ach tak, no to mi spad kámen ze srdce. No. Já měl dojem, že nám na plotně píská papiňák.
2: No tohle. My přece žádnej papiňák nemáme, tatí.
0: Vždyť říkám, že to byl jen dojem. A vůbec, hurvaj, zavři dveře, je tu průván. A průván, to je mor na hlasivky.
2: Si má, taťuldo, provedu, jak si přeješ. Tak a je po průvanu.
0: No, vidíš, tady z Máničky si vem, hurvínku, příklad. Ta nelítá jako ty, ale dělá co?
2: No, kvičí.
0: Nekvičí, cvičí. A to je právě to pěkný.
1: No, děkuju vám, pane Spejble.
2: Když jest to tak pěkný, tatí, tak jest mi divný, že si prve vylít, jako kdyby tě byla píchla vosa.
0: Nech si ty řeči, kluku, prosto říká. To se ví, že to ještě není jaksi, abych tak řekl, takový to pravý, že ano. Ale když se bude Mánička zpěvu obecnému věnovat, může z ní za pár let být i...
1: No.
2: Sirena!
1: Já jsem z toho šokovaná. Ty se, hurvínku, víš, ty...
0: Zpěvačka.
1: Zpěvačka.
0: Nenech se, Máničko, zpěvačka. Žáno, třeba jako ta, víš, Máničko, ta, no, Rýpalová.
1: Cepilarová.
0: No, totiž ano, jak říkáš ta, no. Ano. Nebo jako ten Karel, no... O tatí, tatí.
2: O tatí, tatí, bu.
0: Hergot, jak on se jmenuje?
2: Neckář.
0: No, vidíš, jak to znáš. Jestli pak umíš taky tak dobře dějepis jako zpěváky.
2: Simano.
1: Já bych chtěla jednou být příšerně slavná a zpívat třeba takovou... Lásku nebeskou.
2: No. Prosím tebe, to umí každej.
1: Každej? No tak, o co, hurvínku, kdo líp? A pan Spejble nás doprovodí, jo?
0: Moment. Jo? A kam to? Já nemůžu daleko chodit, dal se mi do dřeváku červotoč.
2: Ona myslí doprovodit jako na piano.
1: No, na piano.
0: Jo, na piano, no to bych mohl. Nadání by tu bylo, klimprkastn tyž.
3: Mia, pic.
0: No, to čubrníte, člověkové, co? Já vám zahraju, že to bude, jako když hraje celý orchestr.

0: Ach.
1: Digi hádanka. Teď je jedna z dvorečku. Běží kolem sestřička, žlutonka je celička. Naše máma slepice se zobala nejvíce. Kdo pak ví? Který pak ptáček má maminku slepičku a tatínka kohoutka?
2: Housátko.
1: Kocoure Vojto, ty si ze mě děláš zase legraci.
2: Jo, je to kuřátko.
3: Někdy v dálce zdá se mi, že je nejlíp na zemi. Kde jinde je sokol, nátělník a cvičky. Nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl. A já si

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: U maminky zeleno očky. Druhý den mě Bělovou z Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně mila. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovou ze Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví, blíž ani krok. No, tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti a já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila a vlepila mi z každé strany jednu, pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala.
2: No, to jsi neměl říkat, modroočko, každou maminku bolí, když jí někdo pohaní děti. Nemyslíš si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda.
1: Ale slepý jsem nebyl.
2: I byl jsi slepý jako každé kotě.
1: Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávil, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťouchl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké?
2: No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda.
1: Ale já nevěděl, co je kráva a nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovous Zrzunda to poznal a povídá, ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince poháněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovou se Zrzundami řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo? Zívl Bělovou se Zrzunda. Obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek, otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.
0: teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!
3: Ahoj, myšáci a myšky, moje milí myšáčata. Je právě ten nejfajnovější čas na to, abych vám zase odpověděla na nějakou vaši zvídavou otázku. Víte, jak vybírám, na kterou otázku odpovím? Já jsem dlouho přemýšlela, jak to dělat nejlíp, aby se nikdo necítil ošizenej nebo předběhnutej. Tak dlouho jsem nad tím dumala, až mi Piggy poradil, abych losovala. Tak jo, tak jsem začala z těch vašich krásných dotázků losovat. Dám je napsaný na papírkách do svý myší kšiltovky, pak zavřu očiska a postupně je vytahuju. A víte, co vám řeknu? Mě to takhle moc baví. Je to takový napínavý. Vždycky si říkám, co tam na mě asi čeká. Je to super, že se mě ptáte. Pište dál, ať moje kšiltovka není nikdy prázdná. Jste šikovný, fakt? A dneska vyhrál tenhle dotaz. Lenka T. má doma pejska a píše. Pejsci prý vidí černobíle. Opravdu vidí černobíle. Zapnula jsem komp a šup na síť, že projedu pejskovatý stránky. A pak mě napadlo. Teď já se můžu zeptat Egona. A hned to budu vědět i se všema podrobnostma. Vyfrčela jsem za Egonem a Egon nebyl doma. Ani ve studiu. Vydal se někam za reportáží. To je u něj normální. Všude se protáhne, všechno vyčenichá a hodně toho stíhá. No, tak se nedalo nic dělat. Vrátila jsem se zase k internetu a dozvěděla jsem se tohle. Dlouho, ale fakt hodně dlouho se věřilo, že to tak je. Že psi vážně vidějí černobíle. Moc jsem toho nepochopila, našla jsem tam samý dost vědecký pojednání, no a znáte mě, co já s tím? Jsem jenom obyčejná myšanda, že jo? Tak jsem to zase tak kór dobře nepochopila, no, ale prej, mají lidi v očích nějaký tři barevný, jakoby přijímače nebo co, a pejskové jenom dva. A kvůli tomuhle si všichni vědci dřív mysleli, že psi barevně vidět nemůžou. Ale pak se přišlo na to, že to nebude tak docela pravda. Psi vidějí barevně, ale ne tak jako většina lidí. Vidějí barvy tak asi jako člověk, který je barvoslepej. To znamená, že všechny lidský barvy rozeznat nedokážou. Nedokážou ani odlišit jednotlivý odstíny, ale nějaký barevný vnímání mají určitě. Omezený, ale mají. Prej moc nevidějí zelenou, modrou a žlutou. Ale zase údajně rozeznávají mnohem víc odstínů šedivý a černý barvy než lidi. Ještě se to všechno zkoumá, takže možná za pár let budem vědět úplně přesně, jak který zvíře vidí. Možná je i tohle zdůvodnění toho, co se občas stává. Že třeba pejskovi hodíte nějakou hračku, která má podle vašeho oka úplně křiklavou barvu. Hračka spadne do trávy a váš pejsek ji ne a ne najít. No jo, jak ji má najít podle barvy, když on tu barvu vidí úplně jinak? Pro něj je třeba úplně nenápadná, nerozeznatelná od barvy trávy. A tak tam pak zmateně pobíhá a hledá hračku mnohem díl, než by podle vás měl. Tak to mějte na paměti, že pejsci sice vidějí barevně, ale pořád vidějí svět jinak, než ho vidíte vy. Ale stejně je to, myslím, dobrá zpráva. Co, Lenko? Je to krásný vědět, že všichni vaši miláčci nemají jenom černobílej svět. No, stejně se na to pro jistotu ještě přeptám i Egona. Až ho teda uvidím. Teď už ale frčím jako torpédoborec. Letím šmejdit dál. Pište a pište. Teď víte, zvědavých dotazů já nemám nikdy dost. Mějte se. Písklata.

To bylo tenkrát, když se francouzský král s pruským králem nepohodli a pruská vojska obléhala Paříž tak, že by neproklouzla myš, natož listonoš s brašnou. Tehdy svolal pošmistr pařížských poštovských skřídků valnou hromadu a pronesl k ním řeč. Prvním a nejdůležitějším přikázáním v zákoníku poštovských skřídků je věrnost dopisu, který má být doručen adresátovi. Toto přikázání ctí poštovský skřítek v zasněžených pláních severu stejně jako poštovský skřítek, který provází sudánského pošťáka na velbloudu. Skřítek na saních obléká kožíšek, aby nezmrzl. A skřítek z horkých pouštních krajin kryje svou hlavu plachetkou, aby si chránil oči před žárem a pískem. Z obleženého města Paříže neunikne živáček. Voda v řece Séně však pluje svobodně. Hledám dobrovolníky, kteří by v převleku z žabí kůže provázeli poštu v říčním člunu. Pošmistr zvýšil hlas. Poštovský člun se maskuje jako koule, která se vlnami prokutálí a skřítek by měl mít vodnické převlečení. Pak dal poštovským skřítkům chvíli volna, aby si rozmysleli, kdo statečný by chtěl provázet dopis v převleku z žabí kůže.

té chvíli rozjímání, v jaké u lidí před bitvou hovoří k vojsku kazatelé a připravují je k boji za vlast a králem, rozvažovali i poštovští panáčci, jak divné je to u lidí.

je člověk se svou starostí sám, píše dopis a hledá druhého člověka, aby se mu svěřil. Když je těch lidí houf, nezdělují si starosti navzájem, ale začnou se ve jménu té velké starosti prát a vyhlašují si válku. Přerijí kopyty koní cesty, jež vedou od lidí k lidem. Rozboří mosty. A kudy pak má poštovský panáček putovat, aby doručil dopis podle prvního poštovského přikázání? Vrchní poštmistr pařížské pošty vytáhl z poštovského pytle dopis, který ležel na vrchu. Beru první dopis, který mi přišel do rukou. Poruším jeho tajemství a přečtu ho, abyste sami podle svého svědomí zvážili, jak důležité poselství obsahuje, a rozhodli, kdo z vás vezme na sebe žabí kůži jako doprovodný skřítek říčního poštovského člunu. Nejdřív přečetl adresu. Paní Marianě, Selce na statku při řece Sejně, výrobna sírů. Pak dýchl na zalepenou obálku, aby zprůsvitněla a byla čitelná jeho poštovským brýlím. V dopise stálo. Má drahá ženo a děti, sloužím vlasti a budu hájit s obránci Paříže naše město, pokud tu bude co jíst a až do posledního žejdlíčku vína. Pro případ, že bych v boji padl, dávám ti vědět, že je nám hostinský dlužen za síry. V číslech je to napsáno na cedulce v šuplíku police. To, abys věděla, kde vzít peníze, až je budeš potřebovat. Líba tebe i děti Žána, Paula, Françoise, Madeleine i babičku. Opatruj vás pánu. Vive la France a žije Francie. Po přečtení se hlásilo o žabí kůži hned několik párů rukou. Poštmistr vyvedl dobrovolníky před poštu a žádal, aby v kaluži, která tam zbyla po včerejší dešti, předvedli, jak kdo z nich umí plavat a jak by nejspíš obstál ve vodním živlu, kdyby říční člun ztroskotal. Nejlepší plavec pak složil slib věrnosti dopisům, jež budou svěřeny člunu, maskovanému jako zinková koule. Na památku té události se dostal obraz zinkové koule, zvané koule z Moulin, na francouzskou poštovní známku. Skřítek, který zdárně doprovodil dopis až k adresátce matce Marianě, vyprávěl, že Selka ještě přidala bochník síra rybáři, který zinkovou kouli vylovil a přinesl dopis. A skřítek v žabí kůži pak proplaval vodami Sény zpátky k mateřské poště.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Viděli jste už někdy čolka? Taky se mu říká mlok nebo salamandr. Je to moc hezké stvoření, po světě běhá v zelenožlutých šatech posetých černými puntíky. Ovšem, když jste malí a potkáte ho v zemi trávy, tak vás napadne, hele, proti mně jde drak. Aspoň mě to hned napadlo. Proto jsem se ho nejdřív hrozně lekl. Jenomže pak vidím, že ten drak pláče. A draci přece nikdy nebrečí. Tak jsem se s tímhle dráčkem dal honem do řeči, abych se dozvěděl, co se mu stalo. A byl to smutný příběh. Čolek se narodil z jara u rybníka, úplně poslední ze všech čolků, nejmenší, nejmladší a snad i nejhezčí. Všichni si žili bezstarostně, ale jak se blížilo léto, posedl všechny čolky kolem podivný neklid. Musíme se odstěhovat z rybníka do lesa, mumlali jako omámení a malý člověk se ptal, proč? Vám už se tady nelíbí? Líbí, nelíbí, je to tak, musí to tak být, odpovídali mu. Slyšíme hlas, který nám to říká. A pomalu odcházeli jeden za druhým, až malý člověk zůstal sám. Nevím, co jim to vlezlo do hlavy, divil se malý člověk, ale jednoho rána i on zčista jasna uslyšel jakýsi šeptavý hlásek. Jdi do lesa, najdi si tam domeček v zeleném mechu. Jdi, jdi. Mně se nechce, mně se tady líbí, vzpíral se malý člověk hlásku, jenomže hlásek mluvil stále naléhavěji, dotíral, nedal spát a nakonec nezbylo čolkovi nic jiného, než zamířit k lesu. Ale už bylo pozdě. Všechny mechové skrýše už byly dávno obsazené. Malý člověk bloudil lesem sem a tam, unavený, celý popletený, bezradný. Až jednou došel k mechovému kopečku na kraji lesa u potůčku a uviděl chodbičku v mechu. Vypadala opuštěná a vedla pořád dál a dál, kam si do nitra kopců. Malý člověk se zaradoval. Konečně, konečně jsem našel místečko, které nikomu nepatří.
1: Cože?
0: Zaburácel náhle v chodbě zlostný hlas a před malým čolkem se objevila vysoká černá postava.
1: Všechno tady patří mně? Vznešenému černému hrabošovi z Mokřiska?
0: Na čolkova záda dopadla velká černá tlapa.
1: Tak, mám tě. Co tady slídíš? Zase jsem dopadl jednoho zloděje, který má zálusk na moje poklady, na moje zásoby, na všechno, co jsem pracně nashromáždil. Já, vznešený pan hraboš z Mokřiska.
0: Kde pak? Špitl čolek. Já nejsem zloděj. Jsem čolek. Jenom si hledám střechu nad hlavou. Místečko, kde bych v létě bydlel.
1: Tak ty tvrdíš, že jsi čolek. Mlok, salamandr, co hledá letní byt? Mručel hraboš. Úplně nevinný čolek a žádný zloděj, ano?
0: Ano, špitl čolek. Ale hraboš vykřikl,
1: jenomže na to ti nenaletím. Vždyť všichni salamandři se už dávno přestěhovali.
0: Ano, přestěhovali, vzdychl čolek. Právě proto nemůžu nic najít. Mručel hraboš a upřel na ustrašeného čolka malá pichlavá očka.
1: Možná, že nelžeš. Slyšel jsem o jednom čolkovi, který zapomněl včas odejít od rybníka. No dobrá, věřím ti, chci ti věřit. A abys věděl, že to myslím doopravdy, nabízím ti místo u sebe. Můžeš tu bydlet. Mám tady v mechových kopcích celý podzemní hrad. Je tu spousta chodeb a komory plné zásob. Potřebuji, aby mi tady někdo pomáhal všechno hlídat. Taky je třeba, aby tu někdo uklízel. Chceš to dělat?
0: Rád, vyhrkl člověk. Děkuju, pane hraboši.
1: Pane vznešený černý hraboši z Mokřiska, takhle mě musíš oslovovat.
0: Opravil ho hraboš a člověk to poslušně zopakoval. Byl šťastný, že má kde bydlet. Ale brzy se ukázalo, že to zas moc velké štěstí není.
1: Pan Hraboš byl hrozně protivný. Proháněl Čolka od rána do večera a pořád mu připomínal, že je odkázaný na jeho laskavost. Vykládal, že se člověk celé jaro kdesi lehkomyslně toulal a jenom proto teď nic nemá. Nakonec si vymyslel posměšnou říkanku.
2: Salamandr šel na vandr, koupil si tam cukrkandl. Všechen cukrkandl sněd, peněz nemá ani pět.
1: Pokřikoval na Čolka a blýskal pichlavýma očkama.
3: Vždyť to tak vůbec nebylo,
1: bránil se malý Čolek a Hraboš křičel.
2: A bylo. Koupil si z pestré šatičky, koupil si z cukroví, nestaral ses obyt a teď tě mám na krku a ty bys jenom jedl a pil. Pořád tě slyším vzdychat, že máš hlad.
3: To mám, špitl Čolek. Vždyť vy mi skoro nedáváte jíst a přitom máte komory plné zásob.
2: Byl jsem pilný, spořil jsem, nejsem jako ty. Ty tady hlídej, uklízej a nevymýšlej si, pištěl Hraboš.
3: Vždyť já už nic neříkám,
1: vzdychl Čolek a dal se do smíčení chodby. Pan Hraboš spokojně vklouzl do jedné komory, aby si přepočítal zásoby. Čolek nakoukl do otevřených dveří a jak měl pořád hlad, napadlo ho, aspoň se na jídlo podívám, aspoň se nadýchám jeho vůně. A jak tam tak stál, kulil oči a zhluboka se nadechoval, v tu chvíli pan Hraboš zaječel.
2: Přece jenom si zloděj! Koukáš mi na moje jídlo, dýcháš jeho vůni, ale to všechno je moje. Okrádáš mě. Za ten pohled i vůni mi zaplatíš.
3: Vždyť je to nesmysl. A stejně nemám čím,
1: zanaříkal Čolek. Ale Hraboš křičel.
2: Tak si jdi do světa vydělat peníze.
1: A vyhodil Čolka z Mechového hradu. Čolek šel, s očí mu kapaly slzičky. A právě v tu chvíli jsem ho potkal já. Než jsem vyslechl jeho příběh, bylo už k večeru, z vyhřátých mezí stoupala bylinková vůně a křepelka v trávě volala tence svých pět peněz, pět peněz. V tu chvíli se mi rozsvítilo v hlavě a já vesele zvolal. Čolku, už nenaříkej. Už za chviličku zaplatíš Hrabošovi za pohled i za vůni a přesně tak, jak se patří za něco takového zaplatit.
2: To rád slyším,
1: vystrčil z chodby hlavu Hraboš a měřil si nás pichlavýma očima.
2: I když o tom moc pochybuju, kde by vzal lehkomyslný salamandr peníze?
1: Nechte se překvapit. Odsekl jsem a namířil jsem rovnou ke křepelce. Prosím tě, křepelko, mohla bys zavolat pět peněz u Hrabošova hrádku? Ptám se a ona se usmívá s radostí, kolikrát bude chtít. A už vesele prospěvuje u Hrabošova nosu pět peněz, pět peněz, pět peněz. Teď máte bohatě zaplaceno a přesně tak, jak se pro vás patří. Smál jsem se Hrabošovi já a smál se i Čolek, i křepelka a všichni, kteří to náhodou viděli a slyšeli. Jen vznešený pan Hraboš se nesmál, ten vsteky málem pukl. Já jsem vzal Čolka domů a našel mu místečko ve stinném koutku zahrady. Když přejdu po duhovém můstku do světa velkých lidí, libuju si. Mám doma malého dráčka, krásného pestrého salamandra. Dobrou noc.
4: Hujá, dětské písničky!

0: Bravo, bravo, bravo!
1: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
0: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
2: To co ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
0: No všem, všem, vy Cvrčci a já.
3: Je, vy umíte taky na housličky.
0: No, rozumím všecko, všemu rozumím.
3: Vy všecko znáte.
0: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
1: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
0: No, já se někdy vytahuju, haha.
3: Zahrajte nám taky na housličky.
0: Proč mi na housličky, já jdu zahrát na jinačí nástroje.
3: Tak ukažte.
0: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych umělecky zafoukal do jeho dutého stonku a... Je líbo něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky ruční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledečte prosím bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy, dokážete.

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale dovolím mi pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Mi puší, praskají žitky, skáčou čepešima hlavami, puká jen rozkočí.
0: No, prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vrzání a kňourání, třískání, vřískání, břinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No, taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že viděl.
1: Opravdickou krásnou muziku si nejspíš jak živ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: To mě voda pletete, sedmý tečnice kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že jo, rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na půti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A skluzavku?
3: I skluzavku?
2: A lochnesku?
3: Třeba taky.
2: A turecký med, jeden já tu ze ráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vůste a...
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata a prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se a zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, cuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Lunaparku vyhrávat nejveselejší kousky.
5: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
6: A teď ještě jednou.
5: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažené hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
6: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
7: Jednou dávno, To ještě vaši tatínek s maminkou neměli žádné děti? Byli na světě všelijaké potvory, čerti, duchové a dělali velice zle. Maminka s tatínkem tehdy taky nebydleli, kde bydlíte teď, ale v jednom starém domě, co vypadal jako strašidelný hrad. Byl veliký, tmavý, šedivý, bydlelo v něm moc lidí a každý někde jinde, v nějaké chodbičce za rohem, z jedné strany té chodby člověk ani druhý konec nedohlédl. A to jste třeba šli a šli tmavou chodbou kolem celé řady začarovaných dveří a jedny se z ničeho nic otevřeli a vykoukl takový malý, plešatý chlapík z vousy, na nose měl kulaté brýle a vypadal jako pijí mužík. Jindy šla maminka z práce a najednou za rohem narazila hlavou do břicha strašně veliké a tlusté babici, která měla hlavu jako hnízdo kukaček. A ta bába jenom zaskřehotala jako žába. Kam pak datá, paňa? To mělo znamenat, že se ptá maminky, kam jde. Jindy tatínek prášil na chodbě nějakou dečku a náhle se proti němu plíží obrovská šedivá kočka. Tamara se prý jmenovala, ale to on tehdy nevěděl a veliká byla jako čuně. Otevřela tlamu, zapráskala vousy a povídá: jak se račte vy nacházet? Co tady píkujete, chlape škaredá? A přitom tatínek rozhodně není škaredý. V žádném případě, snad jen někdy. A pak ta kočka zmizela. A zase jindy tatínek otevřel na chodbě okno a přilétli dva holuby. Oči měly rudé jako granáty a zobáky černé jako noc. Sedli si tatínkovi každý na jedno rameno a naráz ho klovli do ušních lalůčků a odlétli. Tatínek pak ještě dobře půl hodiny skákal a pištěl, jak to bolelo. Takové věci se v tom domě děly. A ještě v tom domě bylo takových 10 poschodí. A až úplně nahoře byla veliká půda, kde asi nikdo nikdy nebyl. Co se tam dělo v noci, ani nebudu vykládat. To byste možná ani neusnuli, kdybych vám řekl, jaký tam byl pískot a nářek a do čeho mohl člověk narazit, když šel náhodou v noci po tmě domů. Nikomu to nepřeju. A tak tam žili ve tmě a strachu. Občas přišel k tatínkovi a mamince na návštěvu někdo ze sousedů a stěžoval si: představte si, co se mi stalo. Jdu takhle. No a následovala nějaká hrůza. Končilo to vždycky nářkem. Co budeme dělat? Jak to všechno skončí? Jestli pak nás někdo zachrání z toho strašidelného domu? Nikdo nevěděl, co dělat. Dívali se po sobě, pak na maminku a nakonec na tatínka, protože byl mladý a silný a pořád ho vídali, jak si nosí domů noviny nebo knížku. Tak si říkali, že bude asi taky chytrý a že na něco přijde. Tak jednoho dne, kdy už zase někdo potkal toho brejlatého a plešatého pidi mužíka a kočku Tamaru a ty ostatní potvory, řekl tatínek: dost. Uvařil si kakao, vzal si sebou nějakou knížku a zavřel se v pokoji. Mamince řekl: prosím tě, miláčku můj nenahraditelný, ať mě nikdo neruší. A maminka mu to slíbila. Z pokoje vyšel tatínek za pár hodin. Byl celý pobledlý a přečtenou knížku odložil. Maminka se nenápadně podívala a na knížce byl nápis: případy slečny Marplové. Aha, pomyslela si, tatínek se radil s knihou. A v pokoji pak uviděla další divné knihy s tajuplnými názvy, třeba Zápisky z mrtvého domu, Tichá hrůza, Pes baskervilský, proti všem, ohněm a mečem a mnoho dalších. A když maminka viděla, že se tatínek tak poctivě připravoval, už se o něj nebála. Druhý den svolal tatínek všechny lidi z domu na dvůr. Jinam by se nevešli. Řekl, že to první, co všichni musí udělat, je donést žárovky a našroubovat je, kam patří. Budiš světlo, řekl tatínek doslova. Tak se celý dům rozsvítil, v každém koutě a za každým rohem bylo dobře vidět. A tatínek řekl, teď si všichni donesou kýbl s teplou vodou a hadr. Všechno se musí blejskat, všechno se musí umýt, aby to bylo jako z cukru. A všichni začali umývat okna, podlahy, celé chodby i dveře do bytů, až se skutečně všechno blejskalo. Tatínek všechno obešel, sahal na ta umytá místa prstem a běda, když se prst zašpinil. To se muselo honem umýt znovu. A tatínek řekl, kde je tma a špína, tam mají všechny potvory a nemoci svoje rejdy. Kde je světlo a čisto, tam se strašidla bojí. A teď půjdeme na půdu. Tlučte vařečkami na kýble a hrnce, ať ty nestvůry zaženeme. Rozlehl se hrozný hluk a bubnování. Děti pištěli a tloukli o sebe pokličkami a bylo vidět, jak se všechny ty přízraky ženou nahoru na půdu. Ale už byly jen takové průsvitné. Pídi mužík, babice, hejkal s 10 rukama, čert s kopitem a rohy jako jelen, pavouk velký jako kočka a kočka velká jako čuně a čuně, kde se vzalo, tu se vzalo, veliké jako slon. Všechno se to valilo nahoru k půdě a před dveřmi se to zastavilo a úpělo a kvílelo a šel strach. A tatínek pronesl kouzelné zaklínadlo. Otevřete se půdní vrata, polkněte stvůry na to tata. A dveře se otevřely, potvory tam vlétly a dveře se za nimi zabouchly. A tatínek pravil, potvory, zůstaňte, kde jste, nebo si vás najdeme, ať jste, kde jste. Potom několikrát otočil klíčem v železných půdních dveřích a křídou na ně namaloval tajemné znamení srdce probodeného šípem a do toho srdce vepsal maminčino a svoje jméno a dodal, v tomto znamení zvítězíme. Potom šli všichni zpátky a tatínek jim říkal, ať tu uklízíte, to vám povídám, jinak se ty potvory zase vrátí. A všichni slibovali, že určitě budou jen jeden ze sousedů, možná taky nějaké strašidlo, co se zachránilo, si na schodech uplivl. Ale hned mu všichni vyhubovali a říkali tatínkovi, jak obdivují, kde ty moudrosti všechny vyčetl. A on kýval hlavou a povídal, knihy jsou hold knihy, tak je to. Nic lepšího se už říct nedalo. A tak se všichni rozešli domů s voláním sláva a tisíceré díky. Tatínek šel taky domů. Maminka ho chválila a dala mu pusu. A to je moc zajímavé, za 9 měsíců jste se jim narodili. To je co? Teď už ale běžte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek.
8: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha, strach. V situacích, kterých se bojíme nebo jsou neznámé či nebezpečné, můžeme uslyšet bzučení mouchy strachu. Někdy nás však chrání, abychom nedělali věci, které by nám mohly ublížit. Tobogán, aneb jde to i bez krunýře. Ručníky máme, plavky taky, opalovací krém, lehátka, svačinu, pití. Říkala si maminka pro sebe, když balila věci na koupaliště. Kluci, nezapomeňte nafukovací balón, připomínala Ferdovi a Kubovi. Ale ti už byli oba nastoupení v plné polní u dveří i s batůšky a balónem. Nemohli se dočkat. Všichni tři vyrazili směr bazén. Tatínek se k ním přidal cestou z práce. Společně rozložili lehátka, maminka natřela Kubovi krunýř, Ferdovi záda a poslala je k vodě. Oba uměli celkem dobře plavat, ale nejraději dováděli v brouzdališti, kde nebyla velká hloubka. Házeli si balónem, potápěli se nebo skákali do vody. Každou chvíli běhali za maminkou, aby se zahřáli na sluníčku. A pak šupem zase zpátky do vody. Při několikáté cestě k lehátkům zaslechl Kuba smích. Nepatřil jen jednomu plyšákovi, muselo se jich smát několik. Spíš než smích, to byl ale radostný vřískot. Slyšíš to taky? Co to je? Čemu se všichni tolik smějou?

0: tobogán končí. Pojď se kouknout, kam všichni doklouznou. Navrhl Ferda Kubovi. Tobogán ústil do největšího a nejhlubšího bazénu, kam chodili hlavně velcí plyšáci. Honem, pojď za našima, ať se jdou taky kouknout. Kuba na Ferdu nečekal a pelášil za rodiči. Dovedl je až k tobogánu. Tak, kluci, jdeme na to, prohlásil tatínek. Ferda i Kuba ale stáli jako opaření. To jako teďka hned, řekl Kuba. Moc ho lákalo svést se, ale trochu se bál. Nedal se však tatínkem dlouho přemlouvat a svým želvým tempem pelášil za ním k tobogánu. Ty nepůjdeš? Ptala se maminka Ferdy.
1: Teď se mi nechce. Je mi trochu zima, možná potom.
0: Ferda se vymlouval. Měl strach. Nevěděl, jak se na tobogánu brzdí. Co kdyby jel moc rychle a v nějaké zatáčce vypadl ven? Kuba má těžký krunýř, tomu nic nehrozí, ale on... Už jedou, podívej! Maminka ukazovala na tatínka a Kubu. Oba se smáli. Sotva vylezli z vody, utíkali na tobogán znovu a pak ještě jednou. Maminka se po chvíli vrátila zpátky na lehátko a četla si. Ale Ferda nemohl od tobogánu a všeho toho ježdění a dovádění odtrhnout oči. A tak si ani nevšiml, že vedle něj stojí Kuba a prohlíží si ho. Kuba se chichotal. Se bojíš, co? Neboj, pojď to zkusit, je to paráda, lákal Ferdu.
1: Teď ne.
0: Se vymlouváš, smál se Kuba a utíkal po schodech nahoru na tobogán.
1: Trhni si,
0: řekl Ferda a vydal se za maminkou. Cestou prošel kolem dvou mušek, které se zrovna praly. Byla to moucha strach a zvědavost.
2: Ty první,
0: křičela moucha strach.
1: Proč to neskusíš ty?
0: Odpovídala moucha zvědavost.
2: Já do vody neskočím, zvlhnou mi křídla a utopím se.
0: Bzučela moucha strach.
1: Neutopíš, bude to vzrušo.
0: Přesvědčovala jí moucha zvědavost.
2: Utopím.
0: Bránila se moucha strach. Ferda rozzlobeně hodil ručník na zem.
1: Blbej tobogán, mě to tu vůbec nebá.
0: Maminka si k Ferdovi přisedla. Ty bys to chtěl zkusit, ale bojíš se, viď? Netrap se tím, nemáš se za co stydět.
1: Ani já bych na tobogán nešla, taky mám strach. Já nemám strach, nechce se mi,
0: tvrdil mamince Ferda. Dobře ale věděl, že tobogán nevyzkoušel jen proto, že z něj měl strach.
1: Už je hodně hodin, měli bychom jít domů. Dojdu pro Kubu a tátu. Ty tady zatím pobal věci,
0: požádala Ferdu maminka. Ferda všechno rychle posbíral a schoval do tašky. Nedalo mu to a utíkal se ještě jednou podívat k místu, kde se z tobogánu vyjíždí. Do vody zrovna dopadl plyšový tučňák. Smál se a zobáček měl od ucha k uchu. V tu chvíli si Ferda pro sebe jen tak potichonku řekl. Příště pojedu i já. Vrátil se k lehátku. Rodiče s Kubou už na něj čekali. Všichni se společně vydali domů. Bylo krásné počasí, takže za pár dnů se šlo na bazén znovu. Ferda se těšil, dal si předsevzetí, že to bude jeho velký den a jízdu na tobogánu zvládne. Čím víc se ale blížili ke koupališti, tím víc ho jistota opouštěla. Sotva si Kuba rozprostřel ručník, nedočkavě vychrlil. Jdeme jezdit?
1: Nepůjdeme si radši házet míčem do brouzdaliště.

0: navrhl Ferda.
1: Blázníš? Já se nemohl dočkat tobogánu. Chci dneska jezdit hlavou napřed. A taky společně s taťkou. Sednu si na něj. Bude to legrace. Můžeš se na nás jít podívat. Zvolal Kuba a byl pryč. Ferda zůstal sedět na dece. Smutně se za Kubou díval. Maminka si toho všimla. Víš, co mě napadlo, Ferdo? Co kdybychom se tam šli podívat spolu, jen podívat? Vylezeme až nahoru a třeba se rozhodneme, že jízdu přeci jen vyzkoušíme. Ferda chvíli přemýšlel. Nebyl to tak špatný nápad, jen se koukne. Když nebude chtít jet, nepojede. Maminka by ho nikdy nenutila, tím si byl jistý. Ferda s maminkou zrovna procházeli kolem bazénu, když z tobogánu vyjel tatínek s Kubou. Ferdu i maminku postříkala voda. Všichni se smáli. Jdeme na to! Zavelel Ferda s trošku nejistým úsměvem. Vzal maminku za ruku a společně stoupali po schodech. Ze země vypadal tobogán vysoký, ale teď, když byli skoro nahoře, zdálo se všem mnohem strašidelnější. Na schodech je míjeli ostatní plyšáci. Předbíhali a handrkovali se, kdo pojede první. Zrovna kolem prolétali mouchy radost, důvěra a zvědavost. Bzz, to je super! Jsem tak ráda, že jsme vyrazili na koupák! Zabzučela radost. A já, že jste mi ukázali, jak se na tobogánu jezdí. Bzz! Přidala se důvěra. Já málem ani nešla, ještě, že jste mi o tobogánu řekli. Bzz! Dodala zvědavost. Pak se všechny tři posadili za sebe a strojitým bzučením rychle zmizeli v první zatáčce tobogánu. Tak, jsme tady. Je to vysoko, řekla maminka, když s Ferdou došli nahoru. Ferdovi se zdálo, že i ona se trošku bojí. Neboj, mami, to zvládneme, povzbuzoval ji Ferda. Byl odhodlaný to dokázat. Cestou nahoru zahlédl malou myšku. Když to zvládne ona, zvládnu to i já, pomyslel si. No tak, nezdržuj, onem! Ozývalo se mu za zády. Plyšáci byli nedočkaví. Mami, já jedu. Otočil se Ferda na maminku. Určitě, pokud máš strach, vrátíme se spolu dolů po schodech, odpověděla. Ferda trošku znejistil. Mám pořád strach, ale chci si to zkusit. Zvládnu to, neboj. Pojedeš za mnou? Maminka se podívala dolů a chytla se zábradlí. Víš co? Já si to pěkně zase sejdu dolů. Jsi šikula, jeď sám. Já se bojím. Ferda se uvědomil, že není jediný, kdo má strach. Že ho má i maminka, která už je velká. Dobře, mami, to nevadí. Potkáme se dole. Zamával mamince a naskočil do tobogánu. Kuba měl pravdu. Byla to opravdu paráda. Když odpoledne z bazénu odcházeli, Ferda mamince pošeptal. Příště tě to naučím, když budeš chtít.

0: Dráteník a hraběnka. Byl jeden starý hrabě v starých Bukách a byl to muskej, jenže neměl jako svý, co muskej má mít. No, matka věděla, co je. Rmoutila se nad tím, taková věc nejde zamluvit. Ale nakonec si myslá, jiná pomoc nebude, synáček ostane tak, starý mládenec, co inýho. Když rodiče zemřeli a tej byli umlí, mladý mu nezbývalo, aby si nějakou vynašel, aby přecej měl posluhu a takový. No, tak si vynašel jenu z chudýho šlechtického ústavu, ale honou Reno měla, byla hned pro, tak si ji uzal. Žili spolu pěkně, nic, žádný roztržky neměli, jen je za časek mrzívalo, tam a tam mají děti a my nic. No, ten i těšil, deť není tak zlé, bez dětí taky to jde, aspoň nemáme na koho hospodařit. Na chvilku ji usatonil, ale jdou kousek, ona zas vidí, jak si iný voděj hošička nebo dcerušku, nedalo i to a tak mu povídá. Vidíš, tamhle ty mají děti a my nic, jsme porád na měkký vodě. No, jazyk ji nemohl zarazit, jeho to jako trápilo, když mu jen vyslipovala, tam a tam mají dítě, jaká je z toho radost a my nic. Až najednou přijde tam takovej elegantní dráteník mladej na zámek, přijde, jestli je co drátovat. Služka si ho láskavě okoukla a prej, drobínek počkejte. Hned běží a povídá paní, kdo přišel. Prej takovej překrásnej člověk, v obličej jako panskej, škoda, že je dráteník. Tak jsem mu řekla, aby počkal. Paní se přišla podívat a opravdu něco nepomyšlenýho. Chvíli se nemohla utrhnout, no, když tu je, že mu něco sežene. Jste ženatej? Ptá se ho, aby zavedla řeč. Ano. A jak tak dlouho? Asi 5 roků. Máte taky děti? I to prej máme. Jednoho hošika a 3 děvčata. Za 5 roků? Jo, jenom byl párek, 2 děvčata. Ta se mohla vyděsit. Honem běží k barounoj, jako hraběti. Byla z toho skoro, říká je, pojitřela. Pojď se podívat, to stojí za to. Je tu jeden, 5 roků ženatej a už mají 4 děti. Jenoho hošička a k tomu 3 děvčátka. To by ani do hlavy nenapadlo. No, hrabě šel. Tady vidí, elegantní člověk to byl, po drátenicku ustrojenej, tak pová svý paní, aby odešla a vostal s ním vo samotě. Tejkom s ním vostal, pěkně rozprávěli a ten hrabě se ho po chvíli ptá. Co pak takhle, nechtěl byste s mou paní? Vrčí jen, že nemá dost co málo, aspoň jednoho halanta. Když byste to vyřídil a bude synáček, dostanete 1000 zlatých. No, o to by nebylo jen chtít, ale mám jen malou faktoraci, taková paní a já tule sprostej člověk. A ještě, kdyby se ke ušemu žena o něčem dozvěděla, jaký oni jsou, já nechci mít doma žádný potahování. Hrabě mu povídá, však se to v tichosti odbyde, žádnej nic nevykváče, ví nic, my taky nic, řeči nebude, nikdy ne. A když se to povede, dostanete, co jsem připověděl. No, když to mocně mělo bejt, dráteník si všechno převážil a teda byl přitom. Hned se jde meldovat a pouvěděli si to, jak to asi stojí. Pani přijde, zavedla ho do pokoje, všechno tam bylo pěkný. No, ten si ji připravil, hodil sebou a na uštívení těla bylo. Tejkon, když se pokocali, ona poudá. Bude to dobrý, děkuju vám. A strčila mu 10 do ruky. Milej chlapík odešel, ještě mu na cestu poudá. No, až bude čas, tak přijďte, dostanete vaši dietu. A byla na něj až tuze předobrá. teďko trvalo to, když bylo 40 neděl, paní povila překrásný dva synáčky, ale těžce zkusila. Už hní ducha necítili. Hrabě měl svou radost, jenže málem by byl přišel o ženu. No ale dokázala to, všechno se dalo do pořádku a paní si uzala k dětem kojnou, aby si je varovala. Bylo už dlouho, ten byl zatím zdrátování doma. Ale jen si krapínek pobyl a zas hajdá do světa. Tak jenom přijde z bázni boží, jestli je co drátovat. Služka ho jen zblejskla a jako hepatýrem běží k paní nahoru. Zas je tu ten hezký dráteníček. Ty hrklo, hašch pantochlích. Skoč prej pánoj, ale hned a řekni, kdo tam je. A aby poseděl. Když hrabě dostal vědomost, přijde, dává mu ruku a zrovna mu taky vysadil na stůl 2000. Dráteníka to vyděsilo. Teď bylo jen 1000 zlatých smluvený. No jo, ale máme 2 a žádný 2 hezky hoškové. Tak ten bere peníze a povdá. Poslouchejte, pane, kdyby nebejvala voskovaná podlaha a já se mohl vzepřít, jak je nebe nade mnou, byly by 3.
1: Katova předtucha. Moravskému Krumlovu kdysi náležela celá řada výsad. Mezi ně patřilo také právo ostrého meče. Útrpné a hrdelní právo vykonával kat, jenž musel kvůli svému nečistému řemeslu žít až za městskými hradbami. Ve dne bylo v katovně pusto a čas se líně vlekl. Jednoho dne se dveře katovny pomalu otevřely a na prahu stálo hezonké děvčátko s kučeravými vlasy. S úsměvem od ucha k uchu potichu vešlo dovnitř a zastavilo se před katem, který zrovna cídil svůj meč. Ačkoliv držel meč pevně, z ničeho nic se mu vysmekl a s hřinčením dopadl na zem. Teprve teď si kat všiml dítěte. Hned pochopil, že ho jeho meč varoval. Jakoby tušil, že se s dětskem ještě někdy setká. Kat pohladil kudrnaté vlasy a řekl: opatruj tě pámu, děvčátko, ať nikdy nesejdeš ze správné cesty. Katovský meč podal zlé znamení, navždy je měj na paměti. Potom se dítko otočilo a vyběhlo z katovny do slunečného dne. Léta běžela a hezké děvčátko dospělo. Žádná druhá se jí ve městě krásou nevyrovnala, však taky mládenci k jejímu okénku vyšlapali pořádný chodník. Dívka však na žádného nedbala, myslela na svou čest a všechny odmítla. Jednoho dne přitáhlo do Krumlova vojsko. Vysocí vojáci s ošlehanými tvářemi a pevným pohledem dívce učarovali. Netrvalo dlouho a jeden voják zabloudil na cestičku vedoucí pod dívčino okno. Neklepal zbytečně. Sotva prsty lehce ťukly o okenní tabulku, okno se otevřelo a štíhlá ruka mu pokynula dovnitř. Příští noc přišel voják zas a potom znovu a znovu. Až jednou voják nepřišel. Hned ráno běžela dívka do vojenského ležení za městem, našla je však opuštěné. Na místě, kde dříve stávaly vojenské stany, zůstala jen zašloutlá tráva. Jeden dárek ale přece jen voják dívce na rozloučenou zanechal. Pod srdcem na něj nosila živou památku. Doufala, že se její voják brzy vrátí a ožení se s ní, ale čekala marně. Když nadešel čas, narodilo se dívce zdravé miminko. Dívka ho pochovala v náručí, pohrála si smrňavými prstíčky, polaskala drobounké nožky, políbila jemné čílko a zmáčkla růžový krček. Za okamžik z děťátka vyprchal život. Pod rouškou tmy odnesla dívka mrtvolku do blízkého lesa, kde ji tajně pohřbila. Hrůzný čin však nezůstal v tajnosti. Lidé čerstvý hrob brzy objevili a našli mezi mrtvým děťátkem a donedávna těhotnou dívkou spojitost. Když na ní uhodili, ani nezapírala. Přiznala se k vraždě, za kterou na ní po právu čekala poprava. Kat si navlékl červenou kápi, vzal svůj meč a odvedl dívku na popraviště. Smutnýma očima pohlédl na odsouzenou a ještě smutnějším hlasem pravil: kdysi dávno tě meč varoval, visel nad tebou a hlídal každý tvůj krok. teď musí po právu dopadnout. Zavřel oči a ťal. V blízkém lese za Krumlovem z hrobečku vylétla světluška a přidala se ke svým světelkujícím družkám. Ve světlušky se totiž promění všechna nekřtěňátka, zatracené duše dětí, jež nečekaně zemřeli a nestihli být před smrtí pokřtěny.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Slovinská pohádka Rybářův syn. Byl jednou na Dunaji nějaký pán a měl svého rybáře. Jednou, chtěje strojit hostinu, poručil rybáři, aby mu ve třech dnech 3 centy ryb odvedl. Rybář chodil lovit první, druhý, třetí den, ale ani rybičky dostati nemohl. Když pak 3. dne, popolední, celý zarmoucený, už domů se vrátit chtěl, připlul k němu na loďce pán v zeleném obleku a tázal se ho, proč je tak smutný. Rybář mu odpověděl a pán řekl, slib mi, že mi dáš to, co máš, ale o tom nevíš, a ještě dnes dosti ryb nalovíš. Co nevěda mám, snadno pohřeším, myslel si rybář a proto řekl, budiš to tvé. A do večera nalovil ryb tolik, že je sotva 4 koňmi na voze odvezli. A víš-li, co jsi mi slíbil? Ptal se ho potom pán. Nevím, řekl rybář, ale nechť je cokoliv. Pán se usmál a řekl, věz, že právě tvé ženě narodil se hošík. Toho jsi mi tedy slíbil. Za 20 let si pro něj sem přijdu. A tak se také stalo. Rybářovi narodil se skutečně synáček. Když povyrostl, poslali ho do školy. A prospíval v učení tak, že by byl mohl svým časem na kněze býti vysvěcen. Za kněze ho nedáme, řekli rodiče, protože je zaslíben, ale dejme ho raději do černé školy. Když se v černé škole vyučil, věděl všecko, co bylo a co bude. Tehdy řekl svému otci, otče, už je čas, abychom šli. A kam? Což nevíte, komu jste mě před 20 lety slíbili, když jste tehdáž šli lovit ryb? Však nic se nebojte, jen pojďte se mnou, nic se vám ani mně zlého nestane. Když přišli k Dunaji, připlula zase ta loďka a v ní pán v zeleném obleku. Syn vstoupil do loďky, pán odstrčil a loďka s oběma se potopila. Mezi tím, co rybář zarmoucen domů se vracel, dostal se jeho syn vodou do nějakého zakletého města v podzemí, kde ani človíčka viděti nebylo. Maje hlad, nalovil si ryb, upekl je a najedl se a potom usnul. A tu se mu zdálo, aby šel na noc do zámku, aby se tam posadil za stůl, rozžal svíce a čekal. I učinil tak. O půlnoci otevřely se dveře a do pokoje přivalil se veliký had. Postavil se proti mládenci a prosil, polib mne. Ale mládenec zvolal, odstup ode mne, ďáble, nemáš ke mně žádné moci. Na to had odešel. Druhý den popolední zase usnul i zdálo se mu, že by byl dobře udělal, kdyby byl toho hada políbil. Probudiv se, umínil sobě, že tam zase půjde a hada políbí, přijde-li. O půlnoci se přivalil ještě větší had. Měl dvě hlavy a postavil se proti němu, prosil opět, políb mne. Mládence obešla hrůza a zase jej od sebe zapudil. Třetího dne zdálo se mu zas, dobře bys učinil, kdybys byl políbil hada. Když se probudil, umínil si, že hada políbí, byť by byl ještě strašnější. Z večera šel zase do zámku, sedl si za stůl, rozžal svíce a čekal. O půlnoci přivalil se had tříhlavý, ještě větší a strašlivější než předešle. Sepnul se proti němu a prosil, políb mne. Mládenec, nakloniv se k němu, ho políbil. V tom okamžení udělala se z hada překrásná panna. Byla to zakletá dcera pána toho zámku a s ní ten zámek i celé město bylo vysvobozeno. Její otec i matka přišli a přivítali jej s radostí velikou. Otec pak řekl, dám ti své království i svou dceru, líbili se ti. Mládenec ovšem byl spokojen, ale jedno rmoutilo jej, totiž pomyšlení, mně se zde tak dobře daří a můj otec na Dunaji myslí, že jsem se propadl do pekla. Kdybych aspoň mohl ještě jednou přijít k svému otci na Dunaj, abych mu řekl, jak se mi vede, byl bych zúplně spokojen. Na to mu řekla ta panna. Mám takovou věc, že bys lehko přišel k svému otci, jen kdybys potom se zase vrátil. Mládenec slíbil, že zase přijde. A panna se uvolila, že bude 7 let na něj čekat. Potom mu dala prsten a řekla, pohleď skrze ten prsten a mysli si, že bys byl rád u svého otce na Dunaji a budeš tam. A když potom budeš chtít ke mně přijít, pohleď zase skrz ten prsten a mysli si, že bys byl rád u mne. Ale ať ho nikomu neukážeš, sic o něj přijdeš a pak se stěžka kdy k nám dostaneš. Jeho otec i matka velmi se radovali, že svého syna zase viděli zdravého i museli jim obšírně vypravovat, co a jak se mu vedlo. Potom ho dovedl otec také k svému pánu, kterému vždy ještě ryby lovil. A tu se všichni radovali. Měl pak ten pán 2 dcery a řekl mu, zůstaň, dám ti kus svého království a 1 svou dceru, bude-li se ti líbit. On si pak pomyslel, mě tam očekává celé a větší království a krásnější žena než tato. Ale což je, zůstanu tu 1 dní, však lehko se mohu zase dostat i zpátky. Jednoho dne šel s těmi dcerami na procházku a na cestě jim ten prsten ukázal a pověděl jim také, jakou má moc. Dcery si mysleli, kdybychom jemu ten prsten mohli vzít, potom by rád u nás zůstal. A posadivše se s ním do stínu pod nějaký strom, uspali jej a prsten mu vzali. I nechali ho potom v domnění, že jej ztratil po cestě. Tak u nich zůstal 5 let a pak si umínil, že půjde toho podzemního města hledat. Šel a šel a přišel pozdě večer v lese do nějakého stavení a prosil, aby ho tu nechali přes noc. Nebylo nikoho doma, než nějaká žena a ta řekla, ráda bych ti tu popřála noclehu, ale moji 3 bratři jsou loupežníci, přijdou domů a zabijí tě. Nic se neboj, řekl mládenec. Přines mi víno a budu tu na něj čekat. O půlnoci přišli bratři domů. Kdo jsi? Já sám nevím. Jsem tulák. Sem tam po světě chodím, protože musím. A kterého pak si rodu? Já sám nevím. Klátím se po světě a nejsem doma nikde. A jak ti říkají? Mládenec věděl z černé školy, že ti tři loupežníci měli bratra a že ho ztratili. I jmenoval jim toho ztraceného bratra jménem i příjmením. Zajisté ty jsi náš vlastní bratr, kterého jsme před několika lety ztratili. Dost možná, odpověděl jim. I začali ho přemlouvat, aby zůstal s nimi a vychvalovali mu své řemeslo. A co jste dnes dostali? Tázal se jich. Oj, velmi mnoho, jako nikdy ještě. Dostali jsme střevíce, plášť a klobouk. Kdo ty střevíce obuje, ujde za půl hodiny 200 mil. Kdo ten plášť na se vezme, nikdo ho neuvidí. A kdo ten klobouk před sebe hodí, každá hora se mu otevře. A jestli je to také pravda? Ovšem pravda, řekli a dovolili mu, aby toho sám na sobě zkusil. On pak má je na sobě klobouk, plášť i střevíce, skočil, až se země zatřásla a byl ten tam. Nejprve šel ke slunci, kde vychází. Myslel si, slunce po vší zemi svítí, bude zajisté také vědět cestu do města podzemního. Ale slunce řeklo, neznám té cesty. Musí to býti někde mezi horami, v úzké dolině, kam nikdy nepřijdu. Ale luna svítí po všech skulinách. Jdi, zeptej se jí. Mládenec šel, kde luna vychází, i tázal se jí, ví-li cestu do města podzemního. A luna zase řekla, nevím, musí to býti mezi horami, kam nikdy nepřijdu, ale jdi k větru, on všemi skulinami proletuje, zajisté ti také cestu poví. I šel tam, kde vítr vychází, a tázal se opět, ví-li, kudy se jde do podzemního města. Kterak bych nevěděl, řekl vítr. Zejtra, přede dnem, tam zase půjdu. Králova dcera se tam vdává. Půjdu jim na svatbu foukat, aby jim nebylo příliš horko. Přede dnem šli. Přišli k ohromným skalám. Vítr se probral s kulinou a mládenec za ním nemohl. I vzal klobouk a hodil jim o skálu. Skála se otevřela a měl za větrem cestu hotovou. Kránu byli v podzemním městě. Vítr šel na svatbu foukat a mládenec do kostela očekávat svatebníků. Svatebníci přišli a kněz počal oddávati. V tom dotkl se jeho knihy a ta spadla na zem. Z vás jeden musí mít veliký hřích na sobě, řekl kněz ženichovi a nevěstě. A nevěsta ihned vyznala, že slíbila svému osvoboditeli, že na něj bude čekat 7 let a ty, že ještě neprošli. Na to kněz řekl, že musí čekati do 7 let a prve, že si jiného nesmí vzíti. I tázal se jí, kterého měla raději, toho nebo onoho. Onoho, řekla, ale vím, že už ho nikdy víc neuhlídám. I bylo to mládenci milo slyšeti. Když se svatebníci rozešli, sundal ze sebe v královském zámku plášť a hned ho tu poznali. Panna jej objala a řekla, hleď, Právě dnes bych se byla za jiného vdala, kdyby mne vyšší moc nebyla vystřežila. Brzy na to měli spolu oddavky a po oddavkách bohatou hostinu. A mě tam taky dali vína z řešeta, chleba ze sklenice a lopatou po hřbetě. A já jsem už navíc nečekal a běžel domů.

0: Vážení a milí pospíchači, počmuchači, posluchači, vítám vás opět u svého pravidelného mokřadu, totiž pořadu. Zdraví vás vaše oblíbená domácnostní kachna Justýna, praktická pomocnice, odbornice a též básnířka, neboli veršopecka. Veršotrepka. Ne, veršotepka. Ano, a je tu samozřejmě i ten, tento noc, Piggy.
1: Jo, tak já jsem u tebe ten, tento noc, jo.
0: Co pak by ses urážel, kdyby si to neslyšel?
1: No se neurážím.
0: Všiml sis?
1: Čeho?
0: Veršuji. Jsem básnířka.
1: Veršopecka, jo?
0: Veršotepka se říká. Mluvím ve verších.
1: No, to jsem si teda nevšimnul.
0: Počkej, Piggy, ještě chvilku. Řeknu báseň za pusinku.
1: Já ti žádnou pusu dávat nechci.
0: To je jenom jako... Vyžehlím ti sako.
1: Já žádné sako nemám. Justino, co se ti stalo?
0: Vím, že nemáš sako žádné. Kam co hodíš, tam to padne.
1: Jo, tak. A ty veršo tepeš, co?
0: No, konečně si to poznal. Rozhodla jsem se, že vydám knihu svých básní. Víš, jak se bude jmenovat?
1: Řekl bych, že nějak jako... Báječné básně domácnostní kachny Justýny největší odpornice na tepání veršů na celém světě a ve vesmíru, nebo tak nějak. S tou sbírkou Justýniných nejlepších kachních receptů už si to vzdala?
0: No dovol, já se nikdy nevzdávám. Vařila bych určitě lépe než laskonka, ale pochopila jsem, že jsem něco víc než obyčejná kuchařka a všeumělka.
1: Rindy, bindy, a co jsi?
0: Umělkyně.
1: Jak jsi na to přišla?
0: Hovořila jsem se zajícem Antonínem.
1: A?
0: A Antonín pravil, že každý umělec je... Něžná duše. A já jsem něžná. Já jsem dáma.
1: Aha, už tomu rozumím. Dobře, dobře. Jsi dáma,
0: ano.
1: Jsi básnířka. Zajíc Antonín, chápu. Všechno beru, co dnes budeme dělat.
0: Dnes nás čeká smělý úkol. Vyrobíme něco, tento noc užitečného.
1: To má být báseň?
0: O praktických domácnostních věcech se básní obšírně, obtížně.
1: Já myslím, že bys mohla přestat na chvíli tepat do těch veršů a že bys spíš mohla mluvit normálně. Chvíli, aspoň, občas.
0: Jak chceš. Ale hned, jak vysvětlím, co budeme vyrábět, tak...
1: Budeme něco vyrábět!
0: No samozřejmě. Buď tak laskav a dávej azor. Tedyž pozor.
1: Dávám, dávám. Co budeme vyrábět?
0: Krmítko pro ptáčky a pro jejich otáčky a totiž zobáčky.
1: Krmítko? Tak to já vyrobím nějaké krmítko přímo. Čupr, éňo, něňo, kalavajka, mik, mik, mik, krmítko.
0: Nechal bys mě domluvit, prosím. Nejprve to musím posluchačům všechno podrobně vysvětlit.
1: Prosím tě, vysvětluj to bez veršů.
0: Dobrá. Výjimečně bez veršů. Dávej pozor. To je zvláštní, jak se... Ty ani Hugo vůbec neumíte soustředit. A obzvláště na to, co vám říkám já. A přitom říkám snad něco, co by nebylo zajímavé. No, takže, co jsem to? No, tento noc.
1: Krmítka.
0: Krmítka co?
1: Jsi chtěla vyrábět.
0: Ale jistě, no, jistě. Takže, proč je dobré v zimě vyrábět krmítka?
1: No přece pro ty ptačí zobáčky, aby ti ptáčkové neměli hlad.
0: Ano. Mnoho ptactva během podzimu odlétá do teplých krajin, kde je pro ně v tu dobu lepší podnebí a mají tam dostatek potravy, jenže některé druhy ptáčků nikam neodlétají a zůstávají u nás i na zimu. A pokud ještě napadne sníh, může se stát, že je pro ně skoro nemožné najít dostatek potravy. Takže je dobré jim pomoci. A pomůžeme jim. Jak?
1: Že vyrobíme krmítko a to se pověsí někam ven na strom a ptáčkům se do něj nasype sobání.
0: Už je ti to jasné, Piggy?
1: Mně to bylo jasné hned od začátku. A jak se takové krmítko vyrobí, tak aby to zvládnul každý? Jak?
0: Ano, jistě. Krmítek je spousta druhů. Dřevěná, závěsná, se střížkou, bez střížky.
1: A takové ty kouličky pro síkorky, viď?
0: A té tvé kouličce se říká tukové krmítko. Může to být třeba i tuk v květináči nebo v jiné nádobě. Také se šiška hodí, když do tuku se hodí.
1: Slíbila jsi, že nebudeš básnit.
0: A nebo obyčejná šiška obalená v tuku.
1: Tak.
0: Ještě bych vám měla, milí posluchači, povědět, čím ptáčky vlastně můžete krmit. V obchodě můžete koupit už hotové směsi namíchané na krmení ptáku. Mohou se ale použít vlastně jakákoliv semínka. Slunečnice, mák, obilí... Nebo mák, ovesné vločky, ořechy, dál pak kousky jablek, bobule jeřabin nebo černého bezu.
1: Nebo mák, viď?
0: Ale Piggy, ptáčci si z nich sami vyberou, co jim chutná.
1: Je něco, co by se ptáčkům dávat nemělo?
0: Správná otázka, Piggy. Ptáčci by neměli dostat těstoviny, nic zkaženého, slaného nebo kořeněného. Je to velmi důležité, aby neměli v krmení sůl, to si pamatuj. Ani na suchém pečivu by neměla být. Ptačí organismus není na sůl stavěný. Sůl je pro ně nebezpečná.
1: Takže žádná sůl, to si budu pamatovat. A teď už jdeme vyrábět.
0: Obávám se, že čas dnešní relace už vypršel, takže návod na výrobu krmítka si necháme na příště.
1: Ale Justino, to snad ne.
0: Bohužel, Piggy, nevyskakuj hned jako čertík z babičky, totiž z krabičky, takhle před posluchači, že? Radši se hezky rozluč.
1: Nazdar.
0: No, tak vidíte, milí posluchači, to je dnes od vaší oblíbené domácnostní kachny Justýny všechno a příště se můžete těšit na mé nádherné verše.
1: Já myslím na krmítko.
0: Podrobného návodu, jak vyrobit krmítko, dočkáte se příště s vaší kachnou Tlustýnou. Justýnou.
1: Justýno! To měl být nádherný verš, co?
0: Samozřejmě. Připadám si, jako bych házela perly. Ty tomu nerozumíš ani za mák.
1: Nechci tomu rozumět ani za mák, ani za nic jiného. Já chci vyrobit krmítko.
0: A vyrobíš. A ne jedno. Mám několik opravdu excelentních vtipů. Totiž... Typů.
1: Aha.
0: Různé druhy krmítek, rozumíte? Vaši ptáčci nebudou vědět, který si mají vybrat. Justýnina krmítka pro každého stehlíka.
1: Já myslel, že básnička se má rýmovat.
0: A rýmuje se to.
1: To teda nerýmuje.
0: Rýmuje se to umělecky.
1: Kdyby se to rýmovalo umělecky, tak by se to poznalo.
0: Tak co bys ty dal jako rým na slovo krmítka? No?
1: Nabídka třeba.
0: A ale nevyšel by ti tak krásný obsah, to sdělení, že krmítka podle mého návodu jsou nejlepší.
1: Justýnina krmítka, to je bezvá nabídka.
0: Ale to vyšel je hloupé, Pidi, to vůbec ne, ne, vůbec nevyšel, to, ten obsah vůbec, to sdělení, to poslal, to

0: slzy a smích. Profesor Kadeřábek se na svém útěku z Akademie věd zastavil až u řeky. Ani nevěděl, proč běžel právě sem a ne domů. Nejspíš proto, že měl pocit naprosté životní prohry. A řeka odjakživa lákala sebevrahy. A přitom právě tady prožil pár nejpěknějších chvil svého života. Tady přece s Ramsesem a Hejlíkem pátrali po zmizelém Tulamorovi juniorovi. Tady pod tou lucernou si naskicoval portréty tuláků. A ten rezavý vrak tu taky pořád stojí. Na palubě jsou tři kluci, není to nebezpečné? Ale nebudou to žádní uličníci, když hrají na trumpety. A docela jim to jde. Asi chodí společně do hudebky. Profesor Kadeřábek je chvíli poslouchal a pak se pomalu vracel domů. Hejlík s Ramíkem tu už na něho čekali. Zůstali v kuchyni, do pracovny si v jeho nepřítomnosti netroufali. Profesor hodil batoh před síní do kouta a když vešel do kuchyně, jen pokýval hlavou.
1: Zradili jste mě. Podtrhli jste žebřík, na kterém jsem před celou akademií stál. Jaký žebřík? Vykulil oči Ramses.
2: On to myslí obrazně.
0: Dloubil do něho Hejlík a vyskočil na stůl před profesora.
2: My jsme se jim nemohli ukázat, pravil pevně. Ale teď už mi nikdo neuvěří, že jste,
0: zalkal profesor Kadeřábek.
1: Uvěří, napsal jste přece o nás celou knihu i s obrázkama.
2: A navíc, vzpomněl si Hejlík, tohle říkal můj děda. On říkal, Hejlíku, víš, v čem se nejvíc liší lichožrouti od lidí? My věříme jen v to, co vidíme vlastníma očima. A lidstvo odjakživa věří tomu, co nikdo neviděl.
1: To je zajímavá myšlenka, připustil profesor Kadeřábek, ale tam byli vědci z celého světa.
2: No právě, zvolal Hejlík. Víte, co by se stalo, kdyby jsme se jim doopravdy ukázali? Po celém světě by na nás pořádali štvanice. Každá domácnost by byla vzhůru nohama. Líčili by na nás otrávené ponožky. Ve skleněné kleci by nás ukazovali v cirkuse a v televizi by jsme měli svůj vlastní program. Dost, prosil profesor Kadeřábek a do očí se mu draly slzy.
0: Hlasitě se vysmrkal, utřel si oči a vyslovil poslední námitku.
1: Tak jste jim měli aspoň sebrat ponožky, aby věřili, že jste lichožrouti. To my jsme původně chtěli, řekl Ramses.
2: Jenže bysme to nestihli, dodal Hejlík. Nemyslete si, že sundat z nohy ponožku jde raz dva? Ono to, pane profesore, chvíli trvá, zvlášť když je ta noha spocená.
1: A těch věců tam byla fůra, pomáhal mu Ramík, proto jsme jim jenom rozvazovali tkaničky.
2: Dost,
0: volal profesor Kadeřábek, teď už se smíchem.
2: Tohle všechno, co jste říkali, si musím okamžitě poznamenat.
0: A zmizel v pracovně.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
3: V téhleté.
4: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
3: Je, tady je na obrázku prasátko.
4: No, ono se to taky jmenuje prasátko.
3: Tak čti. Mhm.
4: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
3: Já.
4: Proč pak pořád riješ v zemi? kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
3: No.
4: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
3: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
4: Proč pak pořád ryješ v zemi?
3: Proč pak pořád ryješ v zemi?
4: Kdybys v zemi nerylo?
3: Kdybys v zemi nerylo?
4: Víc by se s nám líbilo.
3: Víc by se s nám líbilo.
4: Jak bys bylo roztomilé?
3: Jak bys bylo roztomilé?
4: Celé jako z cukru bílé.
3: Celé jako z cukru bílé.
4: Kdybys v ní však nerylo?
3: Kdybys v ní však nerylo?
4: Prasátkem bys nebylo.
3: Prasátkem bys nebylo.
4: Tak to bylo pro tebe.
3: Děkuju.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Ožalování. Jú, to se řekne. To byla Kamilka. Otočila se na patě a pádila k paní učitelce, až jí culíčky neposedně poskakovaly. Paní učitelko, Lojza vzal Sabince kyblík. Ale jistě se spolu nějak domluvili. Podívej, jak se hezky hrají, upozornila paní učitelka Kamilku. Ta jen pokrčela rameny, téměř dotčeně utrousila a důležitě odkráčela zpět k pískovišti. Kamilka byla velice pozorná holčička a velká informátorka. Vlastně byla prostě užalovaná. Vždyť jak jinak nazvat, když někdo pořád říká: a to se poví, já to na tebe řeknu. A pak to taky řekne. Paní učitelku to trápilo, měla Kamilku moc ráda a mnohokrát se jí snažila vysvětlit, že žalovat se nemá. Kamilko, jsi velmi všímavá holčička, ale když mě budeš upozorňovat na každou drobnost, kterou děti provedou, nikdo si s tebou nebude chtít hrát? Chápu, že se ti nelíbí, když někdo někomu ubližuje, ale kdo má hezčí sponky do vlasů? To si snad holčičky vyříkají sami. Jenže Kamilka dobře míněné rady nechtěla slyšet. Netrvalo dlouho a už se zase blížila s důležitým postřehem. Paní učitelko, Radek se směje Tomášovi, že neumí jezdit na koloběžce. Kamilko, nadechla se paní učitelka, ale potom jen bezradně pokrčila rameny. Tak to šlo den za dnem. Děti si Kamilče na žalování skutečně brzy všimly. Přestali si s Kamilkou hrát a někdy na ní dokonce posměšně pokřikovali.

vždycky pořádnou pirátskou bitvu. Jakmile byli venku, okamžitě se do sebe pustili. Námořníci, holčičky, se houpali ve své lodi na rozbouřených vlnách a pálili z mohutných děl borovicové šišky. Piráti, kluci, se vrhali s vyceněnými zuby rovnou na palubu pískoviště. Zde se odehrávala bitva muže proti muži. Oko za oko, zub za zub. Boj byl nelítostný, ale ohleduplný. A tak do něj kapitán, paní učitelka, schovývavě shlížející z velitelského můstku, nezasahoval. Zato Kamilka byla jako na trní. S očima navrch hlavy pobíhala sem a tam. Paní učitelko, Tereska hodila na Ondru šišku. Pravda, námořník Tereska obratně zasáhl piráta Ondru do lítka. Ten si však nenechal nic líbit a krutě se Teresce odvděčil. Naplácal ji na zadek lopatičkou. Kamilko, podívej, vždyť se oba smějí, uklidňovala žalobníčka paní učitelka. Jenže Kamilka si zrovna všimla, jak se Toník zahlasitého volání muž přes palubu pokouší vytáhnout Janičku z pískoviště a spustila znovu. Paní učitelko! Janičce přispěchala na pomoc Adélka. Aby nespadla do běsnících vln rozbouřeného oceánu, popadla ji za tričko. Tričko nevydrželo a rup. Byla v něm díra jako vrata. A pak se to stalo. To už bylo na Kamilku příliš. Celá brunátná vřískala. Paní učitelko, Adélka roztrhla Janičce tričko. Kamilčino, nešlo zastavit. Všichni překvapeně stichli a otočili se na Kamilku. První se vzpamatoval Ondra a se slovy slepice na obzoru ji obeplul kraulem. Chtěla si stěžovat žalobnice. Místo toho jen kdákala a překvapeně poulila oči. Od toho dne, kdykoliv se Kamilka pokoušela žalovat, ozvalo se jen ko-ko-ko. Zpočátku se snažila kokodání překonat. Zuřivě gestikulovala rukama, pobíhala sem a tam, ale z pusy jí nic jiného než ko-ko-ko-ko nevypadlo. Kluci na ní pak pokřikovali na puta-puta nebo na pipi. Ptali se jí, kolik snědla zrní, kde má kohouta a jestli jim nesnese vajíčko. Není divu. Při tom kdákání a pobíhání a máchání rukama vypadala dost směšně. Kamilka byla bezradná. Zalezla si do nejodlehlejšího rohu zahrady a uvažovala. Proč jsou na mě takoví? Co dělám špatně? Nechci, aby se mi smáli. To budu raději mlčet. A mlčela. Když mlčela, tak nežalovala. Ke svému velkému překvapení brzy zjistila, že jí žalování vůbec nechybí. Právě naopak. Bez něj to bylo mnohem lepší. Děti už si s ní zase rády hrály, paní učitelka se na ní mile usmívala, celý svět byl nějak veselější. Kokodání zmizelo a holčička byla opravdu šťastná. Paní učitelko, co pak je, Kamilko? To je dneska krásně, vidíte?

0: krajině rybníků pod horou Kletí, v samém srdci jižních Čech, se pomalu chýlilo k večeru. Sluníčko líně olizovalo slábnoucím paprskem vlnky na hladině rybníka bez dreva, když si všimlo, jak se u vysokého břehu čeří hladina.
1: No ne, tam ale musí být veselo,
0: pomyslelo si a ospale zašlo za mohutné šumavské hřebeny. Pod zčeřenou hladinou však na spánek nikdo ani nepomyslel. Vždyť v jeskynce starého kapra Jakuba se sešli všichni sousedé a přátelé a pozorně naslouchají vyprávění o Jakubově sbírce oblázků a kamínků.
2: Vidíte ten hnědý podlouhlý kamínek na kraji poličky? To je nejstarší úlovek mé sbírky. Vlastně jsem ho ani sám neulovil, ale zůstal mi po mém prapradědečkovi Jakubovi. A dneska vám povím, jak k němu přišel prapradědeček i jak přišel ke svému jménu, které jsem po něm zdědil. Před dávnými časy, když v jižních Čechách vládl mocný rod Rožnberků a ryby ještě neměly jména, bylo rybníků mnohem více než dnes. Rybníky se budovaly všude. Poslední a nejslavnější český rybníkář Jakub Krčín dokonce nechal zbourat celé třeboňské předměstí, aby mohl vybudovat rybník svět. A když po 6 letech usilovné práce stovek dělníků a poddaných napustil svůj poslední a největší rybník, pojmenoval ho po jeho pánu Rožnberk. A právě tehdy se narodil můj prapradědeček. Byl to první kapr, který se v Rožnberku narodil. Znal v něm každý trs rákosí, každý kořen. A vůbec měl všechno, co se v rybníku šustlo pod ploutví. Byl dokonce u toho, když se v hrázi uvolnil první oblázek. A to je právě ten můj nejstarší kamínek ve sbírce. Prapradědeček pomalu stárnul. V Rožnberku se střídali generace kaprů, karasů a štik. Přicházely i ryby z poškozených a zrušených rybníků. Když vyprávěli o protržených hrázích, prohnilých trubkách nebo poškozených přepustích, kolébal se prapradědeček ve svém bahenním koutku a brblal si po dvou si.
3: To by se za Jakuba Krčína stát nemohlo.
2: Všude sebou nosil tento jediný kamínek a každému ho ukazoval.
4: Vidíte? Tenhle jediný kamínek nevydržel. Jakub Krčín už je dávno po smrti a z jeho úžasné hráze se uvolnil jenom jediný kamínek.
3: Jo, Jakub Krčín, to byl rybníkář.
2: Do té doby ryby neměly jména, ale jednoho slunného rána, když do Rožnberka kvůli opravám přesadili karasy z opatovického rybníka a prapradědeček jim ukazoval svůj kamínek se slovy...
4: Vidíte? Vidíte? Kdepak, Jakub Krčín, to byl stavitel. Za jeho času by nikdo karasy nestěhoval.
2: Připlavala ke skupince parta candátního plůbku a jejich velitel, největší uličník v rybníce, začal posměšně pokřikovat.
5: Jakub, Jakub!
2: Všichni dospěláci rozjívené candáty zahnali, ale tohle jméno už prapradědečkovi zůstalo. A od té doby přechází na všechny Jakubovy potomky. A tak jsem k němu přišel i já. Prapradědeček je z Rožnberka, prababička z rybníka Svět, babička z Horusického a tatínek z Vlkova. A většinu rybníků znali už od jejich založení. Ale příběh, který vám teď povím, se stal dokonce v době, kdy ještě nebyl na světě ani můj prapradědeček. Ani rybník Rožnberk. Jeho stavba se teprve připravovala. To si dovedete představit, že stavba rybníka není jen tak, když se nenajde zrovna šikovné údolíčko, které by se dalo přehradit a zatopit potokem, to je pak nějaké práce. Stovky lidí kopou obrovitou jámu a vyvážejí tisíce a tisíce trakařů naplněných hlínou, takže okolí stavby pak vypadá, jako by tam řádil nějaký obrovitý krtek. A takové obrovské hromady hlíny byly v okolí Třeboně, i když se stavěl rybník Rožmberk. A zrovna v té době se v Třeboni po nedělním obědě chystal starý fejfar na procházku.
4: Nechoďte nikam, dědečku.
2: Domlouval mu syn Ondřej.
4: Zrovna zapršelo a bahna je všude požehnaně i bez deště. Snad se jednu neděli bez procházky obejdete.
6: Ne, nejsem z cukru. To se ještě nestalo, abych ostal v neděli doma a nevomrk v okolí. Natož kvůli nějaký teplý sprstce.
2: A už se šine ze dveří, v jedné ruce klobouček a v druhé hůl.
4: Je ten náš děda ale furiant.
2: Hlásil za chvíli kamarádům Ondra v hospodě.
4: Sotva chodí. Celý týden nevystrčí z vejminku ani nos, ale v neděli musí na špacír, ať je vedro nebo mráz. Jináč by asi neusnul. I dneska se vydal. Jakáž pomoc. Na rady nedbá.
2: Fejfarovi se šlo skutečně špatně. Sice bylo krásně teploučko a sluníčko dělalo, co mohlo, ale na tak vydatný liák, jaký se včera spustil, bylo krátké. Bahno se lepilo na boty a mezi kopicemi hlíny tekly špinavé stružky kalné vody.
6: Ještě pár kroků a budu na remízce s pevnou půdou pod nohama.
2: Ale ouha! Hůl vězí v bahně a nejisté nohy se smíkají po kluském blátě. Za chvíli už stařík leží v bahně, jak široký, tak dlouhý.
6: To jsem to vymňouk. Teď se budu z tý kloužačky hrabošit do večera a ještě mi mladá vynadá, že mi musí vyprat šaty.
2: Ale než domyslel, už se mu v teplonkém bahínku začínalo líbit. Pomalu svíral a otevíral pěsti a nechal si mezi prsty protékat teplé, milé blátíčko. Po celém těle se mu rozlilo příjemné teplo.
6: I což, je neděle, není kam spěchat. Pohovím si chviličku a zdrýmnu.
2: A už má oči zavřené a na tváři slastný úsměv. Nebe se pomalu šeřilo, nad Třeboňskou rovinou se ukázala první hvězda, pak druhá, třetí. I měsíček přichvátal a to bylo znamení pro mladého fejfara opustit hospodu a jít se řádně domů vyspat. Vracel se k domovu trochu unaveně, ale najednou, jako když do něj střelí. K tatínkovi do vejminku se dobývá zloděj. Obludná černá postava se snaží vylézt do fejfarova okna.
4: Tu máš, ty příšero!
2: Žene se Ondřej na lupiče s klackem, ale hned se zarazí. Vždyť to není zloděj, ale děda.
4: Proboha, co to tu vyvádíte? A jak to vypadáte? Kde máte hůl?
2: Zahrnuje staříka otázkami, ale ten se jen směje.
6: Chlapče zlatá, hůl já už potřebovat nebudu.
2: A opravdu. Od té doby se starý fejfar každý den koupal v neckách plných ohřátého bahna a hůl už do smrti nepotřeboval. Rychle se rozneslo, že má třeboňské bahno léčivé účinky a dodnes jezdí lidé z celého světa do Třeboně, aby si v blahodárném bahně léčili své nemocné nohy.

lišce nám babička říkala, že je všemi mastmi mazaná. To znamená, že liška se nedá jen tak přelstít, napálit nebo přechytračit. Ale Čápovi se to přece jen jednou povedlo. Napálil lišku. Chceš vědět, jak se to stalo? V lese u jezera žili liška a Čáp. Čáp u břehu chytal svým dlouhým zobákem rybky, liška zase čenichala po okolí a hledala, kde by bez velké námahy našla něco dobrého k snědku. Když uviděla Čápa, jak si pochutnává, začaly se jí zbíhat sliny a povídá. Čápe, Čápe, už se tak dlouho známe. A ještě jsme nikdy nebyli jeden u druhého na návštěvě. Co kdybys mě někdy pozval k sobě, připravil nějakou hostinu a společně bychom se najedli? A druhý den bych zase na oplátku pozvala já tebe. Ale proč ne, liško? Jenomže tě všichni tady v lese znají, že ty každého převezeš a napálíš. Jako třeba vránu krákalku, které si snědla její sýr. Víš co? Raději připrav první hostinu ty a teprve potom já pozvu tebe. No, dobrá. Nerada souhlasila liška. Tak se sejdeme dnes večer u velikého pařezu, kde mám svoje doupě. Liška nazbírala pár slimáků a žížal a uvařila z nich polívku. A když večer Čáp přišel na hostinu, liška tu řídkou polívku nalila na dva veliké a mělké talíře. Sama pak začala jazykem polívku pohodlně lízat, ale chudák Čáp svým dlouhým zobákem jenom klapal na prázdno a nemohl si z talíře nabrat ani sousto. Ale Čápe, to mě mrzí, že ti u mě nechutná. Posmívala se mu liška. No nevadí, přece takovou dobrotu nevyhodím. A rychle vylízala i Čápův talíř. Ale nezapomeň, Čápe, zítra musíš pozvat na hostinu ty mě. Čáp druhý den pilně chytal na břehu jezírka a když liška přišla na večeři, postavil před ní vysoký džbán s úzkým hrdlem, plný malých rybek. Liška do džbánu nemohla nasoukat ani čumák, ani packu a ani jazykem do něj nedosáhla. Za to Čáp strkal dovnitř svůj dlouhý zobák, vytahoval si rybičku za rybičkou a pochutnával si. Vidíš, liško, myslela jsi, že každého napálíš a mně se teď povedlo ti to oplatit. Jsme vyrovnáni. A tak se hladová liška zahanbeně rozloučila a od té doby se už nikdy nepokoušela Čápa přelstít.

0: najednou krejčovský tovaryš Vandrem na nohou bodky stoulavýho telete v kapse cihličku, aby ho neodfouklo, a jehlu s nitěj napíchnutou za kloboukem, aby si lidi všimli, kdyby někdo potřeboval něco šít. Ale asi, že se ta jehla málo blejskala, žádnej ho na práci nezjednával. A tak si ten tovaryš zamanul dovandrovat do nějaký lepší země. Kudy z Čech, všude se musí přes hory. Drápal se přes kopce a vydrhol se až tam, kde jenom mrak oblíká nahatou skálu. A tam si vyhledal mezi kamením dolík, aby dal nohám pohov. Vypigloval a urounal si to místo žehličkou, pod hlavou si dal pingel jako páperník a přikryl se nitěj. Jak dlouho chrůněl po tom termácení, dopak to dneska změří? Funělo to nad ním, dloubalo to do něj a tak se posadil. Před ním stáli nějaký tři potentáti, panáci převeliký a čtvrtýmu, co se kejval ještě vejš nad nima, nedohlíd hlavy. Čekáme, až se prodřítíš, abys nás rozsoudil, povídali ty tři a čtvrtej, ten převelikej, zaburácel hlasem, až se musel milej krejčík přikerčit za kámen, aby ho vozvěny toho mocného hlasu nerozmázli vo skálu. Mám ve svým království nepokoj, hřímal ten obrovitý chlapák. Tyhle ty tři vojvodové, co nad nima krakonošují, se šprajcujou a štajfujou jeden na druhýho, který je mocnějším pánem. Mám s tím jen darebnou šukaci, budliky, budliky, hudry, hudry. Flák hromem, až se zlomila skála a upliu si a na té skále zapěnil vodopád. Čekáme, až půjde tudy cizej, aby nás rozsoudil, řekli ty tři rozhádaný panovníci. Vodeuš už konečně brule, spáči nedospanej, a promni si je růsou, abys viděl a soudil dobře. Tak já jsem král všeho, co chodí po zemi. Skáče po skále, pluje po vodě a bystřinách a tůních a dupe po sněhu. Poudal první, celý v huňatým kožiše, s korunou rohů a parohů a s řetězem na kerku z liščích a kančích zubů. Mau žezlem, to mělo na konci kopito, a z důlí lesa pod nohama začal vystupovat k ním nahoru přemocný průvod. Nejdřív se hnal jako forposti zajíci a za ním kráčelo panstvo, srnci a laně, důstojní jelení a mohovitej vašnosta v kožiše, nedjet bertník. Podél průvodu se táhla ta rota loupežná, velci a lišky, a nakonec se jako rozlitá velká voda hrabal a plazil v obecnej lid. Rejskové a hraboši, kerci a ješkové, zmije a ještěrky a mloci a mezi travou a kamením tesaříci, kovaříci, střevlíci a po stromech skákali veverky a v potoce pluli pstruh a siven. Když se to přehnalo, hlásil se druhej mocipán. A teďka já! Měl na hlavě korunu z orlích per, přes ramena plášť ze svatebního roucha tetřevů a na královským žezle mu seděl jako drahokam veliký motýl jasoň. Tím žezlem mau a odevřeli se vrata větérný maštali a už se to hnalo. Bělohřívej vítr, co rozhazuje lidem kupky sena, i černohřívej vítr, co nosí na hřbetě bouřku a bere střechy chalupám, i vohnivej hřebec, co křeše kopitama voskály blesky. A v tom pojetří táhli královským průvodem orly a jestřábí, krahující a káňata, a ze skalních hnízd k ním slítali jako pážata poštolka a rehek. Z hnízd v klečí a stromovi přilítali lindušky a taky červenka a čečetka. Spod střech horských stavení se slítali jiřičky a hejlové. Z lesu datli a kukačky, z tišin sova, kulíšek a pouštík, vír a sic a zděr netopíři. A zatím vším se táhla vlečka křídel, šidílek a motýlu, vážek, pestřenek a tiplic, až oči přecházely, čistě, jako by se jeden díval do duhy. Když si krejčík protřel oči z toho barevného mámení a když mu voternuli uši z toho zpěvu a krákorání, stál před ním třetí panovník. Kor ani na panovníka nevypadal, spíš na vandrovníka, který mu rozedral šaty vítr a dešť jim rozměl barvu. Já jsem mechovej král, stelu pocestným, aby si pospali na měkkým a v oblíkám jeho veličenstvu krakonošej tady nahoře skály, aby nesvítili chudobou. Chceš-li uvidět moje podaný, musel by se zvenout. Spal na jedný mojí vesnici. Líběj odpustit, vomlouval se krejčovskej tovaryš a honem vstával ze svýho dolíku. A děkuju za nocleh, pán Burač nadělit na dětech i na dobytku. Děkoval, jak byl uvyklý děkovat. My ti děkujeme, pištilo to z dolíku, co se tu držíme na kameni, česal nás vždycky jen vítr studeným řebenem. Až ty s nás přežehlil a srovnal žehličkou v krásnej rovnej polštář. Krejčík se nahnul, měl oči ostrý, aby viděl na štychy jehlou a tak docela dobře uviděl tu vesnici mechovýho krále. Bylo to převeliký schromáždění malinkých, tenonkých skřítků a výliček. Držel se to všecko ve veliký svornosti pohromadě, jak to lidi nikdy nedokážou, a klanili se a děkovali. Krejčímu se udělalo z toho až měko u srdce, jak jsou ty podaný mechovýho krále skromný a hodný. A z čeho pak žijou, smímili se voptati láskou je. Z deště a slunce žít se dá taky na skále. Jsou otužilí, dělají svejma životy cestu v ostatním živejm. Kde jinej nevydrží, vydržej mechy a lišejníky. Jsou potrava, když už nic jinýho neroste. A jsou studna, když už všecko vokolo vysklo.
1: A teď suď, hřímal krakonoš.
0: Ach je, mi nepoudal krejčík, to je pro chudýho lehký rozhodnutí. Nejbohatší a nejmocnější je přece ten, komu stačí k živobytí déšť a slunce a za lůžko skála a ještě přitom dokáže být užitečněj a k něčemu dobrej i těm druhým. Milost páni panovníci, odpuštějí, ale pole rozumu chudáka je nejbohatší na světě ten, kdo není na nic odkázaný, je si svým pánem a žádnej mu neporoučí.
2: Krakonoš Ejf byl rád, že je po soudě a že to nemusel soudit von. A mechovej král byl celý šťastný.
0: Milej vandrovníku, poudal krejčíkoj, tuze se mi zachoval, já tě za to udělám svým prvním dvořeninem a můžeš se u mě vyučit, co to je žít vo slunci a vodě. Krejčí byl tuze ušlej a mechový vesnice ho vábili. I skulil se do tý nejbližší, přepigloval si pod hřbetem cihličkou a byl v limbu. No, spal, až se mu zdálo, že slyší nějaký kokerhání. Otevřel oči a pak se teprve čuk do čela. Dyť von mu kokerhá žaloudek a hlásí se o svoje právo. Odpočatej byl, nohy by mohly mašírovat někam, kde se kouří z komína, a tak ho to dvořanský řemeslo u mechovýho krále začalo skoro mrzeť. Panenko svatá, na co pak se to dá? Možná nejlíp vzít nohy na ramena a rovnou čarou dolů za nosem. Však on si už nos najde po vůni, kde pečou chleba. Jenomže to mělo svoje ouvej. Já pak se proplíst královstvím, kde kralujou ty dva druhý uražený panovníci. No, nakonec se vydal s prosbou za samotným krakonošem. Takhle a takhle, mocný pane, uschnul bych tu jako had v terní. Jsou ty lásky a dobroty a domluvějí se svýma vejvodama, abych se dostal zpátky k lidem.
1: Milej zlatej, poudá krakonoš, zadarmo to nepůjde. Leda, že bys se nějakou pracej vykoupil. Co pak umíš?
0: Krejčí mu okázal tovarišskej vanderbůh.
2: Jsem vyučenej krejčí jemnost, pane. Až ve Vídni jsem byl naskušený. Znám módu.
1: No jo, ale k čem pak by to tady bylo dobrý?
2: Krejčí špekloval a nakonec se přihlásil s tímhletím. Mocnej pane, já bych podaný jeho jasností Měchovýho krále v oblík. Tak jako oni svejma těli oblíkají kameny a skály, tak bych já zase ty jejich outlí tělička vyparádil. Našel bych sukničky výličkám a mechovým mužičkům fraky.
1: Nebylo by to tady nahoře ve skalách potom takový smutný.
2: To se zdála být Krakonošej rozumná řeč a že se o tom poradějí s Mechovým králem. Že by jako krejčí nebyl už jenom takovým zbůdarma dvořeninem, ale královským mechovým krejčím. Mechovej král byl do toho celý žhavej. Bez tak si mezi svejma královskýma kompaňony připadal jako chudej švager. Hned se vypravil k zemní bábě, zbylo-li jí od jarního jarmarku nějaký sukno. Ale vrátil se berzo a neveselej. Milej dvorní krejčíku, povídal tomu tovarišoj, bába je po jaru celá vyprodaná. Nežli oblíkla celou přírodu pozejmě do jarního, mnohlí pak jí zbylo. Všecko bareuní zboží šlo na chmatačku, vostali jenom štůček zelenýho. Jestli prej z toho něco svedeš. Ráčej se spolehnout, jemnost pane, povídal Mechovýmu králi. Kde se nedostává materiálu, musí dobrý mistr nastavit nápad. Udělám jejich podaným šaty musterštiky, všecko v zeleným a každý šaty jiný. Vyhlásil pro Mechový království zelenou barvu za velikou módu a začal vymýšlet jako vídeňský salon. Enu, on je každý dobrý krejčí kus nějakýho básníka a tak těm šatům z rouna dával taky kudernatý jména. Stříhal a šil, to tu rouný a tu cípatý, tu udělal cokny a tu náběr a volánek, kroužkoval, dírkoval, oprubuval, plísoval, zapošíval a žaludek mu k tomu z hladu vyspěvoval a vymýšlel přenáramný jména. Nakonec udělali velkou slávu a namísto maršparády vyhlásili módní přehlídku a dvorní krejčí hlásil, jak se ty ušití modely jmenujou. Děrkavka kroucená, širokolístka stříbřitá, břehovec kostrbatý, bělozubka ocaskovitá, prstenatka plazivá, sourubka kadeřová, žilnatka převislá, dvouhrotec kvastavý, pérovec hřebenitý, pěknice polstnatá, srpnatka splývavá, útlovláska sprohýbaná, lahvovec. Seš mistr svýho řemesla znalej, poudal Mechovej král. Ušil s mým podaným kabáty parádní, jen se pravda, můžou se postavit každý malovaný kráse roveň. Teď si řekni, co jsem dlužnej. Krejčí rozvažoval, co asi říct, aby se jim to nezdálo mnoho. Víte-li, co je mnoho, páni, udělejte to právo posedět na mechu a přespat na měkkým dědičný pro všecky vandrovní tovaryše a budem si kvit. A tak si plácli. A od té doby přespávají všecky vandrovní tovaryši na mechových polštářích a zelený výličky je kolíbají. Říkají přitom mína svých šatiček a zní to lidským uším jako ukolíbavka. No jen si poslechněte. Vlnoústka plavá, srpnatka splývavá, kulatec jablíčkový, sourubka

0: Dáme tu pátou radu. Ve vlaku i v tramvaji slušnost všichni vítají.
1: Fakt všichni, tatí?
0: No, abych pravdu řekl, každý vítá, když se ten druhý chová slušně. To ano, ale leckdo by se měl chytit za nos.
1: Když se chci chovat slušně, to se musím držet za nos a pořád.
2: No jo, pane Spejble, co když má obě ruce plné?
0: Říkal jsem chytit se za nos.
2: Aha, ne držet no se tak, za nos. Ano, hodinku stačí, když si na nos sáhneš a každý hned vidí, ale jak jsi slušně vychovaný.
0: Ne, Malničko, chytit se za nos znamená sám sebe, jak si pokárat.
3: Ano, že se nechová podle pravidel slušného chování i v prostředcích hromadné dopravy.
2: Proč hromadné, bábinko?
1: Tu, to je jasné, Máničko. Když to cukne, jsou všichni na jedné hromadě.
3: Ty bys tomu dál. Protože se v nich cestuje hromadně. No, mezi ně patří vlak, metro, tramvaj, autobus, trolejbus, mikrobus.
1: Globus, kakabus.
3: Ale děti. V hromadných dopravních prostředcích totiž nejezdíte.
1: A to v nich plaveme, nebo co?
2: Nejezdíme v nich třeba na kolečkových bruslích, ale slušně v nich sedíme. Že ano, bábinko?
3: Ale ne, vůbec ne. Nejezdíte v nich sami.
1: Jak to? To nesmím. Když přijde prázdná tramvaj, tak nesmím nastoupit, dokud si ještě někoho neseženu.
3: Ale ne.
0: Prosím tebe, Hulinko, já nevím, podívej si.
3: No.
0: Paní Kateřina, chci tím jaksi naznačit, že ano?
1: No, ať naznačuje.
0: No, teď to taky dělá. Tak ona chce naznačit, že jak si tam jezdí lidi víc.
3: Víc lidí,
0: jo?
3: Ano.
0: Že se musíte kvůli vám tomu chovat jaksi ohleduplně.
3: Právě.
1: Ohleduplně.
0: No jistě, nepokřit.
1: Neřvát.
0: No, nehlučet prostě. Zkrátka nerušit ostatní spolucestující.
3: Ano, jo? A taky nejezdit v zamazaných šatech, nevozit špinavé věci.
0: A nebo předměty ostré a špičaté.
3: Ano.
2: Takže ty do tramvaje nesmíš, Hurvinku.
1: Proč ne?
2: Hej, tuhle pan Spejbl říkal, že máš jazyk jako břitvu.
3: Ale děte. Tak dál. Pochopitelně nepatří do tramvaje zmrzlina. A vůbec jídlo. Za tu chvilku člověk hlady neumře. Něco jiného je to ve vlaku.
1: Tam hlady umře?
3: Ne, tam jíst může.
0: Což ovšem neznamená, že se začnu cpát hned, jak vlak vyjede a cpu se celou cestu.
3: A Hurvinku, teď mi řekni, co provedeš se zbytky?
1: Se zbytky?
3: Ano.
1: Hodím je po ceradlo.
0: No, a na mě si budou prstem ukazovat, jakého mám syna, který hází věci po ceradlo, Žano.
1: Nepoch, tati, já si vyčihnu, až se nebude nikdo koukat.
3: Hurvinku, slušný člověk používá papírového ubrousku, do kterého si po jídle utře ruce a zabalí do něho ty zbytky.
1: Jo, a ten hodí potom s těmi zbytky po ceradlo.
0: Švanko,
3: ten hodí do koše, vystoupí.
0: Ano.
1: Vydá.
0: No, vydá. O tom jsme ještě nemluvili. To jste správně připomněla, paní Kateřino.
3: Ano,
0: no,
3: ano.
0: Jak nastupuješ a vystupuješ hurlaj?
3: Ano, no? Správně.
1: Veřmi.
2: No, ještě, okýnkem se neprotáhne, pane Spejble. Leda, kdyby byl žížala.
3: Ale Máničko, pochopitelně dveřmi.
0: Ano, jenomže, rozumíš, nemusíš se do vozu vecpat ze všech nejdřív. Netlačíš se, nestrkáš se, nepoužíváš loktů, počkáš, dokud...
1: Mi vlak neujede.
0: Dokud nenastoupí starší lidé, že ano.
3: A když jdeš s Máničkou, kdo z vás dvou nastoupí první?
1: Já, Mánička Louda.
3: Ty jí nedáš přednost? No to bys měl.
2: No, to by měl.
1: No, proč? Jsi starší člověk? Nejseš?
2: No, nejsem.
3: No, ale je dívka. Takže dáš přednost jí.
2: Ano.
0: Dáš jí přednost.
2: Ano, dá mi přednost.
1: Já, tak já jí dám přednost.
0: No, dobře. A kdo z vás dvou vystoupí první?
3: No.
1: Jasně, Mánička, protože dívka.
3: Pane, ty, Hurvinku.
1: Jak to? Najednou se stala dívka ze mě?
2: A ze mě kluk.
3: Ale kde pak, Máničko?
0: Všechno poplete, ten kluk všechno poplete.
3: Počkejte, vysvětlíme jim to. Hurvínek nastupuje za tebou.
0: Za tebou.
3: Aby tě mohl případně podepřít a vystupuje před tebou, aby ti mohl podat ruku, kdyby uklouzla nebo zakopla, že, pane Spejble?
0: Tak. Společenská pravidla, abych tak řekl, mají většinou i takový praktický význam, že ano? Takže nemůžeš udělat chybu, když se budeš řídit rozumem a citem.
2: No, jaký je v tom, prosím vás, rozum? Nechat nastoupit ostatní, aby mi zasedli všechna místa.
3: A cit ti neříká nic, Máničko.
2: Ty něco slyšíš, bábinko?
3: Ale měl by ti napovědět, že máš přenechat místo k sezení staršímu člověku nebo budoucí mamince. Slušné chování se pozná i v drobnostech. Například, můžeš někomu číst v tramvaji přes rameno, Hurvínku?
0: No, tak a na tohle odpověz. No? To mě zajímá. Co teď řekneš? Můžeš číst někomu
3: v tramvaji přes rameno?
2: Leda slabikovat, viď, Hurvínku?
1: Máru, ne, jenže, ne, že bych nemohl, ale já bych si musel stoupnout na sedadlo, jinak bych mu přes rameno neviděl.
2: Proč? Může to být trpajzlík.
1: Ale kolik trpajzlíků vidíš v tramvaji číst, dívtko?
2: No, to je pravda.
3: Vy máte řeči. Prosím vás, není to způsobné, že
0: ano? Ano, se tím chtělo říct. Co koukáš?
1: Promiň, jsem se díval.
0: No tak, je to zrovna tak nespůsobné, jako klečet třeba na sedadle nebo na něm stát.
3: Tož platí i pro zavazadlo, že?
1: Žena má číst přes rameno,
2: ale zavazadlo asi umí číst, prosím tě. Ne, že nemá stát na sedadle.
0: Správně, Máničko, a proč?
2: Protože má sedět.
0: Šmankony, protože může to sedadlo zamazat.
3: Ano. Nebo dokonce poškodit, že?
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Bouřkové slunce pálilo od rána a nikomu se v pavoučím lese nechtělo vstávat do horkého dne. Pájo, pájo, já jsem tak šťastná. Pavouček se překulil na kraj sítě a koukal, kdo ho volá. Byla to Beruška. Byla to ta Beruška, která ztratila tečku a strýček jí poradil, aby rozkousala šťovík. Ahoj, Beruško sedmitečná, volal Pája z výšky. Já už nejsem sedmitečná, oznámila Beruška z dola. Tak si natřásla krovky, vyletěla do nebíčka a přistála na Pájově pavučině. Teď si mě pořádně prohlídni, přikázala. To je hrůza, ty máš 8 teček, zděsil se Pája. Pájo, já jsem tak šťastná, chápeš, já jsem jiná. Já jsem osmitečná, božinku, to je pocit. Všechny holky mi tu tečku navíc závidí, jásala Beruška. Tak ahojka a díky, díky. Beruška odletěla, ale Pája neměl čas, aby se z té její proměny vzpamatoval, protože najednou přiletělo celé hejno Berušek. Ty jsi Pája? Víš, že ty jsi ten slavný Pája, víš, že nám ukáže, kde roste ten tvůj kouzelný šťovík, víš, pištěla jedna přes druhou. Pája se vysoukal z pavučiny a běžel po cestičce k potoku. Hejno Berušek jako červený mráček letělo za ním. Ale varuju vás, tenhle šťovík je přímo smrtelně kyselý, řekl Pája, když byli na místě. Jenže Berušky šťovík obsypali jako mouchy sladký cucavý bonbon. Každá se snažila ukousnout si co nejvíc. Nebyl to hezký pohled. První Beruška po šťovíku zezelenala jako okurka. Druhá zbělela jako křída, třetí se točila ve vzduchu v divokých kotrmelcích. Čtvrté vyrazily oči z důlků, páta pištivým hláskem recitovala nějakou básničku, ale nikdo ji nerozuměl, protože pištěla řecky. Šestá se proměnila v citron. Sedmá dostala záchvat bláznivého smíchu a vřeštěla, že ocet je mnohem sladší a chutnější než šťáva z pampelišek. Osmá se držela za bříško a neříkala vůbec nic. Devátá spadla do kaluže a volala zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je nejkrásnější. Desátá v jednom kuse kýchala a o těch ostatních nemá ani cenu mluvit. Byla to prostě katastrofa a Pája si vyčítal, že ji způsobil. Sám si nevěděl rady a tak se rozběhl za strýčkem. Honem volal, stalo se hrozné neštěstí. Berušky se otrávily šťovíkem. To bych rád viděl, řekl strýček pobaveně. Smích ho přešel, když spatřil tu spoušť na loučce u potoka. No, nazdar. Tohle jsou jasné příznaky překyselení žaludku a zhloupnutí mozku z důvodu pošetilé marnivosti. Staríček sekáč promluvil jako starý doktor a právě tak se zamyslel. Hochu, tady pomůže jen lípové té. Počkej tu a já zvolám všechny pavoučky z okolí. Musíme natrhat lípový květ. Strýček odběhl a Pája zůstal sám. Najednou se nad místem pohromy prudce setmělo. Bouřkový mrak zatáhl černou roletu nad modrým nebem. Muško, zlatá muško, zašeptal Pája, protože mu z ničeho nic bylo nevýslovně smutno. To je křiku? Copak jsem ti neříkala, že mě nemusíš volat? Copak nevíš, že já nikdy nikomu na zavolání nepřijdu? V bouřkové tmě nad loučkou poletovalo drobné, těkavé, zlaté světýlko. Zlatuško, co tu děláš? Vydechl Pája. Potřebuješ pomoc, tak jsem tu, řekla zlatá muška věcně. Neboj se, Berušky zachráníme. Přivolala jsem lípový déšť. Lípový déšť, divil se Pája, lípový déšť a do toho zahřmělo. Spustil se teplý deštík, voněl lipovým květem a chutnal jako lipový čaj s medem. Hned po prvních kapkách berušky vyskočily. Po druhém sprchnutí se jim začala vracet barva. Po třetí sladké spršce dostali nejen barvu, ale i rozum. Poděkovali, zamávali a letěli se schovat pod listy lopuchu. Už se vůbec nestarali o to, kolik mají teček na zadečku. Zlatuško, ty jsi opravdu kouzelná, řekl pája, když zůstali sami. To už o mně přece dávno víš, odpověděla zlatá muška. Jsem kouzelná a zlatá a léčivá, ale nejsem nepromokavá. Pro pána najdi nějaké suché místečko, kde se můžeme schovat. Schovali se v dutině starého buku. Tam bylo sucho a tma. Vlastně jenom sucho. Vždyť muška tu tmu prosvěcovala svým zlatým světýlkem. Tady se uvelebili a povídali si o úplně obyčejných i velice tajných věcech. Ty obyčejné věci byly tak obyčejné, že o nich nemá smysl vyprávět. A ty tajné věci byly zase tak velmi tajné, že se o nich nesmí vyprávět. Jisté je, že sladký lipový deštík po chvíli ustal. Zlatuška zmlkla, začala se netrpělivě vrtět a pája poznal, že je čas k rozloučení. Vrátíš se zase někdy, zeptal se. Přiletím vždycky, když ti bude smutno nebo úzko, to už přece víš. Ale je to naše tajemství, usmála se Zlatuška a odletěla. Nikomu ani slovíčko, slíbil pája a zamával jí na pozdrav. Když se vrátil domů, pověděl strýčkovi Sekáčovi a všem bratránkům a kamarádům všechno o beruškách i o léčivém dešti, ale o zlaté mužce ani slovo. Ani slovíčko. Bylo to přece tajemství.
1: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Z mé luzínu. A ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
2: Divá bára.
3: A běda vám! Běda! Smrtelníci! Hrate můj! Vyskrát, ať vás tu nevidím! A běda vám! Větru!
2: Tak co? Jsou to výplody nebo strašidla?

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplod fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí. Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten co ho bacil?
3: Oprask v Akademii věd.
4: Pane, přede mnou nemusíte mít žádný tajnosti.
3: Starý taxikář zamrkal do zrcátka na profesora Kadeřábka, který na zadním sedadle schovával Ramíka pod kloboukem a Hihlíka pod šosem svého širokého pláště.
4: Hoj, já bych vám mohl vyprávět, jaký celebrity jsem v téhle káře vozil. Mě už nic nepřekvapí.
3: Taxikář prudce zabrzdil. Stáli před Akademií věd. Profesor zaplatil, vystoupil a vpochodoval do chrámu vědy. Na zádech měl batoh a v něm život lichožroutů a pod pláštěm ukrýval Ramsese a Hihlíka. Přednáškový sál už byl zcela zaplněný. Profesor kráčel hlavní uličkou k řečnickému pultu, po jehož stranách stály fíkusy. Ozval se chabý potlesk. Profesor se u pultu postavil zády k publiku a rozevřel plášť. Ramíku vlevo, Hihlíku vpravo, na chameleona teď. Zašeptal a najednou se mu zlomil hlas. Já se bojím, držte mi palce, kluci. Lichožrouti vyskočili a splynuli z fíkusy. Profesor se otočil do sálu, otevřel své dílo a začal číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zúžuje a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který...
4: Chceme je vidět!
3: Přerušili ho skandováním a dupotem netrpělivý věci. Ano, ano, dočkáte se, utišil je profesor. Jak mých lichožroutů, tak vydání mého díla. Budu tedy raději hovořit z patra. S povzdechem zaklapl desky knihy. První lichožrout, s ním jsem se osobně setkal, se jmenoval Tulamor. Na to se ozval potlesk několika badatelů, kteří přijeli až z Irska. Tulamor junior, upřesnil profesor. Jeho otec Tulamor senior, zvaný Padre, alias Velký šéf, býval mafiánským bosem a své ponožkové impérium měl na půdě mé vily.
4: Tak dost, zvolal někdo z pléna. Nejsme tu pro legraci.
3: Sál mu souhlasně přizvukoval. Dobrá, vezmu to zkrátka, řekl profesor už trochu otřesen a začal drmolit.
5: Toho mladého Tulamora jsem měl doma v teráriu, ale sotva jsem začal zkoumat jeho zvyky, vtrhlo do pracovny šéfovo komando. Všeho schopní lichožrouky Vasil, Pepa Padrát a Škrkit Čango. A než je rozehnal Hubert Bernardín, vdovy Voráčkové, stačil jsem zhotovit jejich portréty. No a zde jsou.
3: Smích v sále utichl jen na tu chvíli, kdy asistent promítl na plátno působivé profesorovi skici.
4: Nechceme obrázky, chceme je živé!
3: Netrpělivost akademiků hrozila výbuchem.
5: Klid, prosím, snažil se ji překřičet profesor Kadeřábek. Rád bych ještě něco řekl o gengu Kudly Dederouna a o mých přátelích Ramíkovi a Hihlíkovi.
3: Výkřiky nevole tentokrát utišil sám bělovlasý prezident akademie. Povstal ve své loži a neúprosným hlasem pronesl jen dvě slova. Kde jsou? Profesor Kadeřábek pochopil, že čas jeho přednášky právě vypršel. Ukázal na fíkusy a řekl, tady. Listy fíkusu se chvěly. Několika vědcům s lepším zrakem to neuniklo. Něco se děje, zašeptal jeden z nich. Přátelé lichožrouti, ukažte se, zvolal profesor hlasem vyvolávače duchů. Kolegyně badatelka Miklíková to napětí nevydržela. Škupala sebou v záchvatu nezadržitelné škytavky. Z celého sboru vědců jedině ona v existenci lichožroutů věřila, i když nikdy neměla to štěstí, aby je spatřila. A úspěch profesora Kadeřábka by byl i jejím úspěchem, potvrzením její víry. Ramíku, Jehlíku, teď přišla vaše chvíle, zvolal profesor a zvedl ruce ke stropu v posvátném nadšení. Nastalo naprosté ticho. I škytavka magistry Miklíkové ustala. Také oba fíkusy se přestaly třást. To z jednoho vyskočil Jehlík a z druhého Ramses. Oba společně a byl to jen zákmit, jako když mrknete očima. Nikdo je nemohl spatřit.
4: Kurník, moje boty!
3: Ozvalo se z lože, kde seděl bělovlasý prezident Akademie věd. Jeho jatrný výkřik probral akademiky z chvilkového omámení. V řadách se šířila panika. Věci vstávali, vrážili do sebe a poskakovali. Většina z nich ale pod sedadly hledala polobotky. Kdo nenašel svou, přetahoval se s kolegou badatelem o tu jeho. A Ramík s Jehlíkem pobíhali mezi sedadly jako fretky. S vlékáním ponožek se nezdržovali, jen vědcům rozvazovali tkaničky. Profesor Kadeřábek pochopil, že toto je konec. Fiasko, zmar a katastrofa. Narval do batohu své životní dílo a prchal z budovy. Několik rozlícených vědců se ho pokusilo pronásledovat, ale s rozvázanými tkaničkami nebo jen o jedné polobotce neměli prostě šanci.

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam nejsi s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde na žně s kosou a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Na žně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou. Jenže to už dávno není normální. Ale fík se nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zarila do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pust mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl. Prosím tě, umíš tím vůbec zacházet? A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdili s autobusem.
0: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě

0: mě zavolal na fíka poslední radu. Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo? Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si přitom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si.
2: Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek.
2: Teda to byl skvělej stroj.
3: Pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Už zrála jablíčka na pláňkách v lesích. Ten čas je pro víly moc důležitý. Která víla nevypije šťávu z jablíčka napůl uzrálého, ta až do příštích jablek klopítá při tanci. Amálka vzala koflík z žaludového kalíšku a šla hledat jablíčko. Lec, kde po lese se poptávala po pláňce, ale řekla jí až Sojka. Já o ní vím, já tě tam dovedu. Když tam došli, povídá pláňka Amálce. Že jdeš, každý rok vychovám jablíčko pro vílu, ale ještě se tu u mě žádná nestavila. Jenže to jablíčko viselo moc vysoko, Amálka nedosáhla. Povídá Sojce, vyleď nahoru, a schoď jablíčko do trávy. Až by jablíčko buchlo o zem, já bych snad vyletěla z peří. Lekla se Sojka a byla ta tam. Amálka stála pod pláňkou s prázdným koflíkem. V tom přišli dva ježci, dupalí jako vojáci.
5: Já jsem ježek, povídá první.
4: A já ježková, povídá druhý. Oni tak začínali každou řeč, aby si je někdo nepopletl.
5: Proč tu tak stojíš?
4: Povídá Ježková. Protože jablíčko visí moc vysoko, řekla Amálka.
5: Tak drcni do stromu a ono spadne, poradil jí Ježek.
4: Amálka vzala za kmen a zatřásla. Na pláňce se pohnul sotva list.
5: Takhle to jablíčko dolů nedostaneš, povídá Ježek.
4: Ustoupil o 7 kroků, rozběhl se a vrazil do pláňky. Jablíčko spadlo Amálce do dlaní. Chvíli s ním otáčela a zas. Ale jak z něho dostanu šťávu?
5: Takhle, řekla Ježková.
4: Vrazila do jablíčka pichlák a z jablíčka se hned čepovala šťáva. Amálka si natočila plný koflík, vypila ho a oddychla si. Teď ze mě bude až do příštích jablek parádní tanečnice. Měšci si vzpomněli, že pospíchají a šli dál.
5: Ušli sotva kousek, když Ježek řekl, podívej, Ježková, na cestě leží kámen. No tak dej pozor, abys na něj nešlápl, řekla Ježková. Jenže Ježkovi se na kamenu podvrátila noha a tlápl rovnou Ježkové do pichláku. Převalil se, a že to bolí, a že nemůže dál. Tak já jdu pro pomoc, řekla tenkým hlasem Ježková a rozběhla se zpátky k Amálce. Amálko, Ježek mi šlápl bosou nohou na pichláky a teď tam leží. Když šlápne Ježek na Ježka, to je opravdu neštěstí, lekla se Amálka, popadla sukničku do dlaně a rozběhla se tam. Ježek leží a dívá se jen na půl oček. Musíme najít pravou bylinu, řekla Amálka. Našla proutek bez bolístky a dala k ní Ježkovi čichnout. A, už nebolí? Ptá se Ježková. Bolí. A Ježek se dívá už jen na čtvrt oček. Tak já sama nevím, starala se Amálka. Ježek už má oči docela zavřené. V tom ale vyšel na nebi měsíček a povídá, já se na to radši podívám sám. Sklouzl se až dolů po nebeské skluzavce a řekl, Ježek má v tlapce moc velikou horkost. Podržel v chladných měsíčních rukách Ježkovi tlapku a maličko ji hladil. To je lahoda, povídá Ježek a otevřel na osmínku oči. A otevřel je na čtvrtičku, na půl a pak docela. Já už to všechno věděl napřed, řekl měsíček. O Amálce, o jablíčku, o Ježkové, o Ježkovi, o pichláku a tlapce.
6: Kdykoliv padne první slovo o táboře, začnou se probouzet na schválničci. Že na schválničky ještě nikdo neviděl, no kdo pak by je viděl? Na schválnici nejsou vidět, ale na schválničku je tolik, že se nedají ani spočítat. Jsou například na schválničci domácí, ti vám poschovávají kde co, tričko, propisovačku, gumu, aby pak ne a ne to najít. Pak jsou na schválničci školní, ti například přivedou ke dveřím někoho z učitelského sboru zrovna, když chodíte po lavicích. Potom jsou na schválničci lesní, vodní, zahradní, dopravní a jiní a jiní. Škudibík a Mezulán byli na schválničci táboroví. Táboroví na schválničci se totiž projevují vůní připáleného kotlíku. Jak by se mohli na schválničci školní, zahradní nebo vodní projevovat vůní připáleného kotlíku? Ti přece nemají s kotlíkem nic společného.
7: Slyšel, škudibíku?
8: Slyšel, Mezuláne. Ale nevím, jestli z toho tábora něco bude. Jak to tak poslouchám?
7: A co kdybychom si udělali rozcvičku?
8: A víš, že bychom mohli?
6: Na schválničci se vysoukali z úkrytu a chvilku poslouchali halas a tartar, který působili ještěrky, poštolky, světlušky a beberky. Za chviličku poznali, oč běží. Že družiny chtějí na tábor a ne na pohodlnou ozdravovnu, kam jezdili v minulých letech. A že Radim ví, že na to rodiče nekývnou jen tak. Škudibík se posadil Radimovi na opěradlo a zašeptal mu.
8: Neříkej dětem, ať drží jazyk za zuby.
6: Radimovi se zdálo, že by dětem nic takového opravdu říkat neměl. Mezulán mezi tím pošpítal Aťce a Esmeraldě od ještěrek, ať to doma vyzvoní. A totéž našeptal i se škudibíkem Pérovcovi, i Kociánkovi, Mahuleně, i Karkulkovi, Štěpánkovi, i Nataše, prostě všem dětem jednomu po druhém. Aby se to rodičům pořádně rozleželo v hlavě a aby věděli, proč děti na takový tábor nepouštět. A za měsíc byla rodičovská schůzka.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
9: Vánoce v mlází. Uprostřed smrkového lesa na pasece v mlází stál velikánský smrk a ten dosáhl snad až do nebe. Jednou, jakoby pochodovala lesem, se ozvala veselá písnička. Vánoce přicházejí a bylo jí slyšet až na pasece z mlází. Srnka zavětřila a sojka svým sípavým hlasem varovala les, že se něco děje. Na pěšině se objevila banda děcek s tou písničkou. Kluci si vykračovali jako vojáci a holky si co chvíli poskočili do kroku. Holky si mohly poskakovat, protože šli nalehko. Všechno nesli kluci. Když došli k mlází, zastavili, složili svoje saky paky na zem a začali je rozbalovat. To bylo věcí. Jablka, mrkve, tuříny, žaludy a kaštany, seno, pytlíky obilí, oříšky i sůl nalízání pro lesní zvěř, bobule, semena a semínka, jeřabinky, slunečnicová a jiná jadírka pro ptačí havěť i lůj pro síkorky. Holky ty dobroty pro zvěř a ptáky navazovaly na mašličky, jako kdyby to byly čokoládové figurky a ozdoby a rozvěšovaly je po větvích smrčků v mlází. Byla to událost, jakou les nepamatoval. Srnky ze zvědavosti a údivu vystrkovaly hlavy mezi větvemi, zajíc panáčkoval, aby taky viděl, a dokonce jezevec vystrčil z díry hlavu, ačkoliv se už chystal k zimnímu spaní. Veverky valily oči a kuna si očima taky už vybírala. Sojka, která ptáky ještě před chvíli varovala, teď je svolávala, ať se jdou podívat, co se to děje. A co se dálo? Děti přišly lesní zvěří a ptactvu strojit vánoční stromky. Hotovo, hlásil jeden kluk, když vyndal z batohu poslední jablko a copatá holka ho zavěsila na větev. Kdepak? To hlavní teprve přijde, řekla holka. V ruce držela krabici a když ji otevřela, ležela v ní hvězda. Byla to hvězda stříbrná, třpitivá, nádherná. Jú, udělali holky, ta je správná, řekli kluci a posadili hvězdu na špici smrčku. Teprve teď to byl vánoční stromek, protože vánoční stromek musí mít na špici hvězdu. Z kouta mlází se ozvalo tiché chroustání. Zajíc to už nemohl vydržet a pochutnával si na mrkvi. Ještě ne, štědrý večer je až večer, napomenula ho srnka, protože na mrkev měla taky zálusk. Děti odešly a na pasece se schromáždila zvěř a ptactvo z celého lesa. Už se šeřilo a z lesa vystoupil jelen. Parohy měl ověšené balíčky a krabicemi v ozdobném papíře. Zatroubil a oznámil. Pan ministr pro lesní zvěř a ptactvo se dává poroučet a posílá vám vánoční dárky. Veverka dostala automatický louskáček na oříšky, jezevec zavinovací šálu kolem krku, srnky francouzskou kosmetiku, zajíc ochranné kalhoty na cesty přes trniště, sova brýle na noční vidění, sojka poplašnou pistoli, každý něco. Už se úplně sešeřilo a hvězda na špici smrčku začala krásně svítit. Já bych chtěl taky takovou, zaprosil nejmenší smrček v mlází a po něm ještě jeden a ještě tři a ještě sedm smrčků a vlastně všichni. A když už všichni chtěli, velikánský smrk na pasece, který rostl snad až do nebe, zvedl větve a celé nebe s hvězdami stáhl jako roletu na paseku. Na špici každého stromku svítila hvězda. Pozor, Vánoce teď, zavolal velikánský smrk a hvězdy na špičkách smrků se rozzářily jako prskavky a les vracel ozvěnou. Vánoce teď. Vánoce.

0: Tajemný host. Káťa byla ve škole a Škubánek si pustil televizi. Běžel jeho oblíbený seriál Tajemství mléčné dráhy. Sci-fi byla odjakživa Škubánkova vášeň. Popadl malinové lízátko, uvelebil se v křesle a ani nedutal. Okolní svět pro něj přestal existovat. Toho Čokla jednou ukradnou i s tím televizorem, komentovala situaci máma Myš, která vystrčila hlavu z díry pod prahem. Jak se totiž ozvala známá kosmická znělka, myši věděli, že mají pré a drze se hrnuli do světnice. Máma Myš, táta Myš i malý zámyš, kterému přezdívali Miky, chvíli šmejdili pod stolem, jestli tam nezůstaly drobky od večeře, a pak se vydali na obhlídku do kuchyně. Ale ta byla pečlivě zametená a koš na odpadky vysypaný. To myši pěkně naštvalo, bezradně se rozhlíželi a pak vzali útokem ledničku. Táta zaril své pracičky do gumového těsnění, máma si stoupla za tátu, Miky za mámu a táhli, ale dveře zůstaly zavřené. Už si mysleli, že odejdou s nepořízenou, když si Miky všiml, že je Škubánek tak vcucnutý do děje, že ani necucá lízátko.
1: O co, že mu ho čmajznu?
0: Tahal se Miky. Dej pozor, je to přece jen šelma, napomínala ho máma. Miky se šikovně vyšplhal po boku křesla, kde měl Škubánek opřenou tlapku, a drze začal olizovat lízátko. V tom se ozvala z televizoru tajemná hudba vesmírných dálek a po obloze se zvolna blížil létající talíř. To Miky ho zaujalo. Kývnul na rodiče a všichni tři se usadili na opěradle křesla jako v biografu na balkoně. Létající talíř se majestátně snášel na travnatý pahorek, kde stál malý chlapeček s kornoutkem zmrzliny. Na spodní straně talíře se otevřel otvor, vysunul se provazový žebřík a po něm se šplhal návštěvník z cizí galaxie. Vypadal jako malý robot, celý v stříbrném kovovém skafandru s helmou na hlavě, na které se klimbal chobot jako od plynové masky.
1: Uink, uink, fiu,
0: zeptal se návštěvník kovovým hláskem. Jsem Péťa Novák z 2B, uklonil se chlapeček způsobně.
1: Uink, pipi, cink,
0: oznámil robot. Chlapeček mu na důkaz přátelství nastavil kornoutek se zmrzlinou.
1: Vem si, je jahodová.
0: Robůtek spustil chobůtek, vycucnul kornoutek a rázem celý zrůžověl, včetně skafandru.
1: Mňam, mňam, uink.
0: Pochvaloval si. Další dialog už myši nesledovali, protože máma dostala báječný nápad a hned se všichni rozběhli do kuchyně. Máma rozšroubovala kulaté cedítko na čaj a půlku narazila Mikymu na hlavu jako helmu. Na tělíčko mu navlíkla struhátko na česnek. Táta vzal talíř, položil ho na mixér a Miky se do něj usadil. Pak už táta jen čekal u knoflíku, až dá máma znamení.
1: Omi, omi, tam, tam?
0: Zeptal se mimozemšťan na obrazovce a ukázal na vesmírný koráb.
1: Jsi hodný, že mě vezmeš na výlet na talíři,
0: hopsal chlapeček radostí. Pak vlezli dovnitř, motory zaburáceli a koráb odstartoval do vesmíru. Na obrazovce se objevil titulek Konec. V tu chvíli máma mávla na tátu a táta spustil mixér. Talíř s Mikym začal rotovat, nabíral na obrátkách a konečně, hnán odstředivou silou, vyletěl nad kuchyňskou linku, prosvištěl otevřenými dveřmi do pokoje a snesl se na malý stoleček rovnou vedle Škubánka.
1: Škubánek úžasem otevřel tlamičku a nezmohl se ani na blafnutí. Miky se postavil uprostřed talíře a začal napodobovat návštěvníka z kosmu. Miky byl komediální talent. Žádná školní besídka se bez něj neobešla. A s písničkou Mámo, táto, v komoře je myš vyhrál loni okresní hitparádu domácích zvířat.
2: Uink, gg, uí!
1: Pištěl kurážně Miky. Škubánek se způsobně uklonil, jak to viděl u chlapečka v televizi.
3: Já jsem Škubánek, pes domácí.
2: Lizátko.
3: Prosím, nechápal Škubánek.
2: Lizátko, dej,
1: upřesňoval Miky.
3: Jo, lízátko,
1: dovtípil se Škubánek.
3: To je báječné, já ti úplně rozumím, tu máš.
1: Zaradoval se a podal Marťánkovi lízátko. Ten je olíznul a hodil za sebe do létajícího talíře.
2: Moc sladký, dej slaný.
3: Slaný lízátko nemám,
1: omlouval se Škubánek.
2: Slaninku,
1: dožadoval se drze Miky. Škubánek ochotně odběhl do kuchyně a přinesl pořádný kus slaniny.
3: Tu máš, bude to stačit?
2: Nestačit, moc papám,
1: objednával si beze studu Marťánek.
3: Hned to bude, abyste nás pozemšťany ve vesmíru nepomluvili,
1: staral se Škubánek a rychle kmital mezi ledničkou a pokojem.
3: Máte na Marsu taky špekáčky?
1: Vyzvídal, zatímco snášel nahromadu uzeniny, sýry, jogurty, jablka, housky a dalamánky. Miky by to všechno ani do talíře nepobral, ale táta věděl, jak na to. Škubánek měl na zemi rozložený elektrický vláček. Máma myš rozpojila koleje a jeden konec strčila rovnou do myší díry. Táta sedl na lokomotivu a malý Miky házel dolů všechno, co mu Škubánek nosil. Táta s přehledem posunoval nákladní vagonky a když byl vlak úplně naložený, zmizel s ním v myší díře jako v tunelu. V tom se ozval domovní zvonek a Škubánek utíkal otevřít.
3: Káťo, máme hosta z cizí galaxie!
1: Vrtěl nadšeně ocáskem a tahnul jí dovnitř, aby ji představil.
3: To je Káťa, prosím, malý člověk.
1: Káťa se rozhlížela, ale nikde nikdo. Pokoj byl úplně prázdný.
3: Kam zmizel? Ještě teď tady stál,
1: dušoval se pejsek.
4: Aha, zase si usnul u televize a něco se ti zdálo,
1: pochybovala Káťa.
3: Nezdálo, ještě tu má létací talíř,
1: trval na svém Škubánek.
4: Vždyť to je talíř po babičce z kredence,
1: protestovala Káťa. A pak si všimla kolejí vedoucích do díry vedle prahu.
4: To byly myši.
1: Škubánek se zhroutil do křesla.
3: Takhle se nechat napálit, ale já jim to nedaruju.
1: Rozčileně štěkal do myší díry. Káťa zatím v kuchyni zírala do otevřené ledničky.
4: Lednice je úplně vybílená, odnesli i knedlíky v prášku. Teď aby šla nejdřív ze všeho na nákup.
1: A Káťa odložila školní brašnu a vzala nákupní košík.
4: Pěkně hlídej a nikoho sem nepouštěj,
1: napomínala Škubánka.
3: To víš, teď už budu bdělý a ostražitý,
1: dušoval se pejsek. Když Káťa odešla, Škubánek se dal do uklízení, aby zahladil stopy zlého činu. Odnesl talíř do kredence a začal skládat elektrický vláček.
0: V tom se větrem odhrnula záclona a úplně neslyšně vlétnul oknem do pokoje podivný zářící předmět ve tvaru disku s malými osvětlenými okénky. Zastavil přímo nad škubánkem a ostrým světelným paprskem zkoumal terén. Sklouzl po hrnečku od mléka a nakonec se spustil kolmo na hladkou stolní desku. Tiše a polehonku dosedl doprostřed stolu. Otevřela se malá dvířka a z nich se vysoukal podivný zelený tvoreček. Měl dlouhý ocásek, směšná netopíří ouška a mezi nimi na temeni hlavy pár spirálovitých antének, které se jemně chvěly.
5: Ahojka, podej pac.
0: Ozval se hlásek jako z telefonu.
3: A hele, Myšák je tu zás a dokonce se převlík, ale na žádné trapné triky už ti nenaletí.
0: Vrčel škubánek. Tvoreček se jen naivně usmíval, špulil hubičku a přátelsky pomrkával velikýma očima. To ovšem škubánka popudilo na nejvyšší míru.
3: Víš, jak se vrhá diskem? Takhle!
0: A popadl malý kosmický koráb a vyhodil ho oknem.
5: Prýma, prýma, hi, hi, hi.
0: Smál se mimozemšťánek a vesele mrskal ocáskem.
3: Moc se nehyhněj, potkane!
0: Rozlítil se škubánek a šel po něm. Ale Marťánek hup, skočil do Kátiny školní brašny a začal z ní metat na škubánka knížky a sešity. Škubánek se přikrčil za křeslo, ale knížky a sešity nedopadaly na zem. Začaly mávat měkkými a polotuhými deskami, jemně šustily stránkami a kroužily škubánkovi nad hlavou jako hejno vyplašených holubů. A zelený panáček se smál a dlouhatanananánským skokem přeskočil ze hřbetu čítanky na početník a elegantně přistál na lustru. Lustr se rozářil, každá žárovka světélkovala jinou barvou a blikala v jiném rytmu jako na diskotéce. Škubánek vyskočil na stůl a popadl mimozemšťana, který se houpal na lustru za dlouhý zelený ocásek. Ale podivný tvor se s ním okamžitě vznesl do vzduchu. Škubánek se držel jeho oháňky a zoufale hrabal nohama. Nabírali čím dál větší rychlost. Ozývalo se suché praskání výbojů jakési tajemné energie a škubánek lítal kolem světnice jako rozvášněný meteor.
3: Když ty tak,
0: rozčílil se,
3: tak já takhle.
0: Nad kanapem se pustil, dopadl parakotoulem do polštářů a rychle vběhl do kuchyně. Rozdováděný zelený tajtrlík svištěl za ním. Škubánek nemínil před nějakým myšákem kapitulovat. Rychle otevřel lednici, mimozemšťánek zvědavě vletěl dovnitř a škubánek rychle zaklapnul dvířka.
3: Já ti ukážu, myšáku, vodrzlej, kdo se bude smát naposled.
0: V tu chvíli se vracela Káťa s nákupem a skoprněla úžasem. Celý jejich domek světélkoval jako vánoční stromeček a rotoval kolem své osy jako chaloupka na kuří nožce.
4: To se mi snad zdá, škubánek měl pravdu, že jsou u nás Marťani. Ještě aby mu něco neudělali. Škubánku, jsi tam!
0: Vyděsila se Káťa a naskočila do domku jako do rozjeté tramvaje. To už se domek uklidňoval a zadýchaný škubánek hrdě hlásil.
3: Všechno je v naprostém pořádku, Káťo. Myšáka jsem odchyt do ledničky a nepustím ho, dokud neodprosí.
0: Než se Káťa zmohla na odpověď, lednice začala zeleně světélkovat, vznesla se do vzduchu a majestátně vyplula otevřeným oknem. Ještě se krapítek pootevřela dvířka a z nich se vyklonil zelený marťánek.
5: Ahojka,
0: kynul anténkami.
5: Tak legrační setkání jsem v kosmu ještě nezažil.
0: Káťa stála jako solný sloup a jen zírala, jak se jejich lednička vzdaluje do vesmíru. Škubánek se podrbal za uchem a suše poznamenal.
3: To bych nikdy nevěřil, co ty myši dovedou.

0: kde láš, děti jdou do školy, ty jsi ještě v posteli. Hurvínkův školní systém.
1: Hurvínku, Hurvínku, pospěš, už musíme jít, za chvilku začne škola.
0: Maničko, já bych rád, ale nejdřív se musím nasnídat.
1: Páně, tak se nasnídej.
0: No jo, to bych taky rád, ale myš mi tu snídani snědla.
1: Co to blábolíš?
0: Jo.
1: Myš?
0: Jo.
1: Tady?
0: Jo.
1: Už si zase vymýšlíš, co?
0: Nevymýšlím. Maničko, hele, já si jen odběhl do kuchyně pro nůž, abych si ukrojil sýr, co ležel tady na stole, jo. A ten...
1: To neleží?
0: No neleží, jenomže ležel.
1: Ale prosím tě, Bůh ví, co jsi viděl.
0: Sýr, kdy ti to povídám. Pěknej byl, žluťoučce svítil. Já ti řeknu, Máni, já jsem se tak na něj těšil. A teď je fuč.
1: No, není divu, že jsi ho nenašel. Když tu máte takový nepořádek.
0: No co?
1: No co, no co? Ty, to by se u nás doma stát nemohlo?
0: Neříkej mi, že ty jsi pořádná.
1: Já ne. Babinko.
0: No jo, to je fakt.
1: No.
0: Paní Kateřina natírá leštěnkou i zahradní chadici.
1: No, no, no.
0: No, tuhle mi dokonce sežehlila i dřeváky na placku.
1: No a co? Pořád lepší, když žehlí ona, než když k tomu jednou za rok pustí pana Spejbla.
0: Jak to myslíš?
1: Jak? Když ti žehlil kalhoty na školní besídku, tak se mě ptal, jestli nevím, když stojíš na jevišti, kterou nohavicí jsi obrácený k publiku.
0: A proč?
1: No, prý proto, aby se s tou druhou nohavicí nemusel zbytečně namáhat, když jí ti v sále stejně neuvidí.
0: No a co je na tom špatného? Ta Tolda si takhle šetří síly.
1: To bych ráda viděla na co. Všechno za něj musí dělat chudák bábinka.
0: Když jí to baví.
1: Nebaví. Ale co má dělat, když ti tvůj otec ani hloupý knoflík nepřišije?
0: Ale přišel by, přišel. Jen se mu ještě nepodařilo najít jehlu.
1: Je, tak to mi ani nepřipomínej.
0: Co?
1: No nedávno nějaký hledal. Tak mě nutil, abych běhala celé dopoledne bosá po koberci.
0: A našli jste tu jehlu?
1: Nenašli.
0: No tak vidíš.
1: Protože máte doma binec.
0: Ale.
1: No jo, no jo. Chybí vám totiž systém. To je to.
0: Prosím.
1: No, bábinka tvrdí, že v pořádku je systém, který usnadňuje práci a šetří čas.
0: A taťulda zase tvrdí, že pořádek je největší nepřítel lidstva, protože ničí tuhletu tvořivost. Jeho systém je v nepořádku.
1: Tak tomu teda nerozumím.
0: Koukni, já ti to vysvětlím.
1: No.
0: Názorně.
1: No, buď tak laskav.
0: Tak tedy. Chci si třeba vzít chleba se sýrem. Já mám hlad. Sleduješ?
1: Jo.
0: K tomu potřebuju co?
1: Sýr.
0: Ne.
1: Chleba.
0: Ne.
1: Ne?
0: Nůž. Nůž potřebuju.
1: Aha.
0: No. A...
1: Ale ten sýr taky.
0: Jo. A...
1: Chleba.
0: No jo. Tohle nebude jednoduchý. Tak tady. Chci nůž.
1: Jo, na sýr.
0: A na chleba.
1: To taky.
0: Odložím sýr a chleba na stůl a jdu hledat ten nůž. Chápeš?
1: Co je na tom k nepochopení?
0: Otevřu tedy příborník a najdu v něm co?
1: Nůž.
0: Ne. Dá takovej ovladáč, který jsem hledal celý měsíc.
1: Sláva.
0: Donesu ho k televizi a najdu tam co?
1: Nůž.
0: Ne. Holicí strojek, který taťulda dlouho postrádal.
1: Peda.
0: Teď zanesu do koupelny a ve vaně najdu co?
1: Sýr.
0: Co by dělal sýr ve vaně?
1: Tak co já vím? Třeba se koupal.
0: Sýr.
1: Pan Spejbl. A jedl sýr.
0: Ve vaně?
1: Kde jinde by se měl pan Spejbl koupat než ve vaně?
0: Já myslím ten sýr. Proč by byl ve vaně?
1: A co teda bylo ve vaně?
0: No sýr ne. Nůž.
1: A co dělal nůž ve vaně?
0: Co já vím. Třeba se s ním taťulda holil, když nenašel ten holicí strojek.
1: Ve vaně?
0: Ve vaně.
1: A co si holil ve vaně?
0: Mařenko, to máš jedno. Dovol mi, abych ti objasnil náš systém.
1: Jo, tak jo, ale trvá ti to teda.
0: Tak teda, hledal jsem co?
1: Sýr.
0: Ne.
1: Chleba.
0: Ne. Nůž.
1: Nůž, no. A našel si ho.
0: No právě. A spolu s ním i spoustu dalších užitečných věcí. Takže není nad systém, který je založen na nepořádku.
1: Jo, no jo. A teď mi tedy konečně řekni, kde je ten sýr.
0: No jo. Ani mi ho nepřipomínej. Takovej byl pěkňoučkej. Žluťoučkej. A je fuč. Zůstal mi jen nůž.
1: A co teď s nožem? Leda, že bys s ním vystrašil tu myš, co ti ten sýr jistě zblajzla.
0: Hrpák, zanesu ho do sklepa. Za chvilku je zima a budu hledat sáňky.
1: Raději ne, na to není čas. Už musíme do školy.
0: Jdi sama. Já do školy jít nemůžu.
1: Jak to?
0: Když mám hlad, tak mi to nemyslí. A přitom máni, já bych do té školy šel tak rád. Znáš mě?
1: No právě.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Honzík pouští draka. Odpoledne poslala babička Honzíka mezi děti. Bylo jich na návsi několik. Větší chlapec Viktor, menší pihovatý kluk Ferda a jedno nevelké děvčátko. Říkali mu Tereska. Znáš mě? Zeptal se Ferda Honzíka. V naší ulici je kluků, odpověděl bez rozmyšlení Honzík. Zdeněk, Franta a Filipek. A jeden je ještě menší než já, ale nevím, jak se jmenuje. Asi Slávek, řekla vítězně Tereska. Jmenuje se Slávek. Je to Slávek, vykřikl Honzík. Máme pruty a chodíme přes park. A draka taky pouštíte? Zeptal se Viktor. Měl draka doma a rád ho pouštěl. Viktor si už taky zkoušel vyřezat z kůry loďku a o prázdninách se pustil i do letadla. Loďka jezdila na vodě moc pěkně, ale letadlo letat nechtělo. Viktor si umínil, že je bude stavět znova. Ne, draka ne, odpověděl Honzík. Mrzelo ho, že draka doma nepouští. Kam by drak letěl? V městě není ani nebe, řekl pohrdlivě pihovatý kluk Ferda. Jsou tam jen domy a nebe ne. Honzík rychle přemýšlel, jestli je v jejich ulici nebe, ale nemohl si vzpomenout. Na pihovatého kluka se tedy aspoň zamračil. Nebe je všude, řekla určitě Tereska. Víď, přikývil Honzík. Zdálo se mu, že Tereska všechno ví. Měla droboučký obličej a veliké modré oči. Svítily na Honzíka jako dvě hvězdy. Já přinesu draka, rozhodl se Viktor. Budeme ho pouštět. Přines ho, půjdeme na pole za ves, radovali se děti. Nejvíc se těšil Honzík. Vždyť on ještě draka nikdy nepouštěl. Na obrázku ho už viděl, ale v ruce ho nikdy nedržel. Viktor draka opravdu přinesl. Byl z papíru a měl oči, nos i ústa. Díval se jako živý. Byl dokonce větší než Honzík. Viktor si ho nesl na pole sám. Ferdovi dal do ruky klubko provázku a Honzík nesl papírový ocas. Šel opatrně a dával pozor, jako by ocas byl ze skla a mohl se každou chvíli rozbít. Tereska cupala za nimi. Nechtěla vidět draků v obličej. Zdálo se jí, že drakovy oči se na ně stále dívají. Děti šly kolem mlátičky. Lidé tam skládali z vozů ovesné snopy a dávali je do stroje. Mlátička hučela a Honzík viděl, jak z jejího červeného krku leze sláma. Už tam stál velký stoch. Vpředu u pytlů pracovali dva muži. Volali něco na děti, ale Honzík jim nerozuměl. Musel dávat pozor na dračí ocas, aby se mu nic nestalo. Na druhém konci pole nadhodil Viktor draka do vzduchu a běžel proti větru. Drak se zakýval a prudce vzlétl. Viktor rychle odmotával provázek a drak stoupal stále výš. Vidíte, jak se směje? Vykřikl vzrušeně Honzík. Nesměje se, odporoval Ferda, vždyť se mračí. Nepovídej, já ho znám, řekla rozhodným hlasem Tereska. Dole se mračí, ale nahoře se směje. Je to přece drak. Tak vidíš, odpověděl Honzík a podíval se vděčně na Teresku. Jak je chytrá. Od mlátičky volali na Viktora. Chtěli, aby přinesl vodu, měli velkou žízeň. Viktor držel v ruce klubko provázku a chvíli se nerozhodně díval na oba chlapce. Kterému z nich má draka svěřit? Nakonec podal klubko Honzíkovi a řekl mu přísně. Dobře draka drž, nedávej klubko z ruky. Ano, odpověděl pevně Honzík a ruce se mu třásly dychtivostí. Už držel klubko a na druhém konci provázku poletoval drak. Vznesl se tak vysoko, že mu ani nos, ani ústa nebylo vidět. Jen pokyvoval hlavou a pustil ocas hned vpravo a hned zase vlevo. Honzík cítil v rukou lehké poškubávání. Bylo to krásné. Honzík by byl pouštěl draka až do večera. Když Viktor odešel, přiblížil se k Honzíkovi pihovatý Ferda a řekl tiše: "Půjč mi toho draka." "Ne, aspoň na chvilku," škemral Ferda. "Ani na chvilku ne," řekl Honzík. Vzpomněl si, co mu nařídil Viktor. "Já ti dám kudličku," sliboval Ferda a vytáhl z kapsy drobný lesklý nožík. Honzík se koutkem očí podíval na nožík. Líbil se mu. Chvilku si myslel, že by bylo dobře, kdyby ten nožík měl. Ale pak si vzpomněl na Viktorův přísný hlas a znovu Ferdu odmítl: "Já nesmím." "Viktor nevidí až sem," namítl Ferda. Hrozně se mu chtělo držet draka na tom dlouhatánském provázku. "Honzík musí poslouchat Viktora a ne tebe," řekla přísným hlasem Tereska. Její malý obličej se na Ferdu zamračil. Ferda se začal zlobit a křičel: "Jestli mi draka nepůjčíš, tak ti podrazím nohy." "Jen to zkus," načepířil se Honzík. Jedním okem se díval na draka a druhým na Ferdu. "Dám ti hroudou do zad," křičel Ferda a opravdu ji hledal. Teresce se jeho vyhrožování nelíbilo. Běžela k Honzíkovým zádům a postavila se tam. Rozpřáhla ruce a chystala se Honzíka bránit. Když to Ferda uviděl, uhodil hroudou o zem a vykřikl zlostně: "Tak si draka nechte!" Běžel pak přes pole zpátky do vesnice. Viktor se za chvíli vrátil. Vzal klubko do ruky a zeptal se Honzíka: "Co drak dělal? Nechtěl ti uletět?" "Kde pak?" odvětil vážně Honzík. "Já jsem ho držel a vůbec jsem ho nepustil, viď, Teresko?" "Já jsem na Honzíka koukala," potvrzovala Tereska. "Draka měl pořád na konci provázku." "Tak dobře," usmál se Viktor. "Jenom jestli ho ještě udržíš." "Já ho budu držet až do večera," prohlásil Honzík a na tváři mu bylo vidět, jakou má sílu. "To je moc dlouho. Drak ani večer nevidí." "A co dělá přes noc?" ptala se Tereska. "Spí u nás v kůlně," řekl Viktor. Všichni tři ještě dlouhou chvíli pozorovali neklidného draka. Jednou vyletěl výš, pak se zase snesl, někdy zakýval hlavou a potom v povětří úplně stál. Zdálo se, že je spokojen. Ve vzdušných peřinkách se mu asi líbilo.
1: Ale Máničko, co pak se ti stalo?
2: Urvínek mi nabídl bonbon.
3: A Mánička řekla, že ho nechce, tatí.
1: Asi neměla chuť, Žáno, tak jí ho nenuť.
2: Když já měla chuť.
1: No tak proč jsi ho tedy nevzala?
2: Když já myslela, že mě bude pobízet a že jich dostanu víc.
1: Ale Máničko...
2: Ale on mě nepobízel a všechny snědl sám.
1: No tvoje chyba. Pamatuj si, děvenko, lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, že ano?
4: Jaký vrabec, pane Spejble? Jaký holub?
3: Já žádnou vrabce nedával, ani holuba.
4: Nedával, pane Spejble.
1: Jak tak koukám, vy nevíte, co je to přísloví, že ano?
4: Přísloví?
1: No ano, přísloví. Jinými slovy, ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
4: Jak obrazně?
3: Asi kresbou, viď, tatí?
1: Vidím, že mi nerozumíte. Dám vám příklad. Dávejte pozor.
4: Ano.
1: Ty vidíš, Hurvínku, jak Mánička leze na strom.
4: No?
3: A spadne.
4: No.
1: Ale nespadne, co by padala. Vyleze až do koruny.
3: Mánička? Ta by žuchla dolů jako pytel.
4: No.
1: Já ti povídám, že tam vyleze.
4: Ano.
1: No. Ty vezmeš spadlé jablíčko, hodíš ho po ní, abys na sebe upozornil, no a pak řekneš:
3: "Promiň, holčičko, já jsem si tě spletl s Máničkou."
4: "No, ovšem, tedy já bych na jabloni nikdy nalezla, já jablka nerada."
1: "Šmanko, ty děti, to je příklad. Podívej, Máničko, ty tam prostě vylezeš a ty, Hurvajs, ty řekneš: úplná opice.
3: Opice, opice, opice.
4: A co mi neposmívá?
1: Ale tím se ti neposmívá, Máničko. Jak naopak, to? Tím obrazně vyjádřil, že seš...
3: Opice.
4: No.
1: Že tě dnu lípnu. Tím obrazně vyjádřil, že seš velmi šikovná holčička, že ano, uh-huh. Že umíš výborně lézt na strom, no. A kdo to umí líp než opice?
4: Je, no, Danánky, tak to je pravda.
3: Ovšem, obrazně.
1: No, konečně to chápete. A takovým způsobem přísloví vyjadřuje nějakou obecnou zkušenost. Rozumíte?
3: Simano.
1: Takže když řeknu, lepší vrabec v hrsti...
4: Než holub na střeše.
1: Ano.
4: Ano.
1: Znamená to co, Hurvínku?
3: Znamená to... To znamená, že...
4: Je?
3: To znamená...
4: On neví, pane.
3: Počkej, Máni, to znamená...
4: No přece, že holub na střeše je horší než vrabec v hrsti, že ano, pane Spejbl?
1: Cože?
4: Horší je, tedy vrabec v hrsti je...
1: Koukám, Máničko, že ty tomu přísloví taky rozumíš jako koza Petrželi.
4: Co s tím má koza společného, prosím?
3: Co? Je koza v hrsti?
4: A je snad na střeše? Jak by se tam dostala? Koza?
1: A rozumí koza Petrželi?
3: A holub snad ano, co je na střeše?
4: Nebo vrabčák, co je lepší v hrsti než na střeše?
1: To je strašně k smíchu, Máničko, že nerozumíš...
4: Petrželi, my ji prosím ve škole ještě neprobírali.
1: A koza ji snad ve škole probírala?
3: Co pak koza chodí do školy?
4: Tedy do naší třídy určitě ne.
1: No právě nechodí, takže se o ní neučila. Proto když řeknu, že Mánička tomu přísloví rozumí jako koza Petrželi, znamená to, že mu... No!
3: Nerozumí, aha.
1: No to je dost. Co tedy znamená lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše? No. No tak, podívejte, děti, zkusím to takhle. No, co je vrabec? No, Hurvínku.
3: Že by pták?
1: No, asi, že kvůli tobě se z něho stane plas.
4: Ne, to by nesměl mít nohy, pane Spejble. Kdyby byl plas, to by nesměl mít nohy.
1: No, to vím taky.
4: A křídla?
1: No, samozřejmě.
4: Protože plazy nemají nohy.
1: Ale no jo, pořád.
4: Ani křídla?
1: No, samo sebou, to dá rozum, že vrabec je pták. Otázka však zní takto, jak rozeznáme vrabce od holuba na první pohled. Podle čeho?
3: Že se holubovi vůbec nepodobá.
1: Ale Máničko, víš to ty.
4: No já bych řekla zcela opačně, že holub se vůbec nepodobá vrabci.
1: No to je snad totéž, ne? Ale čím se liší, ptám se...
3: No, že každý vypadá jinak, to dá rozum. Jak by se od sebe rozeznali, kdyby vypadali stejně?
1: Nemůžou vypadat stejně, když je každý jiný. Vrabec ten...
3: Skáče, že ano? Tati, hele, tati. Jo, to jsem se chtěla zeptat. Je vrabec raní ptáče, tati?
1: Jak to můžu vědět? Já ho budit nechodím.
3: A holub?
4: A proč to chceš vědět, Hurvínku?
3: No mě by zajímalo, kdo doskáče dál, podle přísloví raní ptáče dál doskáče, že ano?
4: To je nějaké hloupé přísloví. Ptáci přece létají.
1: To je zase míněno obrazně, Máničko. Tím raním ptáčetem je míněná...
4: Aha, už to mám. Slepice.
1: Šmangode.
4: No, ta přece neumí létat, tak musí skákat.
3: A když si přistane, doskáče dál, to dá rozum. No.
1: Ale ne tím raním ptáčetem, je přece míněn člověk, který časně vstává.
3: Člověk? A to když vstane, začne skákat? Proč? Co z toho má?
4: No to by taky nic nenapadne. Třeba trénuje skok daleký.
3: Jenomže to by se neříkalo doskáče. Ale doskočí, víš?
4: Aha.
1: Tím je přeci míněno, děti, že když někdo časně vstane, tak toho za den víc stihne, že ano?
4: Čeho stihne víc?
1: No toho, co dělá. Chápeš? Ale vraťme se k tomu vrabci v hrsti a holubovi na střeše.
4: Ano, prosím.
1: Vrabec by si musel hodně přistát, protože je jaký?
3: Rozštěpířený.
1: No, tak aby se stihl učesat, ne? Jaký je, Máničko?
4: No, přece malý.
1: No, správně, no.
4: Malý.
1: Žáno, když to holub...
3: Je na střeše.
4: Ano.
1: To sem teď nepleť. Jaký je holub, no, proti vrabci?
4: Sim, velký.
1: Velký, no, velký. Konečně. Aha. Jenomže člověk chce raději, no, Máničko, no...
4: Já už vám rozumím, pane.

0: velký. No je. Do hrsti se ti nevejde. Proto je lepší, když zůstane na střeše. Tak i když tě mohl klovnout. Když to klovnutí od vrabce ani neucítíš.
1: To snad není pravda tohle. To snad není pravda.
0: Fakt, tati, neucítíš. Já jenom nechápu, co je to za štěstí mít vrabce v hrsti.
1: O toho vrabce přece vůbec nejde. To je míněno... To je míněno...
0: Obrazně.
1: Obrazně, ano. No, obrazně, chápeš? Urvínku, rozumíš, Máničko? Prosím tebe, vem si tady na bonbon.
2: Bonbon.
0: To je ono, Máni. Teď tomu teprve rozumím. Perfektně. Lepší je něco malého, co máš, co držíš v hrsti.
2: Aha, než něco velkého, co bych chtěla, ale co nemám.
0: Právě, tak je to správné. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.
2: Aha.
0: To dá přeci rozum. Yeah.

Vysvětlivka. Co je to ten pokojík? Než vám povím, jak to bylo dál s panem Vavřincem a s Hejlíkem, měla bych vysvětlit, kde vlastně Hejlík s dědečkem bydlí. Samozřejmě, že pan Vavřinec neměl žádný zvláštní pokojíček pro lichožrouty a podobné nezvané hosty. Vždyť ani vy žádnou takovou komůrku doma nemáte a přesto u vás nějaký lichožrout bydlí. Nebo snad chcete tvrdit, že vám se ponožky nestrácejí? Nejspíš tedy nevíte, že za stěnou vaší kuchyně, obýváku nebo ložnice je dutý prostor. Možná, kdybyste kousek po kousku tu zeď malým kladívkem proklepali, zaslechli byste takový zvláštní dutý zvuk, jako když klepnete na bubínek. A když se vám poštěstí ten zvuk uslyšet, tak to jste právě zaklepali na dvířka místnosti, ve které žije nějaká lichožroutí rodinka. Pokud si to budete chtít doma zkusit, tak vám ještě napovím, že to místo

0: místo je často schované za tapetou nebo za nástěnným kalendářem nebo za zasklenou svatební fotografií vašeho pradědečka a prababičky. Lichožrouti, kteří žijí ve školních třídách, mívají bydlení za obrazem prezidenta. Hejlík s dědečkem měli svůj pokojík mezi kuchyní a koupelnou, a to za zarámovaným diplomem, který Egon Vavřinec obdržel ještě na vojně. Byl v něm jmenován jako nejlepší trubač hradní stráže. Ten jejich pokojík vypadal v mnohem menším měřítku, ovšem tak trochu jako byt pana Vavřince. I oni měli malou kuchyňku a ložnici, jen bez koupelny se obešli. Lichožrouti se totiž vodě vyhýbají, protože hrozně dlouho schnou a neradi se ždímou. Konec vysvětlivky.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Rád naslouchám v noci hvězdám. Znějí jako 500 milionů rolniček. Býval jsem smutný. Každému jsem říkal, že je to jen únava. Ale nyní jsem klidnější, když vím, že se malý princ vrátil na svou planetu, neboť za svítání jsem jeho tělo nenašel. Říkám si, co se asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že beránek spásl květinu? Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a beránka si dobře hlídá. V tu chvíli jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Někdy se ale stane, že je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Co kdyby malý princ zapomněl na skleněný poklop a beránek mu spásl růži? V ten okamžik se všechny rolničky změní v slzy. Podívejte se na nebe a pak se v duchu ptejte. Spásl nebo nespásl beránek květinu? Uvidíte, jak se všechno hned změní. A žádný dospělý stejně nikdy nepochopí, jak je to moc důležité. Víte, kde je ta nejsmutnější krajina na světě? Tady. Tady na tom místě na zemi, kde se malý princ objevil a potom zmizel. Budete-li někdy cestovat v Africe po poušti, snažně vás prosím, nespěchejte. Postůjte chvíli pod tou nejzářivější hvězdou a přijde-li k vám dítě a bude se smát, bude mít zlaté vlásky a nebude odpovídat, když se ho budete ptát, snadno uhodnete, kdo to je. Buďte tak hodní a nenechte mě smutnit. Napište mi, že se vrátil.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo. Ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat, vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, podaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek úctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý, Pelandoku, co pak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo, o tisíceré odpuštění, vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mně, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa, a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

dubem, za dubem, tam je Vošku Bem. Jo, pežníci povolání to, zhrobáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v půru. Já, nejde řemeslo, nikdy to jim neneslo. Od dubem.

škumpem. Hloub, ty koupí chytrá, kloupí, dej, jsem cukr, dej, jsem kroupy, seď, formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Hloub, pechník je nesmlouvavý, hloub, ten ho strašně baví, co,

0: šlupem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
0: Špatná věc se podařila, hru bazila, zvítězila, tak to chodí na světě, na vzdoryčí o světě. Lou, tržníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, tržníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zahoupili.
4: Dobře. Žádná krev netekla. Je. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte, tyhle ty zásady.
5: Bylo pozdě na večer. Zasněžené hory se tyčily velebně k nebi a jejich vrcholy na sebe hleděly přes propasti, z nich štoupaly mlhy, šedobílé a ledově chladné. Občas se od hradeb těžkých mraků oddělil obláček a pomalu se vznášel nad horským úbočím, kde hnízdili orly a kondoři. Pod jedním vrcholkem svítilo malinké světýlko. Bližším pozorováním se dalo zjistit, že jde o žlutý stan a že se v něm svítí. Ze stanu se do pusté krajiny linuly přesmutné tóny Šňupálkovy foukací harmoniky. Kus odtud zvedla čenich hyena a poslouchala. Ještě nikdy hudbu neslyšela. Pak dlouze a příšerně zavila. Co to bylo? Zeptal se čenich a přisunul se blíž ke světlu. Nic nebezpečného, odpověděl Šňupálek. Teď si dáme písničku o čmelákovi, jak šel na maškarní ples. A znovu se dal do hraní. Pěkná písnička, poznamenal Mumínek. Není ale jasné, jak ten čmelák pochodil a jestli na tom maškarním plese bylo veselo. Radši nám vypravuj nějaký příběh. Šňupálek chvilku uvažoval a pak řekl, vyprávěl jsem vám někdy, jak jsem před několika týdny potkal ty férky? Ne, odpověděl Mumínek. Koho, že si to potkal? Ty opravdu nevíš, co jsou férkové? Zeptal se Šňupálek udiveně. Přece s tebou musí být příbuzní, vždyť vypadáte úplně stejně, i když ty jsi samozřejmě bílý a oni pestří. Navíc mění barvu, když se dopálí. Mumínkovi se hněvem zatmělo před očima. Určitě příbuzní nejsme, řekl. Nejsem příbuzný s někým, kdo mění barvu. Vyskytuje se pouze jeden druh muminů a ti jsou bílí.
6: Ti férkové se ti ale rozhodně velice podobali, pokračoval Šňupálek klidně. Myslím, postavou. Férko všechno rád zařizoval a organizoval, což bylo často dost duchamorné. Jeho sestřička ho poslouchala, ale podle mne myslela na něco jiného, asi na sebe. Od hlavy k patě byla pokrytá pěkným, hebkým chmířím a měla ofinu, kterou si neustále kartáčovala. Takový nerozum, řekl Mumínek.
7: A co dál? Zeptal se čenich.
6: Nic zvláštního, odpověděl Šňupálek. Sestřička tkala z trávy koberečky na spaní a vařila dobré polévky, když měl někdo bolení bříška. A za ušima měla kvítka.
7: A na pravé noze zlatý kroužek. To není žádný pořádný příběh, zvolal čenich. Kde je nějaké napětí?
6: Ty nepovažuješ za vzrušující, když někdo poprvé v životě uvidí férka, který navíc dokáže měnit barvu? Zeptal se Šňupálek a pokračoval ve hře na foukací harmoniku.
7: Slečny jsou praštěný a ty taky, řekl mumínek.
5: Pak zalezl do spacího pytle a obrátil čenich ke stěně stanu. Tu noc se mu však zdálo o malé slečně Ferce, která se mu podobala a jíž daroval růži, aby ji nosila za uchem.
7: To je k vzteku, prohodil mumínek, když se ráno probudil. Ve stanu bylo mrazivé chladno. Šňupálek zrovna vařil čaj.
5: Dnes vylezeme na nejvyšší vrchol, řekl.
7: A jak víš, že je to ten správný? Zeptal se čenich a natáhl krk, aby se na jejich cíl podíval. Vrcholek však byl zahalen do těžkých šedých mraků.
5: Podívejte se na tohle, odpověděl šňupálek. Všude samé špačky od cigaret. Ty vyhazují profesoři.
7: No ne,
5: pravil čenich s lítostí, že na to nepřišel sám. Putovali vzhůru klikatou horskou cestičkou, vzájemně spojeni záchranným lanem, které si pro jistotu uvázali kolem bříšek.
7: Nezapomeňte, že to děláte na vlastní riziko, řekl čenich, který šel poslední v řadě. A myslete na můj zánět středního ucha.
5: Cestička byla stále strmější a stoupali stále výš. Všechno kolem nich bylo prastaré, gigantické a nehostinné, strašlivě nehostinné. Mezi holými srázy plachtil s rozpjatými křídly kondor. Bylo to jediné živé stvoření, které se zde dalo spatřit.
7: Takový velikánský pták, poznamenal čenich. Určitě ho v těch výškách trápí samota.
5: Někde tu rozhodně má svou paní a možná i spoustu kondorků, řekl šňupálek. Kondor plachtil majestátně dále a obracel sem a tam hlavu s chladnýma očima a zahnutým zobákem. Přesně nad nimi se smávajícími perutěmi zastavil.
7: O čem teď přemýšlí? Uvažoval čenich.
5: Vypadá dopáleně, řekl mumínek. Mám dojem, že přemýšlí o nás.
7: V tom šňupálek vykřikl, letí na nás!
5: Všichni tři rychle skočili ke skalní stěně. Kondor se svíštícími perutěmi se řítil na cestovatele. Vtlačili se do malé trhliny ve skále, pevně se jeden druhého drželi a strnulí hrůzou očekávali, co se stane. Už byl tady. Přihnal se jako bouře, jeho mohutné perutě byly do skály a kolem trojice se zatmělo. Bylo to úděsné. A najednou nastal zase klid. Celý roztřesení vystrčili čenichy. Kondor plachtil velkým půlkruhem v temnící se propasti hluboko pod nimi. Pak se najednou zvedl a letěl do nitra hor.
7: Stydí se, že mu to nevyšlo, poznamenal šňupálek. Kondoři jsou velice pyšní.
5: Určitě to už nebude opakovat.
7: Kondor a jeho kondorci, vykřikl čenich rozčíleně. Náramně dojemné a obří ještěrky a k tomu vodopád pádající do samých zemských útrop. Pro malé zvířátko, jako jsem já, je těch dobrodružství až nad hlavu.
5: Největší dobrodružství na tebe ještě čeká, řekl mumínek. Naše kometa. Všichni tři vzhlédli k těžkým mrakům.
7: Přál bych si, aby bylo vidět nebe, poznamenal šňupálek.
5: Zvedl pero, které po sobě zanechal kondor, dal si je za klobouk a řekl,
7: pojďte, musíme dále.
5: Později odpoledne vylezli tak vysoko, že se ocitli v mracích. Z ničeho nic měli kolem sebe samou studenou mlhu a pouhou šedivou prázdnotu. Skála byla kluzká, chůze po ní nebezpečná. Trpěli hroznou zimou a mumínek smutně vzpomínal navlněné kalhoty, které v tuto chvíli putovaly do středu země.
7: Myslel jsem, že mraky jsou hepky jako vlna a že se v nich krásně jde, pravil čenich a kýchl. Mám celé té bláznivé cesty až po krk.
5: Co to tam je? Zeptal se mumínek a prudce se zastavil.
6: Leží tam něco lesklého.
8: Diamant?
5: Zeptal se čenich a celý ožil. Vypadá to jako malý náramek, řekl Mumínek. A hned se pustil do mlhy.
9: Dej pozor, volal za ním Šňupálek. Leží až na krajičku propasti.
5: Mumínek šel dál s velkou opatrností. Úplně na kraji propasti si lehl na bříško a natáhl po náramku tlapku.
9: Držte pevně lano, zakřičel.
5: Šňupálek a čenich drželi, co jim síly stačily, a Mumínek se vyklonil přes okraj ještě dál. Nakonec se náramku zmocnil a vyškrábal se zpátky.
6: Je ze zlata, pravil. Neříkal si, že ta slečna Ferka měla na pravé noze zlatý kroužek?
9: Ano, odpověděl Šňupálek posmutněle. A byla tak krásná. Vždycky chodila trhat květiny na nebezpečná místa.
8: Tak teď je asi na padrť,
5: poznamenal čenich. Putovali trudnomyslně dále, stoupali stále výš a byli čím dál víc unaveni a prokřehlí. Nakonec se posadili, aby poskytli nohám odpočinek a mlčky zírali do válejících se šedých závojů. V tom se mraky rozestoupily a pod našimi poutníky se objevilo celé moře oblaků. Zhora vypadaly hebké a krásné, takže se jim zachtělo brodit se v nich, hroužit se do nich a chodit po jejich koberci. Teď jsem nad mraky, prohlásil slavnostně Šňupálek. Pak se obrátili, aby se podívali na nebe, které takovou dobu neviděli.
8: Co to zas je?
5: Zašeptal čenich ustrašeně. Nebe už nebylo modré. Mělo načervenalou barvu, která působila nadpřirozeně.
6: Asi západ slunce, řekl Šňupálek nejistě.
5: Samozřejmě to je jasné, dodal Mumínek, zapadá slunce. Věděli však, že to není západ slunce. Způsobila to kometa ozařující svým červenavým světlem večerní nebe. Mířila k zemi a ke vší té drobotině, která jí obývala. Na samém vršku zubatého horského řetězu se nacházela observatoř, kde páni profesoři konali tisíce zajímavých pozorování, kouřili tisíce cigaret a vedli samotářský život ve společnosti hvězd. Věž měla kulatou skleněnou střechu a zdobila ji skleněná koule duhových barev, která se neustále pomaloučku otáčela. Mumínek šel v čele, otevřel bránu a na prahu se uctivě zastavil. Celou věž tvořila jediná veliká místnost, odkud největší astronomický dalekohled světa neustále pozoroval hvězdní svět. Pomalu se pohyboval a současně pátral ve vesmíru po nebezpečí. Přitom si pro sebe předl jako kočka. Všude kolem pobíhala spousta profesorků, šplhali nahoru a dolů po schodech z lesklé mosazy, šroubovali, měřili, seřizovali a občas něco zaznamenávali do svých zápisníků. Měli velice naspěch a všichni kouřili cigarety.
8: Dobrý večer, řekl Mumínek.
5: Nikdo si ho však nevšiml. Mumínek šel tedy opatrně dál a zatáhl nejbližšího profesora za kabát.
6: Ty jsi tady zase? Řekl profesor.
5: Promiňte, ale já jsem tady ještě nikdy nebyl, ohradil se Mumínek plaše.
6: Tak to byl někdo, kdo se ti náramně podobal, řekl profesor. Teď tady není žádný klid, nemáme čas na návštěvy, co tu pobíhají a kladou dětinské otázky. Nějaké pak kroužky na nohu u stahromů. Ta kometa je nejzajímavější událostí, jaká se mi v životě stala. No tak co chceš?
5: Nic důležitého, zamumlal Mumínek. Chtěl bych jenom vědět, jestli byla porostlá chmířím. Myslím, tu, co zde byla přede mnou. A jestli neměla za uchem kvítko.
6: Profesor zvedl ruce k nebi a vzdychl.
7: Chmíří a kvítka mě nezajímají, ani kroužky na nohou. Ty opravdu považuješ za důležité, jestli nějaká slečna ztratila z nohy kroužek, když očekáváme kometu?
5: Nějaký význam by to mít mohlo, odpověděl Mumínek vážně. Děkuji mockrát.
7: Není záč, řekl profesor a odspěchal ke svému dalekohledu.
8: Tak co říkal? Zašeptal čenich. Přiletí kometa?
5: Kdy spadne? Zeptal se Šňupálek. Zapomněl jsem se zeptat, odpověděl Mumínek. Slečna Ferka tady ale taky byla. Do žádné propasti nespadla.
8: Ty jsi praštěný, prohlásil čenich. Teď se jdu zeptat já.
7: Dobře, se dívejte, jak to vyřídím.
5: Pak šel malý čenich k jinému profesorovi a řekl.
8: Slyšel jsem vás velice chválit, jak jste dobrý v objevování komet.
7: Opravdu? Odpověděl profesor rozradostněn. Tahle kometa je neobyčejně krásná. Uvažuji, zda ji nemám po sobě pojmenovat. Pojď se na ní chvilku podívat.
5: Čenich ho následoval po všech schodech nahoru. Byl prvním zvířátkem, které se mohlo podívat do největšího hvězdářského dalekohledu na světě.
7: No, není to pěkná kometa? Zeptal se profesor.
8: Vesmír je černý, ale úplně černý, zašeptal čenich.
5: Byl tak zděšený, že se mu na zátylku zježily chlupy. V nedozírné temnotě blikaly hvězdy jako živé. Byly tak veliké, jak říkala Ondatra. A v dálavách mezi nimi jako potměšilé oko svítilo něco rudého.
8: Kometa, řekl čenich. To rudé je kometa, co se sem přiřítí.
7: Jistě, že se sem přiřítí, souhlasil profesor. To je právě zajímavé, každý den ji uvidíme líp. Den ze dne bude rudější a krásnější.
8: Ale ona stojí na jednom místě, poznamenal čenich. A nevidím žádný ohon.
7: A ohon má za sebou, vysvětlil profesor. Letí přímo k nám, proto se zdá nehybná. Není krásná.
8: No to je, řekl čenich. Rudá je jistě hezká. Kdy sem přiletí?
5: Zíral na malou červenou jiskru v dalekohledu ohromen hrůzou. Podle mých propočtů by se měla dotknout země 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer. Možná o 4 vteřiny později, odpověděl profesor.
8: A co se pak stane? Zeptal se čenich.
7: Co se stane? Pravil profesor. Na to jsem ještě neměl čas myslet. Průběh té události ovšem velmi zevrubně popíšu.
5: Čenich začal slézat po schodech dolů. Nohy se mu přitom třásly. V půli cesty se zastavil a zeptal se.
8: Kolikátého je dnes?
7: 3. srpna, odpověděl profesor. A je přesně 7 hodin 53 minut.
8: Tak to my zřejmě budeme muset domů, řekl čenich. Zatím ahoj.
5: Když se čenich vrátil k ostatním, cítil se o pěkný kousek větší.
8: Je černý, prohlásil. Černý jako uhel.
5: Jako vesmír, zeptal se Mumínek.
8: Pochopitelně, vysvětlil mu čenich. A kometa je rudá a má za sebou ohon. A má se dotknout země 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer. Možná o 4 vteřiny později. Profesora, já jsme to vypočítali.
5: Tak to si musíme pospíšit domů, řekl Mumínek. Jaká důležitá věc se to v neděli měla stát?
8: Oběd s piškotovým dortem a k němu ovocné žele a šlehačka, prohlásil čenich nedbale. Úplné dětinství, aspoň pro toho, kdo se díval hvězdářským dalekohledem.
6: Rozhodně si ale musíme pospíšit, zabručil Mumínek. Otevřel dveře a vyběhl ven. Jen klid, dodal za ním Šňupálek. Jestli poběžíme hlava nehlava, rozbijeme si čenichy v nějaké propasti. Kometa přece přiletí až za 4 dny.
7: Kometa, pořád kometa, vybuchl Mumínek. Tatínek a maminka to s ní vyřídí, jen co se vrátíme domů.
8: Musíme ale sehnat slečnu Ferku. Vždyť ona vůbec neví, že jsem našel kroužek z její nohy.
5: Zmizel v soumraku a ostatní táhl za sebou. Byli totiž spolu stále svázaní lanem. Tísnivá, načervenalá barva nebe zesílila. Mraky se rozptýlily a celá horská krajina ležela obnažená v neskutečném večerním osvětlení. V dálce se daly rozpoznat temné skvrny lesa a úzký proužek řeky. Tak dobrá, myslel si Šňupálek. Proč by se nemohli vrátit domů? A slečna Ferka s kroužkem na noze je asi lepší než bez něho, ať kometa přiletí nebo ne.

0: Měl chudý otec jediného synka. Mladého, bystrého, Ondra se jmenoval. Jednoho dne otec povídá: dost jsem se o tebe, synku, nastaral. Teď jdi do světa a nauč se nějakému řemeslu. Ať je to, co je, jen když z něho budeš živ. Ondra tedy šel do světa a vyučil se zbojníkem. Když se vrátil, otec se ho hned vyptával: no, čemu ses naučil? Chytrosti. A budeš z toho živ? To víte, že budu. Dokud budou lidé hloupí, smál se Ondra. V té dědině byl pánem bohatý zeman. Měl krásného koně, na kterém mu tuze záleželo. Když o tom Ondra slyšel, pravil: já bych mu ho ze stáje vyvedl, i kdyby na něm seděli. Lidé tomu nevěřili, smáli se, že ne, ale on, že ano. Když o tom uslyšel zeman, dal si Ondru zavolat a povídá: jestli to dokážeš, dám ti 100 zlatých. Ondra souhlasil. Pán poručil čeledi, aby koně přísně celý den střežili. Nevzdalovali se od něho a večer, aby si na něho šafář sám sedl. Jeden čeledín, ať mu stojí u hlavy, druhý u chvostu, a kdyby se něco neobyčejného strhlo, ať hned volají o pomoc. Na večer se pán sám přesvědčil, zda je jeho rozkaz vyplněn, a teprv potom šel spokojeně na lože. Když se v zámku vše stišilo, zaklepal kdosi na dveře konírny. Otevřete, nebo spíte? Kde pak spát? Ale kdo jsi? A co chceš? Co pak mě neznáte, aby vás husa kopla? Jsem zámecká kuchařka. Nesu vám od pána trochu pálenky, abyste dobře hlídali. Jen skleničku prý jim dej, Zuzo, rozkázal pán, ale já jsem si pomyslela, že vám i víc přijde vhod. No, tady máte pořádný džbán? Na mou duši dobrá, pochutnával si šafář po notném doušku a poslal džbán dál. Ale ne, abyste mi usnuli, přikázal čeledínům. A co byste se měli bát, vždyť jste 3. Co pak by se mohl ten šelma opovážit sem přijít? Jen pijte. Ber prý, dokud dávají, říkával můj neboštík dědeček, dej mu pámu věčnou slávu, a byl to člověk poctivý. Vždyť jsem ho znal, přisvědčil šafář a zase vzal džbán. Kuchařka Zuza mluvila, šafář pil, hlídači pili. Zuza ustavičně pospíchala a přece se z místa nehýbala. Konečně zpozorovala, že jsou hlídači na mol opilí. I počkala ještě, až tvrdě usnuli, pak vyšla z konírny, přinesla trdlici a tu postavila na místo koně. Šafáře položila pod ní, jednoho hlídače podepřela k jednomu, druhého k druhému konci. Pak tiše vyšla z konírny a krásného koně sebou odvedla. Časně ráno, sotva se počalo rozbřeskovat, pán vstal. Všude bylo ticho. V domnění, že je vše v pořádku, vešel do konírny. Ale jak ustrnul, když uviděl místo koně dřevěnou trdlici. Navzdor zlosti ale obdivoval Ondrovu chytrost a rozhodl se, že mu ještě něco uloží. Poslechni, jestli dnes v noci vezmeš mé paní zlatý prstýnek z prstu, dám ti 200 zlatých. Chceš to zkusit? Ovšem, že to zkusím, svolil Ondra. Večer pán sám všecko prohlídl, každý kout. Než ulehli, ještě se podíval, má-li paní prsten na ruce. Za chvíli uslyšel u okna šustění, rychle se obrátil a vidí v okně hlavu, jako by chtěla do jizby nahlížet. Počkej, já ti dám, řekl si. Tiše vstal z lože, uchopil valašku, rozevřel okno a bác! Valaškou chlapovi do hlavy, že se jako špalek zvrátil dolů. Ach, muži, ty jsi ho zabil, zvolala paní. Když Zeman viděl, že se chlap dole opravdu nehýbe, dostal strach. I řekl paní, že se jde na něho podívat. V okamžení ale byl zpátky a šeptal, dej mi raději prsten, kdyby ten šelma přece jen přišel, aby ti ho nevzal. Paní mu prsten dala a on zase odešel. Za chvíli se pán vrátil zpět a vypravuje paní, že ten chlap dole nebyl člověk, ale jen přistrojený slaměný došek, jakožto klam od Ondry nastrčený. Ale mě neoklame, dodal pán a povídá, raději mi ten prsten dej. Vždyť jsem ti ho dala, je to chvilička, divila se paní. Pán zůstal jako omámený. Ráno přinesl Ondra prsten a pán mu dal 200 zlatých. Jsi doopravdy chytrý chlapík, ale ještě jednou musíš svoji chytrost dokázat. Jestli dnes v noci ukradneš mému správci kuchařku a dovedeš ji do zámku, pak ti dám 300 zlatých. Nejen kuchařku, ale i správce vám přivedu, řekl Ondra se smíchem pánovi a vesele se vrátil domů. Pak šel k potoku, nachytal si raky a když se hodně setmělo, ustrojil se za anděla, rakům nalepil na ocásky svíčičky a vydal se do správcova stavení. Tam svíčičky zapálil a raky pustil. Ti se rozlezli, kam jen mohli, takže jizba byla plná světla. To probudilo kuchařku. Posadila se na posteli, když v tom se před ní zjevil anděl. Připrav se, jdu si pro tebe, půjdeš se mnou do nebe. Kuchařka, veliká modlářka, tomu hned uvěřila a začala se chystat na cestu. Pan správce se tuze divil tomu, že jeho kuchařka má přijít zaživa do nebe. To by se i jemu líbilo. Prosil tedy anděla, aby ho vzal také s sebou a anděl svolil. Když vyšli z domu, přehodil přes ně Ondra plachtu, naložil je na trakař a vezl k zámku. Vzdychali a kroutili sebou, nebo tím hlavy jen tak odskakovali, jak trakař po hrbolaté cestě ujížděl. Zeman byl vzhůru, čekal, zdali Ondra i třetí pokus vyvede. A hle, tu, co si zarachotí v síni, a do dveří se strká Ondra s velikým rancem, z něhož se vysypali pan správce a kuchařka. Zeman se smál, až se za boky chytal a Ondrovi vyplatil 300 zlatých, které si svou chytrostí vydělal. Ondra se pak vrátil k otci a živil se poctivě. Chytrých kousků prý ale ještě několik vyvedl.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Tak, Hurvínku, už jsem tady. Trošku jsem se spozdil, ale to se nedá nic dělat.
3: Kde jsi byl tak dlouho, taťuldo?
2: To je překvapení, jo.
3: Překvapení?
2: No, hele, Hurvajs, řekni, co bys si tak nejvíc přál.
3: Před chvilkou říkal, že buřta, protože má hrozitánský hlad.
2: Simano. Ale prosím vás, buřta, takovou obyčejnou věc. Děti, budeme mít docela něco jiného.
3: Jiného? Snad ne dokonce uherák.
2: Ale prosím tě, uherák, o tom bych tak mluvil. Děti, budeme mít automobil.
3: Automobil k večeři.
2: Počkej, počkej, co sem pořád pletete to jídlo? Co pak ti Hurvínku nic neříká, že budeme vlastníky automobilu?
3: Myslíš to doopravdy? 4 kola, volant a tak?
2: No bodeď, a houkačka a co k tomu patří?
3: A kde jsi na něj vzal?
2: No to víš, od úst jsem řadu měsíců utrhoval.
3: To bude prýma.
2: No jo?
3: Budeme jezdit do chaty.
2: Yeah.
3: Už se moc těším. A bude to MBčko?
2: Jo, jo.
3: Nebo Fiatka?
2: Nebo Fiatka. Ale snad si nemyslíte, že bych investoval do nespolehlivého nového vozu. Děti, budeme mít vůz starší, ale bytelný.
4: A je, já už to vidím. Starou bytelnou kraxnu, že jo?
2: No, Hurvinku, uvažuj přece. Víš, jaký je na nových vozech materiál? To jsou poloosy, to jsou tušky, to je plech, to je staniol, to je...
4: To je řečí. Prostě na nový nemáš a je to...
3: A kdy už ten automobil přivezete, pane Spejble, už bych se moc ráda svezla.
2: Však se dočkáš, Máničko. Už jen týden nás dělí a potom tradadá, puf, puf, všecko z cesty.
3: Jakou to jezdí rychlostí?
4: No, jakou, taťuldo?
2: No, to prý není stejné.
4: Jak to není stejné?
2: Záleží prý na kopci, ze kterého se jede dolů. Jejich dědeček prý sím jednou přijel domů rychlostí, a teď se podržte, rychlostí 140 km za hodinu.
3: Jú, to byl ale odvážný řidič.
2: No ani ne, oni bydlí pod velkým kopcem a vypověděli mu brzdy.
3: Jejda, Nanky, a jak to zastaví?
2: No, dostal se k ním na louku a projel stohem syna. Ten ho přibrzdil a o druhý stoh už definitivně zastavil.
4: To byl asi divou dědeček.
2: No asi ano, protože pak už tom nejezdil, pradědeček mu to zakázal.
3: Já jsem slyšela, že u automobilu záleží hlavně na tom, jak to tahá, jak to jezdí do kopce.
2: No, to poctivě přiznali, že do kopce to jezdí pomaleji, asi tak rychlostí 70 kilometrů.
3: Vždyť jsem to říkala, že se budu bát.
4: 70 do kopce, no, to by šlo?
2: No, tak nějak to říkali, 70 kilometrů za měsíc nebo za týden. No, to se ještě musím přeptat. Ale to prý je zaviněno záduchou karburátoru, kterou lze odstranit transplantací plováku.
4: Jen aby pacient přitom neskonal sešlostí větem.
2: No, o to se neboj, to je křepký stroj v nejlepších létech.
3: Kdy jste říkal, že s tím křepkým strojem přijedete?
2: V neděli dopoledne, Máničko. A hned odpoledne pojedeme někam na výlet. No, děti, jen si představte, jak budou u nás lidi v ulici koukat. Tak, Hurvínku, zde ti představuju naše nové auto. Což jsi tak zbledl?
3: Hurvínku, vzpamatuj se, Hurvaj. No tak co ti je?
2: Hurvínku, co je ti?
4: Nic mi není. Už to přišlo.
2: No já vím, člověka rozruší pocit, že máme vlastní automobil, viď?
4: No jo.
2: Ale to nic, to si zvykneš.
3: Ale proč to nejezdí samo, pane Spejble? Proč vás tím přitáhla kráva?
2: No, protože to mělo špatnou baterii, víš, Máničko? Ale už jsem koupil novou, zamontujeme ji a uvidíte, jak podrandíme.
4: Radši bych to neviděl.
2: Hurvínku, vnější vzhled není důležitý. Důležité je, co má stroj pod kapotou.
3: Pod kapotou? Ještě asi z té doby, jak dědeček brzdil o stoch.
2: No, alespoň vidíte, jak dlouho to stálo a uchovalo si to cenné hodnoty pro nás.
3: Tak už zamontujte tu baterii, ano, pane Spejble, ať jedeme.
2: Ale vždyť se k tomu chystám, Máničku, jenže mě pořád zdržujete. Hele, baterie se dává pod sedadlo spolu jezdcem. Hurvínku.
4: Co je?
2: Pomoz mi, připevníme jeden kabel na jeden pol.
4: Jo.
2: A druhý na druhý pol.
3: A pojedeme na severní pol.
2: Počkej, nesmí se, Maničko, no. A nyní zmačkneme knoflík od startéru a náš vůz zahovoří tlukotem svého ocelového srdce. No tak, co je to?
4: Zatím nehovoří tlukotem, ocelovým. Nemá to infarkt?
3: Dokonce to ani nešpitne. Pane Spejble, máte kliku?
2: Nemám, já jsem spíš smolař, ale to bych se na to podíval, aby mě...
3: Máte tam benzín, pane Spejble?
2: Nalil jsem ho tam.
3: Olej taky?
2: Nalil jsem ho tam.
4: Máš tam vůbec rozdělováč?
2: Taky jsem ho tam nalil. Chci říct, no je tam všechno, no.
3: A máte otevřený benzín?
2: Jo, vidíš, Máničko. No jo, v tom spěchu jsem to asi přehlédl. No, tak a teď by to mělo jít.
4: Řek, že to koktá.
2: Tak prosím, nasedat.
3: A kam vlastně pojedeme, pane Spejble?
4: Kam pojedem?
2: Přece k bývalým majitelům. Ukázat jim, jak jsem ten stroj skrotil. Tak pozor, zařadím opatrně rychlost a...
4: Ne, ono se to opravdu rozjelo. Tati, pojedeme přes město?
2: Jenom kousek a za první křižovatkou odbočíme. No.
4: Je. Yeah.
2: Není to krásná jízda?
3: Opravdu je, já se vůbec nebojím.
4: Tak no pozor, skočí nám na semaforu červená.
3: Pozor.
4: Už je tam, zastav.
2: To nemohu, kdo ví, jestli by ten parostroj opět splanul. Naj červená nebo modrá, jedem.
4: Aspoň oběť toho příslušníka. Pozor, no nazdar, jeli jsme mu na červenou.
2: No tak když jedu, tak jedu. Soustředuji se na řízení a nemám čas koukat po nějakých barvičkách.
3: Ale dával nám znamení, abychom zastavili, pískal.
2: No tak prosím, to si asi moc nezlobil, když si pískal.
4: Tati, pozor, oběť tu díru.
2: No, už jsme ní. Dál, pořád dál, přes všechny překážky.
3: Ale upadlo nám vzadu rezervní kolo.
2: Sebereme ho cestou zpátky, teď se s ním nebudeme zdržovat.
4: Tak to nějak přidáváme.
2: No, protože jsme na kopci a hned pod ním bydlí ti bývalí majitele. Už tam budeme.
3: Ale nějak moc přidáváme, už se skoro bojím.
2: Žádný strach. Tak to, pane, toto jede, co?
4: Tatulo.
2: Kde pak, děti, to je výkon, ať si říká, kdo chce, co chce.
4: Tatulo, už tam máme stovku.
2: No tak trochu přibrzdíme, když se bojíte, no. Co
4: je?
2: No, počkej,
4: co je?
2: Ono to nebrzdí.
3: Je, pomoct.
2: Co teď, hurvinku, trup, nebo dělej něco.
3: Pozor, pane, spíjde nějaká vrata.
4: Tatulo, tati, kde jsi?
2: Ale tady. Au.
3: Není vám nikomu nic?
2: Nic, jenom jsem si něco pořádně narazil. Kde to vlastně jsme?
4: Ve skleníku. Totiž teď už v bývalém skleníku.
3: Oni ten stojí.

0: Ahoj, Krtku. Jsem moc rád, že tě zase vidím.
1: Já jsem taky rád. Ahoj.
0: Kde ses tak dlouho toulal?
1: Ve městě.
0: Ve městě? Neříkej.
1: No to bys koukal, co jsem tam zažil. A nebyl jsem sám.
0: Budu hádat. Byli s tebou zajíc a ježek, viď?
1: Jasně, jsme přece kamarádi. Mohlo to s námi dopadnout zle. Už jsem se bál, že se z toho průšvihu nedostaneme.
0: Vám hrozilo ve městě nějaké nebezpečí? Vám zvířátkům?
1: Kdyby jen nám, ale i lidem. Štěstí, že jsme z toho rámusu, čoudu a kouře vyvázli.
0: Tak to si o tom musíme povědět, aby všichni slyšeli, čím město, zvířátka i lidi trápí.

0: Daleko, daleko od všeho hluku, kouře a smetí, v krajině, kde svítilo jasné slunce a ráno padala voňavá rosa, se rozkládal les. Zpívali tam ptáci, poletovali motýly a hrála si zvířátka. Měla zde všecko, co potřebovala k životu. Však také bez nich by byl les smutný a pustý. Když se někde objevil krtek, stačilo malinko počkat a za chvilku tu byli ježek se zajícem. A když se naopak někde objevil ježek, určitě se nablízku potuloval zajíc a krtek. Oni totiž to byli tři náramní kamarádi. Od rána do večera pořád spolu, ničeho se nebáli a bylo jim na světě dobře. Jednou ráno si krtek s ježkem pochutnávali na jahodové snídani a čekali na zajíce. Náhle začal les podivně šumět, větve se rozkývaly, vyplašení ptáci zmateně poletovali sem a tam.
1: Ježku, asi se žene bouřka. Poslouchej.
2: Kde pak, krtku? To musí být něco jiného. Poslouchej, jak se všecko chvěje. Co to jen může být?
0: Ježek si lehl do mechu a přitiskl ouško k zemi.
2: Vůbec se mi to nelíbí. Všecko tak divně hučí.
0: Z mraveniště se vyrojili polekaní mravenci a pokoušeli se co nejrychleji zmizet. Za nimi pospíchal svým hlemiždím tempem loudavý šnek.
3: Utíkejte, honem, honem,
0: volal.
3: Něco se na nás valí, říkala to sojka.
2: My nemůžeme.
1: Musíme počkat na zajíce, bude nás tady hledat.
0: Všechno, co mělo nohy nebo křídla, prchalo odtud na všechny strany. Konečně se objevil i zajíc. Prolétl křovím a zapadl do svého pelíšku v dutině stromu.
2: Co se ti stalo, zajíčku?
1: A z čeho jsi tak vyděšený?
4: Počkejte, hned uvidíte hrůza.
0: Zajíc ukázal tlapkou před sebe.

0: Les se před nimi měnil v pustou pláň. Padl poslední strom a Rámus zanikl docela. Náhle ticho připadalo třem kamarádům ještě strašidelnější než předtím ten ohlušující ryk. Široko daleko bylo pusto a smutno. Všude tam, kde ještě ráno stál les s ptáky, brouky, zvířaty, zůstaly jen pařezy.
1: Zůstali jsme tu sami.
2: I můj strom, kde jsem měl pelíšek, tu není. Možná, že se proměnil v pařez.
3: Přestaň brečet, nemá to cenu. Dokud jsme spolu, nic se nám nemůže stát.
0: Jen se kamarádi trochu uklidnili, přirachotili na pláň další stroje a pokácené stromy odvezli.
1: Kam se teď schováme před deštěm?
2: No, kde si budeme hrát na schovávanou?
3: Kde najdeme stín, až nám bude horko?
0: Zčista jasna se nad obzorem vynořil malý černý bod a zároveň s ním se ozvalo vrčení motoru.
3: Musíme se honem schovat.
1: Co se plašíš? Nemusíš se hned svinovat do klubíčka. Vždyť je to jenom vrtulník.
0: Stroj postál nehybně ve vzduchu a pak dosedl mezi pařezy. Dveře vrtulníku se otevřely a z nich vystoupili nejprve muzikanti, po nich pak pánové v kloboucích. Nad plání zazněl řízný pochod.

hudba ustala. První pán se tvářil zvlášť důležitě, měl bílý vous a tlačil vozík s čtverhraným kamenem. Druhý kráčel stejně důstojně za ním a v ruce držel naleštěné kladívko. Třetí nesl láhev? No ano, láhev. Krtek, zajíc a ježek je zvědavě pozorovali. To se ví, trošku se taky báli.

0: Pánové složili kámen na zem a jeden po druhém na něj zaťukali. Kladívkem. A ten s plnovousem začal řečnit. Házel rukama, ukazoval kolem sebe, nad sebe i pod sebe. Při jeho posledních slovech muzikanti zahráli fanfáry, třetí pán se rozmáchl a rozbil o ten kámen láhev.
1: Ať žije budoucí město! Ať žije budoucí město! Ať žije!
0: Volali.
2: Tady, že má stát město.
3: Co si ve městě
2: počneme? No, co si tady počneme?
0: Pánové zaslechli pláč. Rozhlédli se a uviděli tři zvířátka, jak se krčí u pařezu. Jak to prosím? V těchto místech nemá už žádné zvíře co dělat, řekl pán s kladívkem. Pán s plnovou sem přišel blíž a začal jim domlouvat.
4: No, tady to pro vás už vůbec není. Pojďte raději s námi. My vás zavřeme do zoo.
0: Tady zůstat nemůžete, říkali postupně všichni tři pánové, ale nic to nepomohlo. Zvířátka se na ně ani nepodívala. Nakonec pánové poznali, že kamarády nepřesvědčí, a tak napsali něco na kus papíru, orazítkovali a podepsali. To je moc cenný dokument. Jestli tu chcete bydlet, nesmíte ho ztratit, řekl pán s kladívkem, podepsal se, podal lístek zvířátkům a dal na to všechno.

0: pěkno razítko. Velké, kulaté razítko. A odešel za ostatními k vrtulníku, který se za chvíli ztratil za kopci.
1: To tedy nevím, co ty čmáranice znamenají.
2: A proč je tam to razítko?
3: K čemu nám ten papír vůbec bude?
0: Za pár dní probudilo zvířátka opět strašné hučení motorů. Tentokrát to byly nestvůry ještě mohutnější a dravější. Seřadili se vedle sebe a v jediném okamžiku vyrazili vpřed. S řevem rvali všechno, co jim leželo v cestě. Převraceli kopce hlíny a lomcovali každým pařezem tak dlouho, dokud ho nevytrhli ze země. Krtek, ježek a i zajíc na to řádění jen vyděšeně a bezradně zírali. V tom si zajíc vzpomněl na lístek, který dostali od těch vlídných pánů.
3: Počkejte, podívejte, co my máme. Razítko.
0: Stroj, který jel v čele, se skutečně před pařezem zastavil. Jeho řidič úžasle vyskočil a hleděl na zvířátka. Kde jste se tu vzali?
1: No, my jsme tady doma.
0: Řidič si přečetl potvrzení, přikývl a s úsměvem zvířátkům oznámil. V pořádku, všecko zařídím, spolehněte se. Od toho dne se každý stroj pařezu vyhnul. Zvířátka měla klid, to ano, ale krajina kolem ne. Den co den desítky nákladních aut přivážely a skládaly cihly, panely, pytle cementu, všude se roztahovaly bagry, jeřáby, železné stožáry a ohrady. Vedoucí stavby marně hádal, jaký asi význam má ten překážející pařez. Nejraději bych ten pařez odklidil, ale proti razítku nesvedl nic.
2: Kam se jen podíváme, tam všude rostou domy.
1: Náš pařezový ostrůvek se jakoby propadá do propasti.
3: Jsme tu tak zapomenutí a ztracení.
1: A nemůžu pořádně ani spát.
2: Pořád mi v uších protivně drnčí.
3: Mně se strašně stýská

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků. Čáry máry fuk, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky. Čáry máry fuk, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando, jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za ním ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O řepě. Zasadil dědek řepu. Vyrostla, byla veliká, převeliká. I chtěl dědek řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje, ale vytáhnout nemůže. Pozval si dědek babku na pomoc. Babka táhne dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Babka zavolala vnučku. Vnučka táhne babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Vnučka zavolala psíčka. Psíček táhne vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Psíček zavolal kočičku. Kočička táhne psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. A tak zavolala kočička myšku. Myška táhne kočičku, kočička psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují. A konečně řepu vytáhli.

0: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
1: Víš, že si to vážně nepamatuju?
0: Myslím, že by se to dalo spočítat. Byla jsi tehdy na konzervatoři?
1: Na tom přece dneska nezáleží.
0: A nebylo to před mým odjezdem na Annapurnu?
1: Opravdu nevím.
0: No, jak myslíš? Já jenom, že mám takový dojem, jako by se ve mně Vašek viděl. Jako bych byl jeho táta. No, asi se mi to jenom zdá.
1: Asi. Vašek se totiž vidí v každém. Naposledy to byl školník.
0: Jenomže školník není horolezec. Tedy pochovaný pod lavinou. Tak na náš poslední večer.
1: Proč jsi mě vzal zrovna sem?
0: No, řekl bych, že to je dost dávno, co jsi byla naposled tancovat. To je dobrý. Všechno jako tenkrát.
1: Bane, nic se nedá opakovat.
0: Odjíždím za měsíc do Alp. Předtím budu pár dní v Praze. Tak do té doby si rozmyslí datum.
1: Jaké datum?
0: Když ty jsi mi vystrojila pohřeb. Já ti vystrojím svatbu.
1: No počkej, jak ho si budu brát?
0: No přece mě.
1: A ty se budeš rozvádět?
0: Já se ani neoženil. To jsem ti ještě neřekl. Já mám tak mizernou paměť. Já si ani nepamatuju číslo svojí košile.
1: A to jsi zpamatoval, že jsme tehdy byli spolu tady?
0: Před 9 lety nikde jinde Music Box nebyl.
1: A vzpomínáš si, jak jsme se tehdy při večeři vsadili, že do 10 minut přineseš kytku?
0: A já jsem prohrál.
1: Ne. Horská služba vyhlásila pohotovost. V obřím dole se ztratil nějaký člověk.
0: Jsem rád, že si začínáš vybavovat podrobnosti.
1: Toho člověka jste zachránili. Vrátil jsi se po půlnoci.
0: A proč ses nevdala?
1: A proč ty ses neoženil?
0: Hory mě vždycky nějak přitahovaly víc.
1: A teď?
0: Teď mi na ty kopce nějak dochází dech.
1: Tím chceš říct, že na mě by si ještě stačil?
0: Ne. Na našeho kluka. Nemusíš mi nic vykládat. Nebudu ti nic vyčítat. Znali jsme se 14 dnů.
1: 9.
0: Ty jsi někoho měla. A já jsem ti stál v cestě.
1: A co jsi dělal ty těch 8 let?
0: Koho jsi vlastně chtěla vzít?
1: Vašek není tvůj syn.
0: Nemluvíš pravdu. Tady jsme se seznámili. V prosinci. V lednu jsem odjel do Himalájí. A kluk se narodil v září. V listopadu jsme se z expedice vrátili. Všichni. Na Annapurně nikdo nezůstal pod lavinou.
1: Doufám, že nebudeš tak hloupý a nebudeš tohle Vaškovi vykládat.
0: Jestli ti jde jenom o to, na mě se můžeš spolehnout. Bylo mi mezi klukama vždycky tak dobře, že jsem si celý léta nevšiml, že žiju sám. Třeba letos o Vánocích. Měl jsem kolem sebe spoustu lidí a ani jednoho svýho člověka. A když jsem o tom začal uvažovat, objeví se tak prýma kluk. A ještě k tomu můj. Ano, řekni mi to. Já tě prosím. Řekni, že je můj.
1: Prosím tě, nedělej ze sebe blázna. Doufala jsem, že už tě do smrti neuvidím.
0: Jestli mi dneska někdo stojí v cestě, tak ho strčím do pytle a hodím do řeky.
1: Můžeš se dohadovat, můžeš počítat, ale důkaz, že je Vašek tvůj, nemáš.
0: Mám. On je totiž tak senzační jako já.
2: Po návratu do Prahy se život zdánlivě vrátil do vyběhaných kolejí. Ale nic nebylo jako dřív. Vašek měl všechno jasné. Našel si náhradního tatínka. Jindřich se taky rozhodl, co dál. ale jeho nabídky, na které jsem dřív marně čekala, mě teď působily jen rozpaky. O tom, že budeme žít spolu, už nemohla být vůbec řeč. Pokud jde o Luboše, nedělala jsem si žádné iluze. A přesto jsem v skrytu duše doufala, že se to nějak vyřeší. Jenže Luboš provedl něco, čím mne dokonale šokoval. Jak jsem si mohla myslet, že se změnil? Zůstal stejně nezodpovědný, sobecký a ješitný jako tehdy, když jsem ho poznala.
3: Kam jsi tak letěl?
4: Na nádraží, dneska přijede Luboš.
3: Jaký Luboš?
4: Můj tatínek, náhradní.
3: Tak si máma přece někoho našla?
4: Ne, já si ho našel sám. Napsal mu 9 dopisů.
3: No jaký je?
4: Velký, náčelník, horské služby.

0: Mamina má dneska první generálku. Máme na ní počkat venku.
1: Tak jdem dovnitř.
0: Pšš,

0: Budeme spát spolu v pokoji.
1: A kdo je ten chlapík?
0: Strejda Jindřich. Mně se nelíbí. Není družnej. A nemá rád psy.
1: Tak ho svážem do pytle a hodíme ho do řeky.

0: Annapurna.
1: Nahoře?
0: To taky. To taky.
1: Tamhle?
0: To jsem zmastil. No. To bylo v prosinci. To mi bylo 5.
1: A proč je tu ten vánoční stromeček a ty balíčky?
0: Přece pro tátu. Aby nebyl táta o Ježíšku sám.
2: Vezmu tě sebou.
0: Fakt?
2: Až budeš velký. Máš tu fotku?
0: Mám ji schovanou, tajně.
2: Tak mi ji ukáž.
0: Aby mi mamina nečmajzla.
2: Já budu hádat, jo? Trefil jsem se.
0: Ty jsi tátu znal?
2: Umíš mlčet. I před mámou. Tak to jsem já.
0: To nejsi ty. To je můj táta.
2: No, je to tvůj táta. Ale taky jsem to já. To znamená co?
0: To teda nevím.
2: No, že tvůj táta jsem já.
0: To není pravda. To nejsi ty. To je můj táta.
2: A proč bych to nemohl být já?
0: Můj táta je mrtvej. Hrdina.
3: Co to tu děláte?
0: Luboš lže?
1: Ano, prosím tě, nezlob se. Já jsem to Vaškovi řekl.
3: Jsi ješitnej. Pitomec.
1: Máš kudlu? Tyhle ty autíčka jsem sbíral 5 let. Teď jsou všechny tvoje.
0: Nesmíš ho brát vážně, mami. On je děsnej brepta. A nenadávej mu. Teď bude přece u nás večeřet. Já ti pomůžu.
1: Já taky.
0: Mami, jak to, že Luboš tátu znal?
1: Já ho neznal.
0: Proč lže? Ukázal si na něj prstem. Tak byl si jeho kamarád. Byl nebo ne?
1: Já nevím.
0: Ale já vím. Nechal si ho pod lavinou.
1: No, krucifix. Ano, tak řekni něco.
3: Dejte mi pokoj. Oba dva.
0: Ale já ti něco řeknu. Kdyby byl můj táta živej, tak by byl od malička každý večer se mnou doma. Chodil by se mnou do bijáku. A měli bychom psa.
1: Ale tvůj táta nevěděl, že jsi na světě. Jinak by za tebou přišel.
0: A proč nepřišel za mámou? Že máma na světě to přece věděl. Mami, je to můj táta? Je nebo ne?
3: Dej pokoj.
0: Já to chci vědět.
3: Jo, tohle je tvůj táta. Ty jsi to zvoral. Všechno.

0: Mami, nepláč. On už je pryč. Máš přece mě. Já budu s tebou. Až do smrti. Každý den.
1: Tvoje matka telefonovala. Dala si se mnou schůzku. Zítra. Nevíš, co mě může chtít?
2: Dovedu si to představit, aby si se rozvedl.
1: A ty nechceš?
2: 4 roky jsem si nepřála nic jiného.
1: Třeba by to ještě stálo za to. Promluvit si v klidu o nás dvou.

0: Měl jsi jít za Vaškem. Ne za mnou.
1: Čekal jsem před školou hodin.
0: No a co?
1: Nic.
0: Proč jsi mě neposlech? Věděla jsem, že tohle Vašek nikdy nepochopí.
1: Můžu k vám přijít.
2: Ve 4. 5.
0: Tebe vůbec nezajímá, kdo to byl?
2: Tak já přijdu večír.
0: Já tě vůbec neznám. Ty o mě taky nic nevíš. A zblbneš kluka, že spolu budeme žít.
2: Bojím se, že se mnou nechce mluvit.
0: Mohl jsi napsat aspoň řádku. O tvým návratu z Himalá jsem se dočetla v novinách.
2: Tak proč jsi nenapsala, že čekáš dítě?
0: Kam? Do Asie? Tábor číslo 4.
2: Ale já jsem se vrátil.
0: Klukovi byly skoro 3 měsíce.
2: Proč jsi chtěla, aby mě Vašek nikdy nepoznalo? Co jsem ti udělal?
0: Já... Byla jsem docela pyšná, že s tebou čekám dítě. Tu noc, kdy jsi se vrátil z Obřího dolu, si mi připadal jako hrdina. Myslela jsem si... Myslela jsem, že z nás budeš mít radost, až se vrátíš. Že dovedu být statečná jako ty. Že jsem si to dítě uhájila proti všem.
2: Ale kdybys mi napsala, že je kluk na světě.
0: Na mě jsi se ani nevzpomněl. Byl by si štěstím bez sebe, že máš dítě. Kdy odjíždíš?
2: Za 4 dny.
0: Vašek potřebuje čas, aby se z toho dostal.

0: Kdyby děti mohly všemu rozumět, tak by to nebyly děti. Protože mezi dospělými a dětmi není jenom ten rozdíl, že jedni jsou velký a druhý malý. Byla to taky moje vina.
1: Nebyla.
0: Vašíku, chtěl jsi tátu?
2: Chtěl.
0: Luboš se ti líbil. Říkal jsi, že je kamarád.
3: Není, mami. Já jsem pro něj plakal a on byl zatím s cizíma klukama na horách.
0: Luboš o tobě nevěděl. Musíš mi věřit.
3: On mě podved. Už na horách mi lhal. Dělal, že si tě bude namlouvat. A vy dva už jste byli dávno vdaný.
0: Ale nebyli.
3: Když jsem byl malej, tak jsem ti věřil, že jsi mě koupila v račkářství. Ale teď už jsem velký a moc dobře vím, jak se narodí dítě.
0: Opravdu?
3: Po svatbě.
0: No tak, víš, ona ta svatba není to hlavní. Stačí, když se mají lidi rádi.
1: Kdyby tě měl rád, mami, tak by za náma přišel na sobotu nebo na moje narozeniny.
0: Ty seš uminutý jako ten tvůj malej zub.
2: 2 hodiny mu domlouváme a taky si nedá říct. Ale až se vyklubě na svět, bude po bolesti, viď?
0: Luboš na tebe bude zítra čekat u školy.
3: Stejně tam nepůjdu.
0: Ano? Řekla. Udělala jsem, co jsem mohla. To už záleží na tobě, nepochybuju, že na něco přijdeš.
4: Až prýma kolo. Teď je to. Dobrý, senzace. Doplnil jsem výstroj. Lana, mačky. Mám to všechno v hotelu. Nechci se podívat? Něco jsem ti přines. Líbí se ti?
3: Cizí psi já domů vodit nesmím.
4: To není cizí pes, to je Ben. Tak si ho vem, je tvůj.
3: A co máma? Nedostanu vejprás?
4: Buď klidnej, bude mít radost.
3: Lžeš! A učíš lhát i mámu. Domlouváte se na mě telefonem.
5: Nechal jsem tě odjet nahoře, abych tě nestratil. A ty tam na mě dokážeš za jediný den zapomenout. Vlastně je to docela legrační. Jakmile člověk dostane strach, je na nejlepší cestě prohrát.
0: Ty chceš jet opravdu do nemocnice?
5: Ne. Tvoje matka mě pozvala k tobě domů.
0: No to bych snad o tom musela něco vědět, ne?
5: Nepozveš mě nahoru?
0: Neměl jsi se mnou vůbec jezdit.
4: Ano. Měla bys něco proti tomu, kdyby měl Vašek pejska?
0: Tak to ať tě ani nenapadne.
4: A, tak to je malér. Neboj se, já to spravím.
0: Dejte mě pokoj. Oba dva.
6: Kde?
0: Kdo? Vašek nebo ten pes?
6: Jindřich přece.
0: Vy jste se zbláznili. Všichni.
7: Pochomůrko, ve čberu už není ani kapka vody.
8: Povídá jednou Křemílek. Vzali čber a šli ke studni. Spustili do studně okov, ale když ho chtěli vytáhnout, nešlo to.
7: To zrovna, jako by ho tam dole někdo držel.
8: Povídá Křemílek. Bochomůrka se naklonil přes roubení a na dně sedí rak a drží oko v klepetech.
7: Puzdo!
8: Křikl Bochomůrka.
7: Proč?
8: Povídá pomaloučku pospátku rak.
7: No, protože je náš.
8: Spustil na raka taky Křemílek.
7: Když je váš, tak si ho vezměte.
8: Povídá pomaloučku pospátku rak a lusknul klepetem.
7: Napak, sami s ním nic nesvedeme. Musíme k Vodenkovi.
8: řekl Křemílek a šli k Vodenkovi. Ten Vodenka byl mužík, kterému vousy pořád plynuly jako potůček. Měl ve stráni komoru a v ní to byla samá roura a trubka z bezu a višně a kohoutky a ventilky a kdo ví co. Vodenka celý den chodí od kohoutku ke kohoutku, jeden utáhne a druhý povolí, to aby všecky prameny správně tekly.
7: Co pak je?
8: Zeptal se Vodenka, když Křemílek a Vochomůrka celý ustaraní zaklepali na dveře jeho komory.
7: Rak nechce pustit okov,
8: postěžoval si Křemílek.
7: Pustí ho,
8: řekl přísně Vodenka, utáhl ventilek a zabručel.
7: A je to.
8: Víc se o Křemílka s Vochomůrkou nestaral. A ti dva se vrátili domů a rovnou k studni. Ve studni není ani kapka vody a na dně leží v písku okov.
7: A zase je náš,
8: povídá Křemílek a souká okov nahoru. Vochomůrka si poťukal prstem na čelo.
7: Lepak, Vodenka je hlava. Vyhnal raka suchem.
8: Jenže si nevšimli, že rak už chvíli stojí za nimi a stříhá klepety. Popadl je za kalhoty a pomaloučku řekl.
7: Tak, a teď si ještě dojdu pro Vodenku.
8: Rak s Křemílkem a Vochomůrkou v klepetech pomalu, pomaloučku kráčí ke stráni a každou chvíli odpočívá.
7: Chudák Vodenka,
8: špitl Vochomůrka.
7: Mělo by se na raka něco vymyslet. Já už jsem vymyslel,
8: špitl Křemílek a začal zpívat račí kolíbačku.
7: Je jak jedat ukčár a i má vyb. Ukčá bílok, ukčá bílok, i čár je nin, i čáte bel.
8: A když to řeknete obráceně, pěkně česky, je to takhle. Hajej, dadej, ráčku, já ti zpívám kolíbačku. Kolíbačku račí, minej klepetáči. A rak usnul, ale Křemílka s Vochomůrkou sklepet nepustil.
7: O, to jsme si moc nepomohli,
8: špitl Vochomůrka.
7: Jenže já jsem to vymyslel ještě dál,
8: špitl Křemílek a zaťukal na zem. Ze země vyskočil pramínek a zeptal se, račte pít.
7: Hodem běž zpátky k Vodinkovi a vyřiď mu, že na něho jde rak,
8: špitl tiše Křemílek, aby nevzbudil raka. Jak račte, uklonil se pramínek a vklouzl zpátky do země. Vodenka zatím v komoře ve stráni pořád opatroval prameny. Najednou z bezové trubky vyběhne pramínek a zabublá. Vodenko, jde na tebe rak? Vodenka jen kývl a pohladil si vousy, co pořád plynuly jako potůček. V rourách, trubkách, kohoucích a ventilcích začalo silně šumět. V tom už zabouchal na dveře u komory rak. Polámal zámek a hrne se dovnitř a sápe se na Vodenku.
9: Teď si to, Vodenko, odpiješ.
8: Vodenka si jen pročísl rukou vousy, co pořád plynuly jako potůček. Ze všech rour, trubek, kohoutků a ventilků se vyhrnuly pramínky. Každý drží v ruce proutek vody a rovnou s ním na raka. Kam ho sekají, tam ho sekají. Rak pustil sklepet Křemílka i Vochomůrku a utíkal odtamtud nosem napřed. A to je u raka veliká zvlášť.

Jednou šli Mach a Šebestová do školy, pes Jonatán je uviděl a hned paní Kadrnoškové utekl, aby je do té školy doprovodil. A jak je tak doprovázel, všiml si, že Mach a Šebestová si nesou místo aktovek chlebníky. A tak kroutil hlavou, co je to za nesmysl, proč chlebníky, a byl z toho celý vyjevený, až mu Šebestová řekla. Víš, Jonatáne, dneska sebou žádné učení nemáme, dneska se učit nebudeme. Soudružka učitelka s námi jede na výlet k rybníku Krajáči a proto máme sebou ty chlebníky, víš? A Jonatán začal smutně kňučet, asi takhle, kňou, kňou, kňou. A Mach řekl, slyšíš, Šebestová, jak ten pes kňučí? Já ti mám takový dojem, že by jel nejradši s náma. Je ti to jasný? Ale Šebestová řekla, prosím tě, psa by přece soudružka učitelka nevzala. Jenomže Mach dostal v tu ránu nápad a řekl, člověče, Šebestová, a na co vlastně máme to bezvadný sluchátko? Uděláme z Jonatána kluka a hotovo. A hned taky do sluchátka řekl. Prosím vás, my bychom potřebovali, aby Jonatán vypadal jako kluk s chlebníkem a když paní Kadrnošková přiběhla blíž, viděla Macha, Šebestovou a nějakého ušatého kluka s chlebníkem a hrozně se divila. Jak to? On tady není Jonatán. Já myslela, že je s vámi. A Šebestová pokrčila rameny. No vidíte, paní Kadrnošková, před chvilkou tady ještě byl, což byla pravda pravdoucí, takže Šebestová vlastně vůbec nelhala. A paní Kadrnošková šla domů a bručila si. No počkej, Jonatány, já tě dneska přetrhnu, jen co se vrátíš domů. A Jonatán se mohl zbláznit radostí, že má od paní Kadrnoškové chvíli pokoj, běhala, skákal kolem Macha a Šebestové a samou radostí dokonce počural dvě lucerny, každou trošku. A Šebestová vrtěla hlavou, tak nevím, nevím, Machu, tohle se mi nějak nelíbí. Fakt je, že Jonatán vypadá jako kluk s chlebníkem, ale chová se jako normální pes. A Mach se potrbal za uchem a vzdychl si. No jo, Šebestová, máš pravdu. Taky se mi zdá, že to dopadne všelijak. A měl pravdu. Protože když přišli k autobusu a Šebestová se ptala soudružky učitelky, jestli by jejich kamarád Jonatán mohl jet taky, Jonatán všechno pokazil. Choval se úplně nemožně, kňučel a skákal, olizoval soudružce učitelce pusu a nos, začal dokonce štěkat a soudružka učitelka si myslela, ten chlapec má nějaké prapodivné způsoby, to bude asi pěkné kvítko, já ho vezmu na výlet a on mi tam bude dělat psí kusy. To tak, stačí, když jede Horáček, ten darebák. A tak řekla, je mi líto, ale v autobuse není místo. Nasedat, děti, nasedat. A jelo se. Jenomže Jonatán byl s Machem a Šebestovou kamarád a být s někým kamarád, to není legrace. Kamarád kamarády jen tak neopustí a tak Jonatán upaloval za autobusem, až se za ním prášilo. Běžel přes všechny možné vesnice, bral zatáčky jako závodník a děti v autobuse na něho zadním oknem mávali a všechny ukazovali, že mu drží palce. A když autobus konečně zastavil u rybníka Krajáče, nejen Mach a Šebestová, ale celá třetí B jásala, že to Jonatán dokázal, že běžel takovou dálku, aby mohl být celý den se svými kamarády a soudružka učitelka si říkala, je to vskutku zvláštní chlapec tenhle Jonatán. Chování nemá zrovna nejlepší, ale přece jenom v něm bude cosi dobrého. V každém bývá cosi dobrého. A tu ji napadlo, že i v chlebníku bývá cosi dobrého. A tak tleskla do dlaní a řekla, tak děti, a teď si sníme svačinky, které nám připravili vaše maminky. A všechny děti si začaly pochutnávat na všelijakých buchtičkách a závinech, jenom Šebestová chudinka nenašla v chlebníku vůbec nic, přesto, že jí maminka upekla na výlet jahodový koláč, takovou dobrotu. A Šebestová z toho byla celá nešťastná a řekla,
Prosím, soudružko učitelko, někdo mi vzal můj jahodový koláč a nenechal mi ani kousíček, ani docela málo na ochutnání, a to se přece nedělá. A soudružka učitelka řekla, tak to se tedy opravdu nedělá. Zvedněte ruku, kdo to byl. Ale nikdo ruku nezvedl a všichni si říkali, tak, a co teď? Máme mezi sebou zloděje a nevíme, kdo to je. Jenomže pro Jonatána to nebyl problém. Pro něho to byla úplná maličkost. V tomhle byl Jonatán opravdu mistr. To víte, pes je pes. Chvilku čmuchal tuhle a pak zase tamhle a už nesl jeden chlebník soudružce učitelce. A soudružka učitelka chlebník otevřela, našla v něm jahodový koláč a řekla, no ovšem, horáčkův chlebník, to jsem si mohla myslet, styď se a nechoď mi na oči. A přede všemi dětmi chtěla Jonatánovi poděkovat, jenomže Jonatán neměl momentálně čas. Uviděl na stromě kočku a hurá za ní. To víte, pes je pes. Když uvidí kočku, tak je konec. A soudružka učitelka si říkala, já žasnu, takový chytrý chlapec, zloděje odhalí jako nic a přitom se chová jako šílenec. A kroutila nad tím hlavou celá v rozpacích. Za to Horáček nebyl v rozpacích ani trošku. Místo, aby se styděl za to, co provedl, dělal ze sebe mistra světa ve skoku do vody, stál na břehu rybníka a říkal, tak a teď sledujte ten skok, to budete zírat. Raz, dva, tři. A jak skočil, hned se začal topit a volal, pomoc, pomoc. Bylo to hrozné a děti křičeli, Horáček se topí, prosím, on se topí. A soudružka učitelka se chytala za hlavu, tak to mi ještě scházelo, zase ten Horáček, co mi řeknou páni rodiče. Ale Jonatán udělal hup a uštáhl Horáčka z vody a soudružce učitelce spadl kámen ze srdce. Postavila celou třídu jako při fotografování a Jonatán nebyl na takovou slávu zvyklý, nevěděl, co má dělat a tak se začal drbat nohou za uchem, jako kdyby měl blechy, drbal se čím dál rychleji a soudružka učitelka úplně stuhla a řekla, to už ale přestává všechno, takový chytrý a obětavý chlapec a chová se úplně nemožně. Jenomže mach řekl, prosím, to je tak, on to vlastně žádný chlapec není, on je to pes. A Šebestová řekla, on je to náš kamarád Jonatán a protože ho máme rádi, tak jsme ho chtěli vzít na výlet. A mach řekl, co si do sluchátka a Jonatán byl najednou zase psem a všichni koukali jako spadlí z višně a soudružka učitelka nabídla Jonatánovi housku s vlašským salátem a řekla, promiň, Jonatáne, že jsem ti křivdila. A zpátky jel Jonatán pěkně v pohodlí a celá třída ho doprovodila až domů. A když paní Kadrnošková začala Jonatána hubovat, že je celý mokrý a že vychovaný pes má ležet doma na gauči a ne někde celý den lítat, řekla jí soudružka učitelka. Milá paní, vy si asi pletete psa s polštářem. Polštář může ležet na gauči třeba 14 dní a vůbec mu to nevadí, ale pes je pes. A Jonatán je dokonce ten nejlepší pes na světě, jak jsem ho za tu krátkou chvíli poznala. A paní Kadrnošková se trochu zastyděla a řekla, tak víte co? Ode dneška už Jonatána zamykat nebudu a když si bude chtít hrát s Machem a Šebestovou, tak mu to vždycky dovolím. A Jonatán začal štěkat radostí, haf, haf, haf, a Mach a Šebestová štěkali taky a celá třída štěkala a dokonce i paní Kadrnošková se soudružkou učitelkou štěkali a kdo šel kolem, ten si říkal, no ne, tolik radosti jsem už dlouho neviděl.

Kouzlíř. Jeden mladý pocestný chodil světem a hledal práci. Chodil tak dlouho, až přišel ke kouzlíři. To byl člověk, který měl plnou světnici kouzelných knih a kouzlil. Pocestný prosil kouzlíře, aby ho vzal do služby. Ten se zeptal, umíš číst a psát? Pocestný povídá, umím. Kouzlíř řekl, tak to tě nepotřebuji. Pocestný odešel, chodil po světě celý rok a v hlavě mu vrtalo, proč ten pán nechce sluhu, který dovede číst a psát, když sám je učený a má tolik knih. A tak to zkusil znovu. Zase požádal o práci a kouzlíř se ho znovu zeptal, umí-li číst a psát. Pocestný zavrtěl hlavou, že ne, že nedovede. Tak to zůstaň, řekl kouzlíř, budeš mě oprašovat knihy z prachu a udržovat je v čistotě. A přinesl plnou náruč knih, tady máš, řádně ty knihy opraš a ulož. Pocestný knihy oprášil a rovnal je do police, jednou hlavou dolů, po druhé zase hlavou nahoru. Kouzlíř mu povídá, dávej ty knihy, jak se patří, všechny hlavou nahoru. Pocestný se vymlouval, no jak mám poznat, kde knížka začíná, kde končí, když neumím číst. Uměl však číst, jak když bičem praská, jenom se nechtěl prozradit a kouzlíř byl rád, že sluha knihám nerozumí a žádná kouzla z nich nevyčte. Pocestný sloužil u kouzlíře, oprašoval knihy a pilně v nich čítal, až se naučil všem kouzlům, která ty knihy obsahovaly. Dovedl se udělat, čím se mu zachtělo, koněm, krávou, psem nebo krahujcem. Sloužil po 3 roky a po 3 letech požádal kouzlíře, aby jej ze služby propustil. Kouzlíř mu vyhověl a jako mzdu mu dal 3 malé penízky. Za každý rok služby 1. Sluha si pomyslel, moc mi toho pán nedal, ale nevadí. Měl jsem se u něho dobře. Mnohému jsem se z kouzelných knih naučil. A že ho trápil zrovna hlad, koupil si v krámě za 3 penízky chleba. Zaplatil, ale zase měl v kapse 3 penízky. Ani o penízek víc, ani o penízek míň. Toulal se světem se 3 malými penízky v kapse, až zase jednou přišel domů. Otec ho objal, syn chtěl otce uctít, poslal sestru do hospody koupit za 3 penízky piva. Pořád měl 3 penízky v kapse. Za 3 penízky se toho moc nekoupí, jenom samé drobné věci. A tak syn řekl tátovi, tato, půjdeme na trh, já se proměním v koně, neboť jsem bedlivě čítal v kouzelných knihách a znám takové kouzlo, že se mohu udělat, čím chci. Na trhu mne prodejte, ale nikomu mne nedávejte s ohlávkou. Tu si nechte. A proměnil se v tak švarného koníčka, že otec za něj dostal bez mluvání 300. Sotva však kupec zavedl koně do stáje, proměnil se kůň v člověka a utekl. A tak spolu chodili z trhu na trh a vydělali spoustu peněz. Kouzlíř se o tom doslechl a řekl si, není to snad ten chlapík, co u mne sloužil a tvrdil, že neumí číst a psát? Však já ho dostanu. Když jel tatík zase jednou na koni do trhu, kouzlíř tam už na něj čekal a ptal se ho, co za toho pěkného koně chce. Otec řekl jako obyčejně, že 300 bez ohlávky. Kouzlíř se smál, ale kdo pak to kdy viděl prodávat koně bez ohlávky? Tady máš 300 za koně a ještě 100 za ohlávku. Táta se ulakomil, přijal peníze a kouzlíř zavedl koně okovat. Kovář nebyl doma, jenom kovářova žena s děvečkou.
Kouzlíř uvázal koně ke sloupku před kovárnou a sám šel s kovářkou dovnitř, aby počkal v izbě, než se kovář vrátí z trhu. Děvečka zůstala venku a bylo jí divné, že se kůň otírá pořád hlavou o sloup, aby se zbavil ohlávky. Nebylo mu to však nic platné. Najednou promluvil kůň lidským hlasem: děvče, zatáti za tu ohlávku, ať mi spadne z hlavy. Děvečka potáhla za ohlávku, ohlávka spadla na zem a koník utekl. Děvče běželo celé polekané do světnice za kovářkou a volalo: paní mámo, ten kůň mluví. Kovářka se děvečky zeptala: a co ti povídal? Děvče odvětilo: chtěl, abych mu sundala ohlávku. Kouzlíř hned pochopil, kolik uhodilo, vyběhl před kovárnu, ale kůň nikde. Udělal se totiž zajícem a utíkal, co mohl. Kouzlíř se udělal chrtem a pustil se za ním. Když zajíc poznal, že ho chrt dožene, proměnil se vtáčka Slavíčka. Ale z chrta byl rázem Krahujec. Slavíček letěl přes pole, až přiletěl nad veliké město. Krahujec letěl pořád za ním. Zrovna se díval z okna pán a viděl tu honbu. Zvolal pohoršeně: to není pěkné, když takový velký Krahujec honí malého Slavíčka. Otevru okno, aby se Slavíček mohl u nás schovat. Slavík vlétl do světnice a schoval se pod postel. Když ráno dcera hodného pána zametala podlahu, vymetla spod postele diamantový prsten. Hned si jej s velkou radostí navlékla na prst. Krahujec dobře viděl, kam se Slavík schoval. Proměnil se zpátky v člověka a vstoupil k tomu pánovi do služby. Sloužil u něho 3 roky a za odměnu nechtěl nic jiného než diamantový prsten, co pánova dcerka nosila na prstu. Ale ten prsten byl prstenem jenom ve dne. V noci se stal krásným mládencem a ten krásný mládenec povídá té dceři: nikomu mne nedávej. Kdybys ten prstínek někomu dala, jako bys mu dala mne. Když ale jinak nedá, hoď prstenem na zem a řekni, ať se rozsype naprosná zrnička. Těch zrniček bude 7. Na jedno stoupni a 6 jich nech jen tak ležet. 3 letí černá slepice s 9 kuřaty. Sezobe těch 6 zrniček a to 7. bude usilovně hledat. Kuřata jí budou pomáhat, ty ale ustup z toho zrnička stranou a já se udělám bílou lasičkou a všechny je roztrhám. Tak se i stalo. Z prosného zrnka se udělala lasička, roztrhala černou slepici z kuřaty a proměnila se v krásného mládence. A ta dcerka si ho vzala za muže.

o Gaviálovi, který rozkvetl. Po břehu řeky Gangy se procházel gaviál indický. Chodil sem a tam, tam a zpátky. Byl sám a bylo mu na světě smutno. Nikdo mě nemá rád. Nikdo se mnou nechce kamarádit, fňukal. Prý jsem moc ošklivý.

0: taky nebylo dost místa pro všechny. Pak dorazil slon. Gavial ho viděl, jak se blíží, a připadal mu čím dál větší a vznešenější. V Indii sloni nosí štěstí a gavial se těšil, že štěstí přinese slon i jemu. Jenže slon ho v té spoustě bláta, co ho bylo na břehu řeky, vůbec neviděl.
1: Pozor, zašlápneš mě!
0: Vypískl gavial. Ale slon měl velikánskou žízeň a pil tak hlasitě, že gaviála ani neslyšel. A když se dost napil, naplácal si na záda bláto a jak důstojně přišel, tak zase odešel. Vlastně bylo štěstí, že mě nezašlápl, pomyslel si gavial. Sloni štěstí nosí, i když o tom sami nevědí. Mně ho slon také přinesl, ale veselý nejsem. Myslím, že jsem pořád smutný. Nemám kamarády, nikomu se nelíbím, nikdo mě nemá rád.
2: Takhle pořád kolem dokola lamentoval ten gavial. Pak se na sebe podíval do vody a div se nerozplakal.
1: Jsem šeredné, zubaté strašidlo s divnou bambulí na nose.
2: Ale ta bambulka je přece roztomilá. Směl bych se posadit? Ozval se tenký hlásek a hned vedle gaviála se něco barevně zatřepetalo. Dovolíš?
1: Gavial údivem otevřel pusu a zas ji zavřel. Klap! A kdo jsi?
2: Přece motýl, zasmál se hlásek. Ty mě nevidíš?
0: Gavial trošku zašilhal a uviděl zázrak.
2: Na nose, přímo na té protivné bambuli, seděl nádherný duhový motýl a mával křídly. Tady je tak krásně. Tohle je pravé místečko pro mě. Moc se mi u tebe líbí. Celý se mi líbíš, švitořil ten motýl. Budu ti říkat Gavi, smím?
0: Gavial nemohl uvěřit svému štěstí.
1: A tobě nevadí, že jsem ošklivý krokodýl?
2: Ale Gavi, ty přeci nejsi krokodýl, poučoval ho motýl. Krokodýlů je v téhle řece spousta. Kde kdo je dneska tady krokodýl? Jenže ty jsi vzácný, nádherný gavial. Nepovozil bys mě trošku, můj milý Gavi?
0: Tehdy gavial přestal být smutný a zvesela vlezl do vody s kamarádem motýlem na nose. Pak si spolu už jen pluli vodami řeky Gangy. Gaviálovi koukal z vody jen ten kousek nosu s bambulkou a na ní motýl rozložil svá barevná křídla tak, že vypadal jako plovoucí květ. Když se pak přicházeli k řece napít buvol, tygr nebo slon, pokaždé se divili, jak tomu ošklivému gaviálovi najednou překrásně rozkvetl nos.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupkou vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Bochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a bochomůrka

a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle, řekl Bochumůrka, tenhle, řekl Křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, Křemílku a Bochumůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá Křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s Bochumůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Loudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu. Křemílek a Bochumůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá. Jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu. Nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, Křemílek a Bochumůrka jen tak stáli, a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
0: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel. Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Támhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici, ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě cosi ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se.
1: Měj mě ráda,
0: řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní, ona na tenkou větev, já za ní, ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a
2: nechytíš, nechytíš, nechytíš.
0: To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zle. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, mne odehnali, mého člověka popadli a tatida, tatida, tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit beverky.

0: Proč má vodník zelený fráček? V rybníku hned kousek za stavidlem bydlel vodník Piškvorec. Přes den se proháněl v rybníce na sumci a večer seděl na vrbě a šil boty. Jednou ráno vystrčí takhle hlavu z vody a co to vidí? U stavidla stojí nějaký pán v širokém klobouku, v jedné ruce paletu, v druhé štětec a před sebou má jakýsi stojan s plátnem. Vodník chvilku pokukoval a potom povídá, co to děláte u mého rybníka? Maluju, prohodil ten pán jen tak přes rameno a ani se nepodíval do toho řek. To vodníka dopálilo. A máte vůbec povolení tady malovat? Teprve teď ten malíř odložil štětec a podíval se, s kým to mluví. A je, vždyť já vás od někud znám, povídá. Nespíval vy jste v Rusalce?
1: Nespíval, hrtusil vodník. Tohle stavidlo je moje. A jestli ho bude někdo malovat, tak to budu jedině já.
0: Malíř se rozzářil. Tak vy jste taky malíř. A v jakém stylu malujete, pane kolego? Vodník Piškvorec se nad tím oslovením pane kolego začervenal. Ne, že by mu to nezalichotilo, ba právě naopak, ale věděl, že malovat neumí.
1: V jakém stylu? No, umím trochu namalovat stavidlo, potom taky trochu rákosy a před několika dny jsem si dokonce vymaloval celou svoji chalupu, dodal pyšně.
0: Ale děte, podivil se malíř, celou chalupu? A to jste jí maloval olejem na plátno? A kde pak? Mávl vodník rukou. Vápnem jsem ji vymalovala, na dveřích mám srdíčka. Aha, tak vy jste realista, řekl malíř obdivně. A vodník se samou píchou nafoukl jako žabáka na mluvách. A co kdybyste to stavidlo maloval se mnou, povídá najednou malíř. Skočte si pro barvy a prosto Jana můžeme malovat spolu. Vodník Piškvorec zbledl jako jeho čerstvě vybílená hastrmanská chalupa. Víte, totiž to je taková náhoda, koktal rozpačitě. Včera, zrovna včera ke mně přišel cumec a šeplý se chce dát vymalovat, no tak to mám tam dole všechno nachystané a než bych to sem nanosil, ale to vůbec nevadí, skočil mu do řeči malíř. Já vám půjčím svoje barvy. I stojan tu mám ještě jeden a plátno je tu taky dost. Co měl chudák vodník dělat? Teď už nemohl říct, že malovat neumí. Postavil se před malířský stojan, odehnal z plátna komára, co se mu tam začal špacírovat, a pustil se do malování. Za chvíli byl zmazaný od hlavy až k patě. Jeho bílý fráček, tenkrát nosili vodníci ještě bílé fraky, hrál všemi barvami jako duha. Na co sáhl, tomu zůstalo přilepeno na ruce. Malíř se za chvíli zeptal, tak jak jste daleko, pane kolego, a šel se podívat, co vodník namaloval. No, nazdar, spráskl ruce, když uviděl tu spoušť. Vždyť vy jste to dočista všechno zkazil a podívejte se, jak vypadáte. No vždyť to v životě neumíte. Vodník se červenal, ale to malíř nevěděl, protože si myslel, že je to taky barva. Koukal se do země a mumlal něco, jako že už dlouho nemaloval a všelijak se vykrucoval, jen aby se mu malíř nezačal smát. Já se půjdu umýt domů, zahuhlal najednou a než mu stačil malíř něco říct, skočil do rybníka. Za chvíli byl zpátky. Ta barva nechce ale vůbec pustit, zakuňkal plačtivě. A to mám jít večer na návštěvu do mlýna, no jak tam budu vypadat? No bodej by ta barva pustila, řekl malíř. Vždyť vy jste se myl ve vodě a tohle je barva olejová, pojďte sem, já vám to umiju. a malíř začal nešťastného vodníka drhnout ředidlem. Vodníka to sice škrábalo, tahalo a lochtalo, ale když viděl, jak ta barva jde pěkně dolů, ani nemukl. Jenomže zrovna, když mu malíř odlepoval z chodidla štětec, nějak ho to přeci jenom víc zašimralo, cuknul nohou a rozlil plechovku s ředidlem. Tak, řekl malíř, a co teď? Vodník začal nabírat a pořád hůhlal, že musí večer do toho mlýna a že se mu budou smát a semhle a tamhle a nakonec se rozbrečel. Malíři mu ho bylo líto. Chvilku přemýšlel a pak povídá, víte co, protože už nemáme ředidlo a nemůžeme ten váš fráček vyčistit, tak ho natřeme. A jak? Zeptal se vodník Piškvorec a popotáhl. To je jednoduché, řekl malíř. Natřeme ho tím, čeho máme nejvíc. A protože je tady nejvíc zelené barvy, natřeme ho na zeleno. Vzal štětec a hned začal vodníka natírat. A natřel ho na zeleno. A kalhoty a klobouk udělal červeně.
1: No, vidíte, jaký jste teď fešák, řekl malíř, když si vodníka prohlížel ze všech stran. Teď vám budou holky skákat do rybníka sami. Myslíte? Tetelil se blaženě vodník, nakrucoval se na stavidle jako páv a zhlížel se ve vodní hladině. A což teprve ve mlejně? Ti budou koukat.
0: Malíř se rozloučil a vodník za ním mával tak dlouho, dokud mu nezmizel z dohledu.
1: A jak to bylo dál?
0: Jak by to bylo? Když se to ostatní vodníci dozvěděli, nechali se natřít na zeleno taky. Prý jim ta zelená barva jde líp k rákosí.

0: Pán na Sobíně, Ctibor, byl silný kníže. V jeho državách vládl zákon. Labkové se do těch krajů neodvážili a poddaný lid si vážil jeho spravedlnosti. Jenže, jak už to bývá, i on měl svoji slabinu. Byl to jeho jediný syn, Bystrík. Ale věru, že ho to jméno příliš nezdobilo. Mladý pán byl od přírody hlupáček, bezbraný jako malé dítě. Ctibor se o syna velmi bál, ale místo toho, aby ho naučil samostatnosti, obklopil ho vychovateli, kteří ho chránili před okolním světem. Chlapec znal jenom Sobín a laskavé rady svých pečovatelů. Ti Ctiborovi domlouvali, ještě snad není pozdě, aby se Bystrík do života něco přiučil. Ovšem, když jim dal Ctibor konečně za pravdu, stala se tragická nehoda a pán ze Sobína zahynul při lovu. Bystrík zůstal sám a sám ve světě, který neznal. To se ví, že se brzy stal kořistí lehkoživků, kteří na Sobíně přišli k dobrému živobytí. A právě tehdy se to stalo. Mohl jsem si vybrat, kdo mě smí po mé smrti vidět. A vybral jsem si tebe, ozvalo se pod zemím. Permon Kantor, který tudy procházel, se zarazil. Na sudu ve sklepní chodbě seděl duch hradního pána a světlo louče se odráželo od jeho svátečního roucha. To je pro mě veliká čest, pane, uklonil se Permoník. Jenom nevím, proč se jí dostalo zrovna mě. Váš syn by vás viděl určitě raději. Jeho jediného jsem nesměl zvolit. Je to můj trest za chyby, kterých jsem se při jeho výchově dopustil. Kantor uvážlivě pokýval hlavou. Něco na tom bude. Jsi drzý, Kantore. Já si nevybral vás, ale vy mě, odsekl Permon. Ctibor si povzdychl, chtě nechtě mu musel dát za pravdu. Říká se o tobě, že jsi dobrý učitel, začal pán ze široka. Dám ti zprávu pro syna, ty mu ji předáš a navrch přidáš i radu. A jak si to představujete? Mám přijít za Bystrýkem a říct mu, toho vyžeň, před tamtím zavři dveře? Pověděl jste vůbec synovi o Permonících? Když se před ním objevím, zešílí strachy, bojí se i myší v kuchyni. Co pak myši? Už utíkají, povzdychl si Ctibor. Ty z kuchyně i ty lidské. Vyjedli Sobín a půjdou ohrad dál. Jen jeden zůstává. A toho se bojím. Kantor věděl, o kom je řeč. Kornel si říkal alchymista a utekl na Sobín od císařského dvora. Měl nos na zlato, věřil, že je ukryté ve sklepení. Trávil hodně času v knihovně, našel staré mapy a na nich tajné značky vyznačující cestu k rodinnému pokladu. Už se blížil k cíli. Jakmile najde zlato, zmizí v dalekých zemích. Kantor ho bedlivě sledoval, neboť permonickým úkolem je už odedávna hlídat staré poklady. Na dnešní noc si Kornel vypočítal, že prokope poslední překážku k sobínskému pokladu. Také Kantor se připravoval. Spolu se svými žáčky celý den přetahovali truhly se zlatem ze staré skrýše do náhradní. Přesně o půlnoci se ve stěně uvolnily kameny a do skrýše se vsoukal Kornel. Nevěřil světlu louče. Tolik času věnoval studiu map a výpočtům a byl si tak jist a teď nikde nic. Běsnil, kopal do stěn, běhal dokola, ale nebylo mu to nic platné. Poklad tu nebyl. Snad už od něj máme pokoj, zadoufal Kantor. Ale kde pak? Ani si nestačil po rušné noci odpočinout a byl tu Ctibor. Víš, co ten darebák udělal, chroptil s námahou. Kantor ho chtěl upozornit, že by ho mohla skolit mrtvice, pak si ale řekl, že v jeho případě už je to jedno. Uspořádal pro mého syna parádní představení, vztekal se Ctibor. Vyvolával mého ducha. Je to šarlatán, podvodník, břichomluvec. Bystrý k tomu uvěřil? Ctibor smutně pokýval hlavou. Kantor se pousmál a zamířil ke dveřím. Počkej, kam jdeš? Číst si v moudrých knihách, řekl kantor. Druhý den Bystrík nedočkavě poposedával v křesle. Uslyším ho? Ozve se znovu? Už se na vás těší, ujišťoval ho Kornel a připravoval stůl s ubrusem dlouhým až na zem, aby nebyly vidět provázky, za které bude tahat, až duch začne lomcovat nábytkem. To Permoníkovi vyhovovalo. Nepozorovaně vklouzl pod stůl, zatímco se sál plnil hosty a zvědavým služebnictvem. Kornel zasedl za stůl, vše utichlo. Duchu pana Ctibora, jsi mezi námi? Kornel zatáhl za provázek a stůl se pohnul. To víte, že jsem tady, ozval se kantor a vysoukal se spod stolu. Lekli se všichni, nejvíc Kornel. Co to má znamenat, křičel a ve všeobecném zmatku vynikal Bystrýkův pláč. Můj otec tak hele nevypadal, vzlíkal chlapec. Jistě, že ne, usmál se kantor. Za to může on, ukázal na Kornela. Strkal mě pod stůl, až jsem se takhle zmenšil. To je lež, nikdy jsem toho skřeta neviděl, křičel Kornel. Ale to už kantor zvedl ruku a ze všech koutů se vynořili Permoníčkové. Mě taky zmenšil, mě taky a mě jak by smet, ozývalo se ze všech stran. Nevěřte jim, neumím zmenšovat lidi ani vyvolávat duchy, neumím vůbec nic, volal Kornel, běhal síní a marně uhýbal bouchancům rozezlených hostů. Nikdo mu nevěřil. Nakonec vyskočil z okna. Naštěstí bylo v přízemí. A Permoníčkové ho doprovodili až k bráně. Takhle jsem si to nepředstavoval, mračil se Ctibor, když se později sešli s kantorem ve sklepení. Chtěl jste, aby podvodník zmizel? Chtěl. A zmizel? Zmizel. Jenže Bystrík si teď myslí, že jsi jeho otec. Kde pak? Jeho srdce mu prozradilo, že to tak není. Jenže rozum a srdce k sobě někdy mají spletitou pouť, záludnější, než jsou chodby v podzemí. Co uděláš? Kantor se dlouho rozmýšlel. Nastalo září, a Bystrík přišel prvně do Permonické třídy. Zmateně se rozhlížel. Jsou tu jenom malé stoličky? Samozřejmě, protože jsou pro malé Permoníky. Ty si, chlapče, budeš muset přinést velkou židli. A kde rostou velké židle? Zeptal se Bystrík bezelstně. Kantor zavřel oči. S tím klukem bude ale práce, pomyslel si. A rychle začal listovat v moudrých knihách.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Máme sníh a máme mráz. A zas je bovce jako ovce, všechno je bílé, zas je prýba čas.
3: Máme mráz a máme sníh.
2: My dva se spolu nestratíme závědí.
3: Kloužem se zpíváme, hory jsou ráj. Zvůní špekáčku.
2: S moudou, kde zlátne čaj a teplo mají. Máme sníh a máme svah. My v okamžiku školu sniku přemenem žádný strach. Lalala, máme mráz a máme sníh. My dva se spolu nestratíme závědí.
0: Uhádnout, proč se já, 11. měsíc roku, jmenuji listopad, je snadné. V mém čase padá ze stromů listí, aby se země měla čím přikrýt, než napadne sníh. Celá příroda se připravuje na zimu.
4: Mnoho ptáků už odletělo do teplých krajin, lesní zvěř si hledá teplé pelíšky a na lukách se krčí už jenom sedmikrásky. Za to u rybníků je náramně živo. Rybáři se chystají sklízet rybí úrodu. Však se oni za celý rok něco nastarali. A já jsem vám z jednoho rybníka vylovil pohádku, jak přišla štika do kapřích rybníků. Tak poslouchejte.

0: bošileckém rybníku nedaleko Třeboně žil starý kapr. Kdyby si kapři dávali přezdívky, určitě by se mu říkalo Hudrál. Hudrál na všechno, s ničím nebyl spokojený. Jednou, když ho už zase od rána mrzel celý svět, slyší odkudsi slaboučký hlásek. A pomoc, pomoc. Koukne a ona to zlatá rybka uvízla mezi kořeny. Kapr připlul blíž, povolil kořen a rybka byla volná.
1: Děkuji, strýčku kapře,
0: zvolala.
1: Zachránil jsi mi život a já ti za to splním, co si budeš přát.
0: Kapr se dlouho nerozmýšlel a hned vyslovil své přání.
2: Ať mám vždycky co jíst a nemusím se honit za každou muškou a každým červíkem.
1: Stane se,
0: kývla rybka a chystala se odplout.
2: Počkej,
0: zastavil jí kapr. Byl sice mrzout, ale srdce měl dobré a pomyslel i na kamarády.
2: Nemohlo by to platit pro všechny kapry v našem rybníku.
1: Dobrá,
0: řekla rybka a byla ta tam. Co kdyby si kapr vymyslel ještě nějaké další přání? Jenže to ho ani nenapadlo, protože nad hladinou začaly kroužit mušky a voda byla najednou plná červíků. Všude se kroutily zelené řasy. Kapr jen otvíral pusu a polikal a polikal ostatní kapři, jak by smet. Jenže ouvej, brzy začali všichni tloustnout a tloustli a tloustli, až jim bylo zatěžko jen plout vymávnout, natož aby se proháněli po rybníku. Už se ani nepohnuli, třeba že je voda nadnášela, seč mohla.
2: Takhle to dál nejde,
0: prohlásil kapr Hudrál.
2: S tímhle musí zlatá rybka něco udělat.
0: A z posledních sil se jí vydal hledat.
1: Nemohu zrušit, co jsem splnila,
0: krčila zlatá rybka ploutví. Jenže kapr se nenechal odbít. Byl sice líný, ale vymýšlet si uměl.
2: Tak se znovu zamotej do kořenů a já tě jako vysvobodím a budu si přát, abychom se měli dobře, ale netloustli.
0: Kdepak? Trvala rybka na svém. To by bylo švindlování.
2: Tak mi aspoň poraď, co máme dělat,
0: prosil kapr.
2: Vždyť takhle za pár dní všichni zahyneme, prosím, prosím, prosím.
0: Naříkal tak úpěnlivě, že se ho zlaté rybce zžalelo. Chvilku přemýšlela a pak povídá.
1: Víš co, vrať se zpátky, ale dávej dobrý pozor, aby tě něco nepřekvapilo.
0: Pak mávla zlatou ploutví a zmizela. Kapr se tedy vydal na zpáteční cestu, ale v jednom kuse Hudrál.
2: To je mi pomoc, to je mi rada.
0: V tom se nad ním myl tmavý stín a cosi se mu zahryzlo do ocasní ploutve. Jen tak, že se vyškubl a schoval se v bahně. Hrůzou tam ležel bez hnutí až do večera a nebyl sám. Jeden po druhém zavrtávali se šupináči do bahna před tím podivným stínem, který je proháněl po celém rybníku.
2: Co by to mohlo být?
0: Ptali se vyděšeně jeden druhého, ale nikdo nevěděl. Není divu, když se až dosud starali jen o tlusté mouchy a tučné červíky. Až nejstarší kapr si vzpomněl. Kdysi mu dědeček vyprávěl o strašném kaprožroutovi. Chytí a sežere každého kapra, který nestačí utéci. Proto také za dědečkova mládí museli všichni šupináči třikrát denně obeplout rybník závodním tempem, aby tomu kaprožroutovi nepadli za kořist. Kapři poslouchali a přikyvovali, že tak by to mohlo být. Ale kde se tu najednou ten kaprožrout vzal?
2: Tohle určitě spískala ta zlatá rybka,
0: pomyslil si náš kapr, sám ji přece žádal o pomoc. Jenže za takovou pomoc by mu asi kamarádi nepoděkovali, a tak raději mlčel. Nemýlil se. Zlatá rybka mu pomohla, jenomže jinak, než si představoval. Povolala do rybníka štiku, aby proháněla líné kapry, kteří by jen jedli a jedli, tloustli a tloustli, až by se tou tloušťkou zadusili. Od té doby dbají rybáři na to, aby v každém rybníce, a rozumí se, že i v řece, byla aspoň jedna pořádná štika. Vlastně takovou štiku by potřebovali i někteří lidé, když je popadne lenost. A co hůř, když si v té lenosti začínají libovat. Co říkáte?

tenkrát v krajině duhového hada, kdy had Drghen ze stáje bílých lidí rozplašil stádo ovcí a zabil matku klokanů, našel černý domorodec u jeskyně, kde hlídal hroby svých předků, bílého muže. Nemohli se spolu pustit v zápas jako domácí s vetřelcem, protože se jednomu ani druhému nedostávalo sil. Stařec nad bílým trosečníkem hádal, jestli ho má zařadit mezi dělníky, kteří stavěli v jeho domovině železnici, nebo mezi trestance, které tu vyvrhla loď jako provinilce proti zákonům bílých lidí, či mezi hledače zlata, kteří ztratili v buši cestu. Bílý muž se snažil rukama říci, že patří ke stavitelům železnice. Napodobil pohyby kol a funěl nosem, jako když lokomotiva vypouští páru. Stařec vypustil z hrdla rachotivý zvuk a rukama cosi rozháněl a pěstí ničil. Bílý muž si to vyložil jako výčet hříchů, co tu napáchala železnice. Vlak vnesl do krajiny nepokoj, rozplašil stádo ovcí a zabil matku klokanů. Pak se stařec od vetřelce odvrátil a poklonil se směrem k ohništi. Tam, co si bublalo v kotli. Ctíš věci okolo sebe, řekl bílý muž. Poprosím věci, které jsou na blízku, aby mi pomohly nahradit řeč. Vzal dva kamenky a položil je na krok od sebe. Tohle je osada Edleid, ukázal na první kamínek. Pak ukázal na druhý kamínek. A tohle je osada Eris. Strážce skalních hrobů pohladil dlaní střed mezi oběma kamínky. Vyhloubil tam důlek. Bílý muž pochopil. To je jeho domov a má ho rád. Ten důlek je jezero. Stařec se poklonil tomu důlku. Pak zatočil rukou a obsal prsty jakousi spirálu. Konec spirály zvedl vzhůru. Bílý muž dumal nad tou kresbou. Vypadá to jako had stočený do klubíčka. Když chce had zaútočit, zvedne hlavu, vztyčí se a zasyčí. Opakoval starcovi pohyby a stařec kývl. Had spí v jezeře. Bílí lidé ruší jeho klid. Když se had probudí, rozněvá se. Zalije svět vodami nebo lidem vodu sebere a pak je v zemi hlad. Stařec zasyčel jako útočící had. Rozumím, kývl bílý muž. Had je potvora. Stařec se zatvářil jako při modlitbě. Duhový had je mocný, stvořil náš svět. Oči černého starce se zalily slzami. Nebyly to však slzy lítosti, spíš krůpěje něhy. Duhový had je laskavý. Duhový had je krásný, řekl černý stařec. Mé oči ho viděli. Ukázal se nám, jak se plazil oblohou. Má tělo z vody a světla. Pak se stáhl do jezera a tam spí. Bílý muž si opakoval. Duhový had je mocný, laskavý a krásný. Rozuměl, že je v těch starcových výkladech beze slov láska černých lidí k jejich domovu. Jste děti, řekl černému starci. Musíte si všechno na něco navěsit. I lásku k domovu oblékáte do podoby duhového hada. Žijete si svou pohádku. Jenže nám žádnej dobrotivej duhovej had nic nedal. Všecko si musíme rukama udělat,
I toho hada si musíme stvořit, když se chceme dostat od někud někam, z Adelaide do Alice Springs. I hadovi musíme udělat cestu. Jenže, co ty víš, co jsou to koleje? Váš had se plazí oblohou a náš chce položit koleje po zemi. Víš, jaká to byla dřina? Až jsme si museli přivést velbloudy na pomoc, aby tu dřinu a žízeň vydrželi až z Afganistánu. Stařec kývl. Náš je duhový had, váš je... Hledal slovo. Dlouhé a divné slovo. Váš had Dagen. Otřásl se, jako by i to slovo bylo odporné na jazyku. Váš had je z vody a světla. Náš Dagen je... Minu, nelíbí se. Tvrdý jak želví krunýř, stonohý jako stonožka a z nosu velkého, jako má nosorožec, vyfují páru. Ale jak se dá říct, že Dagen není zlý? Podívej, černej dětku, ukázal bílý muž ke kotlíku, kde se zvedala poklička. Duch vody a duch ohně vedou spolu zápas. Duch ohně vítězí. Duch vody utíká z kotle pryč, až nad kotlíkem naskakuje poklice. Stařec, kterého zkušenost děděná od prapředků učila rozumět řeči věcí, se zadumal. Pak přiložil ke kotlíku kus dřeva. Duch ohně bydlí ve dřevě. Dřevo přijalo teplo a žár od slunce. Duch ohně bydlí i v kameni ukrytém pod zemí. Když se kámen rozpálí do ruda, prchá před ním duch vody a vyfuní jako oblak. Po chvíli se obrátil k bílému muži. Řekl jsem svým lidem, odejděte do buše, opusťte zemi i hroby, neboť bílí lidé jsou mocnější. Pokýval hlavou a nabral do nádobky jakousi tekutinu, kterou si vařil, a podal jí vetřelci. Napij se, krotiteli ohně a vody. Ti, kteří slouží hadu Dagen, si nepřejí, abys ulehl ke kostem našich dědů. Dají ti sílu, abys odešel k svým. Bílý muž se napil. Odvar bylin nebyl lahodný na jazyku. Dal však prochladlému tělu teplo. Stařec pak podal zbloudilci ještě cosi, co se podobalo živým nudlím a co se na podnosu z kůry hemžilo a hýbalo. Bílé larvy jsou tučné sousto. Nepodal bych je vetřelci, nepříteli. Patříš k pánům hada Dagen, který se pase při zápase duchů, v něž věřili dědové našich dědů.

Tak se zachránil bílý muž. Dostalo se mu od černého strážce hrobu posily, aby se vrátil k svým. Bílým lidem se zdál ten příběh podivný. Jak jste se spolu domorodec a cizinec domluvili? Naslouchali jsme navzájem svým pohádkám, řekl zachráněný trosečník. Já jemu o železné mádu, on mě o duhové mádu. Až se pravnuci černého strážce hrobů budou vozit v našem železném hadu, naučí se i naši potomci ctít jejich duhového hada, který stráží té krajině rovnováhu v přírodě,

0: chaloupce žili dědeček, babička a jejich dcerka. Jednou si děda na trhu koupil kozu a poslal s ní dceru na pastvu. Dcerka pásla celý den. Na večer kozu napojila a hnala domů. U vrat seděl děda a zeptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se ohlédla po dcerce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Dcerka tvá mě hlady a žízní trápila. Rozhněval se děda na dceru, vyhnal jí z domu a druhý den poslal na pastvu s kozou svou ženu. Pásla babička kozu do samého večera. Potom jí napojila a hnala domů. Děda zase seděl u vrat a ptal se kozy. Kozo moje, kozičko, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se jen ohlédla po babičce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Žena tvá mě hlady a žízní trápila. Dědeček se rozhněval i na babičku a vyhnal i jí z domu. Třetí den šel na pastvu s kozou sám. Pásl celý den, na večer jí napojil a hnal domů. Běžel napřed, sedl si před vrata a ptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza povídá. Nejedla jsem, nepila. Lenost vám mě dědečku trápila. To dědečka velmi rozlobilo. Přivázal kozu ke vratům a šel si pro bič, aby jí potrestal. Ale koza se utrala a utekla do lesa. Běžela, běžela, ani se neohlédla, až před ní stál zajícův domeček. Koza do něho vběhla. Zajíc nebyl doma, i vlezla koza na pec a tam se usadila. Zajíc přihopsal domů a slyší, že na peci něco šramotí. Ptá se, kdo je to v mém domečku? A koza na peci. To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí. Zajíc se polekal. Utekl do lesa, sedl si pod doubek a pláče.
1: Co se děje, zajíčku?
0: Ptá se ho vlk, co šel kolem.
2: Ach, ach, v mém domečku se usadilo neslýchané zvíře. A kde budu bydlet já?
0: Vlk se hned tak někoho nelekne.
1: Neplač, kamaráde, já to neslýchané zvíře vyženu.
0: Jde vlk k domečku a zavije.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: I vlka to polekalo tak, že utekl. Zajíček zase sedí sám pod doubkem a jde okolo medvěd.
1: Proč pláčeš, zajíčku?
0: Zajíc mu všechno pověděl, jak se neslýchaného zvířete bál i šedý vlk, ale medvěd mu řekl.
1: Nic neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Šel k domku a zakřičel.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
0: A koza z pece.
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: Medvěd se lekl. Nikdy o takovém zvířeti dosud neslyšel. I on utekl.

lesa. Sedí opět zajíc pod doubkem a pláče. Jde kolem kohout se hřebínkem na hlavě a s ostruhami na patách. Kikiriki, zajíčku, proč pláčeš? Zajíček vypověděl kohoutkovi své trampoty. Neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu. Jak bys to ty, malý kohoutku, dokázal? Vlk hnal, nevyhnal. Medvěd hnal, nevyhnal. Jak pak bys mohl ty, kohoutku, takové neslýchané zvíře vyhnat? A přece je vyženu. Vletěl do domečku, stál na prahu a z celé síly, jak uměl, zakokrhal. Kikiriki, kikiriki, ať si kdo si rychle pryč. Kosu mám a posekám tě, vezmu bič a vypráskám tě. Vymáchám tě v řece, ať si pryč z té pece. Koza se polekala tak mocného mstitele, vyrazila ze dveří jako blesk a už jí tam nikdy nikdo neviděl.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: O Alíkovi. Počkej, Dášenko, dnes tě budu fotografovat, jak sedíš moudře a způsobně na zábraží. Tak jednou ti byl jeden fox terrier, Alík se jmenoval. Byl pěkně bílý, uši měl krásně hnědé a na zádech nádhernou černou skvrnu jako dečku. A ten Alík žil v krásné zahradě, plné květin, motýlu a myšiček. A byla tam nádržka s bílými a růžovými lekníny, ale ten Alík do ní nikdy nespadl, protože nebyl takový blázen a třeštidlo jako někdo. Jednou byl horký den a schylovalo se k bouři a dešti. A protože, výjimeč, všichni psi před deštěm žerou trávu, žral trávu i Alík. A co se nestalo? V té trávě bylo jedno stébelko trávy čarovné, která se latinsky jmenuje Miraculosa Magica, a ten Alík nevěda o tom, to stébelko rozkousal a sežral. V ten okamžik se Alík změnil v překrásného bílého prince s hnědými lokínkami a nádhernou černou skvrnou na zádech. V první chvíli neměl Alík tušení, že už není pejsek, ale že je zaklet do prince, a chtěl se ještě podrbat zadní nohou za uchem. Teprve přitom shledal, že má na nohou zlaté střevíce. Ale tak počkej, Dášo! Zde na nejnapínavějším místě Dášenka přestala poslouchat a rozběhla se za vrabcem. Následkem toho pohádka o Alíkovi nemohla být dopověděna a nemá konec.
2: Král sedmilhář.

0: Žil v daleké zemi král a ten si s lidmi rád povídal. Ale samé povídačky. Věčně rozesmátá tvář. Není divu, že mu kdekdo říkal sedmilhář. A ten král sedmilhavý dal jednou v celé říši vyhlásit, že půl království od něj dostane ten, kdo mu poví takovou povídačku, že i král sedmilhář bude muset říct, to je lež. Kdo by nechtěl půl království? Přijížděli, přicházeli, ale odcházeli s nepořízenou. Král sedmilhář už byl unavený a vyhlásil poslední den přijímání návštěv, co lžou. Hned první se to ráno přihnal jakýsi hrabě Johan z Motýlích hor a povídá.
1: Mocný králi, můj otec měl dlouhou hůl a ta hůl byla tak dlouhá, že s ní dosáhl na nebe a míchal s ní hvězdy.
0: Hrabě vítězoslavně čekal, že nad králem vyhraje. Ten se ale jen usmál. Což o to, řekl chytrácky. To můj děda měl tak dlouhou dýmku, že si ji strčil do pusy a zapálil si ji o sluníčko. Hrabě odešel s nepořízenou a poslal ke králi druhou návštěvu. Přišel královský krejčík.
2: Odpusť, pane králi, že jsem se zdržel. Včera při té bouřce roztrhali blesky oblohu a já ji musel celou noc zašívat.
0: Ale ani krejčík si na krále nepřišel. To si dobře udělal, krejčíku, ale zašil si je špatně. Podívej, už zase poprchává. I krejčík odešel s nepořízenou, kde pak na krále sedmilháře jen tak něco neplatí. Úplně nakonec přišel chudý tovaryš a valil před sebou prázdný sud. Co tu chceš s tím velikým sudem, chlapče? Jsi mi dlužen, králi. Půjčil jsem ti před časem plný sud zlata, tak si pro něj jdu?
3: Já ti nic dlužen nejsem. To je lež.
0: A tovaryš se smál, až se za břicho popadal.
4: Když je to lež, tak mi dej půl království.
0: Král sedmilhár se hned chtěl opravit.
4: Ne, ne, ne, je to pravda, už jsem si vzpomněl. Aha, konečně. Tak mi dej ten sud naplnit zlatem.
0: Jenže tak bohatý, aby mohl sudy zlata rozdávat, nebyl ani pan král. Dal tovaryši půlku království a společně královali až do smrti.

0: byla z papíru a druhá bere vyhydle, no na manikýru. Jen kolo vrátku zpívej, já vím, že je to tak. Být skromný, to je nad zlato i nad šlechtický znak.
1: Lenochu jeden, to víš, že tě zaměstnáme, volali včely. Aspoň pořádek bys tu mohl dělat. Zavedli ho ke bráně úlu, do ruky mu dali kartáč a lopatku. Budeš oprašovat všechny včely, které přiletí zvenku. No práce bylo dost. Včela za včelou přilétávali, každá měla na sobě tolik žlutého prachu, že se sotva hýbala. A pytlík z nich za chvíli skartáčoval plný kbelík pilu. Také byste se nemuseli v každém květu motat, jen se darmo zamažete, ručel a spěchal s kbelíkem zevrat, aby skartáčovaný pil vyhodil na smetiště. Jedeš, strhli ho včely ještě včas zpátky, my se s tím sbíráme a ty to chceš vyhazovat, vždyť u nás se z toho peče cukroví. No to ovšem pytlík nevěděl. Tak aby se o tom přesvědčil, dovolili mu včely příští den také se podívat do kuchyně, jak se to cukroví peče. Ach, to bylo sladkostí. Jedny včely přinášely kádě čistého medu, druhé do toho sypali kbelíčky pilu, třetí z toho míchali těsto a čtvrté z toho těsta dělali rohlíčky, koláčky, bochánky, piškotky a všechno se to peklo pro malá včelí miminka. Chceš s námi? Můžeš se podívat, jak jim budeme dávat papáníčko, zvali ho. No podívaná stála na mou věru za to, kam se zohlédl, byla komůrka vedle komůrky, tisíce komůrek natlačených na sebe až růza a ve všech byli červíčci, včelí miminka. Dělnice chodili s plnými koši a cpali červíčky sladkostmi. Některá miminka byla tak malinká, sotva vylíhlá, červíčci jako malé puntíčky, těm dávali včeli kašičku a utírali jim tvářičku. Větším dávali preclíčky a kolečka do pusinky a těm dorostlým strčili prostě do ruky kornoutek. Na, už si veliký klacek, obsluž se sám. A dorostlý červíček spapal cukroví i s kornoutkem, protože i ten byl z medového papíru. Některá miminka byla už tak veliká, že musela přestat papat, jinak by přerostla přes komůrku ven. No, pak se to muselo dělat takhle. To si vždy k takovému tlustouškovi sedla nějaká včela, na papance uspala, potom dvířka jeho komůrky zavřela a zalepila voskem. A až se začas miminko probudí, nebude to už červíček, ale hotová včela. A tak přicházejí všechny včely na svět. Náhle však ustaly včely v krmení a tichounce štuchli do pytlíka. Koukej, támhle, královna. Pytlík viděl nejprve jen veliký schon a chvat. To byly královniny strážkyně, služky, kuchařky a komorné. A teprve po chvíli spatřil, že uprostřed toho šumu je jedna včela větší než všechny ostatní. A to byla královna. Byla v nejpilnější práci, v nejvznešenější práci úlu, ve které se královna nikdy nezastaví. Ona totiž nedělá nic jiného, jen chodí od jedné komůrky ke druhé a snáší do každé prázdné komůrky jedno vajíčko. Dnes, zítra, pozítří, každý den. A když jich, prosím vás, má snést takhle třeba 50 tisíc za rok, tak to je, panečku, práce. Vždyť nemá nikdy na jídlo. Zatímco jde od komůrky ke komůrce a do každé klade jedno včelí vajíčko, kuchařky jí podávají jídlo, komorné utírají po každém soustu pusu, služky jí umývají ruce, když si je někde umaže, a kartáčují chloupky, jinak by chudinka neměla na nic čas. A strážkyně dávají kolem pozor, aby jí šli všichni z cesty a aby jí nikdo nevyrušoval. Najednou blesk. Taková rána se ozvala a kornoutek cukroví se rozsypal po zemi. Že se nestydíš, pytlíku, brát miminkům jejich oběd. Co pak si se dost nenajedl, začala hubovat jedna včela, tak až se všechny ohlédly a i královna se dala ptát, co se stalo. Ani byste nevěřili, co se stalo. Pytlík, jak se všichni dívali na královnu, začal uštipovat cukroví pro miminka. Začal brát z košů preclíčky a kolečka, několik si jich nacpal do kapes, až si nakonec vzal do ruky celý kornoutek cukroví a začal jíst. Včela ho pleskla po ruce, až mu kornoutek vypadl na zem. Mně se zdá, že bychom tě měli zapřáhnout do práce. S tebou je ještě tak nejlíp, když kropíš.
2: Letecký den. Když čmeláci nemají zrovna co na práci, tak si hrají. Čmelda s Brundou znali spoustu všelijakých čmeláčích her, ale nejradši měli všecko lítá, co křídla má, protože nad stonožkou pokaždé vyhráli. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha lítá. Chyba, chyba, křičel Brunda, spletla se stonožko, protože blecha skáče. Vždyť při tom skoku letí vzduchem, smlouvala stonožka. Ale je to skok a ne let. Blecha nemá křídla. Pamatuj si, stonožko, že ten, kdo nemá křídla, nemůže létat. Ty taky nelítáš, poučil stonožku Čmelda. Ale ráda bych, povzdychla si stonožka. Když tak na vás koukám, jak přelétáváte z květu na květ, připadá mi to docela snadné. Ozvalo se v tu chvíli vzpomněnek a hop, jedním skokem se mezi nimi objevil zelený koníček. Létání půl zdraví, vyvolával. Letecký den i pro neletce, letecký den pro každého, kdo má chuť a odvahu. Já mám chuť, volala stonožka a potichu dodala i odvahu. Zelený koníček se rozřechtal na celou louku. Ty, stonožko, víš to jistě? To tedy vím, zamračila se stonožka. Ale co ještě nevím, co jsi nám zapomněl povědět, je, kdy a kde se ten letecký den koná. Koníček smíchy až poskočil. Právě přece teď na paloučku, u paloučku. A už mě nezdržuj, musím ještě oběhnout celou louku. A byl zase jedním skokem pryč. Tak ty chceš jít opravdu na letecký den? Kroutil hlavou Čmelda. Snad nevěříš tomu hopsálkovi, i kdyby smávala všema nohama, stonožko, neuletíš ani metr, vsaď se. Klidně, řekla stonožka, a jestli se mě podaří vzlétnout, tak vy dva nevěřící brundibáři poletíte se mnou.

0: Nad paloukem se už vznášel veliký balón a pod ním v mateří doušce se zlobil malinkatý pavouk.
1: Prošťáci, darebáci, uličníci!
0: Křičel, rozčíleně poskakoval, vyskakoval a olizoval si svých 6 noh, ale marně. Na provázek od balónu nedosáhl.
2: Copak, divil se Čmelda, copak se ti stalo?
1: Někdo mi odvázal balón, stěžoval si pavouček. Co když mě uletí? Celý letecký den mám zkažený.
0: Tak ono se dá opravdu létat bez křídel, žasla stonožka. S tímhle krásným balónem jsem to mohla dokázat i já. To je ale smůla, litovala a bylo jí do pláče. Brunda s Čmeldou na sebe mrkli.
1: Co dáš, pavoučku, když ti balon přitáhneme dolů?
0: Pavouček se hned začal usmívat, jak to dovedou jen šťastní pavouci.
1: Jestli to dokážete, tak si může vaše kamarádka dneska létat zadarmo, jak dlouho bude chtít.
0: A zase si olízl svých 6 nohou. Stáhnout balon zpátky k zemi, to byla pro čmeláky hračka, když měli křídla. Pavouček potom držel balon pevně za provázek a pobízel stonožku.
1: Nastup si, stonožko, letecký den právě začíná.
3: Tram, ta, ta, ta.
0: Zatroubili Čmelda s Brundou slavnostní fanfáru, ale stonožka se najednou do létání nehrnula. Okukovala balon ze všech stran.
1: A unese mě? V poslední době jsem trochu přibrala.
3: Můj balón by unesl 10 stonožek, uklidňoval jí pavouček.
1: Ale místo je tu jen pro jednu.
0: Stonožka si tedy nastoupila, čmeláci do balónu strčili a pavouk pustil provázek.
1: Drž si klobouk, stonožko, volali na ní. Poletíš vzhůru.
4: Já, jaký klobouk, polekala se stonožka. Je, já žádný nemám.
0: A pak zase, když se podívala dolů.
4: O, to je hloubka. Pomoc, Čmeldo, Brundo, kde jste?
3: Pozor, ať nevypadneš, nenahýbej se, napomínal jí pavouček a prosil čmeláky.
1: Poslyšte, Brundi Barci, ta vaše kamarádka je neucházněná. Domluvte jí, ať se nechová ve vzduchu jako na zemi.
2: Ale stejně je na ní legrační podívaná tady od spodu. Smáli se čmeláci a vydali se vzhůru za stonožkou.

0: Stonožku brzy přešel strach a létání se jí začalo líbit. Dostala chuť namířit si to výš a ještě výš a ještě. Už dost, dál ani kousek, varovali jí čmeláci. Byli teď tak vysoko, že kolem nich pluly bílé mráčky.
1: Je, vy se bojíte,
0: posmívala se jim stonožka. Nevydržíme tak dlouhý let a tady nahoře není kam si sednout ani kde se schovat.
1: Jenže mě to nevadí, já mám balón a ten je lepší než vaše křídla. Ponese mě vzhůru, pořád vzhůru, jenom vzhůru.
0: Rozjařeně volala stonožka a opravdu její balón stoupal stále rychleji.
2: Přeskočilo jí z toho řídkého vzduchu tam nahoře, usoudili svorně čmeláci, když se vraceli na zem a stonožčinu písničku slyšeli s čím dál větší dálky.

0: Než stonožka dospívala, bílé mráčky, obláčky se kolem ní hustě nakupily a z jednoho najednou proti ní vyrazil ostrý ptačí zobák.
1: Ale podívejme, housenka, kde se tady bereš?
2: Já tady létám. Promiňte, omlouvala se stonožka. A nejsem housenka, ale stonožka.
1: Opravdu, podivil se ten ptačí zobák. Tak to tedy mám štěstí, stonožku jsem ještě nikdy nejet.
2: Nejsem k jídlu, urazila se stonožka. A nechte mě být.
1: Ale my rorejsové si nevybíráme. Uvidíš, že mi budeš chutnat. Pojď sem.
0: Mávnul pták křídlem a málem stonožku sezobl.
2: Oho, tohle bylo jen o vlásek, polekala se stonožka. Čmeláci měli pravdu, tady není kam se ukrýt.
1: To není a na zem je daleko,
0: liboval si rorejs.
1: Tak už neuhýbej, stůj, nebo mě rozlobíš.
0: Další rorejsův útok přežila stonožka jen zázrakem. Balón letěl chvíli vzhůru, pak zase uhýbal do stran, ale dolů to nešlo.
2: Kdyby tady byli Čmelda s Brundou se mnou, určitě by mi poradili, naříkala stonožka.
1: Taky bych je sezob, jako tebe.
0: Rorejs se znovu rozehnal zobákem, ale stonožku minul a trefil se do balónu. Jak se rorejs tvářil na splasklý balón, to už stonožka neviděla. Snášela se rychle dolů, přistála s pořádným žuchnutím, ale byla šťastná, že je zase zpátky na zemi. Tak si stonožka užila svůj letecký den. Ale víckrát prý už létat nechce. Na zemi je to pro stonožky pohodlnější a dá se tam hrát, všecko lítá, co křídla má. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha. Jenže teď už stonožka nikdy neprohraje.

0: A když koťata dorostou, co myslíte, že z nich je? Ano, správně, kočky. Jako ty, co měla ta paní z pohádky o houpacím křesle. To je pro změnu pohádka pro maminku. Zavolejte maminku, ať si jde poslechnout. A že už ji slyšela 10krát. Nevadí, poslechne si alespoň po 11. Byla jednou jedna paní a ta měla 2 kočky a 1 dcerušku. Ale nějak jí to nestačilo. Kdybych tak měla houpací křeslo, kdybych ho tak dostala k svátku. Jenže na to jí neřekl nikdo ani slovo. Kočky mluví jenom, když už se mlčet opravdu nedá, a dceruška říkala jenom: ahoj, mami, co bude k večeři? Nebo ahoj, mami, já bych šla dneska ven. Chodila totiž ven, protože už byla povyrostlá a nemusela chodit spát po večerníčku. Kočky byly také velké, jenomže zdaleka ne tak jako ta dceruška. I když vztyčili ocásek, sahali jí sotva po kolena. Ona byla už tak povyrostlá, že by se s ní dalo o lecčem zhovořit, kdyby si udělala alespoň trošku času. Jenomže kde by si ta udělala trošku času? Ta si ho udělala jenom tak na novou gramofonovou desku. Svátek byl pryč a paní zase říkala: kdybych tak měla houpací křeslo, to by byla krása. To bych se nikoho neprosila, aby si se mnou povídal. Houpací křeslo přihoupá člověku do paměti všechno, co se mu kdysi líbívalo. Když má člověk pár hezkých věcí na vzpomínání, nemusí mu do toho nikdo povídat. Stačí, když má houpací křeslo. Jenomže jak k němu přijít? A zase jí na to nikdo nic neřekl. Kočky mlčely a vrněly, protože soudili, že na takovou myšlenku není třeba odpovídat, a dceruška byla už za dveřmi, protože na to řekla, že by šla na chvilku ven. No prosím, už jsem zase sama. Ať si mě ta holka nepřeje, nebo ji vdám. Já ji vdám, nic jiného si stejně nezaslouží. Vyvdám ji z domu, nebudu jí vařit a našetřím tak na houpací křeslo. Obě kočky jí poslouchaly, ale ani jedna se nezeptala, proč to houpací křeslo vlastně chce. Protože jsem nevykolíbaná, vysvětlovala jim ta paní bez říkání. Má sestra se narodila moc brzo po mně, tak ji dali do kolébky a mne z kolébky vystrčili. Kdybych byla v kolébce ještě aspoň 2-3 měsíce, byla bych vykolíbaná dost. Houpací křeslo, to je něco jako kolébka pro dospělé. Kdybych ho měla, nepotřebovala bych si s nikým večer povídat. Kdybych tak dostala houpací křeslo, aspoň k svátkům. A přišly svátky. Za okny byla tma tmoucí a sněhu po kolena. V pokoji svítila lampa a pod lampou seděla paní. V houpacím křesle. Houpy hou, houpy hou. Měla zavřené oči a v hlavě se jí houpaly hezké vzpomínky. Jak jí tatínek vystřílel jednou na pouti zrcátko, jak se vozila na lodičce po rybníku, jak dostala jednou růže, po druhé růže a po třetí růže. Co hezkého jí kdo řekl, jak se jí kočky třely o nohy, když přišla domů, a jak dneska dceruška vynesla sama bez říkání koš z odpadky. Můj ty světe, já mám houpací křeslo. Můj ty světe, ty jsi ale pěknej. Jenom bych ráda věděla, kdo mi to křeslo vlastně dal. Jestli ta moje holka, nebo jestli vy? Podívala se na obě kočky, jenomže ty nic. Mlčeli a vrněli a pomrskávali ocásky. Ale to neměli dělat. Mlčet a vrnět mohli, ale ocáskem pomrskávat neměli, protože ho najednou obě pomrskli až pod houpadlo a to bylo. To bylo horší než ten nejhorší, nejzubatější hafan pod sluncem. Však také obě kočky zavřeštěly, že by to zastavilo autobus. Paní, která si tak pěkně v houpacím křesle snila, se div leknutím nezastavilo srdce. Když si vydechla, řekla kočkám: Vymařený, já mám křeslo na snění a na klid a vy mě div nepřivedete do hrobu. To nemůžete dávat pozor. Jau, jau, vyčítali jí kočky. My jsme ti toho snění a klidu navrněli za náš kočičí život víc než dost. A jestli ti to nestačí a musíš k tomu ještě mít houpací křeslo, tak nám s ním alespoň neuhoupej ocásky. Tak ta paní poznala, že má křeslo od své dcerušky, co jí dneska sama a bez říkání vynesla koš na odpadky. Proto vstala, nalila kočkám plné misky, aby je to tolik nebolelo, a té své dcerušce šla udělat bramborové knedlíky s cibulkou, ty měla totiž ze všeho nejraději. Já ji vdám. Já tu holku vdám, vždyť ona si to zaslouží. Přistěhuje mi toho svého sem domů a já jim budu vařit, protože už nemusím šetřit na houpací křeslo. A měla pravdu, nehledě na to, že taky poznala, jak si lidé mohou spolu rozumět a povídat, i když si neřeknou ani slovo.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Řekněte oba ano.
1: Ano.
2: To se mi zdá, to pravda není.
3: Jak ty jsi krásná, pano.
4: Lidičky, věřte pohádkám.
5: Věřte i na ty boží mlejny.

0: že ve vodnickém rybníku řádí hastrman, bylo víc než jasné. Ve vesnici nebylo jediné chalupy, domu nebo bytovky, ve které by se nestratilo alespoň jedno dítě. Rodiče byli zoufalí. Kam nám ty děti mizí? Ptali se. Podezřelé bylo, že vždycky zmizelo nějaké děcko z Rovinka poté, co se vypravilo vykoupat do místního rybníka, který byl od návsi vzdálený, co by kamenem dohodil. Obyvatelé vodnic uspořádali v místním hostinci schůzi, na které pili sodovku a radili se, co s tím udělají. Všichni se shodli na tom, že rybník je pro děti nebezpečný, že už nebudou čekat, až jim zmizí i poslední chudáci děti, co ve vodnicích zbyly, a že kolem rybníka vystaví vysokánskou zeď, kterou žádné děcko nepřeleze, i kdyby se sebe víc snažilo. A tak postavili zeď a děti kolem ní smutně okouněli a bylo jim horko a smutno. Sebastian, kterému doma říkali Sebík, se rozhodl, že věci přijde na kloub. Pokud je v rybníce hastrman, jakože asi je, vypraví se za ním a zeptá se ho, kde jsou děti ze vsi. Možná, že s ním bude muset i bojovat. Ale to nevadí. On Sebík se hastrmanu nebojí. V noci, když měsíc svítil na obloze jako obrovský lampion, vkradl se Sebík potichoučku tatínkovi do garáže. Sebíkův táta byl členem hasičského sboru a tudíž měl v garáži dlouhatánský žebřík. Sebík popadl žebřík a už si to štrádoval k vysoké zdi. Rychle se po něm vyšplhal nahoru a potom ladně se skočil do měkké trávy. U rybníka byla tma. Jen měsíc se odrážel na hladině. Sebík si sedl na hráz a čekal. Přesně o půlnoci se zčeřila voda a nad hladinu vykoukla zelená hlava. Sebík ani nedýchal. Pomyslel si. Taky je to pravda. A pak, že hastrmani neexistují. Škoda, že nemám fotoaparát. Hned bych ho vyblejsknul a ukázal paní učitelce, aby uznala, že neměla pravdu, když tvrdila, že hastrmani jsou jen v pohádkách. Hastrman se vyhoupl na hladinu a začal po ní chodit se svěšenou hlavou. Chodil sem a tam, tam a sem a zase zpátky. Sebík schválně nahlas zakašlal. Hastrman sebou trhl a podíval se na něj.
1: Japeček!
0: Rozzářil se Hastrman.
1: Pojď se mnou plojit po hladině,
0: zašišlal. No to z uhod, to by se ti líbilo, zvolal Sebík. Já se přiblížím k vodě a ty mě stáhneš pod hladinu a Bůh ví, co se mnou uděláš. No, asi to, co jsi udělal se všemi dětmi, co?
1: Ale, čo bych dělal, čo? Já mám děti rád, ale oni mě rády nemají.
0: Šišlal Hastrman. A jak jsi na to přišel, že tě děti nemají rády? Zeptal se Sebík.
1: No, mám jich tam dole pod hladinou spoustu. Spoustu dětiček ve velkých hlnečcích pod pokličkami. Ale není s nima žádná leglače. Žádná zábava s nima není. Nechtějí si se mnou hlát. Jo, to dříve plavali, vodičkou čákali, ale teď sedí pod pokličkami a mlčí. A mně je tak smutno, tak smutno,
0: postěžoval si šišlavý hastrman. A byla to pravda. Pod hladinou, na dně rybníka, byly skoro všechny děti z vesnice. Už tam toho měli plné zuby. Pod vodou se nedá mluvit, ani si normálně hrát. Všechno na sobě máte pořád mokré a otravují vás dotěrní kapři, kteří se na dně rybníka válejí v bahně. Hlavně Maruška Horáková už toho měla dost. Bylo jí smutno po mamince a taky jí někam uplavala mašlička, kterou měla ve vlasech. Byla zavřená jako všechny ostatní děti ve velikém malovaném hrnečku a přikrytá pokličkou, aby nemohla ven. Jen tu a tam ji navštívil Hastrman. Odkryl pokličku. Dloubl do Marušky zelenými prsty spojenými blánou, jak to mývají žáby, husy nebo kachny, a zeptal se.
1: Budeš se mnou hlát?
0: Maruška si pomyslela, že ani za nic si s Hastrmanem hrát nebude. Ať si ten šišla, jde třeba válec kapry do bahna, ale s ní, s Maruškou, ať nepočítá. A zavrtěla hlavou, jakože ne, a Hastrman ji opět přiklil pokličkou a nadzvedával další a další, pod kterými byly ostatní děti, třeba i Pepíček Polák, Sebíkův nejlepší kamarád. Ale žádné z dětí si s Hastrmanem hrát nechtělo a Hastrman byl den ode dne smutnější a smutnější. Dříve, když byl ještě o něco veselější, tancovával po hladině a zpíval si.
1: Měsíčku, můj milý, posvít ještě chvíli, ať se můžu ladovat, zpívat si a tancovat.
0: Pravda, zpíval poněkud falešně, ale bylo to zpívání od srdce, z radosti, tak to ani nevadilo. Ale v posledním čase už jenom lezl po hladině se svěšenou hlavou a hořekoval.
1: Ach jo, ach jo, ach jo, jo, jo, jo, ach jo.
0: Sebíka to dohřálo. Takhle hloupého chlapíka ještě neviděl. Šišla. I když je mu určitě víc jak 40 let a nedokáže pochopit, že když někoho násilím zavře pod pokličku, no tak si s ním nebude hrát, i kdyby se postavil na hlavu. Tak poslouchej, ty nádhero zelená, povídá Sebík. To ti nedošlo, že když chceš kamarády, tak je nemůžeš násilím držet pod pokličkou. To dá rozum, že takhle si s tebou hrát nikdy nebudou. Pust je na svobodu a uvidíš. Hastrman se vyděsil.
1: Čo? Já je pustím, až už tam úplně sám?
0: Pust je a uvidíš, řekl Sebík. Sám si tak jako tak nemáš co ztratit.
1: Aha, nemám co ztratit,
0: řekl Hastrman a zmizel pod hladinou. Rychle začal odkrývat pokličky a z hrnečků postupně vyplavávaly ztracené děti. Mezi nimi i Maruška Horáková a Pepíček Polák, který hned volal na Sebíka. Sebo, co tam sedíš? Ať už jsi ve vodě! Kluci křičeli, holky pištěli a Hastrman celý ožil a pištěl a křičel s nimi. Křik dětí od rybníka probudil celou vesnici. Jako první se vzbudil Sebíkův táta, běžel do garáže a zvolal.
2: Někdo mi ukradl žebřík, to je na dělení, to je na dělení, co když ho teď budu potřebovat?
0: A lidé se zbíhali ke zdi a volali, pro boha rychle, probourejte tu zeď, jsou tam naše děti. Tatínek Pepíčka Poláka byl zedník a věděl, jak takovou zeď bourat. Když vodniční zbourali zeď, viděli Hastrmana, jak učí děti plavat.
3: Lidičky, podívejte se na to! Naše Jaruška plave kraula a to ještě před pár týdny chodila do vody se nafukovacím kruhem.
0: A tatínek Viktorka Adamce křičel,
4: podívejte se, jak ten náš kluk plave! Vždyť by z něho mohl být šampion!
0: A tak se z Hastrmana stal vedoucí plaveckého oddílu a trénuje děti na dětskou olympiádu, co se v příštím roce bude konat v Rouchovanech. Dokonce začal chodit i na logopedii, aby se odnaučil šišlat a naučil se pořádně mluvit. Takový olympijský trenér přeci musí umět říkat r i ř. A Sebík? Ten dostal ředitelskou pochvalu za záchranu spolužáků. Maminka mu upekla dort a tatínek byl na něj pyšný.

0: Ahoj, taťulo, já už jdu a vrátím se asi k večeři.
1: Co pak, kam pak a proč pak?
0: Taťuldo, ty máš ale otázek najednou.
1: Protože je musím mít. Tak moc nepovídej a všechny mi po pořádku pověz.
0: Na otázku kam pak ti mohu odpovědět jednoznačně. Na tělovýchovné středisko jednoty Meteoru Lokomotívy.
1: Ale, co to vlastně je to lokomotivní meteorologické středisko?
0: I když ho jmenuješ poněkud nepřesně, v zásadě je to hřiště na Kopanou.
1: A hele ho, tak mezi kopálisty, a proč pak? Co pak jsi zapomněl, že zítra vystupujeme na estrádě?
0: Nezapomněl.
1: No tak.
0: Já mám své vystoupení připraveno.
1: Ale já jsem to tvé vystoupení neslyšel. Hele, odlož pytel s pomůckami pro pohánění míče kopaného na věšák a budeme zkoušet.
0: Ach jo, to je trápení.
1: Nech toho vzdychání, prosím tebe. Ještě se tam přeřekneš jako posledně, že Jánošík bral chudákům a dával žebrákům a bude ostuda.
0: Ty ses nikde nepřeřekl, tatí?
1: No, tak o tom teď nebudeme hovořit, Žáno, tak...
0: No dobře, já...
1: No, tak co vlastně chceš dětem na estrádě povídat?
0: Chcím povídat, jak jsem byl v cirkuse.
1: No, vidíš, ty popleto. A vůbec nevíš, že jsme měli vyprávět pohádku.
0: Pohádku jsme měli vyprávět?
1: No ovšem, o králi Kandrdasovi a jeho třech dcerách.
0: O Kandrdasovi jsme měli vyprávět?
1: O Kandrdasovi pátém a jeho dcerách Marušce, Lidušce a Katušce.
0: O Katušce jsme měli vyprávět?
1: Co se pořád divíš? Nevíš nic? A já ti to tuhle vyprávěl celý večer.
0: Asi to bylo tak zajímavé, že má Víčka předčasně obtěžkalo luzný sen.
1: Tvá Víčka obtěžkává luzný sen vždycky, když máš něco pořádného dělat. Tak a budeme se učit pohádku.
0: A já budu vyprávět dětem o cirkusu.
1: Hurvaj, nezlob pořád. Když já budu vyprávět pohádku, nemůžeš do toho přece míchat cirkus. To nejde.
0: A proč ne? Kdo chce, ať poslouchá o Kandrdasovi a komu se pohádky nelíbí, může bez dechu poslouchat mé napínavé vyprávění cirkusových příběhů. Zavděčíme se všem.
1: Říkáš bez dechu?
0: Se ví.
1: A zavděčíme?
0: Simano.
1: No tak dobře, ale já začnu dřív.
0: A já ti do toho vpadnu, tak prosím, vykopávej, otče.
1: No tak. Tak prosím, začínám. Bylo nebylo, byla jednou jedna veliká, mocná a krásná země. Rozkládala se na břehu velkého moře.
0: Pod kulatým stanem a jelo se tam tramvají čtyřkou nebo trolejbusem.
1: Panoval tam starý, moudrý král Kandrdas. Seděl na trůně, obkloben svými dvořany. V levé ruce držel zlaté jablko a v pravé
0: velikánský bič, kterým pořád práskal kolem sebe.
1: A jak tak ten král panoval, narodili se mu tři dcery. Nejmladší z nich se jmenovala Maruška.
0: Měla cvičené lvouny a ti pořád balancovali na čumáku takový červený míč.
1: Prostřední dcera se jmenovala Liduška. Ta celý den
0: stála na hlavě a házela do výšky takové bílé kroužky.
1: Nejraději však měl král moudrou a klidnou Katušku, protože
0: dělala na koni kotrmelce a přitom báječně vytrubovala na trubku.
1: Král však stárl a cítil, že mu ubývá sil. Zavolal si tedy všechny dcery k sobě a pravil: dcerušky moje, přijedou k nám na návštěvu tři vzácní rytíři a bude zapotřebí v našem zámku
0: schrabat pliny, protože ti sloni to všechno rozhrabou.
1: Dostavil se první rytíř. Přijel krásně vystrojený na bohatě zdobeném
0: žebříku a houpal se na něm vysoko až úplně u střechy.
1: Druhý rytíř byl černooký, černovlasý a černobradý. Měl na sobě skvostné zlaté brnění a vypadal velice vznešeně.
0: Vždycky se odrazil, vyskočil 3 metry do výšky a ještě přitom udělal ve vzduchu salto. To vám bylo prýma.
1: Třetí rytíř přiharcoval s celým průvodem dvořanů. Všichni ti to vznešení pánové a spanilomyslné dámy v šatech s dlouhými vlečkami
0: skákali do výšky jako opice, až se z toho málem točila hlava. Jim se ale nestalo nic, protože byli jako z gumy.
1: Potom byl uspořádán mezi třemi rytíři turnaj. Vítěz měl dostat za manželku nejhezčí královu dceru a půl království k tomu. Nejlépe se oháněl dřevcem černovlasý a černooký rytíř. Vždycky se rozejel proti soupeři.
0: Ale šláp si přitom na plandavé kalhoty, ty mu praskly a on se natáhl do pelin jak dlouhý, tak široký.
1: Po turnaji uspořádal král na počest všech přítomných velkou hostinu a po ní dvorní ples. Hudebníci hráli krásné písně, hosté v nádherných úborech podle pokynů tanečního mistra.
0: Seděli na podstavcích kolem dokola v kleci, oháněli se po něm packami a moc na něj vrčeli.
1: Všeobecnému veselí podlehl nakonec i sám pan král, který se dal taky do tance a nakonec
0: proskočil s naježenou hřívou hořícím kruhem, přičem strašně zařval takhle.
1: Dlouho do noci trvala na zámku veselá zábava a nakonec pan král vítězného rytíře
0: musel píchnout bocem a pohrozit mu byčem, aby se nepral.
1: Počkej, hodování, se to povídáš. Král, že měl zježenou hřívu a skákal hořícím kruhem?
0: Jaký král, taťuldo? Mluvím přece o lvu.
1: No dobře, ale kdo se tady v kleci oháněl po taneční mistru packami dvořany?
0: Žádní dvořany, ale medvědi. Taťuldo, ty to pleteš.
1: Já, že to pletu? Ty to pleteš. Pleteš se mi do pohádky s cirkusem.
0: A ty se zase vtíláš s pohádkou do mého cirkusu. To přece nejde.
1: Samozřejmě, že to nejde. Pamatuj si, že nikdy nejde dobře dělat dvě věci najednou. Z toho je zmatek. Uznáváš to?
0: Uznávám.
1: A jaké z toho vyvodíš závěry?
0: Nechám tě vyprávět tu pohádku.
1: No, to je dost, Hurvajs, že to uznáváš.
0: Vyprávěj si pohádku, já mohu konečně jít na lokomotivu hrát kopanou. Tak ahoj, taťuldo, ahoj!

zafoukal mu na ramínku, pohladil ho po čele, hop a zdraví mraveliček, ráno skáče z postele. A nakonec to dopadlo nejlíp, veselé.

Bob a Bobek z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl velice podivné jméno. Jmenoval se Pokuston. A zrovna tak podivně vypadal. Nevyžehlené kalohoty a na košili samý červený flíček. To proto, že stále jedl špagety s kečupem. Pravda, kdybychom si ho prohlédli lépe, zjistili bychom, že má na kalhotách i pár mastných flíčků. Ty byly od grilovaného kuřete, které si koupil vždycky, když sehnal trošku víc peněz. To si sedl na schůdky své maringotky, dal si papírový tácek na kolena a hodoval. No a pak si utřel ruce do kalhot a jel se svou maringotkou o kousek dál. Ale protože se mu častěji nedařilo, než dařilo, bylo těch špagetových flíčků na košili mnohem víc, než na kalhotách těch mastných kuřecích. Když dorazili na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče či houpaček svůj stan a vyvolával. Vstupte, vstupte, vážení! Co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivoval v daleké Sarasánii i celý harém paši Bublejchána. Já budu polikat meče a oheň. Nechám zmizet vše živé i neživé. Přátelé, na železné tyči udělám uzel. A na závěr, světe div se, světe vyval oči. Vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka. A tak se také stalo. Ať před ním schovávali diváci červené eso sebelí, našel je v kapse nějakého pána. Z nosu i uší si táhl cigarety, nechal zmizet hodinky pana starosty a pak je našel u pana hostinského. Chodil po provaze a nakonec vzal kouzelnický klobouk. Ukázal všem, že je prázdný, zaklepal kouzelnickou hůlkou na dýnko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem a hezky se uklonili publiku. To byl panečku aplaus. Lidé vstávali a volali bravo, bravo, úžasné! A nikdo neuhodl, jak to kouzelní Pokuston dělá. Jednou, když přejížděl kouzelník Pokuston z Kalhotovic do Sak, nemohl najít kouzelnickou hůlku. Tena, kam jsem jí mohl jen založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí.

0: ne a ne ji najít. A tak se rozhodl, že udělá konečně v maringotce pořádek. Zastavil na pasece a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větívky bezu, vynesl kouzelník Pokustón všechny věci z maringotky na trávník. A hledal a hledal. Jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? No a konečně ji našel. Byla mezi špagetami. To bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém schonu si nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Když pak přijel do sak, musel sehnat za králíky náhradu. Místo nich na závěr představení uspal jednu paní a tu pak rozsekal šavlí na kousky a propíchal kordem. To byl, panečku, úspěch, když potom ta paní vyskočila a byla úplně živá. A protože se to panince líbilo, už u kouzelníka zůstala. Přes den mu vařila špagety a prala košile a čistila skvrny od grilovaných kuřat a večer se nechala před publikem rozsekat šavlí na cimpr campr. Kouzelník byl moc a moc spokojený a na králíky už si ani nevzpomněl.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Život na ruby. Z pana Vavřince táhlo pivo.
3: Ty jsi byl v hospodě,
2: obvinil ho Hylík. Byl. Dal jsem si mexický guláš a pivčo, nebo dvě.
3: Ale co se staráš, kamaráde, ty už mě přece nepotřebuješ,
2: odpověděl pan Vavřinec vyčítavě.
3: Eko ne, já tě potřebuju, ani nevíš, jak moc. A právě teď,
2: volal Hylík. Tak to vyklop.
3: Já už jsem vypátral toho vandala. Je to Kudla Dederon.
2: Žádný člověk se takhle nemůže jmenovat, ušklíbl se pan Vavřinec.
3: Taky to žádný člověk není, je to lichožrout.
2: Hylíku, zahořekoval pan Vavřinec, ty jsi mi obrátil život na ruby jako...
3: Jako ponožku, navrhl Hylík.
2: Dost, já už nechci až do smrti o ponožkách nic slyšet.
3: Tak se nezlob, řekl Hylík smutně. Jenom si pamatuj, že jestli mi teď nepomůžeš, stane se ze mě lupič a vyvrhel.
2: Cože?
3: Pan Vavřinec dopadl na židli.
2: Pane vrchní, ještě jednu plzeň, zvolal, ale Hylík se nezasmál. Naopak ho pomalu a opatrně zasvětil do svého plánu. Řekl mu jen část pravdy. Řekl, že v baru Kilimandžáro objevil lichožroucký brloch a v něm přesně ty licháče, které se ztratili z krámku pana Liku. Ví to jistě, měl přece sebou pár vzorků. Už taky ví, jak by je mohl pan Liku dostat zpátky, ale má to háček.
4: Jaký háček?
2: Zeptal se Egon s neblahou předtuchou.
3: Nejdřív, teď musím pár licháčů ukrást. Nemoc, jenom co unesu. Myslím, že jedna igelitka by stačila.
2: Pan Vavřinec vyskočil od stolu a držel se za hlavu. Hylík počkal, až se trochu uklidní a řekl, že je tu ještě jedna možnost. Kdyby pan Liku panu Egonovi tu tašku licháčů půjčil nebo daroval, on, Hylík, by nemusel krást. Ba naopak, všechny ty ponožky tentokrát už do páru by zítra nebo pozítří, to podle situace, zcela určitě a k Číňanově radosti, co? No, vrátil. A Egon, aby se ubránil dalšímu gejzíru Hylíkovi výmluvnosti, práskl dveřmi a odešel. Za pár minut byl zase zpátky s taškou plnou licháčů. O tom, co říkal on a co říkal pan Liku, se nechtěl šířit. Ostatně nebyl na to čas. Pan Vavřinec spěchal do školy. Dnes se tu při podvečerní besídce představí školní orchestr, v němž poprvé hrají i jeho žáci Luboš, Michal a Prokop. Už teď měl místo nich trému, ale byl rád, že ji má. Když má člověk trému, myslí na úplně jiné věci, než když ji nemá.

0: Když bylo stvořeno železo, všechny stromy zesmutněly. Čeho jsme se dočkali? Vzdychaly lesy, háje a zahrady. Bůh na nás seslal krutého nepřítele. Přijde den, kdy člověk vyrobí ze železa sekyry a všechny nás pokácí. Železo nářek stromů slyšelo a odpovědělo jim. Nemáte se čeho bát. Váš osud je ve vašich rukou. Dokud se nezradíte a nepropůjčíte se mi za topůrko, nemůže se vám stát nic zlého. Budete-li však nesvorní a spojíte se mnou, přinese vám sekyrka smrt.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggy!

0: Strejček příhoda. Jeden chalupník byl tuze chudý a nevěděl, jak si k penězům pomoci. I nedal mu čert dobře dělat, šel a ukradnul ze zámku pokladnici se všemi penězi. V noci si je přinesl domů a aby mu žádný na ně nepřišel, vyňal práh a pod něj je položil. Žena se na něho dívala a ptala se ho, kdo mu tolik peněz dal. Ale on věděl, že má hloupou ženu, a proto jí neřekl nic, že je ukradl, nýbrž jen, že jsou jeho.
1: No a proč je zakopáváš?
0: Pro strýce příhodu, odpověděl chalupník. Ráno si něco peněz vzal, řekl ženě, aby o tom nikomu nepovídala, a šel do města. Na zámku bylo ráno křik, všichni šli zloději po stopě, ale nemohli se ničeho dopátrat. Bylo k poledni, Selka seděla venku a předla. Tu jede pán na koni, jak ho viděla, pomyslila si, že to bude nejspíše ten strýc příhoda, i volá na něho. Pane, pane, neříkají vám příhoda?
1: A proč pak se ptáte?
0: Pravil se s podivením jezdec. Pravil s podivením jezdec. Já myslela, že jste ten strýc příhoda a že si jedete pro ty peníze, co můj Honza pod práh zakopal. Jezdec slyšel už o krádeži a tak řekl Selce, že se jmenuje Příhoda.
1: No tedy pojďte a vezměte si je, máte je schované.
0: Jezdec slezl, Selka mu odendala práh, on peníze vzal a jel s nimi přímo do zámku. Tam, když je poznali, hned šli z pouty pro chalupníka. Ale žena řekla, že se ještě nevrátil, ale až přijde, že ho tam pošle. V noci přišel muž domů. A když mu žena s potěšením vypravovala, že peníze strýci příhodovi odevzdala, dostal takovou zlost, že by jí byl hnedle zabil. Chodil po sednici a přemýšlel, jak by se trestu zbavil. Najednou mu něco připadlo a řekl ženě.
1: Teď poslouchej, ty motyko hloupá.
0: Slyšel jsem ve městě, že bude dnes v noci potopa světa. Kdo se neschová, ten se utopí. Já vylezu na střechu.
1: Jej, a kam mám vylézt já?
0: Ptá se plačky Selka.
1: Jdi do kuchyňky, já zadělám každou dírku a nepřijde-li voda až na střechu, nebude ti nic.
0: Selka tam vlezla a muž zandal každou skulinu, aby tam voda nemohla. Potom si přistavil ke střeše žebřík a komínem lil dolů do kuchyně vodu. Zprvu se žena modlila, ale čím dál jí voda šla, tím více jí bylo ousko a konečně zaslechl muž temný křik.
1: Utopím se, pomoz Honzo, mám vody po krk.
0: Honza přestal lít, šel ke kuchyňce a tiše udělal malý průchod, aby voda ubývala. Skoro do božího rána Selka stála v kuchyni, potom jí muž otevřel, všecko se uklidilo a on řekl. Až sem ti páni přijdou, můžeš říci, že byla potopa světa. Když úředníci přišli, nechtěl se Honza k ničemu přiznat. Řka, že nebyl doma, že je žena blázen, kdo ví, kterak ty peníze sem přišly. Zavolali ženu a ptali se, kdy muž peníze zakopával.
1: Před potopou světa, odpověděla žena a pevně na tom stála.
0: Když s ní nemohli páni ničeho svést a muž zapíral, nechali to být. A tak Honza ušel trestu.

0: Tak o kterém kamínku si budeme vyprávět dnes?
1: A co třeba tenhle malý, ten šedivý?
0: A tak to je slavný oblázek krajánka Mádla až od pramene Vltavy. Šumava je překrásná, ale život v horách je těžký. Tak těžký, že se tu nedá ani pěstovat obilí, a tak zdejší mlýnská kola nepoháněla stroje na mletí mouky, ale veliká kladiva, kterým se říkalo hamr. Ale ani ten těžký život nezabránil starému krajánkovi Mádlovi, aby každý rok koncem léta nenavštívil Kvildu a zdejší hamr. Mádl viděl kus světa a dobře věděl, že konec léta je nejkrásnější právě uprostřed Šumavy. Lesy tu začínají měnit barvu a mezi větvičkami i stébly trávy chytají pavoučci do svých sítí kapičky křišťálové rosy. Tak tedy Mádl míří na Kvildu, ale jakmile se u Františkova vymotá z lesa a zamíří k silnici, stuhne. Vltava zmizela. Korytem řeky se líně vyne stružka vody a za velkými kameny zůstaly loužičky, ale ten známý křišťálový proud je ten tam. Mádl se ani nerozmýšlí a běží přes les k prameni.
2: Co zas ti rašeliňáci vyvádí? Les plný skřítků a nejsou schopní postarat se o malý pramínek vody. Určitě zasměli nějaké své půlnoční tanečky a rejdy a teď vyspávají.
0: A v rozčílení a chvatu si nevšiml černého kořene, zakopl a už padá pokluskem listí a jehličí a sviští si to mezi stromy přímo k hlavnímu rašeliňákovi u pramene Vltavy.
1: Vítej, Mádle.
0: Pozdravil skřítek unile a smutně krajánka, ale ten kolem sebe plive jehličí a listí a spustí z hurta.
2: Co to má znamenat? To je vám jedno, že tenhle pramínek míří přes Stožec, Horní Planou, Krumlov, Budějce, Hlubokou a Zvíkov až do Prahy? Vždyť celé Čechy můžou být bez vody, když tady zaspíte.
1: Ale Mádle, my přece hlídáme, aby byla voda čistá, než opustí les. Ale nemůžeme se dostat dovnitř skály k pramení. Tak daleko moc rašeliníků nesahá. Věř nám, že nás ztracený pramen trápí stejně jako tebe.
2: Promiň, já vím, máš pravdu. Jak to tedy s pramenem funguje?
1: Ve skále sídlí vila pramenka, ale poslední dny slyšíme jen její usedavý pláč.
2: A jak se za ní můžu dostat?
1: To je právě to, co nikdo neví. Je taková říkánka. Kde zelený had nohy hladí, když máš vlasy ze zlata, vezmi kámen jako pírko a zaťukej na vrata. Jenže tomu nikdo nerozumí, takže ve skále ještě nikdo nebyl.
0: Mádl se zamyslel a pomalu se kolem sebe rozhlížel. Přímo před ním se tyčil obrovský balvan. Podíval se k nohám a zastavil se mu dech. Vždyť šlahouny kapradí, ve kterém stojí, se mu plazí kolem nohou jako zelení hadi. Vzhlédl a vidí, jak se z koruny javoru snáší na jeho hlavu první zlatý list. Teď už věděl, jak dál. Opřel se o balvan a ten se odkutálel jako klubičko vlny. Najednou stál před zlatými vraty a zaťukal. Vrata se otevřela a v jeskyni za nimi seděla a plakala krásná víla pramenka a v ručičkách svírala vysoký hliněný čbánek.
2: Vílo pramenko, tak co pak je s tím pramenem?
1: Já nevím.
0: Zaštkala tiše víla a spustila další proud slziček.
2: Kriste pane,
0: pomyslel si Mádl.
2: To se není čemu divit, že pramen neteče, když svěříte čbánek ufňukaný ženský.
0: Ale nahlas řekl.
2: S dovolením, slečno?
0: A opatrně jí vyndal čbánek z rukou. A jak s ním pohnul, uvnitř něco zachrastilo. Mádl ho obrátil dnem vzhůru a vypadl krásný šedivý oblázek. Najednou to večbánu zabublalo a z hrdla vytryskl krásný silný pramen a už si to skotačil mezi kameny a skřítky rašelíníky.
2: Tak to zbyl ty,
0: vzal mádl do ruky oblázek.
2: Že se nestydíš, takovej malinkej a hezkej, a mohl si způsobit takovou škodu.
1: To je bezva, že mají prameny takové malé ochránce a hlídače.
0: A nejen prameny, dokonce i hrady mají své ochránce. A na hradě Zvíkově je tím ochráncem Rarášek. V době, kdy hrad ještě neomývaly vlny jezera, ale pyšně se tyčil na vysoké skále nad hlubokým údolím řeky Vltavy, se na Zvíkov přistěhovali jeho noví majitelé s malou dceruškou, princeznou Tereskou. Tereska byla neposeda, vlezla do každého koutku, ovšem musela vědět a každému radit. Hned byla ve stáji, hned zase v kuchyni a za chvilku už se rozhlížela z ochozu věže. A právě hradní věž jí přitahovala nejvíc. Pokaždé, když procházela okolo malých dvířek ve stěně, měla pocit, že jí někdo pozoruje. Jednou už to nevydržela a dvířka otevřela. V malinké komůrce za dvířky se krčilo nějaké divné zvířátko nebo spíš nepovedený skřítek s dlouhým zoubkem.
1: Je ahoj, kdo jsi?
0: Radovala se Tereska z nového kamaráda.
3: Rarášek.
0: Špitlo to cosi.
1: A ty tu bydlíš?
3: Tedy ne, tady ve věži. Patří mi celý hrad. Tady se jen před tebou schovávám.
1: A proč se schováváš?
3: Protože ty všechno vyšmejdíš a mě tady ještě nikdy nikdo neviděl.
1: Ty jsi něco jako strašidlo.
3: No, já si říkám duch hradu, ale v podstatě jsem něco jako strašidlo.
1: A jsi hodný nebo ošklivý strašidlo?
3: Já nevím. Myslím, že hodný.
1: A co děláš?
3: Většinou vržu s podlahou, posouvám obrazy, schovávám věci, občas někoho schodím z věže nebo z hradeb, tak, co mě napadne.
1: Tak to tedy moc hodný nejsi. Ale neboj, já něco vymyslím, abys nemusel být ošklivý. Ode dneška budeš pracovat.
0: Tereska cestou z věže přemýšlela o nějaké práci pro Rarážka. Má krásný dlouhý zoubek, mohl by dělat třeba dírky do kožených opasků. A už táhne do věže pytel plný kůží na opasky.
1: Neboj se, všechno ti ukážu. Tak, tady dej zoubek, výborně, a teď stiskni. Bezva, vidíš, to je krásná dírka. Tak další, další... No počkej, Rarášku, co to děláš?
0: A Tereska jen bezmocně přihlížela, jak se Rarášek pustil do kůží a rozkousal jen na hadry. Z těch už nikdo opasky neudělá.
1: Zlobidlo jedno zlobivý. Však počkej, najdu ti práci, při které nic rozkousat nemůžeš. Už to mám, budeš dělat zvoníka.
0: A Tereska dovlekla Rarážka do zvonice, dala mu do jedné ručičky provaz od zvonu a do druhé hodinky a řekla.
1: Vždycky, když bude velká ručička na 12, tak zatáhneš za provaz.
0: A Rarážkovi to šlo. První hodinu odzvonil ještě tak trochu nesměle. Druhou jako opravdový zvoník, ale pak už si zvonil, jak ho napadlo a na hodinky se vůbec nedíval.
1: Ty Rarachu jeden, vždyť teď kvůli tobě vůbec nikdo neví, kolik je hodin, jestli mají jíst nebo jít spát. Tak co s tebou? Vždyť z tebe nikdy nic pořádného nebude. A víš co? Pro mě za mě si klidně dal strašidlákuj.
3: To je dobře. Stejně mě strašení baví nejvíc.
0: A tak je Rarášek na Zvíkově dodnes a spokojeně si vrže podlahou, posouvá obrazy, schovává věci a občas, když je hezky, tak si na hradbách jen tak zlehonka do někoho šťouchne.

0: Už od samého rána to od lesíka fučelo. Fuj, fuj. Chvíli nic a za chvilku fujá. Šla tou cestou zrovna tři malá prasátka. To víte, pravda to všechno není. Něco je taky pohádka. To první mělo po sobě puntíky docela jako muchomůrka. To druhé bylo zas celé proužkované jako duchnička. Jenom to třetí prasátko bylo růžové. Ale tak pěkně, jako pouťový balónek. Jak už to vítr zkouší na ledovou píšťalku, je zle. Měli bychom si honem postavit chaloupku, povídá to růžové prasátko. No, no, no, chaloupku, přitakávali bratříčci. Chro, chro, chro, ale fortelnou, aby nám jí babice fujavice nerozmetla. No, no, no, ze slámy, vypísklo prasátko z puntíky.
1: Roch, roch, roch, zroští, zívlo prasátko z proužky.
0: Kde pak sláma, kde pak roští? Na babici fujavici platí jenom cihly. Takhle to růžové prasátko řeklo rovnou.
2: A hrome, do bratříčku, jako když píchne, hned se jim ocásky začaly kroutit.
3: A to já s tebou z cihel stavět nebudu, vypísklo prasátko z puntíky. Však ona mi slaměná chaloupka taky vydrží. Jednou, dvakrát pole obejdu, trochu slámky seberu a chaloupka je na to tata pěkně zlatá. Celička mě ukryje, střechu nepotřebuje.
0: A už se prasátko z puntíky kulilo brázdou a jak mělo hromadu slámy před sebou, hned si tam udělalo díru a prej,
3: ňo, ňo, ňo, to je voňo.
1: To se ví, jaké pak cihly. Chaloupka z chrastíčka, tam bude teplíčka,
2: zívlo si prasátko z proužky.
0: A herc, herc, už rylo rypákem támhle v roští. Chrň, chrň, zapadlo do roští, ani vidět ho nebylo.
3: Jenom abyste bratříčci potom nelitovali, vykviklo dotčeným hláskem růžové prasátko. Ale to víte, takový růžový hlásek není skoro ani slyšet. A prasátka na to volání nevytáhla ani rypáček. Och jo, tak jsem tu prasátko růžové zůstalo docela samo. Samo si z města cihly navozím, samo si v necičkách maltu namíchám.
1: Roch, ňoch, ňoch, rach, ňach, ňach,
2: svorně se chechtala obě prasátka.
3: Ono snad to naše prasátko bude stavět paní zimně palác.
0: Růžové prasátko to všechno slyšelo a jak bylo celé od té námahy zmožené, skoro se vám až zmenšilo. Asi jako když z pouťového balónku trochu vyfoukneš, tak mu to přišlo líto. Ale tu chaloupku z cihel si nakonec přece jen postavilo. Byl taky nejvyšší čas. Mrazíci udupávali už zem dotvrda a babice fujavice za nimi chodila a holí zkoušela, jestli udupávají pořádně. Sec mazec. A tak se mrazíci činili, jak jen dovedli. A fujavice na ně za to občas kejchla z cukrové pudřenky. Pšá! A kejchala čím dál víc, až bylo toho pudrového cukru, kam ses jen podíval. Pšá! Ale jednoho dne se v tom studivém cukru objevily vlčí šlápoty. To se ví, sami tam přes noc nenaskákali. Cap, ťap, dup, krajem se toulal vlk a už byl tady. Uviděl chaloupku ze slámy, v chaloupce prasátko z puntíky. Hned dostal na to prasátko hlad. Rohamňam, rohamňam. Slyšíš mě? Povídám. Prasátko z puntíky, otevři.
3: Ale chaloupku ze slámy mám, z vlka si nic nedělám.
0: I pro pána krále. Snad mělo prasátko zůstat potichu. Jen počkej, já ti dám.
3: Ještě ti zaspívám,
4: Fik mikr, ham, ňam, ňam. Zle se kouknu, na vítr houknu, chaloupku ti sfouknu.
3: A hned taky zafoukal. Fiu, docela maličko. Slámka se rozlítla jako to peříčko. A bylo po chaloupce. Ještě, že prasátko stačilo utéct. Ještě, že jsem já prasátko ubohé své holé puntíky zachránilo. Teď ale honem za bratříčkem z proužky. No, no, honem. Jenomže vlk za ním po sněhu cap, cap, dup. Uviděl chaloupku z roští, prasátka dvě.
4: Rham, rham, ňam. Slyšíte?
5: Povídám. Prasátko z puntíky, prasátko z proužky, otevřete.
1: Ale chaloupku z roští máme, z vlka si nic neděláme.
3: I pro pána krále. Snad měla prasátka zůstat potichu. Zaskřípal vlk jak staré housličky, od huby se mu kouří z ošklivé písničky.
4: Počkejte, já vám dám. Ještě vám zaspívám. Fik mikr, ham, ňam, ňam.
5: Zle se kouknu, na vítr houknu, chaloupku vám sfouknu.
3: Zafoukal vlk. Fuj, fuj. Chaloupka se zhoupla. Zafoukal znovu, jako když kovářské měchy zmáčkneš. Fuja! A bylo po chaloupce. Sotva, že prasátka stačila utíkat.
2: Ještě, že jsem já prasátko ubohé své holé puntíky zachránilo.
1: Ještě, že jsem já prasátko ubohé své holé proužečky ušetřilo.
2: Chrň, chrň, chrň, honem za růžovým bratříčkem. Ňo, ňo, ňo, honem.
4: To bylo naříkání, to bylo prošení, aby jim růžové prasátko odpustilo.
2: Roh, líná jsme byla a ošklivá.
1: Ňo, ňo, ňo, ošklivá.
2: Teď nás za to vlk žene závějema.
3: No, poplakali si bratříčci všichni a pak si začali blaženě pochrochtávat, když v tom cap, cap, dup. Už tu byl zas ten vlk. Uviděl chaloupku z růžových cihel a uvnitř prasátka hned tři. První mělo po sobě puntíky docela jako muchomůrka, druhé bylo zas celé proužkované jako duchnička. Jenom třetí prasátko bylo růžové, ale tak pěkně, jako pouťový balónek.
4: Hamňam, hamňam,
5: slyšíte? Povídám, prasátko z puntíky, prasátko z proužky, růžové prasátko, otevřete.
3: Ale z pevných cihel domek máme, z vlka si nic neděláme.
4: Počkejte, já vám dám, ještě vám zaspívám. Fik mikr, ham, ňam, ňam.
5: Zle se kouknu, na vítr houknu. Chaloupku vám sfouknu.
3: Nadul se vlk jako dudy.
1: Fuj!
3: Jenomže ať foukal, jak foukal, ať se zle koukal, na vítr houkal, chaloupka z cihel nic. Pořád tam sedí jako hříbek.
4: Tlapkama se opíral, ocasem dotíral,
3: nakonec do vrátek hlavou bouchal.
5: Jenom si boule nadělal. A byly to boule, na mou věru, jako cibule.
6: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
7: Velbloud a křídla. Na kraji veliké pouště seděl jeden docela malý velbloud a prohlížel si obrázkový časopis. Ne, že by četl. Velbloudi si na četbu nepotrpí. Také málo kdy si kupují knihy, pořizují knihovny a už nikdy si knížky nepůjčují. Ale obrázkový časopis, to je něco jiného. Tenhle velbloudí výrostek si i ve škole pod lavicí vždycky prohlížel časopisy, místo aby dával pozor, a tak se ani moc dobře číst nenaučil. Stačilo mu, když přeslabikoval, co bylo napsáno pod obrázkem. Například, když tam bylo auto, správně přečetl auto. Malý velbloud měl mnoho strýců, tetiček, bratranců a sestřenic, kteří byli všichni velmi pracovití. Tatínek s maminkou samozřejmě také a dědeček se dokonce proslavil tím, že chodíval v čele velbloudí karavany a jako jediný směl nosit přes celou poušť vzácný náklad drahokamů, které patřily jednomu bohatému králi. Každý tedy čekal, že z velbloudňátka jednou vyroste velbloud významný po dědečkovi. I proto, hned když se narodil, dostal jméno Šemík, prý podle nějakého cizího slavného velblouda, nebo snad koně. Jenže malý Šemík nechtěl pracovat jako ostatní, nechtěl nosit náklady, dával přednost obrázkovým časopisům. Už se zase schovává na kraji pouště za písečnou dunou, žalovali na něho bratranci. A nechce si s námi hrát na velbloudí karavanu? Přidali se hned k bratrancům sestřenice. A taky nějak divně mluví. Volali všichni a zlobili se na Šemíka dohromady. To bude tím dnešním horkem. Polekala se maminka velbloudice, ale tatínek velbloud si myslel, že by spíš potřeboval vytahat za uši a rozhodl. Večer se všichni sejdeme u napajedla a tam s klukem promluvím. Sestřenice a bratranci byli u napajedla první a už volali na Šemíka. Počkej, ty dostaneš. Nebo počkej, ty uvidíš. Šemík si jich nevšímal, protože stále prohlížel obrázky a četl si, co bylo pod nimi napsáno. Pak přišel tatínek s maminkou a s nimi i ostatní příbuzní. Když se všichni nejdřív pořádně napili, když zahnali svou velikánskou velbloudí žízeň, teprve pak si všimli, že malý velbloud pořád ještě prohlíží obrázkový časopis. Ty snad nemáš žízeň? Tobě voda nechutná? Zamračil se na něho tatínek. Tehdy teprve Šemík odložil svůj časopis a prohlásil. Jen s minerálkou na poušti tě žízeň navždy opouští. Strýcové, tetičky, maminka i tatínek zůstali na malého velblouda koukat. Něco takového ještě neslyšeli. Za to sestřenice s bratranci poskakovali, smáli se a volali. Takhle divně s námi mluví pořád, místo aby si hrál na velbloudí karavanu. První se z překvapení vzpamatoval tatínek. Podívej, Šemíku, jestli ti není dobře zhorka, tak si trošku odpočiň a napiješ se, kdy budeš chtít a čeho budeš chtít. I když nevím, na co jiného by mohl mít velbloud chuť než na vodu. Máš rád mošty? Mám. A což ty? Přerušil tatínka Šemík a to už bylo všem jasné, že s tímhle malým velbloudem není něco v pořádku. Jedni říkali, že je asi opravdu nemocný, druzí zas, že je jenom nevychovaný. Nakonec se však shodli, že z něho sotva může vyrůst ten významný velbloud, který by mohl jednou nosit přes poušť vzácné královské drahokamy. Co z něho bude? Všichni zesmutněli. Šemík se ale usmíval a klidně příbuzným vysvětlil. Na velbloudu přes poušť? To by špatně dopadlo. Přes poušť dneska bezpečně dopraví tě letadlo. Potom oznámil, že z něho bude básník. To má z toho obrázkového časopisu, naříkala maminka. To opravdu není četba pro velbloudy. Jenže od té chvíle začal malý velbloud trénovat na básníka a mluvit tak, aby se mu to rýmovalo. Když se ho třeba někdo zeptal, jak se pořád máš, odpověděl, mám chuť na guláš. Velbloudi guláš neznají, nikdy ho ani neochutnali a proto se vyptávali dál. Na co si zahrajem, Šemíku? Na karavanu knoflíku. To už vůbec nedávalo smysl a velbloudi usoudili, že s malým velbloudem řeč není, nikdy ani nebude, že se zkrátka nevyvedl. A tak si Šemík dál prohlížel obrázkový časopis, až konečně jednoho dne přečetl i poslední stránku. Tehdy se rozhodl, že nebude básníkem, ale Pegasem. To, že se pro něho líp hodí. Vysvětlil, že Pegas je slavný kůň s křídly, který básníky doprovází. Teď už si velbloudi začali ťukat na čela a Šemíkovi domlouvali, aby si rozmyslel, co říká. Kůň přece křídla nemá, jak by je tedy mohl mít malý velbloud? Ale Šemík se přemluvit nenechal. Náhodou, už mi rostou, sáhněte si. A nastavoval všem záda, aby se mohli přesvědčit. Zkoumali ti velcí velbloudi Šemíku ve hřbet. Zdá se, že tam opravdu něco má. Že by křídla? Jen jestli by vyrostla dost veliká a dost silná, aby unesla velblouda. Velbloud totiž není žádný vrabec. A to by potom z našeho Šemíka přece jenom mohl jednou být slavný velbloud. Sestřenice a bratranci se přestali malému velbloudovi posmívat a začali se sázet. Jaká asi křídla se mu vyklubou? Motýlí, netopíří anebo ptačí? Nejvíc netrpělivý byl Šemík sám. I když mu každý radil, aby radši ještě nějaký čas počkal, řekl: na létání už to stačí, moje křídla jsou jak ptačí. V tu chvíli také ze Šemíka naposledy promluvil básník. Dál už se chystal jenom létat jako bájný okřídlený kůň Pegas. Vylezl si na skalnatý vršek a bez váhání se střemhlav pustil dolů. Dopad na zem byl dost tvrdý, i když naštěstí ta skalka nebyla moc vysoká. Až se Šemíkovi v očích zajiskřilo a hlava pořádně zatřásla. Zaklepala se tak důkladně, že z ní naraz vypadly všechny jeho střeštěné nápady. Začal zas mluvit jako každý jiný velbloud. Začal si hrát s bratranci a sestřenicemi na velbloudí karavanu a i když mu křídla nikdy nenarostla, objevily se v těch místech jednoho dne dva roztomilé, užitečné velbloudí hrby. Z malého Šemíka nakonec vyrostl ten nejhezčí, velmi pracovitý velbloud dvouhrbí, který se kdy procházel na kraji veliké pouště.
8: Loupežnice, krakachach.

0: na samém vrcholku stříbrné jedle, hnedlinko u nebe, zařídil si svou domácnost pár veverek kudrnáčkových. Jedla jim kolébala veverčata a kudrnáčkoví zase na oplátku se třásali z větví sníh a hlídal její děti šišky před zlodějskými datly. To by pak jedle ze žalu ronila prysky řičné slzy. Lesním zpravodaji si kudrnáčkovi přečetli zprávu, že Strakapů, malíř podzimu, je už zakletý v bílou vránu a slouží jako svatební drůžička pro obveselení královně zimě. Veverka Kudrnka však veverčatům už dávno navlékla zimní kožuchy, takže se mrazivého počasí bát nemusí. Po ránu si pěkně načesala štětiny na uších, naparádila si ocas a pak uvařila snídani z bohatých zásob z pižírny. Tatík Veverušák se ještě chvíli mazlil s veverčaty v pelechu. Také je zkoušel spískání, cvrčení, kličkování a chytání blech. Tohle měla veverčata nejraději. Ale pak musel tatík Veverušák setřásat sníh z přetížených větví paní domácí a tou byla stříbrná jedle. Jen vzdychala pod sněhovými poduškami. Už jsem tím sněhem udušená, kudrnáči. Veverušák třásl, až setřásl také velikánskou šišku. Spadla na placatý kámen pod strom a lusk z rozpuklé šišky vyskočila panenka. U bukvice, rozkřičel se Veverušák kudrnáč. Ty jsi princezna z veverčí pohádky. Ale co tě nemá, jsem přece šišinka jedlová a tady je můj domov. Veverušák škubl rezavým chvostem, seskočil, posadil si šišinku na hřbet a hned si to šrouboval po stromě do veverčího pelechu. Veverčata cenila řezáky jako opice a hned nové kamarádce nasypala několik jadérek na hraní. Toho povídání a divení nebralo konce. Pak všichni posnídali oříškovou kaši a teď, že si budou hrát. Chvostík měl nápad. Budeme honit blechy, šišinko, chceš? Panenka posmutněla, když já nevím, jak se tahle hra hraje. Ale to nic, my tě honit blechy naučíme. Svlékni si tu parádu z mušelínu, ty cingralata nám taky půjčíš a hned uvidíš. Šišinka učinila vše, jak si chvostík přál a rozklepala se chladem. Já tedy budu s vámi ještě chvíli ty blechy honit, ale mě je strašná zima. Co budeme dělat? Veverčata tedy půjčila šišině letní kožich uložený na zimu. Jen stříbrnou čepičku z husích per jí ponechala, protože veverčatům padala ze špičatých uší. Každá z nich si však něco z té její parády na sebe navěšila a že si tedy budou hrát na krásné princezny zajaté zlou černokněžnou krakachachrou. Až je hra omrzela, rozhodl se veverčí kluk Chvostík, že si tedy zase budou hrát na slepou bábrlínu. Ticho, já vás rozpočítám. Datel, vrán, oříšek, máš rezavý kožíšek. Šiška jedle smrk, pšenka ptačí brk. Slepá bábrlína připadla na šišinku. Veverčata jukala hned tu, hned tam, šroubovala po větvích a šišinka ne a ne některé chytit v tom veverčím kličkování. Mrzutě skočila dolů a já už nehraju. Jdu se klouzat na rybník. Chvostík, že také. Sedla si mu na chundelatý chvost a mete lily přes závěje k rybníku. Ostatní veverčata za nimi. A vrani přestali rabrakovat a tetky vrány zvědavě přešlapovaly na sněhu. Veverčata rejdily s šišinkou po klouzačce tak divoce, až probudili tetku Vychřenici, Sněhule i strejdu Dujavce. Z pelechu vyplašily zajíce i srnky. Náhle zasvištěla ve vzduchu kavčí křídla loupežnice Krakachachry. Kroužila níž a níž. Co se to tu tak potěšeně blyští? Krakachachra zaskřehotala, popadla Šišinku zatřpitivá pírka a frrrr. Uletěla s ním do svého loupežnického sídla, kavčího hrádku v Lomech. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak pohoď, panenko, uvážu si tě ke křídlu za nohu, aby mi tě neukradla moje nejlepší přítelkyně Straka. No, vidíš mé poklady? Budeme je teď leštit a přebírat. Chtivě sezobla Šišince čepičku ze stříbrných pírek, posadila si ji na svou vypelichanou hlavu a ve střepu zrcadla se obdivně fintila. Pak vytáhla Krakachachra ze skalní skuliny velikou lupu a dlouho třpitnou čapku pozorovala. Křápala. To je vzácná stříbrotepecká práce. No, sluší mi líp než tobě. Vždyť by se na tebe ani takový šperk nehodil. Budeš mi teď sloužit a pečovat o mou krásu i zábavu.
1: Já chci domů na jedli k veverčatům.
0: Šišinka fňukala jantorové slzy a loupežnice Kafka je chtivě sezobávala do plátěného měchce. Ještě pláč, ještě. To jsou ale krásné korále. Cože? O těch zrzavých kudrnáčích nechci nic slyšet. Nesmím si do šišek ani klovnout. Tak mě pronásledují. No, co koukáš? Když už nebrečíš, tak si aspoň dej do práce. Hybaj. Loupežnice Krakachachra zazývala tak mocně, jako by ji chtěla spolknout. Vystrašená Šišina jí musela našolíchat peří a výskat vypelichanou kavčí hlavu. Krakachachra začala podřímovat, až usnula jako pařez. Vychrupovala na celý kavčí hrádek, až se břidlice drolila. Když Šišinka zkoušela rozvázat uzel na noze, zaslechla šramot. Na protějším vrcholu stromu se houpala veveřice kudrnka. Velikým skokem přistála tiše u přivázané Šišinky. Hebitě jí překousla provaz, ale za to pevně přivázala loupežnici Krakachachru k velikému balvanu. A teď se pevně drž chvostu a zavři oči. Tiše poručila. Šišinka poslechla na slovo a už letěly přes nejvyšší vrcholky stromů, jako kdyby veveřice kudrnka měla křídla. To bylo radosti nad shledáním v jejich domově na stříbrné jedli. Pak si všichni dlouze povídali, zahráli si domino, pak veverko nezlob se a nakonec si hledali blešky a vešky. Jedle je kolébala houpy hou, houpy hou hou, až všichni usnuli v jediném klubu.

0: Ach jo, vždycky abych čekala já na něho.
1: Mani, ty už seš tady?
0: Ne, nejsem, jak vidíš.
1: Čekáš dlouho?
0: Nečekám vůbec.
1: Tak co to děláš?
0: Přemýšlím.
1: A na co myslíš?
0: Na nic.
1: Škoda, já myslel, že na mě.
0: No teď.
1: Aha, tak to já zase půjdu.
0: Ne, počkej, Ringo, pojď sem. Nikdo. Pojď, budeme dělat hlouposti.
1: Tak jo, hele, převrátíme tuhle tu lavičku.
0: Ale ne, tak jsem to nemyslela.
1: A jak teda?
0: No, všimni si těch dvou na vedlejší lavičce, no.
1: Já koukám na ně, no, a co?
0: Hádej, co dělají, no?
1: No, nevím, no. On jí chce ukradnout z pusy žvejkačku.
0: Ale ne. Hurvinku, co ti dává pan Spejbl před spaním?
1: Multivitaminovou tabletku.
0: Ale to taky. Ale co? Pusu. Pusu ti nedává?
1: No, když je ještě vzhůru, když se vrátím domů, tak jo.
0: A líbí se ti? Líbání?
1: Ne.
0: Proč?
1: Vždyť je to nehygienické.
0: Jak to?
1: Pak to. Taťulda pořád líbal našeho kanára. A ten z toho pošel.
0: A co taková...

0: Jarouškem.
1: Páni, s tím třás prdélkou?
0: No co? Pusu? To mi ještě nedal. Ale brýle mi už rozbil třikrát.
1: Hele, a můžu jít s vámi?
0: Jo, ale až budeš vědět, co je to láska, měj se, haha.
1: Páni, asi si ji přece jenom vezmu. Je to třída. A navíc se jí líbím, takže má vkus. No jo, ale Lucka má zase tak krásně chlupatý morče. Ach jo.

0: jako divá vletěla oknem do chaloupky vosa. Celá byla pěkně pruhovaná, ale žihadlem se ohánila jako kopím. Křemílek jí povídá.
1: Ještě si nepozdravila.
2: Já v tenhle čas nezdravím, protože je vosí rojení. A dejte si na mě pozor, vy dva.
0: A vyletěla oknem.
1: Tak, to ti děkujeme. Aspoň víme, na čem jsme,
0: řekl vochomůrka. A co tak mluvil, přitočil se blízko k peci. Z dvířek vyběhl plamen a zakousl se vochomůrkovi do kalhot.
1: A, hele, křemílku, podívej se, vzadu jako by mě něco ošlehlo. Jo, budeme šít nové kalhoty,
0: řekl na to křemílek. A hned se do toho dali. Přinesli si kus sukna, nůžky, cívku nití a jehlu s velkým ouškem. Nastříhali na kalhoty a že je budou sešívat.
1: Jo, ale jak?
0: Povídá křemílek. A vochomůrka hned na to, že se nejdřív musí naměřit niť tak dlouhá, aby to vystačilo na celé kalhoty. Odměřil nit a cívka málem nestačila.
1: A co dál?
0: Ptá se křemílek.
1: O, co dál? Teď navlíknem nit do jehly. Ale jak? Jak? No, takhle.
0: A vochomůrka namířil s nití jehle do ouška. Jenže jehla byla lechtivá, pořád uhybala a chichotala se.
2: No, to ale promiňte.
0: Když navlékli nit, křemílek zas.
1: Ale jak teď dál? Ty budeš držet a já šít.
0: Křemílek se po krejčovsku posadil na stůl a držel sukno. Vochomůrka rovnou začal první stech. A protože nit byla moc dlouhá, musel s jehlou ven z chaloupky a přes paseku. Kolíbal se od borůvky k jahodě a chvilkama si pospal. Když skončil ten první stech, křemílek mu povídá.
1: Tak, takhle by ses kalhot nedočkal. Radši se vyměníme.
0: A vyměnili se. Vochomůrka k suknu a křemílek k jehle.
1: Podívej, s jehlou se musí hbitě,
0: řekl křemílek a pilně začal druhý stech. S jehlou do sukna, s jehlou ze sukna a pak ven z chaloupky, aby stech pořádně utáhl. Utíká s jehlou přes paseku, nohy se mu kmitají a nic za ním jen běží. Křemílek nese nos pěkně nahoru,

0: že mu to tak jde. Jenže tam stál na pasece starý pařez a už dost strouchnivělý. Křemílek nos nahoru a zakopl o ten pařez. Z pařezu se vyvalily vosy a vpředu ta od rána. Šermuje žihadlem jako kopím a rovnou na Křemílka.
1: Nic se nedá dělat, je vosí rojení.
0: Křemílek to vzal přes paseku zpátky k chaloupce, ale vosa za ním, nikde se jí neschoval. Nit totiž vosu vždycky dovedla.
2: Z toho vosího trápení ztratil Křemílek jehlu.
0: Když vběhl do světnice, vochomůrka mu povídá.
3: Kde máš jehlu?
1: Tuhle.
0: Špitla vosa, co tam vletěla hned za Křemílkem a žene se na něj žihadlem a volá.
1: Je vosí rojení.
0: A bylo zle.
3: Tak, tady, teď mi došel rozum.
0: Povídá vochomůrka, upustil sukno a sedí. Jenže v tom už Křemílek popadl koneček nítě a navlíkl jí vose do žihadla. A už jen přidržoval sukno a vosa se do toho dala. Šila a obšívala, šila stehem předním i zadním, vrchním i spodním, taky štepovala a obšívala dírky. Nakonec to zapošila, utrhla nit a řekla.
1: To jsem si letos užila rojeníčka.
0: A mírně vyletěla oknem. Když si vochomůrka oblíkl nové kalhoty, byly na všech stranách dobře, jen na jednom místě měli dírku.
3: To je asi pro žihadlo,
0: povídá vochomůr.
4: Vularbiny je tak vysoko, že když jdeme do Storbinu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lase říká, že až bude velký a bude sakumprásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Storbinu jsou na sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lase naše velké sáně na dříví. A pak jsme se pustili dolů, všechny děti z Bulerbinu. Sáně řídil Lase. Pozor, sáně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo potřeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí, ale přece jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Ale potom bylo pěkně těžké dostat sáně zase nahoru k Bulerbinu. A Lase se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet.
5: Hele, a nemohl by si ho vymyslet hned, řekl Bose.
4: Ale Lase povídal, že na takový kopec je potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubů a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli sáně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšel Zevrat tatínek a Olův tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty sáně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky a rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali, ale když se vrátili, chtěli si půjčit sáně ještě jednou, že prý je sáňkování strašná legrace. Vida, jak i dospělí jsou někdy jako děti. No, tak jsme si tedy přitáhli sáně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. A když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to vlastně řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je dostat od saní. Jezdili a jezdili. Až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví. Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval si sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Brita, Anna a já jsme si vzali norgordenské saně a Lasse, Bosse a Ole měli melangordenské. Hráli jsme si, že to jsou vikingské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně Dlouhý had a my jsme pojmenovali naše růžový květ.
5: Ačkoliv Lasse řekl, že je to hodně hloupé jméno pro vikingskou loď.
4: To je jedno, jen když je hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Sáně Dlouhý had a Růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele, jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl právě Dlouhý had, co ztroskotal. Vjel do závěje a Růžový květ dojel krásně až dolů k Vysoké Borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Ha, tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lassovi. Ale Bosse si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli, proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Tak jsme šli domů.

0: Ano, šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří.
1: Mole?
0: Šéf si štítivě odfrkl.
1: Sežrou vás moly. A proč je jich tak málo?
0: Obrátil se na Vasila.
2: Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišli zlý časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
1: Já? A v pohodě?
0: Tulamor senior se chytil za srdce.
1: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
0: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
3: A co já, otče?
0: Zvolal ukřivděně.
1: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svého jediného bratra.
0: Řekl.
1: Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
3: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
0: To se poprvé ozval Škrtič Čango.
1: Co se asi tak dá dělat v kleci?
0: Zavrčel Padre.
1: Třeba protáhnout se mřížema.
0: Navrhl Pepa Padrát.
1: Nebo...
0: Zauvažoval. Jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč.
1: Nebo papa padrátek. Takhle. Do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi, kromě ano, šéfe. Je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
0: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
1: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodnej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
3: přiškrtí, špetl Ramses.
1: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, který je uvězněný chudáček, můj tolík.
0: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
1: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
0: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
1: No, kam asi?
0: Zavrčel Padre.
1: Sem ke mně na půdu. Tady náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
0: Ne, že by bylo, ale přikývli.
3: Ano, šéfe.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Zlatý kočár. Byl jednou jeden král a ten si přál mít zlatý kočár. Zavolal svého komořího a řekl mu: můj milý komoří, už mám všechno, co si král tak veliké země může přát. Jenom zlatý kočár mi chybí a to mě trápí. Musíš najít někoho, kdo by věděl, jak takový kočár získat. Královská pokladna je prázdná a zlata bych v ní nenašel ani na prstýnek. Kdo mi dobře poradí, dostane mou dceru za ženu. Kdo špatně, přijde o hlavu. Komoří se uklonil a pravil: neděli si starosti, náš králi a pane, hned zítra dám rozhlásit po celé zemi tvé přání. Když ho král milostivě propustil, komoří si dal přivolat královského trubače a řekl mu: můj milý trubači, dostali jsme svízelný úkol. Hned zítra dáš rozhlásit po celé zemi, že náš nejmilostivější pán a král hledá někoho, kdo by mu poradil, jak získat zlatý kočár. Kdo poradí dobře, dostane princeznu za ženu. Kdo poradí špatně, ztratí hlavu. Trubač se uklonil a řekl: nedělej si starosti, pane komoří, zítra bude vědět celá země, že náš pán a král zatoužil po zlatém kočáře. Trubač objel celou zemi a všude hlásal královo přání, avšak nenašel se jediný člověk, který by věděl, jak opatřit tolik zlata. Až jednoho dne zaklepal kdosi na bránu králova paláce a zvolal: lidé dobří, honem mi otevřte, jdu za králem. Stráž pootevřela bránu. Co chceš našemu králi? Zeptal se voják stroze a příchozí odpověděl: přináším dobrou zprávu. Chci poradit králi, jak získá zlatý kočár, po kterém tolik touží. Strážný otevřel bránu do kořán a spatřil před sebou venkovského chudáka, záplatovaného od hlavy až k patě. Ale urostlý byl, to musel strážný uznat, široký v ramenou, rovný jako jedle, oči mu svítily jako dva uhlíky. Honem si to rozmysli, řekl strážný, copak nevíš, že v králově pokladnici je prázdno jako na vinici začátkem zimy? Chceš přijít o hlavu? Kat už má dlouhou chvíli. Chtěl zase bránu zavřít, ale venkovan řekl rychle: kdo tady mluví o katovi? Já si jdu pro princeznu. Neslyšel jsi snad, co dal vyhlásit náš pán a král? Strážný tedy znovu otevřel a jenom si povzdechl: tak pojď dál. Komu není rady, tomu není pomoci. Bude tě škoda. Zavedl mladého muže ke králi. Král si venkovana pozorně prohlédl a řekl: zdá se mi, že máš víc odvahy než rozumu. Pověz mi tedy, jak získám zlatý kočár. Takový zlatý kočár můžeš mít docela snadno. Jenom se divím, že si na to nepřišel sám. Král se zavrtil na trůně a řekl přísně: když jsi tak moudrý, poraď. A mladý venkovan řekl: stačí, když z jara třikrát za sebou nepřijde mráz a když v létě tři dny za sebou pořádně zaprší. Král užasl a odpověděl: musím se přiznat, že ti nerozumím. Můžeš mi to vysvětlit? Venkovan se podivil: co je na tom tak složitého? Takovou věc pochopí každé malé dítě. Poslouchej dobře. Když přijdou jarní mrazy, všechno ti na polích i v sadech zmrzne a nic se ti neurodí. Když mrazy nepřijdou, Vzejde ti obilí na polích a v sadech rozkvetou všechny stromy. A dál, když začátkem léta pořádně nezaprší, stromy ti uschnou a obilí zežloutne. Ale když pěkně zaprší, všechno se zazelená a budeš mít takovou úrodu, že se ti zlato do pokladnice ani nevejde a ještě ti zbude na zlatý kočár. Král sklonil hlavu a dlouho přemýšlel. Potom vstal a zvolal. Přiveďte princeznu. Čeká tu na ní někdo, kdo si zaslouží, aby si vzal mou dceru za ženu.

O hloupém muži. Žili jednou v jedné vsi žena a muž. Žena měla svého muže ráda, jenom ji trápilo, že všechno poplete. Když ho poslala pro olivy, přinesl kukuřici. Když ho poslala pro kukuřici, přinesl kohouta. Když měl něco vyřídit, buď to vyřídil obráceně, nebo to docela zapomněl. A tak to šlo den ze dne, pořád dokola. Jednou potřebovala žena jehly na šití a poslala pro ně muže do města. Vrátil se až večer. Žena se zeptala, kde má jehly, a muž odpověděl: potkal jsem na cestě vůz se slámou, volci nemohli do kopce a kočí mě prosil, abych mu trochu zatlačil. Hodil jsem jehly do slámy, aby mi nepřekáželi, a pomohl jsem mu. Ale už jsem je pak nenašel, i když jsem prohrabal celý náklad. Žena začala bědovat. Kam si dal rozum? Hodit jehly do slámy? Taková věc se přece zapíchne do kabátu. Počase poslala žena muže ke kováři, aby přinesl železný hák do stáje. Muž si vzal od kováře hák a vzpomněl si, co mu žena radila. Chtěl zastrčit hák do kabátu, ale rozpáral přitom kabát na 3 kusy. Když přišel domů, žena se rozlobila. To tě nenapadlo, že taková věc se nese přes rameno? Muž kajícně přiznal, že ho to opravdu nenapadlo, a poprosil ženu, aby už se nehněvala. Uteklo pár dnů a žena poslala muže do sousední vsi, aby koupil vepře. Muž koupil vepře a hned si vzpomněl, co mu žena radila. Vzal vepře za nohu, hodil si ho přes rameno a zvesela si vykračoval domů. Když vkročil do dvorku, prasátko už nedýchalo. Žena bědovala a naříkala: kde si nechal rozum? Něco takového se přece přiváže na provázek a popohání se klackem nebo holí. Po nějakém čase ho poslala žena na trh pro džbán. Muž koupil džbán, přivázal ho na provázek a táhl ho za sebou. Sotva vyšel z města, ulomil si v křoví silný klacek a každou chvilku pěkně džbán popohnal. Když přišel domů, měl na provázku jen hliněné ucho. Žena se rozplakala a dlouho si stěžovala na svůj osud. Nakonec zvolala: příště už nikam nepůjdeš, raději si všechno vyřídím sama. Muž ji chtěl udobřit a řekl mírně: ano, to jistě bude lepší. Já zůstanu doma a o všechno se postarám, než se vrátíš. Po několika dnech chtěla žena poslat muže do města na trh, ale hned si pomyslela, jak by to zase dopadlo. Zavolala ho a řekla mu: musím jít do města. Poslouchej dobře, co ti povím. Zůstaneš doma a budeš hlídat, aby kozy neutekly do kukuřičného pole. Kdybys měl žízeň a šel se do sklepa napít vína, pořádně sud zavři. Vzpomněla si na hrnec plný cukru a řekla: hlavně nechoď k tomu velkému hrnci v předsíni, protože je v něm jed. A ještě dávej pozor na slepici a na kuřata, aby je nezadávila liška. Budeš si to pamatovat? Muž všechno poslušně opakoval a žena odešla do města na trh. Sotva za ní zaklapla vrátka, muž se posadil na dvorek a dával pozor na slepici, aby ji neodnesla liška. Slunce však pálilo a muž dostal žízeň. Vstal, šel do sklepa a vytáhl zátku ze sudu vína. V tom si vzpomněl, že nemá sklenici. Strčil tedy do otvoru palec a dlouho přemýšlel, co má dělat. Jak tak stál, spatřil na schodech psa. Přivolal ho, strčil mu ocas do otvoru a běžel si do světnice pro sklenici. Sotva našel sklenici, uslyšel, jak přes plot volá soused: hej, pojď rychle, kozy se ti pasou v kukuřici. Rozběhl se do sklepa pro psa, ale pes zatím utekl a ve sklepě bylo pokotníky vína. Vrátil se rychle do světnice, popadl z truhly pytel mouky a vysypal ji ve sklepě na zem, aby se víno vsáklo a žena nic nepoznala. Pak chtěl jít vyhnat kozy z kukuřičného pole, ale sotva vyběhl na dvůr, uviděl, jak mu liška odnáší slepici. Posadil se na práh, dal si hlavu do dlaní a začal žalostně naříkat.
Co si jen počnu? Může mít někdo na světě větší smůlu než já? V největším zoufalství si vzpomněl na hrnec s jedem. Vyskočil, běžel k hrnci, nabral jed na prst a lízl si. Jed byl sladký jako cukr, chutnal mu a tak vyjedl celý hrnec až do dna. Chvíli čekal, až jed začne působit, ale jed byl asi starý a ztratil účinek. Muž se rozlobil ještě víc, popadl cep, vyhazoval ho do vzduchu a čekal, až mu cep spadne na hlavu a zbaví ho všeho trápení. Tak ho spatřila žena, když se vrátila z města. Muži, vykřikla, co to děláš? Ztratil si rozum docela? Muž hodil cep do studny a vyprávěl jí, co se přihodilo. Žena ho vyslechla, objala ho a řekla, víš co, já ti odpouštím. A slíbila, že mu už nikdy nebude nic vyčítat. Muž byl zase rád na světě a oba pak spolu žili šťastně ještě dlouhá, dlouhá léta.

0: Venku ohavně pršelo a tak Maxi Pes Fík seděl ve své chalupě a četl si pohádkovou knížku. Přišla za ním Ája a přinesla mu věnec vůřtů, protože měl zrovna narozeniny.
1: Je, co to čteš, Fíku?
0: Byla zvědavá.
2: No, pohádky,
0: řekl Fík.
1: A je tam nějaká pěkná?
2: Jak by ne? Nejvíce mi líbí tahle o hloupém Honzovi. Jak šel do světa na zkušenou. A jo, mohl bych jít taky do světa.
1: Vždyť ty nejsi Honza.
2: A nejsem hloupý, zapomněla si říct.
0: Dotčeně se ozval Fík.
2: No, ale stejně, mohl bych jít do světa.
1: Proč ne? Stejně tě sotva uživíme. Aspoň si ve světě vyděláš na živobytí a něčemu se přiučíš.
2: A dostal bych sebou taky ranec buchet na cestu.
1: Ale jo, maminka zrovna pekla.
2: No a
0: ošíval se chvíli Fík,
2: ale ještě bych něco potřeboval.
1: A co pak?
2: Už umíš všechna písmenka, Ajo?
1: Samozřejmě, a krasopisně.
2: Tak mi prosím tě napiš tady na bok, pozor, mluví. Víš, abych nebyl tak nápadný.
0: Ája tedy vzala štětku, namočila ji do kolomazy a pěknými písmeny napsala Fíkovi na pravý i levý bok, pozor, mluví. Potom mu přinesla slušný veliký ranec makových buchet. Fík se pěkně se všemi rozloučil a šel do světa. Daleko s tím rancem ale nedošel. Na první mezi si sedl a všechny buchty snědl, protože dostal ohromný hlad, maxi hlad. Jak tak jedl, přemýšlel, že by mohl třeba někde vysvobodit nějakou princeznu a že by za to dostal možná půl království a nebo aspoň plný trakař chleba. Ale dopadlo to všechno úplně jinak. Když snědl tu spoustu buchet, dostal Fík příšernou psí žízeň a musel hned zajít do nejbližší hospody. Pozdravil, sedl si ke stolu a řekl:
2: prosil bych putínku mlíka.
0: Hospodský sice trochu divně koukal, ale mléko nakonec přinesl. Vedle u stolu seděli tři námořníci, vlastně spíš nářečníci, protože se plavili po řece. Seděli, pili rum a povídali si mezi sebou, že jejich kapitán je hrozný pes. Fík to zaslechl a zastřihal ušima.
2: Pánové,
0: řekl,
2: slyším tady, že váš kapitán je pes.
3: No, to teda jo,
0: potvrdili nářečníci.
2: No a nevzal by mě třeba do služby?
0: Zeptal se Fík. Námořníci si ho důkladně změřili a ten jeden povídá.
3: No, proč ne? Sílu máš zřejmě pořádnou a pít, jak koukám, taky umíš. Hele, a umíš taky klít?
2: Prosím ne, řekl Fík. Já jsem slušný pes. No ale vyplazovat jazyk umím.
0: Jednomu hostu na protější straně místnosti porazil tím jazykem sklenici.
3: No, tak to by šlo.
0: Uznale řekli námořníci. Můžeš jít s námi. A hned se vydali na loď. Kapitán si poškrábal zarostlou bradu, až to zahučilo a řekl.
3: Ano, co s tebou? Umíš aspoň plavat?
0: Maxi Pes se místo odpovědi jenom ušklíbl a skočil do řeky. Plaval ukázkově kousek tam a kousek zpátky a kapitán byl spokojený.
3: Dobrá,
0: řekl,
3: budeš dělat plavčíka.
0: No, ale dlouho Fík toho plavčíka nedělal. Moc se mu to nezamlouvalo, protože musel pořád plavat a plavat a to nemohl mít na hlavě tu krásnou námořnickou čepici. A tak protože se ve službě konec konců osvědčil, povýšil jej kapitán brzy na kormidelníka. Pak už Fík tu pěknou námořnickou čepici se stuhou vůbec nesundával z hlavy. Stál pyšně u kormidelního kola, hleděl pozorně před sebe a byl náramně spokojený, že loď jede tak pomalu a že toho tedy hodně vidí. Nářeční námořníci si teď mezi sebou říkávají. No, náš kapitán je sice pes, ale kam se hrabe na našeho kormidelníka? To je holenku, maxi pes. A kdybyste někdy slyšeli někde vypravovat námořníky, že jejich kapitán je pes, tak se jich zeptejte, jestli náhodou není maxi pes, protože kdo ví, Fík může jistě jednou povýšit i na kapitána, když je tak chytrý a učenlivý. Ovšem zatím ale dělá kormidelníka, kormidluje loď po klidné řece, mává dětem na břehu a občas na ně po námořnicku zahaleká.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Dobrý večer, děti. Jednou se stalo, že musel tatínek odjet. Jel někam něco udělat, nebo zařídit, poradit, nebo spravit, to já už dnes nevím. Ale bylo potřeba tam jet rychle. A tak se u tatínka v práci rozhodlo, že poletí letadlem nějakým rychlým, tím nejrychlejším, poněvadž bylo potřeba jet na druhý konec světa, až někam do nějaké tramtárie, jak se říká. Tatínek se zbalil, vzal kufry, batoh, svačinu na cestu, maminka mu dala sladkou pusu, ty taky, a jel. Na letišti nasedl do tryskáče spolu s ostatními cestujícími a když se všichni usadili, přišla jedna krásná slečna, vysvětlila všem, kde jsou záchranné pásy, plovací vesty a dýchací kyslíkové masky, rozdala každému bonbon, aby ho cumlal, až budou startovat, aby se totiž nikomu neudělalo špatně. A kdyby se to přece jen přihodilo, tak jim vysvětlila, kde jsou takové blinkací pytlíky. Každému to ukázala a když šla kolem tatínka, tak mu dala ještě jeden bonbon, protože jí tatínek byl moc sympatický. A už odstartovali. Motory hučely, plameny šlehaly, letadlo se celé trochu třáslo, když se hnalo po betonu a pak najednou se odlepilo od země a frk vzhůru. Tatínek to všechno viděl, protože seděl u okna a díval se ven. Letadlo rychle stoupalo. Letiště dole vypadalo jako lesklý nehet a letadla jako stříbrné tečky na něm. A celé město bylo za chvilku jako barevná dětská stavebnice. Celá krajina s řekami, lesy a jezery, jako rozeseté pestré skvrny a mezi nimi nalepená zrcátka vodních ploch. A už všechno zahalily mraky a vypadalo to jako sněhové peřiny nastlané pod letadlem. Pak krásná slečna roznášela všem jídlo,

až pak pomalu přistál na nějaké louce, jako by létal celý život jistě a bezpečně. Do letadlového rozhlasu ohlásil: přestávka, vystupovat. Otevřel dveře a všichni vystoupili. Hned se k ním nahrnuli obyvatelé té planety, vypadali trochu jako rákosníček a byli moc hodní. Nabízeli tatínkovi, ať tam zůstane jako jejich král. Ale tatínek řekl: nemohu, milí vesmírní přátelé, musím na zem, za ženou a dětmi. Krásná slečna trochu zesmutněla a pravila: ach, vy jste ženat? Povzdychla si zhluboka a otřela nenápadně oči. Rákosníčci pak ukázali tatínkovi směr, kudy zpátky na země kouli, všichni nastoupili a pak letěli zase zpátky. Za nějakou hodinku byli nad zemí. Pilot už se mezi tím probral, sedl zase k řízení, tatínkovi moc děkoval a dovolil mu zůstat v pilotní kabince. Slečna tatínka vděčně objala a chtěla mu dát pusu a adresu, kdyby něco. Ale už přistávali a tak se museli všichni zase připoutat a nestihlo se to. Všichni cestující byli nadšení, jaké krásné dobrodružství prožili. A jeden z nich byl malíř a rákosníčka, jak si ho z té planety pamatoval, potom namaloval. Tatínek musel sice ještě na policii, protože se zlobili, že řídil letadlo bez dovolení, ale pak ho přece jen propustili. Když pak udělal tam v té tramtárii, co měl, vrátil se zase domů a dovezl vám ty bombóny a mamince krásný šátek. Ale že řídil letadlo a tak, to se nepochlubil. Maminka mu pak říkala, jak jste se všichni na něho těšili a objímala ho a hubičkovala, protože se dlouho neviděli. A tatínkovi to bylo stokrát příjemnější než od té slečny z letadla. A povídali si a pak už byli unavení, tak šli spát. A vy běžte už taky, ať jste zítra tak šikovní a silní a stateční jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

0: Jak ježek uhonil zajíce k smrti. Tento příběh je vlastně vylhaný, děti. Ale pravda to musí být taky, neboť můj dědeček nezapomněl nikdy, když nám to vyprávěl, dodat. Pravda to musí být, synku, jinak by to žádný nevyprávěl. Ten příběh se udál takto. To bylo jednoho nedělního podzimního rána, zrovna v čase, kdy kvete pohanka. Slunce právě vyšlo na oblohu, nad strništi foukal teplý vítr. Vysoko v oblacích zpívali skřivani, v pohance bzučeli včely, svátečně odění lidé kráčeli do kostela a mezi těmi všemi stvořeními byl nejspokojenější ježek. Stál na zápraží, ruce měl založené a zkoumal ranní povětří. Chvílemi si jen tak pro sebe broukal písničku. Čistě a falešně, jak to při nedělním ránu dokáží zaspívat jenom ježkové. Zatímco si tak prospěvoval, tomu přišla myšlenka, že by se mohl zatím, než jeho žena umije a obleče děti, jít podívat do polí a popatřit tam, jak se to má s jeho Tuřínem. Tuřín rostl na poli nedaleko jeho domu a on ho se svojí rodinou sklízel. Proto se na něj díval, jako by mu patřil. Vymyšleno, uděláno. Zabouchl za sebou domovní dveře a vydal se procházkou na pole. Neušel toho mnoho a bral se zrovna kolem trnkového keře, když potkal zajíce, který si vyšel s podobným záměrem, totiž, aby si obhlédl svoji kapustu. Když ježek zajíce uviděl, dal mu křesťanské pozdravení, ale zajíc, který na své louce platil za urozeného pána a byl proto strašlivě hrdopyšný, na ježkův pozdrav neodvětil, nýbrž pravil podezřívavě. Jak pak to přijde, že tu za časného rána pobíháš po poli? Jdu se projít, odvětil ježek. Projít, smál se zajíc. No, k ničemu lepšímu ty tvoje nohy stejně neužiješ. Tato odpověď ježka popudila. Všechno dokázal překousnout, ale na svoje nohy nenechal dopustit, ačkoliv je měl od přírody skřivené. Ty si maluješ, že bys dokázal se svýma nohama pořídit víc než já, řekl. To si tedy myslím, odpověděl zajíc. No, tak to by se mohlo vyzkoušet, myslel ježek. Já říkám, že když poběžíme o závod, budu rychlejší nežli si ty. Ty křivonožko, smál se zajíc. To je věru k popukání, ale když máš k tomu tolik chuti, o co se tedy vsadíme? O jeden zlaťák a láhev pálenky k tomu. Dobrá, řekl zajíc, řekni teď a poběžíme. No, tolik to zase nespěchá, řekl ježek. Já jsem ještě nic nejedl. Nejprve zajdu domů a trochu se nasnídám. Za hodinku jsem tu. S tím zajíc souhlasil. Cestou domů si ježek brumlal pod vousy. Zajíc se spoléhá na svoje dlouhé nohy, ale já ho přesto porazím. On je sice urozený muž, ale také velký hlupák a za to teď zaplatí. Když přišel ježek domů, řekl své ženě: Ženo, rychle se oblékni, musíš se mnou ven. Co pak se děje? Ptala se. No, vsadil jsem se zajícem, o zlaťák a láhev pálenky, že s ním poběžím o závod a musíš být u toho i ty.
1: Je, mináčku, muži, začala žena hořekovat. Ztratil jsi snad rozum, jak bys mohl běžet o závod se zajícem?
0: Zadrž, ženo, řekl ježek, a nepleť se do mužských záležitostí. Hni sebou, oblékni se a pojď se mnou.
1: Co měla paní Ježková dělat? Musela poslechnout, ať chtěla nebo ne. Když byli na cestě, řekl ježek ženě. Nyní dávej pozor, co ti řeknu. Tady, na tom širokém poli, poběžíme o závod. Zajíc poběží v jedné brázdě a já ve druhé. Začneme tam, nahoře. Nebudeš dělat nic jiného, než že se postavíš tady dole do brázdy a když přiběhne zajíc, tak mu zavoláš na uvítanou. Já už jsem tu.
0: Přišli k poli. Ježek ukázal ženě její místo a šel polem nahoru. Když tam přišel, zajíc už čekal.
1: Tak co, dáme se do toho? Zeptal se nedočkavě.
0: Samozřejmě, odvětil ježek. Každý se postavil do své brázdy. Zajíc odpočítával. 1, 2, 3. A vyrazil jako vítr dolů polem.
1: Ježek uběhnul sotva 3 kroky, praštil sebou do brázdy a spokojeně odpočíval.
0: A když zajíc v plném trysku dorazil do cíle, volala mu paní Ježková v ústrety. Já už jsem tu.
1: Zajíc byl nemálo překvapený, neboť věřil, že má před sebou téhož Ježka. Paní Ježkové, jak je známo, vypadají totiž úplně stejně jako ježci.
2: To je nějaké divné, řekl zajíc. Ještě jednou a v opačném směru.
0: A opět vyrazil jako vítr, až mu uši létaly kolem hlavy.
1: Paní Ježková zůstala v klidu na svém místě. A když zajíc přiběhl nahoru, zavolal mu ježek naproti.
3: Já už jsem tu.
0: Zajíc byl bez sebe zlostí a řval. Ještě jednou.
1: Za mě, řekl ježek, kolikrát budeš chtít.
0: A tak zajíc běžel ještě 73krát a ježek s ním stále držel krok. Vždy, když přiběhnul do horního nebo dolního konce, řekli mu ježek nebo paní Ježková, já už jsem tu.
1: Při 74. závodu zajíc do cíle už nedoběhnul. Uprostřed pole padnul k zemi. Z nosu mu tekla krev a zůstal tam v brázdě ležet dočista mrtvý. Ježek si vzal svůj vyhraný dukát a láhev pálenky, zavolal svoji ženu z jejího místa na konci brázdy a spokojeně šli oba domů. A pokud nezemřeli, žijí dodnes.
0: Tak se to tenkrát stalo, když ježek na poli uběhal zajíce k smrti. A od toho času se žádný zajíc neodvážil běžet s ježkem o závod. A poučení z tohoto příběhu? Tak za prvé, žádný, ať se má za jakkoliv urozeného, se nemá nikdy vysmívat ani tomu nejmenšímu, byť by to byl jen ježek. A za druhé, že je dobře, pokud se jeden ožení, vzít si ženu sobě rovnou. Když je někdo ježek, musí koukat, aby jeho žena byla také ježek.

0: Výkupné nebo přijímací zkouška? Pan Vavřinec se včera v noci nemýlil. Ten pocit, že ho někdo sleduje, byl oprávněný. Tolamur junior se nemohl smířit s tím, že Hejlík byl pasován na rytíře podvazkového řádu.
1: Jak si vůbec takovou poctu zaslouží? A proč mu Dederon tolik důvěřuje?
0: On té Hejlíkově proměně v lupiče a desperáta ani trochu nevěřil. A teď měl důkaz. Viděl přece jeho přítelíčka, pana Vavřince, jak odnáší pytle. Hned ráno to oznámí, už se nemohl dočkat. Kudla Dederon sice ještě trochu povlával ve svém dudlíkovém opojení, ale tahle zpráva ho vrátila na zem. Zašel se podívat do komory a když zjistil, že celý lup zmizel, začal se chovat naprosto chladnokrevně.
2: No, vydaj, juniore, řekl. Teď si dokázal, že ti můžu věřit. S tím zrádcem Hihlíkem si to vyřídím. A ty, jestli chceš, můžeš jít.
1: Kam jít?
0: Vyhrkl Tulík. Takovou reakci vůbec nečekal.
2: Domů přeci.
0: Dederon ukázal ke dveřím.
1: Ale...
0: Začal Tulamor junior větu, kterou nedokončil. To nebylo jenom zklamání, to byl podraz.
1: Já domů nechci,
0: řekl zarputile jako malý kluk.
1: Už nejsem malej, mně se tu líbí.
2: Tak chlapečkovi z bohatý rodiny se u nás líbí. Chtěl by mít propíchnutý uši, žít jako psanec,
0: pitvořil se Dederon, ale přestal, když Tulamor junior řekl hlasem, jakým se skládají přísahy.
1: Udělám všecko, co chceš, šéfe.
2: Tak dobrá, můžeš si vybrat. Výkupný nebo přijímací zkouška?
1: Přijímací zkouška,
0: odpověděl Tulamor junior bez přemýšlení. Dederon mu podal ruku.
2: Ale Hihlík se nesmí nic dozvědět. Vlastně vůbec nikdo. Nic si neviděl a nic si neslyšel.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramá.

0: Vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš. Poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách. Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahu. Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se Zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
1: To ti povím později, ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
3: O, tak vidíš, krákal Havran, mě si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
3: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zahřátí nepotřeboval bylinkový čaj.
1: Ale vždyť já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
3: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zahřátí než 7 sukní.
1: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
3: Věc je přece jasná. Když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zahřát sama sebe.
1: Ach, je,
0: zvolala malá čarodějnice a plácla se do čela.
1: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
3: O, vidíš, tak platí, řekl Abraxas.
0: A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.
4: Polka, ta není vůbec těžká. Podívej, to bych tě naučil v několika lekcích.
5: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
4: Jaký zvyk?
5: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
4: Jo, to je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustik, než ovdověl, měl paní Lustikovou. A dost.
5: A ty?
4: Já? Já nemám nikoho.
5: A dost?
4: A dost.
5: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. čím to je?
4: Nevím. Podívej. Tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Cassiopeia.
5: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
4: Prý se budeš vdávat.
5: Budu sedmá žena.
4: Sedmá žena? A koho?
5: Nějakýho sultána.
6: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
7: Jo, ale kde vězí ten kluk?
8: Pane Drnec! Pane Drnec! Jezle! Lotran dostuje.
9: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
10: Už se těším, až budu nad hrobem jako ty, abych se nemusel trápit důležitými věcmi.
11: Tak to nemyslím. Netrápím se, protože víš, mám tebe a Elzu a Kristofa a Svena a brány jsou do kořán a už nejsem osamělá.

0: V jedné vesnici byla stará děvečka jménem Káča. Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlatých peněz. Ale kdyby byla celá ve zlatě seděla, nebyl by si ji ani ten nejchučší chasník vzal, protože byla jako čert zlá a hubatá. Měla starou matku a leckdy posluhu potřebovala. Ale kdyby byl mohl někoho grejcar spasit a ona dukáty platila, nebyl by jí toho nejmenšího udělal proto, že se hned pro každé slovo soudila a vadila, až to bylo na 10 honů slyšet. K tomu všemu nebyla hezká a tak zůstávala na ocet, až jí bylo již pomalu 40 let. Jak to z většího dílu ve vesnicích bývá, že je každou neděli odpoledne muzika, bylo to i zde. Jak se ozvali u richtářů, anebo v hospodě dudy, hned byla plná sednice hochů, cíni a ponáspy stály děvčata a u oken děti. Ale nejprvnější mezi všemi byla Káča. Hoši na děvčata kývali a ty se ubírali dokola, ale Kačence se toho štěstí, což živa byla, ani jednou nedostalo, ač by Dudákovi třeba sama byla zaplatila, než navzdor tomu nevynechala přece ani jednu neděli. Jedenkrát jde také a myslí si po cestě, tak stará jsem muž a ještě jsem s hochem netancovala. Není-li to k zlosti, věru, dnes bych tancovala třeba s čertem. Se zlostí přijde do hospody, sedne ke kamnům a dívá se, který kterou k tanci bere. Najednou vejde do dveří pán v mysliveckém oděvu. Sedne nedaleko Kačenky za stůl a dá si nalít. Děvečka přinese pivo, pán ji vezme a nese Kačence připít. Kačenka se chvíli v duchu divila, že má ten pán pro ní takovou čest. Chvilku se upejpala, ale konečně se ještě ráda napila. Pán džbánek postaví, vytáhne z kapsy dukát, hodí ho Dudákovi a křičí: "Sol, hoši!" Hoši se rozestoupí a pán si bere Káču k tanci. I kýho šlaka, kdo pak asi je, ptají se staří a sestrkují hlavy. Hoši se ušklebují a děvčata schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají hubu zástěrou, aby Káča nezahlídla, že se jí smějou. Ale Káča neviděla žádného. Ona byla ráda, že tancuje. Byť by se jí byl celý svět smál, nebyla by si z toho pranic dělala. Celé odpoledne, celý večer tancoval pán jen s Káčou. Kupoval marcipán i sladkou vodku a když přišel čas jít domů, vyprovázel jí po vsi. Kýž bych mohla s vámi tak do smrti tancovat jako dnes, pravila Káča, když se měli rozcházet. I to se ti může stát, pojď se mnou. A kde zůstáváte, chyť se mne kolem krku a já ti povím. Káča ho chapla, ale v tom okamžení se proměnil pán v čerta a letěl s ní zrovna k peklu. U vrat se zastavil a tloukl. Kamarádi přišli, otevřeli a když viděli tovaryše, že je celý upachtěn, chtěli mu ulehčit a Káču z něho sundat, ale ta se držela jako klíště a živou mocí se otrhnouti nedala. Chtěj, nechtěj, musel se čert s Káčou na krku k panu Antichristovi odebrat. Koho si to neseš? Ptal se ho pán. A tu povídal čert, jak chodil po zemi, že zaslechl Káčin nářek o tanečníka a mysle jí trochu zastrašit, že se s ní pustil do tance a pak, že jí na chvíli také peklo chce ukázat. Já nevěděl, dokončil, že se mne nebude chtít spustit. Protože si hlupák a naučení moje si nepamatuješ, vyhal si na ně starý pán. Dřív než kým, co začneš, máš jeho smýšlení znát. Kdybys byl na to vzpomněl, když tě Káča vyprovázela, nebyl bys jí bral sebou. Nyní se mi klid z očí a hleď, jak se jí zbavíš. Pln mrzutosti štrachal se čert s panou Kačenkou na zem. Sliboval jí hory dolí, jestli se ho spustí. Proklínal jí, ale všecko nic platno. Utrmácen, rozloben přijde se svým břemenem na jednu louku, kde mladý ovčák v hrozitánském kožichu zaobalen ovce pásl. Čert byl proměněn v obyčejného člověka a tudy ho ovčák nepoznal. Koho pak to nesete, příteli? Ptá se důvěrně čerta. Ale milý člověče, ledva dýchám. Považte jen, já šel svou cestou, na nic ani nepomysle a tu mi skočí ta ženská na krk a nechce se mne živou mocí spustit. Chtěl jsem jí nést až do nejbližší vesnice, ale tam jí nějak odbít. Nejsem v stavu, nohy pode mnou klesají. No počkejte chvílku, já vám od té neodbity pomohu, ale nenadlouho, protože musím zase pást. Asi za půl cesty ji odnesu. I to budu rád. Slyšíš ty, chyť se mne, křičel ovčák na káču. Sotva to káča uslyšela, pustila se čerta a chytla se huňatého kožichu. Nyní měl štílý ovčák co nést, káču a hrozný velký kožich. Avšak ho to také dost brzo omrzelo i myslil, jak by se káči zbavil. Přijde k rybníku a tomu napadne, aby jí tam hodil. Ale jak? Kdyby byl mohl kožich i s ní svléknout. Byl mu sice dost volný a protož se o to pomalonku pokoušel, jestli by to šlo. A hle, vyndá jednu ruku, káča neví nic. Vyndá druhou, káča neví ještě nic. Odundá první petličku z knoflíku, oddělá druhou, třetí, až blunk, káča leží v rybnice i s kožichem. Čert nešel za ovčákem, on seděl na mezi a pásl ovce, dívaje se, brzoli se ovčák s káčou navrátil. Nemusel dlouho čekat. Mokrý kožich na rameně pospíchal ovčák k louce, mysle, že bude cizinec i snad u vesnice a ovce, že jsou samotní. Když se spatřili, koukal jeden na druhého. Čert, že jde ovčák bez káči, a ovčák, že tam pán posud sedí. Když se domluvili, řekl čert k ovčákovi. Já ti děkuju, ty jsi mi velkou službu prokázal, neboť bych se byl snad musel do soudného dne s káčou nosit. Nikdy na tebe nezapomenu a jednou se ti bohatě odměním. Abys ale věděl, komu jsi znouze pomohl, povím ti, že jsem čert. To dořekl a zmizel. Ovčák zůstal chvíli jako omámený stát a pravil sám k sobě. Jsou-li všichni čerti tak hloupí jako on, tedy je dobře. Nad tou zemí, kde náš ovčák živ byl, panoval mladý kníže. Bohatství měl dost i se svobodným pánem nadevším požíval všeho v plné míře. Den ode dne kochal se v rozkoších, jakých jen svět podati může. A když nastala noc, ozýval se z knížecích síní zpěv rozpustilých hejřivých mladíků. Zem spravovali dva správcové, kteří nebyli o nic lepší než sám pán. Co neprohejřil kníže, nechali si oni dva a ubohý lid nevěděl, kde má již peněz nabrat. Kdo měl krásnou dceru anebo peníze, ten neměl utěšené chvíle, neboť mohl s jistotou rozkaz očekávat, že to kníže vším právem pro sebe požádá a milost boží tomu, kdo by se vůli jeho byl zprotivil. Kdo by mohl takového panovníka milovat? Po celé zemi proklínal lid knížete i správčí země. Jedenkrát, když nevěděl, co si má vymyslit, povolal kníže hvězdáře a poručil, aby jemu i dvěma jeho správcům planety četl. Hvězdář uposlechl a zkoumal ve hvězdách, jaký konec vezme život třech marnotratníků. Odpust knížecí milosti, řekl Sahotov se svým zkoumáním, tvému životu i tvým správcům hrozí takové nebezpečenství, že se to vyřknouti obávám. Jen mluv, ať je to cokoliv, ty ale zde zůstat musíš a nevyplní-li se tvá slova, přijdeš o hlavu. Já se mile rád spravedlivému rozkazu podvolí. Poslyš tedy, než bude druhá čtvrt měsíce, přijde pro oba správce čert. V tu a v tu hodinu, ten a ten den, v úplňku, přijde pak i pro tebe knížecí milosti a všecky tři vás zaživa do pekla odnese. Do vězení odveďte toho živého šejdíře, poručil kníže a služebníci učinili podle rozkazu. V srdci nebylo knížeti, jak se stavěl, slova hvězdářova otřásl v ním jako hlas soudní. Poprvé se v něm ozvalo svědomí. Správce odvezli na polo mrtvé domů. Žádný z nich do huby nevzal. Sebravše všechno jim mění své, sedli do vozů, ujeli na své statky a dali hrady se všech stran zatarasit, aby pro ně čert přijít nemohl. Kníže se obrátil na pravou cestu, žil tiše a pokojně a sponenáhla se pouštěl do spravování země, doufaje, že se snad přece krutý osud nevyplní. O těch věcech neměl chudý ovčák ani zdání. Den jak den pásal své stádo a nestaral se pranic, co se ve světě děje. Jednoho dne z nedadání stojí před ním čert a praví k němu. Přišel jsem, ovčáčku, bych se ti za tvou službu odměnil. Až bude čtvrt měsíce, mám odnést do pekla bývalé správce země, protože okrádali chudý lid a knížeti zle radili. Ale víš-li co, poněvadž vidím, že se polepší, nechám je tu a přitom se ti hned odměním. Až přijde ten a ten den, vejdi do prvního hradu, kde bude množství lidu. Až se strhne v hradu křik, služebníci vrata otevrou a já pána pryč povedu. Tu ke mně přistup a řekni, odejdi v tu chvíli, sice bude zle. Já tě poslechnu a půjdu. Potom si ale dej od pána dva pytle zlata dát a nebude-li chtít, řekni jen, že mne zavoláš. Od toho jdi k druhému hradu a též tak udělej a stejný plat požádej. S penězi ale dobře hospodař a užívej jich dobrému. Až bude měsíc v úplňku, musím odnést samého knížete. Než to bych ti neradil, abys ho chtěl vysvobodit. Sice bys musel vlastní svou kůži nastavit. To dořekl a odešel. Ovčák si pamatoval každé slovo. Když bylo čtvrt měsíce, vypověděl službu a šel ke hradu, kde jeden z těch dvou správců zůstával. Přišel tam právě včas. Zástupy lidstva stály tu a dívali se, až čert pána ponese. Tu se strhne v zámku zoufandlivý křik, vrata se otevrou a černý táhne pána ven, synalého a na polo mrtvého. Tu vystoupí z lidu ovčák, vezme pána za ruku a čerta odstrčiv volá, odejdi, sice bude s tebou zle. Tu chvíli čert zmizí a potěšený pán dlíbá ruku ovčákovu, ptaje se ho, co žádá za odměnu. Když řekl ovčák, že dva pytle zlata, poručil pán, aby se mu ho tolik bez meškání vydalo. Spokojen šel ovčák k druhému hradu a též tak dobře jako u prvního pořídil. Rozumí se samo sebou, že se kníže dost brzo o ovčákovi dověděl, neboť se bez toho pořád poptával, jak to s pány dopadlo. Když to všecko uslyšel, poslal vůz se 4 koňmi pro milého ovčáčka a když ho přivezli, snažně jej žádal, by se i nad ním smiloval a z drápů pekelných ho vysvobodil. Pane můj, odpověděl ovčák, vám to slíbit nemohu. Jedná se tu o mne. Vy jste velký hříšník, ale kdybyste se chtěl docela polepšit, spravedlivě, dobrotivě a moudře svůj lid spravovat, jak se na knížete sluší a patří, pokusil bych se o to, a kdybych měl sám za vás jít do horoucího pekla. Kníže s opravdovou myslí všecko slíbil a ovčák odešel, přislíbiv jemu, že se v určitý den vynajde. Se strachem a hrůzou očekávali všude úplněk měsíce. Jak to zprvu knížeti přáli, tak ho nyní litovali, neboť od té chvíle, co se polepšil, nemohl si žádný hodnějšího knížete přáti. Dnovy ubíhají, ať je člověk s radostí nebo s žalostí počítá. Než se kníže nadal, byl den za dveřmi, o kterém se vším, co ho těšilo, rozloučit se musel. Černě přistrojen jen, celý smrtelný seděl kníže a očekával buď to ovčáka nebo čerta. Najednou se otevrou dveře a černý stojí před ním. Stroj se, pane kníže, hodina vypršela, já jsem tu pro tebe. Ani slova neodpovídaje vstal kníže a kráčel za čertem na dvůr, kde nesmírné množství lidstva stál. Tu se prodírá houfem ovčák, celý upachtěný, běží zrovna k čertu, volaje zdaleka. Uteč, uteč, sice bude s tebou zle. Jak se můžeš upovážit mne zdržovat? Nevíš-li, co jsem ti řekl? Pošeptal čert ovčákovi. Blázne, mě tu nejde o krále, ale jde mi o tebe. Káča je živa a bdá se po tobě. Jakmile uslyšel čert o káči, byl hned ten tam a nechal knížete v pokoji. Ovčák se mu v duchu vysmál a byl rád, že tou lstí knížete vysvobodil. Za toho udělal kníže svým nejprvnějším dvořenínem a co vlastního bratra jej miloval. Avšak se také s dobrou potázal, neboť byl chudý pasák, upřímný rádce a správný dvořenín. Ze 2 pytlů zlata nenechal ani grejcaru. Pomohl ním těm, od kterých je správcové vydře.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: tam pohádku. Pro kluky třeštidla a pro holčičky mazlíčky. A bude zdaleka z ostrova jménem Grónsko. Je to největší ostrov na světě. Věčně leží pod sněhem a mrzne tam až praští. V Grónsku žijí eskimáci, kteří si ze zimy vůbec nic nedělají. Ze sněhu a ledu stavějí i domy. Přitom jedí stříbrné ryby, které si nalovili v moři pod ledem. Koukají kolem sebe a pochvalují si. Líbí se nám náš bílý svět. Ale jednomu malému eskimáčkovi přece jen přišlo líto, že kolem sebe vidí jenom bílý sníh. To bylo tenkrát, když dostal knížku, kde byly obrázky modrého moře, ve kterém plavaly barevné ryby a na pobřeží se mezi pestrými květinami procházela rodina růžových pelikánů. Eskimáček nad tím ale nenaříkal, ani se dlouho nerozmýšlel. Skočil do maličké loďky, dal do ní harpunu a zásoby rybího tuku, potom vzal pádlo a už pluje pryč. Chce doplout k pestrým útesům, které viděl v knížce. Pádloval dlouho a dlouho a podařilo se. Už vidí pobřeží s pelikány. Paní pelikánová zrovna trhala sladké bobule klikve. Pelikaňátka si hrála na honěnou a pan pelikán se zamyšleně procházel po mořském břehu. Eskimáček dopádloval blízko, blizoučko a dlouze se zadíval na pelikána. A pelikán se zase zadíval na eskimáčka. Koukali na sebe, koukali, až eskimáčkovi vyhrkli do očí slzy a dojatě prohlásil. To je poprvé, kdy se setkává eskimák s pelikánem.
1: To je poprvé, kdy se setkává pelikán s eskimákem,
0: odpověděl mu stejně dojatě pan pelikán.
1: Však jsem měl od rána pocit, že se dnes stane něco neobyčejného.
0: Děti, děti, připlul k nám vzácný host, pojďte mu honem říct dobrý den. Děti přiběhly a přiběhla i paní pelikánová a chvíli se na sebe všichni mlčky usmívali a vychutnávali si ten zvláštní slavnostní okamžik. Najednou se kdesi v moři ozvalo šplouchnutí a z vln zazněl čísi hlas. Taková významná událost by se měla pořádně oslavit. Ovšem, přikývl dlouhým krkem pelikán a celá pelikání rodina řekla sborem: ano, tohle se musí oslavit. I malý eskimáček přisvědčil a po hostině navrhl.
2: Třeba to oslavíme na mé loďce. Mám tady k uctění rybí tuk. Je ze stříbrných ryb a má výbornou chuť.
1: Ne, oslavu uspořádáme na pelikáním pobřeží, řekl stejně po hostině pelikán. Máme tu sladké bobule klikve a je tu také víc místa.
0: Chvíli se dohadovali, kde bude oslava a vůbec nemysleli na to, kdo s tím nápadem vlastně přišel. Ale byl to žralok. Ten zatím schoval hlavu pod vodu a tam se sám pro sebe smál. Kdo ví proč a kdo ví čemu. Potom se opět ozval.
3: Smím něco podotknout, nikomu by se neměla dávat přednost, víme, nebylo by to spravedlivé, proto vám posloužím radou. Nejlepší místo k oslavě je v půlce cesty.
0: V půlce cesty?
1: Kde to je? Zeptali se pelikán i eskimáček.
3: Jen si to pořádně rozmyslete a hned vám to bude jasné,
1: šklebil se žralok.
3: Hned uvidíte, že v půlce cesty je přibližně úplně přesně tady u mě, tedy v moři.
1: Teď už se starý pelikán trochu vzpamatoval z dojetí, uvědomil si, kdo to tu mluví, a rozpomenul se na žraločí zvyky. Pohlédl korálkovým očkem na žraloka, zrůžověl ještě víc a rozkřikl se.
3: Poslouchej, proč tady vlastně kroužíš a rozdáváš zadarmo rady?
4: Plavu si tady pár zdravotních koleček kvůli štíhlé línii. A že přitom i poradím, jsem už takový dobrák.
1: Zubil se žralok jako nevinátko. Jenomže na dobráka měl příliš mnoho příliš ostrých zubů. Tohle najednou napadlo i neskušeného eskimáčka.
3: Na takové oslavě by si asi představoval nějaké slavnostní jídlo, viď?
1: Zkoumal zase pelikán. Žralok se zašklebil.
3: Mě osobně sice jídlo vůbec nezajímá, já chci zhubnout, jak říkám, ale jinak to dá rozum, že na slavnosti musí být slavnostní jídlo,
1: a myslel si.
3: Oba se tváří dost a dost slavnostně. Na téhle slavnosti, kterou mám za lubem, tedy určitě nebude nouze o jídlo.
1: To už se i neskušený eskimáček dovtípil, co se tak může žralokovi honit hlavou, když se zubí o 106 a zubů je mu přitom vidět nejmíň 107.
2: Fuj, jedeš pryč, potvoro!
1: Vyhrkl a hodil po žralokovi eskimáckou harpunu.
3: To je mi vděk!
1: Zaječel žralok, zaskřípal 107 zuby a zmizel.
3: Jeho slavnostní jídlo ho strašlivě zklamalo.
1: Když byl žralok pryč, eskimáček s pelikánem se snadno dohodli, že vlastně vůbec nezáleží na tom, kde své setkání oslaví. Můžou být přece chvíli tady a chvíli zase tam. A tak to provedli. Nejdřív tedy jedli bobule na pobřeží a pak zas popíjeli rybí tuk v loďce. Eskimák se usmíval na pelikání rodinku, oni zase na eskimáčka a dojatě si říkali, tohle je první setkání eskimáka s pelikány a také první setkání pelikánů s eskimákem. Ale bylo to ofous, kdybychom nalítli na žraločí řeči, tak mohlo být i poslední.
5: Jak se trpaslík odvděčil? Eskimáci vyjeli na lov tulení a na moři je zaskočila bouře. Jednoho z lovců zahnala vichřice k neznámému ostrovu. Nikdy v těchto končinách nebyl a neměl tušení, jak se dostane domů.
6: Vezmi mě na loď.
5: Ozvalo se nad ním. Podíval se vzhůru a tam na kameni seděl malý mužíček.
7: Co tam děláš?
5: Zeptal se lovec.
6: Bouře mi rozbila kajak.
5: Řekl mužíček.
6: Čekám na někoho, kdo by mě odvezl na pevninu.
7: Rád tě vezmu k sobě na kajak, ale neznám cestu zpátky.
6: Neboj se, povedu tě.
5: Muž usoudil, že se asi potkal s trpaslíkem, protože tak malinkého človíčka v životě neviděl. Chvíli si ho zvědavě prohlížel, Potom k němu natáhl pádlo a trpaslík po něm sešplhal do člunu.
6: Jsem lehký, snadno mě uvezeš,
5: řekl.
6: Ale dovedu být také těžký, když je potřeba.
7: Ty?
5: Usmál se lovec nedůvěřivě. Vždyť mužíček mu sahal sotva nad kotníky.
6: Nevěříš?
5: Řekl skřítek a nadechl se. V té chvíli se začal kajak nořit do vody, klesal pomalu pod hladinu, až voda dosahovala k vstupnímu otvoru.
7: Přestaň!
5: Vykřikl lovec.
7: Vždyť se potopíme.
6: Nepotopíme,
5: řekl pití mužík. Vydechl a kajak vystoupil na hladinu. Muž odrazil od břehu a trpaslík mu ukazoval směr. Netrvalo dlouho a v dáli před nimi se objevila země. Rybář začal rozpoznávat známé pobřeží, kde ležela jeho osada. Trpaslík poprosil, aby ho nejprve odvezl tam, kde měl domov. Když dojeli do malé zátoky, vítali je ze břehu trpaslíkovi příbuzní a přátelé, neboť nevěřili, že ho kdy ještě uvidí. Bohatě lovce pohostili a na cestu mu dali četné dary. Podivný dárek mu na rozloučenou věnoval zachráněný trpaslík. Byla to malá vrbová píšťalka, menší než lovcův nehet od maličku. Tentokrát se lovec už nedůvěřivě neusmíval. Vždyť se přesvědčil, že to není obyčejný trpaslík, který by se jen planě vychloubal svými schopnostmi. Jenom nevěděl, k čemu mu bude píšťalka dobrá. A tak si ji uschoval do lému kožešinové čepice, aby ji nestratil.
6: Kdybys byl někdy v nouzi,
5: řekl mu trpaslík,
6: vzpomeň se na mne a já ti tvou službu oplatím. Je to kouzelná píšťalka z vrbového proutí od Medvědího potoka, které se zelená jednou za 7 let. Stačí, když na ní 3x zapískáš a uvidíš.
5: Když se lovec vrátil do osady a vyprávěl o svém neobvyklém setkání s trpaslíkem, nikdo mu nevěřil. Všichni se mu jen smáli a mysleli si, že se dlouhou plavbou na moři pomátl. Jakmile o tom, kdy začal, muže si dokonce posměšně ukazovali na čelo. Začas zapřáhl lovec psy a vyjel do tundry na lov sobů. Štěstí mu přálo a složil v tom dni postupně 3 pěkné kusy. Naložil zvíře na sáně a vracel se pro zbývající 2. Jenže po druhém sobu jakoby se zem slehla. Ať hledal, jak hledal, uloveného soba nenašel. A když se vrátil pro první kus, zjistil, že ze soba kdosi vyřízl obrovský kus masa. Udivně se rozhlížel a rozhořčeně vykřikl.
7: Kdo mě chce připravit o úlovek? Kdo si to troufá brát si, co mu nepatří? Ať si kdosi ozvi se!
5: Nikdo mu neodpověděl. V hlubokém tichu se nepohnul ani vítr. Jen jeho psi netrpělivě zakňučeli. A tu si lovec vzpomněl na kouzelnou píšťalku. Vylovil ji z kožešinové čepice a 3x zapískal. Vydala tenký hlásek, který v tom tichu bylo sotva slyšet. Donesl se jen ke psům, kteří nastražili uši. V tom se však odkud si pod jeho nohama ozvalo...
6: Volal jsi mne, lovče?
5: Lovec se otáčel na všechny strany, potom se sehnul a spatřil trpaslíka.
7: Ano, zavolal jsem tě. Někdo mi krade úlovek.
6: Soba ti odnesl velký medvěd. A když jsi přišel tady pro toho, zatěžkal jsem ho tak, že ho neunesl a odešel s prázdnou. Víš přece, že dovedu být těžký, když je potřeba.
5: Lovec se rozpomenul, jak se tehdy na moři trpaslík nadechl a kajak klesal pod hladinu. Usmál se a řekl.
7: Ale kdo vyřízl z mého soba takový kus masa?
8: To jsem byl já. Kdybych to neudělal, nevzpomněl by sis na mne a já bych ti nemohl poradit. Pospěš co nejrychleji domů a upevni svůj stan. Blíží se ničivá, sněhová bouře.
7: Vezmi si soba celého,
5: řekl lovec a práskl bičem nad spřežením a už ujížděl k osadě.
7: Zatěžkejte stany kamením,
5: volal na sousedy, sotva dorazil.
7: Přijde sněhová bouře, prozradil mi to trpaslík.
9: Už zase začínáš s tím svým trpaslíkem.
5: Posmívali se mu lidé a ukazovali si na čelo.
10: Podívej se na oblohu, slunce svítí jak nikdy a po větru ani památky.
9: No čista se zpomátl.
5: Ale zanedlouho se přihnal vítr. Přerostl ve vichřici a posléze v prudkou bouři, která rozmetala všechny stany. Odolal pouze stan lovce, který jej za posměšku celé osady důkladně zatížil kameny. Tak mu trpaslík zachránil jeho skromný majetek a hlavně střechu nad hlavou.
11: A ti udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
12: No, říkal, ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudru předsedou.
13: Záhadní to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
14: Už se hlasuje!
15: Ne, předseda chce zapojit rytíře do akce Z.
11: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no?
15: Leontinou.
11: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny, pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
12: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
13: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš hrádek patřil dětem.
12: Švakroha, dávej pozor. To je omyl, tady švakrová myslí, že se hlasuje pro žampiony. Viď.
13: A kdo je pro žampiony?

0: Piggy vtip.
1: Ve škole. Proč se, Pepíčku, pořád ohýbáš pod tu lavici?
2: Prosím, já mám rýmu a maminka mi přišila kapesník na kapsu, abych ho nestratil.

0: o Kateřince a tlustém červeném svetru. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla, nechci ho, protože kouše. No to snad není možné, řekla maminka a šla a otevřela skříň, ale svetr udělal raf a kousl jí do prstu.
1: Ale podívejme se, řekla maminka,
0: ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat a tobě upletu nový svetr z něčeho, co máš ráda. Tak mi upleť svetr ze špagetů, řekla Kateřinka. Ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr, kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzy vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno nemohla svetr najít. Ve skříni byl jen ten červený a Kateřinka na ní spustila, kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi mu udělal? A běžela do kuchyně a volala, maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špagetů. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko, neměla si ho dávat do skříně, když si věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety, ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu. Račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal, byl měkký.

šmoulová, stroj se zdá být poškozen. V motoru to náhle bouchlo, strysky začal stoupat dým. Šmoulové se kvapně radí, co si počnou s tím lepším. Porouchal se šmoulí koráb, je to vážně k naštvání. Kosmonauti se teď chystaj na nouzové přistání. Až se ozve velká rána, to, že stroj už doletěl, uvízl i prosečníky na vzdálené planetě.

náš taťka, ten by věděl, ale ten je v šmouluje. Jediná teď šance zbývá, a tak koumá chmelení, přišel na to, jak navázat se šmoulovem spojení. Nitko, nítě místo drátů, stožár, od rybáře prut, kutil ten se tím ví rady, šmoulí vysílač je tu. Porouchal se šmoulí koráb, brzy letět bude zas, šmoulí.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, dnes cvičíme opět s Hankou poprvé.
2: Ahoj děti, minule jsme si říkali, co je to atletika a slíbila jsem vám, že budeme závodit doma.
0: A to já si pamatuju, atletika je královna sportu.
2: Jestli si taky pamatuješ, že jsem vám dala úkol, abyste si sehnali nějakého soupeře.
0: O, to si nepamatuju, ale
2: to vůbec
0: soupeře.
2: Nevadí, protože určitě doma nejste sami a můžete si zavolat maminku, brášku, sourozence, babičku nebo strejdu, to je úplně jedno, v každém případě potřebujete s někým soupeřit.
0: Soupeřit znamená, jako že se třeba běží závod a ten člověk běží vedle tebe a vyhraješ buď ty nebo on.
2: Výborně, Piky, přesně tak, to si kápnul. Já tady mám samozřejmě tebe, takže já předpokládám, že děti už teď běhají po domácnosti a schání nějakého svého soupeře a kamaráda. A my zatím, než si ty děti přivedou někoho takového, si připravíme plíce.
0: Plíce.
2: Tak, plíce. Postavte se do mírného roznožení. Děti, přidejte se k nám. Piggy, polož si ruce na prsa. Ne, na prsa, to jsem řekla špatně. Nad prsa.
0: Pod krček.
3: A zabouchej si pořádně do hrudníku.
0: Já vím, takhle to dělají někdy gorily v zoologické zahradě třeba. Vždycky se hraje taková hra, kdo je tady králem opic, a pak se buší a volá se, jo.
2: Přesně tak. A víš, proč teďka tento cvik děláme?
0: Já vím.
2: No, protože tady jsou plíce a já jsem chtěla dětem ukázat, že ty plíce potřebujou vědět, kde v tom těle jsou, a proto, že v atletice je potřebují, tak si ještě jednou teď s námi můžou do těch plic zabubnovat. Nadechněte se. Říkejte dlouhé. A voucháme si do hrudníku, super. Takže teď.
0: Já už hučím jako lev.
2: Ještě jednou naposledy nádech, říkejte dlouhé. A vouchejte si do hrudníku. A tím pádem máme na náš následující start, který se přibližuje, připraveno. Můžete si teď sednout na nějakou startovací čáru doma. To znamená třeba na bobek.

0: A bobek.
1: Dobře, tak ano. Startovací čára je třeba tam, kde končí koberec.
0: Tam, kde končí koberec.
1: A sedím na bobku.
0: No spíš si sedneme tam, kde začíná koberec a tu cílovou pásku budeme mít na konci toho koberce.
1: Dobře.
0: Tak, sedíme na bobku. Děti, až řeknu teď, vy vyběhnete, prosím vás, nesrazíte se, nezabijete se. A kdo bude dřív v cíli, tak je pigy. Co?
1: Tak je kabrňák.
0: Říká se tomu jak?
1: Šílenec.
0: Ne. Piggy, vítěz.
1: Vítěz!
0: Vítěz, sláva vítězům, čest poraženým přece. Mm-hmm. Takže sedneme si na bobek, děti poslouchejte na kouzelné slovo. Pozor, teď! A běžíme.
1: Já jsem se zapomněl na startu!
0: Tak ještě jednou. Tak nevadí, chyba se může stát. Sedneme si ještě jednou na bobek. Piggy, soustřed se na můj.
1: Soustředím se.
0: Soustřed se, pozor. Teď! A běžíme, a běžíme, a běžíme.
1: Já nechám děti a se Piggy ho vyhrát.
0: Piggy je v cíli jako
1: Hurá,
0: my se dnes s Pigouškem s vámi loučíme, ale vy si dejte určitě závod ještě jednou. My sice teď trénujeme doma v obýváku, ale až bude krásně a budou venku kvést krokusy, tak budeme běhat kde?
1: V parku přesně nebo na hřišti.
0: Přesně tak.
1: Nebo přes přechod.
0: No, Piggy, myslím, že přes přechod radši budeme koukat, jestli nás něco nepřejede a přejdeme v klidu, podíváme se doprava a doleva a budeme běhat na hřišti.
1: Prima! Ahoj!
0: Ahoj!

0: Jak se motýl Augustín učil poznávat svět. Motýl Augustín se jednou ráno vzbudil a náramně se nudil. Na louce neviděl široko daleko žádného kamaráda. Žádný motýl, žádná myška, ani čmelák nebo včela. Nikdo nebyl na blízku. Ani brouci na písku. Nikde nikdo. Zívnul, líně se protáhl a protřel ospalé oči. Koukl na nebe a vidí, jak si po něm vykračuje malý mrak. Mráček. Měl černý fráček a držel stříbrnou konívku. Byl to Mráček Pršáček. Ale to motýl Augustín nevěděl. Nemohl to vědět. Byl ještě moc malý a neznal svět. Kam pak jdeš, mráčku? Zeptal se. Za šípkový kopec. Mám tam práci. Včely mě pozvali. A taky ptáci. Schne tam jetel, řepa a žito. A mně je to líto. A na co máš konívku? Vyptával se dál motýl. Na vodu přece. Pokropím lesy, louky a všechno, co roste na poli. Pokropím cokoliv. A bude zas dobře. Budou plné stodoly. Kam já přijdu, tam prší. Moje stříbrná voda zachrání celý kraj. Stříbrná? Divil se motýl. Byl ještě moc malý a neznal svět. Déšť nikdy neviděl, neměl o něm ani potuchy. Nevěříš? A mráček pršáček naklonil konívku. Spustil se déšť. Droboučký, jemný, vlahý. A protože zrovna vykouklo sluníčko, zářily padající kapky jako stříbro. Jedna kapka, druhá, třetí. Motýl rychle za keř letí. Čtvrtá a hned za ní pátá. Motýl rychle pod list chvátá. Tam se skrčí. Ještě, že jsem se schoval. Všechna krása by mě omokla. Radoval se a koukal spokojeně k nebi. Pršelo stříbrně. Na kytky, na keře, na smrky, na břízky. Kapky teď zvonily jak malé penízky. Tak co? Usmál se pršáček. Už věříš? Ale musím přestat, aby mě voda vystačila na jetel, na řepu a na žito. Nečekal na odpověď, zamával na rozloučenou a ztratil se za šípkovým kopcem. Vzduch voněl po dešti. Louka byla vykoupaná do zelena, do červena, do žluta a do modra. Žížaly vylézaly z děr, ptáci vesele zpívali a na nebi se smálo zlaté slunce. Motýl Augustín vyletěl vysoko nad stráň a dal se do tance. Byl ještě malý a neznal svět, ale na vlastní oči už viděl stříbrný déšť.
1: Tiki kalendář! Dnes je 17. září
2: a svátek slaví Naděžda.
1: Tohle jméno se vykládá jako naděje, viď? Naděžda, naděje, no to je pochopitelné.
2: Takže všem nadějným naďám, co nás právě poslouchají, posíláme pohádku a přejeme všechno nejlepší.
1: Tigi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Jan byl chalupník. První léta svého manželství neměl žádných dětí a také nedbal, neboť musel sám sobě a ženě dost bídně živobytí vytloukat. Ale když mu po několika letech žena jedenkrát řekla, že Bůh jejich manželské lože požehnati ráčil, odevzdal se do vůle Boží a pomyslel si, vždyť se stará Bůh o každé kvítí na poli. Postará se i o nás, abychom hladem nezemřeli. Čas ušel a Marta porodila dcerušku. Koho pak vezmem za kmotru? Ptala se. Bláhová, kdo pak by se takovým žebrákům, jako my jsme, rád propůjčil? Ponesu dítě ke křtu. A kohokoliv potkám, toho poprosím, snad se přece někdo nad tím nemluvnětem smiluje. Vzal dítě, zaobalené do chatrných plenek v náruč, a šel s ním k faře. Několik kroků za chaloupkou potkal tři staré babičky. Jene, kam neseš to dítě? Křičeli na něho zdaleka. Jan se podivil, že ho ženy znají, ale dlouho se nerozmýšlel a odpověděl. Nesu je ke křtu a nemám kmotry. Chceš-li, my půjdem dítěti za kmotry. Jedna babička vzala dítě do náručí a všichni se obrátili cestou ke kostelu. Holčička byla pokřtěná a dostala jméno Marie. Nyní se vrátili domů a Marta s radostí dítě od nich vzala, nutíc je, aby si trochu poseděli. Na to přinesla kus chleba, poslední, co měla. Ráda bych vás, milé kmotřinky, něčím lepším poctila, ale jsme velmi chudí. Nad tím se pranic nermuť, pravili oni. My víme, že bys dala, kdybys měla, protož ničeho od tebe nežádáme. Zde vezmi něco na přilepšení. A každá kmotra dala jí 3 zlaté peníze. Na to šli všecky 3 k dítěti, které rozbaleno na lůžku spalo. První je políbila na oči a zašeptala. Kdykoliv tyto oči zapláčou, ať z nich místo slzí, perle padají. Druhá políbila ústa a zašeptala. Kdykoliv se tyto ústa zasmějou, ať z nich růže vypadne. Třetí políbila nohy a přála. Kamkoliv ty nožky kročí, tam ať zlato po nich zůstane. Na to se s Jenem a Martou rozloučili, přikazujíc, aby Marii slušně vychovali. S těmi penězi si rodiče trochu k živobytí a šatstvu pomohli a přitom na své dítě pilně hleděli. Marie jsouc zdráva a laskavě pěstěna nikdy neplakala. Jedenkrát se ale stalo, že vařila Marta oběd. Jan také něco venku pracoval. Tu se Marie probudila a počala plakati. Rodiče ji hned neslyšeli a teprve zahodnou chvíli do sednice přiběhli. Jene, pojď, podívej se na Marii, skřikla Marta, když ke kolébce přistoupila. Jan přiskočil a viděl v lůžku plno perlí, které se z Mariiných oček kotálely. A vyšli pak, ženo, čím to je? Ptal se. Ty myslíš kmotřinky? Ne, jináče. Uhlídáš, že to dítě bude šťastné. Od dnešní chvíle budeme je chovat jako knížecí, neboť nám štěstí do domu přineslo. Marie si kolikrát od té doby zaplakala a Jan perle schovával. Jedenkrát zase s ní laškuje a vidí, jak se na něj usmála, že jí z úst krásná růže vypadla. Nové divení. Z toho daru neměli však kromě vůně mnoho zisku. Větší však radost měli a užitek, když se Marie ponejprv spustila a zlaté šlépě je po ní zůstávaly. Nyní byli učinění boháči. Brzy se jim chaloupka zdála sprostá. Koupili si tedy statek blíže města a čím více Marie běhala,
Tím utěšeněji se statek množil, až se z něho stalo veliké panství. Jan a Marta nechodili již ve sprostých šatech. Oni byli samí aksamit a hedváb. Měli plný zámek sloužících, nic nedělali a nechali si ruce líbat. Ale lidé jim to přáli, neboť byli jeden i druhý učiněná dobrota. Kdo byl v nouzi, tomu pomáhali a každého rádi viděli. Jediná radost jejich byla Marie, to dítě plné divů. Jan si přál, aby to svět nevěděl, jakou dceru má. Ale což pak by se dalo něco tak divného skrýti? Všelijací lidé přicházeli do zámku a opět odcházeli. Tu bylo švadlen, krejčů, učitelů a Bůh ví koho, kteří k slečně museli. A kdo ji jedenkrát viděl, tomu se do smrti obraz její smysly nesetřel. Zem, na jejímž jednom konci Marie s rodiči bydlela, patřila Rodislavu, jedinému synovi nedávno zemřelého krále. Byl to moudrý, dobrý a krásný princ a poddaní měli pod jeho žezlem zlaté časy. Byl svobodný a také posud žádnou z těch princezen, jež to srdce jeho vydobíti se snažili, sobě nezamiloval. Mezi těmi skvěla se jedna mladá kněžna zvláštní krásy, nade všecko milovaná od své matky, která dnem i nocí přemýšlela, jak by Rodislava dceři namluvila. Byly však matka i dcera zlého srdce, jedna horší než druhá a každý se jich bál. Rodislavu líbila se krása mladé kněžny, ale srdce k ní neměl. Jedenkrát dával velkou hostinu, ku které bylo pozváno celé panstvo. U tabule se ledacos vypravovalo a konečně, když přišla řeč k řeči, začalo se také o Janově divné, krásné dceři. Než se tabule skončila, umínil si Rodislav, že musí Marii vidět. Za několik dní se chystal na cestu a řekl nejvyššímu správci, že pojede prohlídnouti království své. Ve skvostném letohrádku u okna seděla Marie, hlavu majíc položenou v ruce, alabastrové rámě opřené na červené aksamitové podušce. Seděla tu, temné oko vysílajíc v dáli, a jakási touha, již jména dáti nevěděla, chvěla se v duši její. Tu se ozvou kroky a s rodiči vejde do dveří Rodislav. Jak Marie na krásného cizince pohlédla, zdálo se jí, jako by se všecka krev k srdci jejímu hrnula a od srdce až k bílému čelu rozlívala. Buďte mi vítán, zašeptla, když jí rodiče řekli, že je to pán z města, který na své cestě u nich se pozdržev, na zahradu by se rád podíval, o které prý mnoho slyšel. Tak se byl princ vymluvil. Poprvé co živ, nevěděl Rodislav, jak s panou mluvit začíti. A přece mu bylo, jakoby právě Marii mnoho co říci měl. Kdyby byl musel Rodislav oučty skládat, co v Janově zahradě viděl, špatně by obstál. Pro něho kvetly růže jen na Mariiných lících a nebe mu zářilo jen v jejím oku. Než vyšli ze zahrady, utrhla Marie tu nejkrásnější květinu a podala ji Rodislavu. Něco aspoň vezměte z naší zahrady na památku, pravila milostným hlasem. Tu vypadla z plných retů růže, jakou už posud žádný zahradník nevypěstil. Hbitě se Rodislav zhýbl a růži zdvíhna upřel plamené oko na Marii řka. To kvítko dechem tvým posvěcené mi daruji a budu jen na srdci nosit co památku nejblaženější chvíle mého života. Co živ neměl královský princ tak krásný sen, jako když spal s Marií pod jednou střechou.
Ráno se měl vrátit domů a rád by byl dal půlku svého království za jedinou hodinu, kdyby ji s Marií strávit mohl. I umínil si všemu konec učinit. Ustrojil se do skvostných šatů a šel do zahrady, kde již Marii zahlídl, by se jí zeptal, zda chce jeho manželkou býti. Marie, vidouc, že se host na cestu chystá, vzdychla smutně, lehonký oblak potáhl její jasné oči, slil se v krůpěje na dlouhou řasu a dvě perle spadly na Rodislavovu ruku. Tyto krůpěje schovám co důkaz tvé náklonosti a pokropím jimi krásnou růži. Ale Marie, já žádám větší důkaz. Přitom vzal Rodislav ruku milenčinu, začal vypravovat, kdo je, a prosil, aby královský trůn s ním sdělila a jej okrášlila. Mezi tou řečí přišli Marta a Jan, kteří, když slyšeli řeč krále svého a viděli, že ho Marie miluje, požehnání jim odepříti nemohli. Rodislav pobyl ještě několik dní u krásné své nevěsty a pak se na krátký čas rozloučil, neboť bylo umluveno, že se co nejdřív vrátí, aby se s Marií navěky spojil. Což by nevyslídilo oko rozhněvané ženy, toť vidí skrze devaterou zeď. Ještě nebyl Rodislav doma, již věděla kněžna všecko a zlostí zuřila, jakož i dcera její, která nechtěla věřiti, že by na světě krásnější ženy na dně bylo. Co se Rodislav vrátil, nebylo s ním řeči, nedbal o žádného a pospíchal, aby se jen zase u své Marie octnul. Zatím se kněžna dověděla o čarodějnici, která po celém království rozhlášená byla. V hedvábných střevíčkách drala se hrdá urozená dáma po drsnaté stezce trním a bodláčím až k jeskyni, kde kouzelnice bydlela. Když jí všecko pověděla a zkázu Marie od ní žádala, odpověděla čarodějnice takto. Marii ublížit není v mé moci, ale tak milostivé paní musím přece pomoci, třeba to bylo jiným způsobem. Mohu tě já, Marii, zaklíti na jeden z mých zámků, kde zůstane, dokud by ji někdo nevysvobodil. Avšak princ je tam tak lehce nevyslídí, budu ho z cesty svádět a konečně mu učaruju, že se k vaší dceři navrátí a za manželku ji pojme. Kněžna byla potěšena slovy těmito, jako by dceru již na trůně sedět viděla. Ohodný měšec peněz lehčí a ohodný hřích těžší, vrátila se domů. Druhý den na to jel Rodislav s celým svým komonstvem na svatbu. Dcera kněžnina stála u okna a když viděla, že jede blažený ženich kolem, jako by ji ani neviděl, zatěla pěstě a zlostně za ním hrozila škouc. Jdi jen, jdi, ty nevidomý králi. Brzy schladneš, ale až se ke mně navrátíš, musíš o milost prosit jako žebrak. Kéž bych jen mohla tu sprostou podvodnici vlastní rukou roztrtit. Zle by se bylo Marii vedlo, kdyby se byla do těch pekelných pazourků dostala. Rodislav si přál 10 křídel, aby mohl celý ten kus země, jenž ho od Marie dělil, jedním rázem přelítnout. Ubohý, nenadál se, co jej očekává. Když do zámku přijel, přiběhli mu rodiče s ukrutným nářkem stříc a vypravovali, že se dcera ráno nenadále ztratila beze stopy, beze vší památky. Rodislav zůstal, jako by mu zlosyni všecko byli pobrali a oslepeného bez vodiče do pustiny jej postavili. Nevěděl nic, co se okolo něho děje. A polomrtvý padl na sedadlo, po němž Marijiny svatební roucha rozložena byla. Dlouho tak ležel, než slze křečovité bolesti jeho ulevily. Marie, kde jsi? Kde tebe najdu?
To byly první slova jeho, po nichž ale také i hned úmysl ve skutek uváděl. Schodil ze sebe královský šat, převlékl se do sprostého, nabral peněz, poručil osedlat nejrychlejšího koně, napsal list nejvyššímu správci a poslal komonstvo své naspět. Sám pak rozžehnal se s rodiči a jel svou ztracenou nevěstu hledat. Dva dny již Rodislav jezdil a posud neměl nejmenší stopy. V poledne třetího dne přišel do lesíku a duševní bolestí a tělesnou slabotou přemožen slezl z koně, nechal ho pást a sám sedna pod strom usnul. Tu se mu zdálo, že před ním stojí tři babičky. Rodislave, my jsme kmotřinky tvé nevěsty, pravila jedna. Neboj se o ní, my ji ani v nejmenším ublížit nedáme. Chceš-li ji však dostat, musíš si ji ze zaklaného zámku vydobít. Jdi rovnou cestou, ani vpravo, ani vlevo se nedávej, a když ti bude nejhůře, vezmi do ruky perle a růži a nic se ti nestane. Až budeš Marii nejblíže, potom ti suchá růže občerství. Pamatuj na slova naše a budeš šťasten. Kmotřičky zmizely a Rodislav se probudil. Chvíli seděl a odříkával podivný sen od slova k slovu, nevěda, má-li mu věřiti. Náhle však si vzpomněl, že slýchal od své nevěsty tři kmotřičky, že jí dali neocenitelné dary, totiž růži z úst padající, perle z očí kanoucí a zlaté šlépěje. Uvěřil tedy poněkud svému snu a mnohem pokojněji bral se dále. Jednoho dne přijel do lesa, v němž to se lovecké trubky rozléhaly. Spovolna jel cestou, přes kterouž mu každou chvíli buď myslivec, buď zvěř přebíhali. Najednou vjede paní na bílém koni. Krásná co denice. Zelený aksamitový šat visel až k zlatému třmenu a na černém kloboučku houpalo se bílé péro a vlálo kol ruměné tváře. Rodislavu byla ta outlá postava povědoma a když přijel blíže, poznal mladou kněžnu z hlavního města. Kdybych nevěděla, že náš král svatební veselí drží, řekla bych, že je tu přede mnou, pravila kněžna, když přijela až k samému Rodislavu. Vaše bystré oko, kněžno, vás nezmýlilo. Jsem ti opravdu nešťastný váš král, kterého ukrutný osud o nevěstu přivedl. Nyní ji hledám, ale kdy a kde ji najdu, jen Bůh ví. Kdybyste mi dovolil být vaší hostitelkou, možná, že byste se o vaší nevěstě dověděl. Bydlí na blízku mého zámku žena, která má vědomost tajných věcí. Snad, že by věděla, kdo nevěstu ukradl. Na nic zlého nepomysle přijal Rodislav ten návrh a po boku sličné dámy jel do zámku. V okamžení byla přichystána skvostná tabule. Hudba hrála a kněžna tak líbezně hosta bavila, že nevěděl, kam se hodiny dějí. Po tabuli mu povídala, že na něho žena čeká. Král jí podal ruku a ona ho vedla skrze mnoho pokojů do nádherné síně, vprostřed níž ošklivá, v šedém rouchu zahalená baba stála. Aha, Tarajdo, řekla kněžna. Já tě dala zavolat, abys, je-li to v tvé moci, králi pověděla, kam se poděla Marie, jeho nevěsta. Dovolíte-li, krásná paní, abych svoje nářadí zde rozložila, v malé chvíli vám to povím. Černou holí udělala nejdříve kolo, potom položila 9krát křížem podivné dřevo,
Podpálila je a s ustavičným breptáním házela do něho všelijaké věci, které z kape stála. Modrý dým zahalil babu a z červených plamenků vykukovali ohyzdní diblíci a s babou sradili. Úžeji a úžeji tlačila se kněžna ku králi a z jejich očí se lily žhavé zžírající proudy jako z dvou sopek. Rodislavu bylo ousko. Tu se ozve z dýmu hlas. Běda králi, ty jsi oklamán. Marie tě podvedla. Ona je čarodějnice a nyní se zdržuje se svým miláčkem na jednom dalekém zámku a z tebe si posměch tropí. Chceš-li být šťasten, ani okamžení déle na ní nemysli. Nech, Marie, nech, šeptala kněžna a chtěla ho obejmout. Pusť mne, svůdná ženo, zahřměl Rodislav a vytrhl se jí z náručí. A ty, pekelná příšero, pryč jdi, pryč! Sotva to dořekl, stála před ním ohnivá žena, výše a výše rostla, z hubí koukal drak, z očí dvě ještěrky. Již ho chtěla do hořících loktů pojmout. Tu vzpomněl Rodislav na růži a perle, sáhl za ňádra a vytáhl svůj škapulíř. Žena zmizela, okolo uší mu zavzněl divoký chechtot a zlostný křik, síň se s ním zatočila a on se odstnul pod stromem na zelené louce, věrného koníka maje vedle sebe. Pokojně jel opět několik dní, až přijel do údolí, z něhož nevěděl, jak vyjeti. Tu se mu zjeví stará babička a ptá se, kam by rád. Rodislav jí povídá, že neví, kudy z toho údolí, aby nemusel daleko naspátek. Dejte se převést přes jezero. Pod horou bydlí v jeskyni poustevník a ten z milosrdenství lidi převáží. Rodislav poděkoval a šel k jezeru. Nedaleko jehož břehu jeskyni našel a v ní starého poustevníka. Rodislav pozdravil a poprosil starého, aby jej na druhou stranu převezl. Ale pane, víte-li pak, že na vás na druhé straně jezera čeká smrt? A čeho je se tam báti? Ptal se Rodislav. Je tam zaklený zámek a v něm bydlí čarodějnice s čarodějem. Ona je vždy mladá a ve 20 letech jde pokaždé do světa a omámí některého muže, takže za ní přijít musí. Tenkrát teprý podvedla prince Rodislava a sli za ní přijde, tedy ho usmrtí. Ani slova více, hanebný podvodníku, křikl Rodislav. Což mne budete neustále pronásledovat, obludy pekelné. Tu sáhl za ňádra a vyndal růži a perle. Bouře a hřímání utichlo a přes jezero táhl se zlatý most, osvětlený jasnými hvězdami. Rodislav přes něj na druhou stranu přešel a stál před ukrutným obrem. Co zde pohledáváš? Ptal se velikán a hlas jeho zazníval na míli cesty. Ty nesmíš ani krok dále učinit. Tam v tom zámku spí krásná Marie, již to hlídám. Kdo na tuto půdu kročí, je synem smrti. Klid se tedy, sice tě vyhodím do povětří, že se živ země nedotkneš. Ale Rodislav slyše, že Marie opravdu v zámku schována, nedal se odbít. Vzal do jedné ruky perle a růži, která najednou tak čerstvá byla, jako by ji právě byl utrhl. Do druhé ruky vzal meč a začal se s obrem potýkat. Ze začátku se mu obr smál, ale když ho Rodislav několikrát poranil, rozlobil se a chtěl s ním o zem mrštit. Avšak náhle seslabnul, klesl na zem a Rodislav mu stěl hlavu. Tu se rozlila daleko široko růžová záře a Rodislav viděl před sebou perlový zámek, k němuž vedla zlatá cesta rozkošnými hájemi. Ptactvo se probouzelo
a začínalo tak líbě zpívat, že Rodislav celý radostí opojen k zámku chvátal. Zlaté dveře se rozlítly, naproti dveřím stálo perlové lože, pokryto drahými koberci, a na něm ležela Marie. Růžové světlo ozářilo spící její líčko a sladká hudba vzbudila ji z líbého spánku. Rodislave, díky tobě, že jsi mne probudil. Pevně ji přitiskl Rodislav k srdci, jako by se ještě o ní bál. Když po dlouhé chvíli ze svého opojení se vzpamatovali, hleděli kolem sebe a nevěděli, mají-li o čím věřit, čili ne. Byli v letohrádku Janova zámku, kde Rodislav Marii ponejprv viděl. A hle, tu přicházel opravdu Jan a Marta hořem sklíčeni. Rodislav a Marie jim vyšli vstříc a radování a povídání bylo bez konce. Za několik dní bylo po svatbě a Rodislav odvezl krásnou královnu do hlavního města, kdež je slavné radovánky čekali. Ne tak šťastná byla mladá kněžna a její matka. Babičky na ní uvalily pokutu horší než smrt. Kdykoliv se růžová ústa její zasmála, vyskočila z nich ještěrka. Kdykoliv oči zaplakaly, tekly z nich proudy jedu a zhyzdily sličné líce. Kamkoliv noha šlápla, vyrostlo bodláčí. Nemohla mezi lidi a brzy se zlostí užrala. Marie žila s Rodislavem v lásce a rozkoši a do smrti nedali dobré kmotřinky na ničeho dopustit, co by jí život bylo skalilo.

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: pravda, je to.
1: Tak už je duben, měsíc čiperných blech. Celou zimu dají jakž tak spokoj. Občas vás sice kousnou, ale to jen abyste věděli, že nejste na světě opuštěný, že jsou při vás alespoň blechy. Jakmile však přijde duben, vylíhne se kdeco. Housata, kachňata, kuřata, kůzlata, štěňata a mám dojem, že i blešata. Nebylo, jestli je to snad tím, že v lehkém jarním kožichu je jim u mě přece jen chladněji a musí se zahřát pohybem, no to přesně nevím. Vím jen, že se v dubnu mohu udrbat. Duben mi tedy avizují blechy. Avizovat je cizí slovo, které znamená hele, už to tu bude. Mému tatínkovi avizovali duben kromě blech i čápy. Pocházíme totiž z jižních Čech a ty jsou domovem rybníků a tudíž i kaprů, čápů a mého tatíka. Můj člověk mě tam dostal a převezl mě sem, co tu jsem. Původně jsem se domníval, že tu chce zřídit taky rybníkářství a já, že tu mám být jako rybníkář. Tak jsem se do toho bez dlouhých průtahů dal a začal jsem dělat rybníčky, kudy jsem chodil. V kuchyni, v parádním pokoji, v zadním pokoji i v ložnici, ale sklidil jsem za to jen nevděk. Asi proto, že ty moje rybníčky byly mrňavé. Tenkrát jsem byl ještě štěně a na takový Rožnberg bez drev nebo Horušický rybník jsem si netroufl. Ty jsou moc veliké, na ty musí být podle mého aspoň Bernardin nebo Dobrman. A tak jsem tu rybníkářství nezaložil a na čápy jenom vzpomínám. Hlavně na toho, co hnízdil na našem komíně. Ne, že by se toho jeden od něho dověděl moc, čápy jsou němí. Nekdákají ani nekokrhají, na to, aby štěkali. Jen syčí jako husy a hlavně klapají zobákem. Ale i tak se tatík dověděl, že se k nám vracejí z jižní Afriky a že denně uletí asi 150 kilometrů a že u nás je jim nejlíp. U nás je každý považuje za člena rodiny, ale kde jinde je hledí dostat spíš na pekáč. A to jsou přitom například v Africe ještě víc k užitku než u nás. V Africe dovedou spořádat hejna kobylek, co byla postrachem a pohromou celé země. V Evropě čápům vadí prý jen dráty. Já nevím, proč musíte po té Evropě natahat tolik drátů, pustil se vždycky náš čáp do mého tatíka. Nás kvůli ním přijde za rok o krk tolik, že si to neumí nikdo představit. Já žádné dráty po Evropě nenatahuju, bránil se vždycky tatík. Já nepotřebuju ani telefon, ani žárovky. Kam chci, tam doštěknu a kam nedoštěknu, tam nechci. A místo žárovky máme my psi čumák. Není nad náš čumák. Žádná žárovka neočuchá patník. Natož, aby avizovala listonoše nebo kominíka. Když čapí pár přiletí, sepere se nejdřív o své hnízdo s jiným párem. Ono těch hnízd není tak moc. V Evropě je jich sice přes 90 tisíc, ale v Čechách jen 300. Proto se o ně čápy perou jako hasačerti, ale rytířsky. Čáp s čápem a čápice s čápicí. Nikdy se nepere čáp s cizí čápicí. V tomhle jsou ti ptáci tak vychovaní, jako my psi. Kdo vyhraje, ten si hnízdo opraví a vysedí na něm obyčejně 3-4 mláďata. Někdy až 7. Ale čapí mláďata. Lidé totiž tvrdí, že čápy nosí mimina. Mně se to tedy nikdy nezdálo a jednou jsem se osmělil a toho svého čápa jsem se zeptal, jestli je na tom něco pravdy. Něco jo, řekl, ale vlastně nic. Pravda je, že nosíme jenom žáby, kluky ne. Ale kromě žab sbíráme i čolky, mloky, hady a ještěrky a v polích a u rybníků i krtky a hlavně hraboše. Víš, kolik my pochytáme hrabošů, když je takový myší rok? I přes 40 za hodinu. Chytil jsi někdy 40 hrabošů za hodinu?
2: Nechytil.
1: přiznal jsem se tenkrát. Jenže já jsem ještě štěně. Až dorostu do psa, chytím jich za hodinu 80. Holedbal jsem se. Smál se Čáp. Jestli jich chytíš za hodinu 80, tak ti uštípnu špičku ocásku a připíchnu ji v Africe na nástěnku. Celá Afrika se ti tam bude chodit klanět. Měl pravdu. 80 jsem jich nikdy nechytil. Jenže taky je mi špička ocásku milejší na oháňce, než na nástěnce v Africe. Ale stejně je škoda, že mi vyprášili z kožichu to rybníkářství. Tady si lidé sázejí pod okna růže a já nevím co. A nevědí, že obyčejný komín s Čapým hnízdem a Čápaty je taková krása, jaké se nic na světě nevyrovná.

0: jak teploměr předpovídal počasí. V domě, ve Sluneční ulici, měli za oknem už dlouhá léta teploměr, jenže na něj nebylo zrovna spolehnutí. Na jarním sluníčku dědek teploměr v tu ránu zadříml a teplotu kloudně neukázal. Když mrzlo, zachumlal se do sněhové peřiny a mějte mě všichni rádi. Nikdo nevěděl, jak velký je mráz. To potom třeba buchty, když se vystrčili za okno, aby vystydli, zmrzli na kámen, že by se jimi mohl dláždit Karlův most. A teď si představte, až by na jaře rozmrzli, jak by se turisté na Karlově mostě bořili do povidel. S teploměrem nebylo zkrátka pořízení. Ona to taky není maličkost, sedět pořád na dešti a mrazu za oknem a držet se ručičkama rámu. Poslali ho do lázní, aby okřál a odpočinul si. Do domu ve Sluneční ulici přišel na záskok docela nový, mladý teploměr Celsius.
1: To jsem rád, že jdeš. Já si Níčko pojedu pěkně do lázní, aby mě kurírovali regma.
0: Řekl děda teploměr a slézal opatrně po okenním rámu dolů. Celsius vyskočil na jeho místo a hned svou stříbrnou hulčičkou ukázal, že je 17,5 stupně nad nulou.
1: Tak já už jdu,
0: povídá starý teploměr a šoural se pryč.
1: Jen běž,
0: řekl teploměr Celsius a hulčičkou ukázal na 18 stupňů přesně, protože sluníčko zase kousek povylezlo. Celsius se rozhlédl po obloze a řekl, aby to každý v domě i na zahradě dobře slyšel.
1: Dnes bude krásný den, otvírat okna, věšet prádlo, ptáci cvrlikat. Ten to umí, to se hned pozná,
0: řekla Klika a otevřela okno a koš vyběhl s prádlem na zahradu a ptáci cvrlikali. Jen barometr bručel.
2: Heleme se, odkdy pak teploměr předpovídá počasí? Kde pak ses to učil?
1: Učil, neučil, umím to. Umím jinší věci.
0: Řekl mladý teploměr a bylo ticho, protože barometr nic neodpověděl. Chlubivost je jako horký brambor v puse. Tu taky nikdo na jazyku neudrží. A tak teploměr Celsius za chvíli řekl.
1: Kdybys chtěl, můžeš se mě zeptat, co všechno umím.
3: Kdybych chtěl, zeptal bych se.
0: Řekl na to barometr a nic víc. A neozval se ani nikdo jiný.
1: Abyste věděli, bude pořád krásné počasí, dokud neřeknu.
0: Prohlásil potom teploměr Celsius hodně nahlas. A bylo hezky, až do odpoledne. Odpoledne vyplul na oblohu mrak, jako kdyby někde čoudila parní lokomotiva.
1: Pozor, konec krásného počasí, bude pršet,
0: oznámil hned teploměr Celsius. A Klika zavřela okno a koš honem sebral prádlo ze zahrady a ptáci přestali cvrlikat. Barometr ale pořád dál ukazoval na jasné, stálé počasí.
1: Povídám, že bude pršet, být tebou opravil bych si předpověď,
0: řekl teploměr barometru. Ale barometr na to nic. A nepršelo. Mrak přešel nad domem ve Sluneční ulici a neupustil ani kapku. Je to tak, že z každého mraku neprší, což každý barometr dobře ví. Klika otevřela zase okno do kořán, koš začal znovu rozvěšovat prádlo a ptáci, cvrlikali. Teploměr se rozhlédl, co kdo na to, a řekl.
1: To jste rádi, že nepršelo. Já to věděl, já vás jen tak zkoušel.
0: Sotva domluvil, zčista jasna a z ničeho nic nad zahradou zaburácelo. Zaburácelo velice silně, až sklo v okně zadrnčelo. Ptáci stichli a bylo takové ticho, jako když vejde do třídy školní inspektor. A košili, co se na zahradě sušila, se leknutím zcvrkl rukáv. A trenýrky, co se taky sušily, se popadly tam, kde je vzadu.
1: Bude bouřka, všichni schovat!
0: Vykřikl vyděšeně Teploměr. Stříbrná hůlčička se mu rozčilením třásla jako ocásek koni páska. Všichni se horem pádem poschovávali. Ale víte, že žádná bouřka nebyla? Však taky barometr ani prstem nehnul a pořád ukazoval na stálé jasné počasí. On totiž jen nad domem ve Sluneční ulici přeletěl tryskáč nad zvukovou rychlostí a za ním to udělá ránu, jako když zrovna u ucha praskne 77 papírových pytlíků. A jako naschvál přišla k večeru opravdová bouřka. Barometr ukázal sice ručičkou na bouřlivo, ale nikdo si toho nevšiml, protože si všichni rychle zvykli na ústní hlášení povětrnosti. Jenže věštec Celsius si už netroufal, když si svými předpověďmi dvakrát za sebou udělal ostudu. Bouřka vtrhla do zahrady a cloumala oknem, že se Teploměr Celsius na něm neudržel a spadl do záhonu s cibulí. Po trávníku honila prádlo a prádlo zděšeně pleskalo a z ptactva zpěvavého bylo rázem ptactvo brodivé, jak lilo.
1: Taková ostuda!
0: Naříkal Celsius v cibulích a nemohl se dočkat, až se starý Teploměr vrátí. Celsius dostal za vyučenou a jistě si teď hledí svého a nemíchá se do toho, v čem se nevyzná.

0: V hodině matematiky dává pan učitel příklad. Dům má schodiště 5 pater, každé patro má 20 schodů. Kolik schodů musí člověk vyjít, aby se dostal do posledního patra?
1: Všechny, povídá Pavlík.
0: A co když šel po dvou?
2: Rodinná historie se opakuje.

Víc. Seznal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat Tulíka a našel, jak víme, Hihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s Hihlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tulamor junior, se dopustil otco zrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.

0: zahájit cvičení.
1: A jdeme na to!
2: Ahoj kluci a holky, už jste určitě někdy slyšeli, anebo viděli, anebo trénovali ve školce nebo na hřišti žabáky. Že mám pravdu, vidíte, že už jste to někdy trénovali, ale určitě nevíte, že žabák je spojením dvou cviků, a to dřepu a výskoku.

0: A jak se naučit tyto cviky, vám teď prozradím. Dřep je pohyb vašeho tělíčka, který povedete směrem dolů do pokrčených kolen, ale pozor na zadeček, ten nikdy nesmí jít až úplně k zemi na paty. A pak druhým cvikem, který žabáka dělá žabákem, je výskok, tedy odražením se ze země vzhůru ke stropu anebo k nebi. Já to raději ještě jednou vysvětlím. Tak, když chceme provést žabáka, tak je to dřeb, který vedeme svým tělíčkem dolů k zemi, zastavíme ho těsně u kolen a pak je to odražením se směrem vzhůru, tedy výskokem a vyskočíme až nahoru ke stropu. Teď jsme si to vysvětlili, doufám, že jste to všechno pochopili a teď si uděláme společně 10 výskoků. Jdeme na to. Dřeb a výskok, dřeb a výskok, dolů, nahoru. Už byste mohli být trošičku zadýchaní a ještě aspoň 4krát a vyskočím, 3krát a vyskočím, 2krát a jednou a máme to hotový. Tak to bychom měli. Pořádně jsme se zahřáli, ale hlavně jsme si natrénovali a posilili stehenní sval, který se vám bude hodit třeba na dovolené, když pojedete na lyžování a nebo když v létě pojedete s rodiči na kolo. Protože stehenní sval je velmi důležitý sval. Je, děti, víte vy vůbec, kde stehenní sval je? Já vám ho teď pomohu najít. Dejte si ruce na váš zadeček. Pomalinku si je přesuňte na svoje bříško a směrem dolů, ještě kousíček, ještě kousíček, ještě kousíček a už si držíte stehna. A jestli jste je správně objevili, tak já bych teď měla slyšet, jak si na ně zaplácáte. Plácáme si do stehen a tím pádem jsme udělali i jejich masáž. A je to. Dnešní trénink považuji za zdatný a povedený. Děti, mějte se hezky. Já už sice další žabáky dělat nebudu, ale vy si jich klidně dejte ještě další 10. Ahoj!
1: Tatí, co je to, prosím tebe, kolumb?
2: Jak to kolumb? Jaký kolumb? Co to má být?
1: To já právě nevím, tatí. Ty taky ne, že ne, tatí?
2: Ale nevím, to se ví, že to vím. Jenomže ty se vždycky ptáš tak, že jsem z toho jelen.
1: To nebude jelen, tatí, to bude spíš druh slepice, nebo holuba, nebo tak nějak.
2: No, to se ví, že ano, jenomže nevím, co je ti na holubovi nejasného.
1: Mně na tom nejasného, že nevím, jak vypadá kolumbové vejce.
2: No, počkej. Ty to zase pleteš, kolumbovo vejce, ne kolumbové, kolumbovo. A víš, co je to kolumbovo vejce?
1: Tím nevím, tatí.
2: Kolumbovo vejce je, když je něco úplně jednoduchého, abych tak řekl.
1: To nevím, tatí.
2: A když na to nemůže nikdo přijít, až když na to někdo přijde, rozumíš?
1: Na co, tatí?
2: No na to, jak na to? Ty neznáš tu historku o kolumbosovém vejci?
1: Znám, tatí, tu jsme se učili.
2: No ta vidíš, ta to všechno vysvětluje. Pověs mi vůbec.
1: Když já už ji pozapomněl, tatí.
2: Pozapomněl, co je to za výmluvu, pozapomněl.
1: Když my jsme se ji učili už dávno, tatí.
2: Dávno nebo nedávno. Hele, co pak ty nevíš, kdo to byl Kolumbus, ten mořeplavec, co objevil Ameriku?
1: To vím, tatí.
2: No, asi nevíš. No, kdo to teda byl Kolumbus?
1: To byl ten mořeplavec, co objevil Ameriku.
2: No, tak vidíš. Ty to víš a ptáš se mě na holuba. Ten přece seděl jednou na hostině a...
1: Ten holub?
2: Jaký holub?
1: Seděl na hostině.
2: Ale holub Kolumbus. Holub tam vrkal někde na střeše. A najednou mu jeden povídal, to nic není objevit Ameriku, neříkejte, že je to něco obtížného, to je snadné, to by dověd každý.
1: To povídal tomu holubovi?
2: Kolumbovi, šmankote.
1: Ten holub?
2: Žádný holub, to řekl jeden nafoukaný, který Kolumbovi záviděl, že objevil nový kontinent, že ano. A chtěl to tak jako zlehčit.
1: Zlehčit?
2: No. Kolumbus pochopitelně zrudnul.
1: Aha,
2: že ano. Ale nedal to na sobě znát, nýbrž, co? Ty si snad už vzpomeneš, ne?
1: Tím ano, tatí.
2: No tak.
1: Nýbrž to nedal na sobě znát, akorát...
2: Akorát co?
1: Akorát řek. Hele, jdi rovně.
2: Nic neřek. Vzal vejce, co leželo na talíři, že ano, a...
1: A namířil mu mezi oči, tatí, a...
2: Ale žádné mezi oči. Vzal vejce a povídal... No, co povídal?
1: A povídal, hele, ještě svojo.
2: A povídal, pane, postavte toto vejce na špičku.
1: To povídal?
2: Ovšem, že ano.
1: Na špičku čeho, tatí?
2: Na špičku toho vejce. A on to zkoušel, jenomže se mu pokaždé, co?
1: Skutálelo.
2: Ano, a druhým zrovna tak.
1: A Kolumbusovi?
2: Kolumbusovi ne.
1: Jak to, že ne?
2: protože Kolumbus vajíčko vzal, naťuknul a vajíčko stálo.
1: Ono nevyteklo?
2: Jak to?
1: Když ho nakřápnul?
2: On ho naťukl jen trošinku.
1: A jak to, že se mu neskutálelo a ostatním jo, tatí?
2: Kdy ti to půl hodiny popisuju, on to vajíčko na špice naťukl, že ano?
1: Aha.
2: Udělal mu tedy na špice takovou plošinku, že ano?
1: Aha.
2: Na tu plošinku ho postavil, že ano?
1: Aha.
2: A ono se mu...
1: Neskutálelo.
2: Neskutálelo.
1: Jenomže to neplatilo, že ne, tatí?
2: Jak by ne, to se ví, že to platilo.
1: No jo, na to by přišel každý, tatí, to nic není. Naťuknout vajíčko, aha, udělat na špicakou plošinku, aha, na tu plošinku ho postavit, aha, a potom ho postavit.
2: Tomu právě taky říkali, ale on odpověděl, opravdu to nic není, jenom na to přijít. Pak je to snadné, jako ta moje plavba.
1: Ne, tatí, to neplatí.
2: Platí, protože zrovna tak mohl naťuknout tu špičku každý, kdo u stolu zkoušel.
1: Jenomže to nenaťuk, poněvadž nechtěl fixlovat.
2: Kolumbus nefixloval. Kolumbus byl tadyhle na hlavičku. Chytrý, že ano?
1: Jenomže nikdo nefixloval, akorát on fixloval.
2: Nefixloval a nezlobně. Já to vajíčko nenaťuk.
1: Fixloval a nezlobím tě. Já ho taky nenaťuk.
2: Nefixloval a seber se a spát. Nebo toho mám už dost a naťuknu tě zrovna tak, jako on to vajíčko.
1: Naťuknout mě můžeš, ale uznej, že fixloval.
2: Nefixloval a nech si slyšet už ani slovo.
1: Já už teda mlčím.
2: No tak.
1: Ale fixloval.
2: Nefixloval a spát. A dobrou noc.
1: Dobrou noc. A fixloval.
2: Ticho, Herr Nice. Ať se dneska nejde spát u nás s muzikou. Tak dobrou noc. A ticho.
1: Dobrou noc.
2: Dobrou.
1: A stejně to neplatí. A stejně fixloval.
3: Tiki kalendář. Dnes je 17. září
4: a svátek slaví Naděžda.
3: Tohle jméno se vykládá jako naděje, viď? Naděžda, naděje, no to je pochopitelné.
4: Takže všem nadějným naďám, co nás právě poslouchají, posíláme pohádku a přejeme všechno nejlepší.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Tigim!

0: Takto kapřík Pepa akorát hledal okouna Félixe. A že půjdou najít Štičku Anešku a Karáska Lojzíka, který se od Štiky nehnul nikdy ani na chvilinku. Dlouho Félix se hledat nemusel, protože ten už plul Pepovi naproti a že ho také hledá v nutné věci.
1: Budou se dít věci. Přijeli vozy a přivezli Kádě. Zase bude přírůstek do rybníka. Vezou prej ženský, říkal to Šťovíček, a ten se vyzná. Třeba vezou pankačky.
2: Jaký pankačky, Félixi?
1: Zapomněl jsi? Punk, revoluce, rezignace, anarchie, provokace, zkrátka vokouny, jenomže holky, ty troubo.
0: Jenomže oni nepřivezli pankáče, ani pankačky. Přivezli jenom jednu ohromnou rybu, kterou pomalu pustili pod hladinu rybníka Pardoubek a která na ně zůstala koukat, když je všechny v řadě pěkně uviděla, jak si ji prohlížejí.
1: A má po veselosti.
2: Kdo má po veselosti, Bartoloměji?
1: Kdo? Přece sumec Horimír. Přivezli mu manželku. Asi je sumců málo. Budou křtiny. Křtiny a předtím snad ještě svatba.
3: Je to sumec, teda sumčice. Teda asi paní Sumcová.
2: Vy jste paní Horimírová?
4: Jmenuji se Hedvika.
3: Ach, ty můj rybí bože a smutku, Hedvika.
4: Žádného Horimíra neznám, ale protože to jméno neslyším poprvé, protože je na břehu stále opakovali, soudím, že Horimír bude asi sumec. Že by pán tady toho rybníčku, této loužičky...
2: To není rybníček, ani loužička, ale rybník Pardoubek. Protože je tady pár doubků.
4: Ve srovnání s tím, odkud přicházím, je to loužička. Vezou mne z přehrady.
0: To už ale z hloubky pomalu připlouval sumec Horimír, aby se představil.
5: Jmenuji se Horimír, paní.
4: Jmenuji se Hedvika. Komtesa Hedvika. A jsem slečna, když dovolíte. Náš rod sahá až do středověku, kdy byl vysazen do jeho českých rybníků císaře Karla IV.
5: No a já sice nevím, kam sahá ten náš rod, ale i já sám, Pražák Vltavou křtěný, si pamatuju taky hezký kousek dějepisu.
4: S tím souhlasím. Zdá se, že opravdu pamatujete hodně. Poněkud se divím, že rybáři neměli ani tolik rozumu, když nemluvím o taktu, aby mne vysadili k někomu, řekněme, kdo toho pamatuje poněkud méně. No, co se dá dělat? Dneska se na staré rody nikdo neohlíží. A teď mi prosím ukažte vaše sídlo, abych se ubytovala a zařídila. To jsou vaši podaní?
5: To jsou moji přátelé. Žijeme tady spolu v míru a klidu. Nikdo nikomu nevládne a nikdo nikomu neporoučí.
4: Aha. Republika. Prý je to teď moderní. I když jsem mladá, byla jsem vychovávána v duchu starých, dobrých tradic českého rybníkářství. Plujme.
1: A kolik let, milostivá slečna, brázdí české vody, když je jí náš přítel Horimír tak starý?
4: To je otázka pro dámu nevhodná. Musí vám stačit, že jsem ještě slečnou.
1: Já to vím docela přesně. Tady naší slečně komtese táhne na 40. Podle vzhledu soudě.
4: Na tom přece nezáleží. Plujme.
6: Chudák Horimír.
1: A má to.
2: Co má, Bartoloměji?
1: A má po svobodě. Od rána do večera bude poslouchat řeči a nic nebude správně. Má poklidu. Jo. Už je to tak. Teď si Horimír užije. Vzpomeňte si na mě.
2: Chudák Horimír.
6: A má po veselosti. Ta ho bude prohánět.
7: Chudák Horimír.
2: Já vás poslouchám všechny a nerozumím ani trochu.
1: To máš tak, hochu. Když se ti do baráku, v tomhle případě do hnízda, přistěhuje ženská, je všechno vzhůru nohama, teda břišníma ploutvema. A ještě takováhle. Teď bude Horimíra komandovat, až se mu to doma přestane líbit.
7: Tak ho alespoň uvidíme častěji.
0: A v sumčí tůni na dně rybníka se skutečně začaly dít prapodivné věci. Začalo to tím, že sumce Horimíra teď neviděli už vůbec. Dokonce ani v pátek, kdy majestátně vyplouval nahoru k pivovaru, aby se přesvědčil, jestli sládkové dobře vymývají sudy od piva, jak tvrdil. Všem bylo Horimíra líto. Ale nahlas to pověděl nakonec zase jenom Okoun Felix.
3: Já se na to nemůžu dívat.
2: Na co se nemůžeš koukat, Felixi?
3: Nemůžu se koukat na to, co nevidím.
2: Jejda. A co nevidíš?
3: Nevidím, co ty taky nevidíš. Nevidím, jak dneska Horimír pluje k pivovaru, jako vždycky v pátek touhle dobou, když se myjou sudy.
2: Třeba se mu nechce.
3: Tak na to zapomeň, hošíku. Horimír by dal za vodu ze sudů, co bys chtěl. Má v tom prsty ta Hedvika.
8: Slyšeli jste tu novinu?
3: Jakou novinu zase?
8: Horimír se bude ženit.
3: Cože se bude?
8: Bude se ženit. A to už hnedle zítra.
3: Ach, ty můj rybí bože a smutku.
9: Jo, už se to chystá. Už je to dohodnutý.
6: Slyšeli jste tu novinu? Horimír se bude zítra ženit. Ne, že by mi potom něco bylo.
3: Ještě, že tě tady máme, tlustěchu, jinak bysme se asi nic nedozvěděli včas a nic bysme nestihli.
1: Co je štráchu pro jedno ženění?
3: Mělo by se Horimírovi nějak pomoct.
2: Aby se neoženil?
3: To snad ani ne, protože i sumci jsou v rybníku zapotřebí a bez svatby malí sumci nebudou. Ale mělo by se nějak zařídit, aby měl Horimír víc volného pohybu, například takhle v pátek na večer.
2: A jak to chceš zařídit, Felixi?
3: Asi bychom měli zase zapojit porybnýho Šťovíčka. Už nám dlouho nebyl užitečný. A teď nám ještě přivez Hedviku dobrák. Měli bychom ho trochu rozejbat.
0: Hned na zítří ráno obeplouvali bok po boku sumec Horimír a komtesa Hedvika okolo celého rybníka Pardoubek, aby všem ukázali, že už jsou rodina.
3: Zase se na to nemůžu dívat a to konečně všechno vidím. Ani nevím, jestli bychom mu měli jít gratulovat.
8: To musíme, Felixi. Horimír je přece strýček nás všech.
3: Tak a co máme za sebou?
4: Stát? Chuligány tady nepotřebujeme. A pankáče už vůbec ne.
2: Chtěli jsme jen gratulovat, paní Hedviko.
4: Jako by se stalo. Bylo nám ctí. Já to Horimírovi vyřídím.
3: Můj ty rybí bože a smutku.
9: To přece není žádná gratulace, když u toho Horimír není. To jsme s tou gratulací mohli rovnou poslat nějakého pulce. Třeba toho Mařenku, když byl ještě pulec.
3: Musí to být někdo z nás. Někdo z nás se musí dostat k Horimírovi, pogratulovat a zjistit situaci, jestli by se mu nedalo nějak pomoct.
2: Ale jak to chceš zařídit, Felixi? Už jsem se tě jednou ptal.
3: V tom je právě ten háček.
6: Já bych řekl, že pořádnej hák. Možná dokonce trojhák na štíky, jako nosil na zádech tadyhle Lojzík, když jste ho potkali.
3: Háček, hák, trojhák, konečně seš užitečnej, lenochu. Pamatuješ, Josko, kde jste s Aneškou sundali tady Lojzovi tu věc ze zad?
2: Někde v Rákosí.
8: Ale já vím, kde to je. Znám v Rákosí každý koutek. Vždyť tam lovím.
0: A tak vypluli. Skutečně našli silný stonek Rákosu, ve kterém byl stále zabodnutý háček s dlouhým kusem šňůry, který musel nosit Karásek Lojzík, když Frolík líčil na štiku.
10: Teď je všechno na tobě, Lojzo. Vezmeš hák do tlamy, v tvým případě do tlamičky, já podržím konec šňůry u hladiny a budeme dělat, že tentokrát Frolík líčí na Slunce. Pomalu dopluješ nad tůň a až se Hormír objeví, vyřídíš gratulaci a poptáš se, jak se mu má pomoct, až bude zase pátek.
9: Ty jsi dobrý. Jak mu mám něco vyřizovat, když budu mít v tlamičce to železo?
1: A co, kdybyste kousek té šňůry omotali okolo Lojzika, aby to vypadalo, že má hák na správném místě, tedy na zádech? Háček vydržel a Lojzík by mluvit mohl.
10: Jde se na věc.
0: Sotva byli nad tůní, co v ní až donedávna bydlel Sumec Hormír sám a teď mu tady dělala společnost jeho paní Hedvika, vynořila se z hloubky samotná paní Hormírová, protože měla oči všude a už otevírá velikánskou tlamu, aby milého Lojzíka spolkla.
9: Nepřibližovat se, jsem ozbrojen.
4: Hormíre, tohle bude něco pro tebe. Nějaký hloupý rybář tady líčí na Slunce. Měl by si s tím něco udělat, mě to dost znervózňuje.
0: Otočila se a odplula. Z veliké tmy, která je na veliké hloubce vždycky, vyplul obrovský Hormír a rozhlížel se. V tom uhlídal Lojzíka a byl hned doma.
5: Tak, co pak vás přivádí, příteli? Skutečně sloužíte jako návnada?
9: Ani tak ne, pane Hormíre. Jdu vyřídit pozdravení ode všech, teda od Pepíka, Anešky, Félixe, Silvestra i kapra Bartoloměje. A taky gratulujeme k vaší slavné svatbě.
5: Ale ta gratulace ani nemusela být. Ono vlastně ani není k čemu gratulovat. Sám si viděl, jak to tady vypadá. Nesmím na krok, teda na jedno rybí tempo.
9: Félix by rád věděl, jak vám máme pomoct, až bude zase pátek.
5: No, možná bych věděl. Ona je Hedvika náramně mrsná. Co kdybyste rozhlásili, že bude v pátek odpoledne, nebo raději k večeru, porybní šťovíček přikrmovat vitamíny? Hedvika je k smrti ráda a protože je taky trochu lakomá a závistivá, bude tam chtít plout první. Jenom musíte rozhlásit, že přikrmovat se bude až na druhým horním konci rybníka. Tam, co se vlévá potůček Rokyťák. Hedvika se odtamtud nehne.
9: Vyřídím.
0: Ten večer se vracel Sumec Hormír hodně zvesela a rybník Pardoubek obeplul dokonce dvakrát, než našel tůň, kde ostával. Dlouho do noci potom kamarádi poslouchali úplně stejné volání a vyčítání paní Hedviky. Ale Hormír si z toho pranic nedělal. Jenom se usmíval a přemýšlel, jak to zařídí za týden. Ale byl klidný. Dokud má v Pardoubku takové kamarády, jako je Pepík, Félix, Aneška, Lojzík, Silvestra, dokonce i nerudný kapr Bartoloměj, určitě si za týden zase přijde na své.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
6: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
2: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
6: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
2: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída.
11: A jestli se vám básnička líbí,
2: běžte na www.piggy.cz
11: a tam ji najdete.

ty jsi výprask a já za ní peru.

Jednou povídá Manka, to jsem dostala chuť na rybu. Když chceš rybu, dostaneš rybu, řekl Runcajs, odskočil si do lísek a ulomil si tam prut. Na prut uvázal vlasec, spletený ze 6 koňských žíní a na háček napíchl mravenčí kuklu. Sedl si s tím k rybníčku nahoře nad jeskyní, kde odedávna hospodařil lesní vodník Volšoveček. Vlny si hrály se splávkem, ale návnady se ryba ani nedotkla. Runcajs už se zvedal, aby Mance došel do Jíčína aspoň pro slanečka, ale v tom se splávek zakejklal a sjel do černé hlubiny. Runcajs zasekl takovou silou, až to zahučelo v bukách. Ja. Když se ale zháněl po rybě, našel místo ní na háčku napíchnutý špunt. Takový pořádný špunt, vytraxlovaný z tvrdého dubového dřeva. Runcajs nad tím zavrtěl hlavou, vyvlíkl špunt z udice a zahodil ho do trávy. V tom se ale voda v rybníčku začala stáčet dokola a točila se pořád rychleji a rychleji, až to bralo oči. Vody přitom ubývalo a ukázalo se holé dno. Černala se v něm díra. U díry seděl lesní vodník Volšoveček a kysele Runcajsovi povídá: tak ti na 100 000krát děkuju, že jsi mi z rybníka vytlhl špunt. A nešťastný Volšoveček smutně krabil žabí hubičku. Runcajs ho chtěl potěšit, snad nebude tak zlé, když já ti ho tam hned vrátím, ale ať hledal v trávě na břehu, jak hledal, špunt nenašel. Wassermánek Volšoveček zatím valem osíchal, bylo ho pořád míň a míň a stěžoval si: Runcajsi, kdybys cítil tu holkost, co cítím já, jestli v tu chvíli nedáš špunt, kam patří, uschnu na mázdlu. Volšoveček vysíchal a vysíchal, trátil se a trátil a nepřijít v tu chvíli Manka se škopíkem vody, byli by Volšovečkovi odspívali. Runcajs ho hned posadil do plného škopíku a vychvaloval mu nové bydlení. Tak vidíš, a už je ti dobře. Jenže sotva Volšoveček trochu nasákl a zmátořil se, vyčítal Runcajsovi znova: je mi tu těsno. Copak Hastelman může vyžít ve škopíčku? A všelijak se vrtěl a vrtěl, div škopík nezvrhl. Tady Runcajsi přestávají studie, povídá Manka. Musíš sehnat pořádný špunt a dát zas rybník do pořádku. Tak Runcajs přeměřil díru v rybníce stéblem rákosí a vypravil se do Jičína. Jak tak brousil po náměstí i v uličkách, došel až k bednáři Fejfarovi. Co bys rád, Runcajs, si povídá bednář. Runcajs ukázal stéblo, takhle široký špunt. Fejfar se začal přebírat v hotovém zboží. Nic takovýho tu nemám. Runcajs šel dál a dál, táhl teď zadem podle dvorků. Na jednom dvorku vymýval vinárník Kastl sudy, měl jich tam pěknou hranici a v každém sudu vězí špunt. Runcaj se tiše přitočil a už je měří rákosem. Hodil se až ten z nejspodnějšího sudu. Ja, to je ten pravý, povídá si Runcajs. Ale jak špunt dobýval ze sudu, sud se vyvalil a všecko se to zbořilo. A že byl dvorek na svahu, sudy se rozběhly rovnou za Runcajsem. Vpředu Runcajs, za ním drkotají sudy a až vzadu se hrne tlustý vinárník Kastl. Hnalo se to ulicí k náměstí. Kastl už nemohl, zůstal stát, rozkvetl zlosti jako pivoňka a křičel za Runcajsem: abys taky stloustl jako sud, to bys viděl. Otočil se a šel domů. A Runcajs zatím upaloval před sudy až ke kasárnám. Sám ještě stačil proběhnout kasárenskou bránou, ale sudy už ne. Voják, co u brány držel stráž, na ně křikl: halt nebo střelí! Sudy to notně vylekalo a zarazili před bránou.
Rumcajs už zatím chodil po kasárenském dvoře a rozhlížel se, jestli by někde nenašel špunt pro Volšovečka. Stál tam v koutě kanón. Dohlavně má zaražený špunt z nejlepšího dubu, to, aby do kanónu nepršelo. Rumcajs přeměřil špunt rákosem a spokojeně povídá, jakobys z oka vypadl tomu z Volšovečkova rybníka. A páčí špunt z kanónu. Jenže z okna se díval oficír. Co tam hledáš? Křikl na Rumcajse. Špunt? Povídá Rumcajs a nepřestává dloubat v kanónu. Divo toho, je to nabitý, křikl z okna oficír. No když je to nabitý, tak kudy se s tím míří na rybníček v Řáholci? Zeptal se Rumcajs. Oficír hodil rukou, že tudy. Rumcajs pootočil kanónem a škubl za špagát. Rána vyšla a špunt zasvištěl povětří. Rumcajs se za ním podíval, jestli letí správně v tu stranu, kam ukazoval oficír, a spokojeně šel domů. Když tam došel, byl rybníček pořád ještě prázdný. Volšoveček slabonce vzdychal ve škopíku a Manka už zdaleka volala: Rumcajsi, tebe tak poslat pro smrt, neseš ten špunt? No já jsem ho přece poslal nejrychlejší cestou, vždyť už tu dávno musí být, bránil se Rumcajs. A Manka zas: když tu má být, tak proč tu není? No sakryš, že mi ten oficer špatně ukázal, vylekal se Rumcajs. Manko, já asi ten špunt střelil na druhou stranu. To je se mnou amen, povzdychl si ve škopíku Hastrman Volšoveček, jako když splaskne rybí měchýřek. Jenže v tom tu byl špunt. Přihnal se vzduchem od Turnova místo od Jičína. Haha, to se ale ten oficír pořádně splet, povídá Rumcajs. Proto ono to tak dlouho trvalo. Špunt zapadl do díry ve dně a ucpal jí. Do rybníčka se hned začala zbíhat voda. Když byl plný, vylil do něho Rumcajs ze škopíku vodníka Volšovečka. Wasserman projel rybníkem, vykoukl z rákosí a hodil po Rumcajsovi prázdnou škebličkou. Za to, že jsi takový nešikas udící, ti dávám taky nešikovnou věc. Ale za to, že jsi tak z gluntu naplavil, co jsi zkazil, dostaneš plomanku libu. A Volšoveček podal Rumcajsovi pěkného tříliberního kapříka.

0: housenka. Housenka je housenka. Má pořád chuť k jídlu, když ji někdo pozve ke stolu, nenechá se dvakrát pobízet. Ale za chvíli má znovu hlad. A tak se jedna taková housenka rozhodne, že přijme místo v zelenářství, kde je veliké skladiště zeleniny. Ale moc toho neprodá, to si můžete myslet. Housenka je housenka. Není ostatně co prodávat. Housenka na to stačí sama. Vypadá hezky, jde jí to k duhu, má výbornou náladu a myslí si, to byl výborný nápad přijmout takové místo. Tolik dobrot jsem ještě nikdy najednou nesnědla. Ale nic netrvá věčně. Jednoho dne musí skládat účty. Pořádek musí být, nikdo si nemůže dělat, co by chtěl. Ale housenka se usmívá, jako by se nic nestalo, a říká.
1: Moment, jdete zrovna nevhod. Mám nejvyšší čas se zakuklit. Nemůžu být donekonečna housenkou. Nic netrvá věčně, pořádek musí být. Ostatně nehoří. Potom to vyřídíme.
0: A tak se zakuklí a nezbývá než čekat. Čekat týdny a měsíce a najednou je tady krásný motýl. Elegantní motýl, který říká, dovolte, co mi je po nějakých nesrovnalostech, co mi je do nějaké zelené housenky. Nikdy jsem ji ani neviděl. A odletí, jako by se nic nestalo.
2: V té krabičce je uvnitř hrací strojek. To je takový váleček, který má na sobě malé hřebíčky a pomalu se otáčí. No a jak se tak otáčí, každý ten hřebíček ve správnou chvíli cinkne o některý z mnoha plíšků a my tak slyšíme tón. Poslouchej. Tak takhle znějí ty jednotlivé plíšky. Tak trochu jako zvonečky, viď? Víš, nedaleko od nás měl svou dílnu pan hodinář, který uměl takový váleček vyrobit a zatlouct do něho hřebíčky tak, aby zahrál písničku. Naše babička od něj měla plnou krabici válečku, které se dali v tom hracím strojku vyměňovat. A my jsme tak mohli poslouchat i zpívat spoustu písniček. Jako třeba tuhle. O kytičce, která se jmenuje Hřebíček zahradnický. O hřebíčku zahradnický, o růžičko vonavá, o hřebíčku zahradnický, o růžičko vonavá, která k nátě zapomenu, když to není věc možná. To znamená, jak na tebe mohu zapomenout, když to není možné. Zapomenu-li přeci jednou, zas mi lidé vzpomenou. To znamená, když přece jenom na chvíli zapomenu, lidé mi to připomenou.

Nemyslete si však, že Pitlík byl na tom o mnoho lépe. Klepal se po tolikerém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu vůbec nic mu nedali k večeři a také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kdepak nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí Pitlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také, vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven. Kde pak je kuchyně? Našel jí po tmě. Ale byla prázdná, jako vymetená, tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely met? Jistě v některých těch komůrkách. Tak Pitlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude Pitlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli. Tak to zkusím, nazdař Bůh, co se mi může stát, řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku. Buď tam bude med, že se najím, až prasknu, nebo praskne něco jiného. Říkal si, když vylamoval vrátka. A prasko? Najednou bác a romský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím? A jak se to tu kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem? Zval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý uprobudil. Pro pána krále. Vždyť Pitlík probudil trubce včelího samečka. A vzdal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčku ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No, povídám vám, Pitlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu, rumbu, jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s Pitlíkem na zem. Pitlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pitlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose. Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, tady Piggy a mám tady Hanku Kynichu a Hanka Kynichová. Má

0: hodlám s ním, protože já jsem se musela na ten dnešek připravit. Já tě zdravím, ahoj pěkně.
1: Ahoj, ahoj.
0: Vás děti doma taky zdravím. A jestli už máte doma kruh, gymnastický kruh, tak jste mi udělali radost. Já jsem si totiž teď tady něco trénovala. V každém případě, abychom mohli společně někdy dělat nějakou sestavu, se teď musíme naučit přehazovat obruč nad hlavou a zase ji chytit. Můžeme to trénovat buď ve dvojicích, anebo jako jednotlivec. Piggy, tady máš jednu obruč, já jsem ti ji dnes vzala.
1: Anko, já jsem trénoval svoji toustou obručí, co jsi mi tu nechala minule.
0: Aha, tak mi zase vrať.
1: No, děkuju. Nemůžu, protože... No? Protože...
0: Co s tím udělal Vojta?
1: No, Vojtovi se to hodně líbilo a obávám se, že trénuje.
0: Že on to hodil na strom?
1: Ne, ne. Má to někde a trénuje.
0: Tak tady máš.
1: Říkal.
0: Říkal. Podívej se, děkuju. Já tě to dnes tak naučím, že porazíš i Vojtu. Mm, takže, Piggy, v každém případě držíme teď obruč v jedné ruce, vyhodíme ji nad hlavu, ještě zatím nevyhazuj. Aha. Budeš očima sledovat, kam to obruč letí a do druhé ruky chytíš. Je to něco, jako když se učíš nahodit na tenise podání. Taky se jednou rukou díváš na tenisový míček, kam letí, připravuješ se raketu za hlavou a pak udeříš a jde to přesně do toho pole,
1: Hanko,
0: kam to má jít.
1: Já vím úplně přesně, kam poletí.
0: Kam poletí?
1: Bicne do stropu.
0: Jenomže gymnastky na trénink mají tělocvičník, kde mají vysoký strop a naše studio nám to tady teď taky umožní, to se vůbec neboj. A...
1: Dobře, tak já s tím...
0: Pozor na lustr. Posuň se kousek doprava, prosím tě. Posuň se, výborně. Aha. Takže, Piggy, 3, 2, 1, vyhoď obručkou ke očima. A do druhé ruky chytím. Super. Tak, a teď drž to v levé ruce.
1: Levé, ano.
0: Teď to bude možná těžší, protože přece jenom vyhazovat z ruky, s kterou nepíšeš, anebo seš prostě pravák a držíš obruč v levé ruce, je trošku těžší, ale my se budeme soustředit. Takže podřep kolenou, vyhodíme, hop, a chytíme do pravé ruky. Držíš?
1: Já jsem sám překvapený, že se mi to povedlo.
0: Tak, a teď zkusíme kroužit obručí na ruce. Zahákni si obruč za palec, do takové jamky mezi ukazováčkem a palcem a zkusíme roztočit obruč výborně a lidávám obruč a zastavím, chytni obruč.
1: Počkej, to vůbec nejde. To...
0: Držíš obruč a je to, uvolníme.
1: To chce trénink.
0: Takže ještě jednou, děti, povězte si obruč do jamky mezi palcem a ukazováčkem.
1: Je to jako kdyby ten palec byl háček jako věšáček.
0: Háček jako věšáček, přesně tak. A pomalinko houpeme obručí dopředu a dozadu a roztočíme obruč, roztočíme obruč.
1: Já vlastně
0: obruč.
1: Tu ruku musím jako
0: hmitat, dělat kroužek dopředu, dozadu a zastavíme. Tak. A teď to zkusíme ještě jednou a vyhodíme do pravé, chytíme z levé, z levé do pravé a zakroužíme na pravé.
1: To už stojíme je gymnastická rovně. Záležitost na mistrovství světa.
0: To budeme dělat příště, já ti dnes jenom trošinku trénuju a příště už budeme dělat sestavu ve dvojicích. Takže držíš obruč v pravé ruce, oči mají při vyhození, sleduješ a chytíš do levé.
1: Povolím.
0: Hop, a chytíš do levé. Cvak. Z levé do pravé, hop, chytíme. Pověsíme si obruč na věšáček a kroužíme. Kroužím.

0: Jednou jsem do ní zalezl a potom jsem dlouho strachy vřískal, než mě v ní můj člověk našel. Na kraji téhle vysoké trávy poslouchám, někdo si zpívá. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrní. Jdu po tom hlase a co vidím? Tlouštíka na bříšku bělavého, na bocích zrzavého, stojí na zadních, před nima si přidržuje konec jedné té vysoké trávy a ten protahuje hubou tak rychle, že malé lupínky létají na všechny strany. Když trávu pustil, nebylo na jejím konci docela nic. Baculatý si před nima pohladil bříško a zase začal zpívat. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrní. Dospíval, podal si další trávu a už to zase chroustalo a lupínky létaly na všechny strany. Velice zvědavě a velice pomalu a velice tiše jsem se šel na chroustala podívat. Tváře měl opravdu naprasknutí, byl k smíchu, ale voněl dobře. Začal jsem našlapovat ještě opatrněji. Baculatý přestal chroustat a povídá, aby bylo jasno, z koček si vůbec nic nedělám a z kocoury se peru do roztrhání. Aby bylo jasno, do jejich roztrhání. Taková řeč mě zarazila. Posadil jsem se, baculatý pustil ohryzanou trávu a povídá, co koukáš, tak aby bylo jasno, já jsem křeček a brzo budu bohatý. A co děláš, křečku, brzo bohatý? Křečkuju, on zas a pořád mele v hubě další a další konce vysoké trávy. Za ušima mu narůstají ošklivé boule. Ale voní, kočky, ten vám dobře voní. No co umíš, řekl brzo bohatý, neslušně plnou hubou. No čekám, až ti praskne huba a pak tě s ním, řekl jsem nahněvaně a chystal jsem se ke skoku. Tu radosti neudělám, frkl a propadl se do země. Já hub za ním. Obě přední tlapky jsem vrazil do jeho díry, zkoušel jsem tam strčit hlavu, ale vešly se mi tam jenom oči. Díra vedla hluboko a po křečkovi ani čuchu. Bylo tam spíš cítit tu trávu, co se jí brzo bohatý cpal. Řekl jsem si, že jí taky ochutnám. Podal jsem si jeden konec, ale než jsem do toho stačil kousnout, stál brzo bohatý přede mnou. Vylezl docela odinut, než kudy zmizel. Velice se rozkatil, celý vsteklý prskal a křičel. Koukej z toho žita zmizet. Ani klásek, ani zrničko nedostaneš. Kočky, já byl docela vyjevený. Brzo bohatý měl teď papulu hubenou a prskal, že prý mě roztrhá, že prý všechno to žito je jeho, že má doma už velikou hromadu a že všechno žito odnese a nikomu nedá ani zrničko. Hrnul se na mne s takovým křikem, zkrátka, utekl jsem. Proto mám na sebe zlost. Teď večer je mi úplně jasné, že kdybych byl křečka chytil, zatřepal s ním, zkrátka, kdybych ho byl snědl, že by to bylo docela dobré. No, voněl. Trochu jako myš, ale ještě o trochu lépe.
1: Tiki kalendář! Dnes je 17. září.
2: A svátek slaví Naděžda.
1: Tohle jméno se vykládá jako naděje, viď? Naděžda, naděje, no to je pochopitelné.
2: Takže všem nadějným naďám, co nás právě poslouchají, posíláme pohádku a přejeme všechno nejlepší.
3: Žili v jednom kraji, v jednom lese, v jednom domku tři medvědi. Jeden byl velikánský, druhý veliký a třetí docela malý. Však se i tak jmenovali. Medvědisko, medvěd a medvěďánek. První spal velikánským spánkem, druhý spal velikým spánkem a třetí spal docela malým spánkem. Když se

0: probudili, snídali ovesnou kaši. Jeden měl velikánský hlad, druhý měl veliký hlad a třetí měl docela malý hlad. První si nabíral kaši z velikánské misky velikánskou lžící. Druhý si nabíral kaši z veliké misky velikou lžící. A třetí si nabíral kaši z docela malé misky docela malou lžící. Jeden přitom seděl na velikánské židli, druhý na veliké židli a třetí na docela malé židli. A když kaši posnídali a neměli hlad, začaly se jim oči klížit a šli zase spát. Jeden měl velikánskou postýlku, druhý měl velikou postýlku a třetí měl docela malou postýlku. První usnul velikánským spánkem, druhý usnul velikým spánkem a třetí usnul docela malým spánkem. A když se probudili, snídali ovesnou kaši. Jenomže jednou moc přiložili do kamen a kaše byla horká. A tak, že se půjdou projít do lesa, než kaše vystydne. Jeden se procházel velikánským krokem, druhý se procházel velikým krokem a třetí docela malým krokem. Dívali se po korunách stromů, dívali se po medu a tak není divu, že zakopli o pařez. První zakopl o velikánský pařez, druhý zakopl o veliký pařez a třetí zakopl o docela malý pařez. A když se zvedli, šli zase domů. Jenomže mezi tím přišla k jejich domku babka. Být mnohem hodnější, než byla, mohla to být docela hodná babka, ale nebyla. Byla to zlá babka Chňapka. Přišla a nezaťukala na dveře, protože na dveře ťukají jenom hodné babky. Babky Chňapky lezou do domků oknem a chodí na návštěvu jen tehdy, když nikdo není doma. Tak babka Chňapka vešla do domku oknem a uviděla na stole tři misky s ovesnou kaší. Být to hodná babka, pěkně by počkala, až někdo přijde a pak by také poprosila o misku ovesné kaše. Jenomže to byla babka Chňapka, která si všechno bere a na nic se neptá. Hned se postavila k velikánské misce, popadla velikánskou lžíci a nabrala si kaši. Byla horká. Babka Chňapka se rozlobila a tohle řekla. Řeřicha, křen, řetkev, tuřín, řepa, řapík, hřib, já zuřím. Brukev, celer, ringle, hrách, ryzec, kotrč, mějte strach. A když to dořekla, postavila se k veliké misce a velikou lžící nabrala ovesnou kaši. Byla studená. Babka Chňapka se rozlobila a tohle řekla. Řeřicha, křen, řetkev, tuřín, břečťan, vřes, chřest, tak já zuřím. Brukev, celer, ringle, hrách, chrpa, choroš, mějte strach. A když to dořekla, postavila se k docela malé misce a docela malou lžící nabrala ovesnou kaši. Nebyla horká ani studená, ale bylo jí málo. Babka Chňapka se rozlobila, už nic neřekla a posadila se na velikánskou židli. Byla tvrdá a to jí tak rozlobilo, že řekla řeřicha, křen, řetkev, tuřín a posadila se na velikou židli. Byla měkká a to jí tak rozlobilo, že řekla brukev, celer, ringle, hrách a posadila se na docela malou židli. Ta nebyla ani tvrdá, ani měkká, ale byla malá. Babka Chňapka prosedla sedátko, spadla na podlahu a to jí tak rozlobilo, že už nic neřekla. Zvedla se z podlahy a vyšla po schůdkách do ložnice. Stála tam velikánská postýlka a veliká postýlka a docela malá postýlka. Babka Chňapka se uložila do velikánské postýlky. Měla těžkou peřinu a to babku tak rozlobilo, že řekla břečťan, vřes, chřest, řetkev, tuřín a uložila se do veliké postýlky. Měla lehkou peřinu a to babku Chňapku tak rozlobilo, že řekla chrpa, choroš, ringle, hrách a uložila se do docela malé postýlky. Ta neměla ani těžkou peřinu, ani lehkou peřinu a tak v ní babka Chňapka usnula. Jenomže mezitím přišli z lesa medvědisko, medvěd a medvěďánek. Hned se hrnuli ke svým miskám. Medvědisko k velikánské, medvěd k veliké a medvěďánek k docela malé. A tu medvědisko spatřil, že v jeho kaši stojí lžíce a velikánským hlasem si postěžoval. Někdo mi ujedl kaši. Ale to už i medvěd spatřil, že v jeho kaši stojí lžíce a velikým hlasem si postěžoval. Někdo mi ujedl kaši. Ale to už i medvěďánek spatřil svou misku a docela malým hlasem si postěžoval. Někdo mi ujídal kaši, až mi ji snědl. A bylo to tak. Někdo je musel navštívit. Medvědisko se rozhlédl po sednici a tu viděl, že jeho velikánská židle je odstrčená a velikánským hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl. Ale to už i medvěd se rozhlédl po sednici, viděl, že i jeho veliká židle je odstrčená a velikým hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl. Ale to už i medvěďánek se rozhlédl po sednici, viděl, že jeho docela malé židli chybí sedátko a docela malým hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl, až mi ji proseděl. A bylo to tak. Někdo je musel navštívit. Medvědisko, medvěd i medvěďánek vyšli po schůdkách do ložnice. Medvědisko se tu rozhlédl. Poznal, že jeho velikánská postýlka je rozestlaná a velikánským hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal. Ale to už i medvěd poznal, že jeho veliká postýlka je rozestlaná a velikým hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal. Ale to už i medvěďánek poznal, že jeho docela malá postýlka není prázdná a docela malým hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal a ještě tam spí. A bylo to tak. V medvěďánkově posteli spala babka Chňapka. Když ji medvědi probudili, ještě se vám rozlobila, skokem z okna vyskočila, spadla rovnou do trní. Do trní a do lopuchů. Šeptá se od ucha k uchu, že tam dodnes trčí. A naši tři medvědi už o ní nic nevědí.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Babi, je lepší pohádka o koníčkovi nebo o pejskovi?
1: No nevím, Jakoubku. Pohádka o koníčkovi by mohla být lepší než ta o pejskovi, ale na druhé straně by se ti možná líbila víc ta o pejskovi. Tady je dobrá rada, drahá. Ale uděláme to jinak. Jestli uvidíš hvězdu v okně do zahrady, vybereš si pohádku o koníkovi. Jestli se však budou dívat hvězdy do okna na ulici, bude ti děda vyprávět pohádku o pejskovi, co říkáš?
2: Dobře to babička vymyslila, myslí si Jakoubek, moc dobře. A rychle se běží podívat k oknu, které vede do zahrady. Oči si může vykoukat, ale hvězdička nikde. Ještě, že je tu i druhé okno. To byl nápad udělat ve světnici dvě okna, každé na jednu stranu. Dnes bude pohádka o pejskovi. Jakoubek odhrne záclonu, kouká, kouká a ještě kouká, ale nemůže najít ani jedinou hvězdu. Je mu skoro do pláče.
1: Nic si z toho, Jakoubku, nedělej. Jak by mohly svítit hvězdy, když je nebe plné sněhu? Hvězdy jsou v něm schované jako v peřinách, schoulené k sobě, aby jim bylo tepleji. Až se sníh vypadá, bude hvězd v každém okně tolik, že je nikdo nespočítá. Honem utíkej do postele a počkej na dědu. Jen co si vypije lipový čaj, hned bude u tebe. A ty už začni, dědo. Nebo ti za chvilku Jakoubek usne. Podívej se, jak zívá. Když chumelí, je vždycky tichoučko a ticho ze sněhu ukolébá k spánku dřív než pohádka. Celou ves ukolébá, celý svět se vším všudy.
2: Ale vždyť já už začínám. Už vím, o čem budu dnes Jakoubkovi vyprávět. Co pak si měl dneska k večeři? O vesnou kaši. No ano, nebo ne? Měl, nebo neměl? Jakube?
0: Měl.
2: Aha, a snědl si všechno?
0: Snědl.
2: Nelže, babičko.
1: Náš Jakoubek nikdy nelže, dědečku.
2: Aha.
1: Ani nenechal Micce talířek vylízat, jak mu chutnala. Ani jsem jeho talíř nemusela mít.
2: No pak máme vyhráno. Mám pro tebe povídání o koníčkovi. A proč právě o něm? No, uhádneš, Jakoubku? No, protože koně rádi oves. Proto jsou tak velcí a silní. Když budeš jíst ovesnou kaši, nikdo tě nepřepere a na vojně tě nezabijou. Tak to ti byl jednou jeden klučina, asi tak velký jako ty, možná o kapánek menší, já ani nevím, a hrozně rád mlsal. Děvčátka bývají mlsnější než kočky, ale tenhle kluk by je všechny strčil do kapsy.
0: Ty holky nebo ty kočky?
2: Ej, ty jeden, že ty mě musíš pořád chytat za slovo.
0: Já už vím, dědo, to se jen tak říká. Už ti nebudu skákat do řeči. Budu pěkně poslouchat.
2: No to bych také prosil. Jinak si nechám vyprávět pohádku já od tebe. Tak ten kluk, jak povídám, byl mlsný a býval by jedl jen samé dobroty. Hamba mluvit, kde pak bramboračku nebo hubovník? Kde pak chléb s tvarohem nebo brambory na loupačku a kyselo?
0: A koláče? Dědo, koláče měl rád.
2: Koláče, to je holenku jiná. Ty jsou sladké. Ty on jedl tuze rád. Ale teď už poslouchej, jak to bylo dál, protože pohádka o koníčkovi je dlouhá a ještě jsme se k ní ani nedostali. Jednou čekali hosty zdaleka. Vzácní hosté to byli. A maminka toho mlsounka pro ně upekla piškotovou bábovku s mandlemi. Pěkně ji pocukrovala, posypala vanilkou, že voněla široko daleko a postavila ji schladnout do okna od spíže. A víš, co ten kluk udělal? Milý kluk vylezl na okno, protože nebylo vysoko, a tu bábovku, co tak široko daleko voněla, ohryzal kolem dokola, jako myš. No to se ví, že na to maminka přišla, protože každá maminka vždycky na všechno přijde a rozhněvala se. Aby ne, co teď hostům nabídne. Kluk dostal rákoskou na pamětnou a ještě mu vyhubovala, co se do něj vešlo.
0: A co se do něj nevešlo?
2: To si nechala na příště. Naříkala, co s ním má zatrápení a jak se tak zlobí, zařechtá pod oknem kůň. A jaký? celý z marcipánu. Očimdel z mandlí, obratě z pendreku, sedlo z čokolády. Maminka se podivila, ale za chvíli se divila ještě víc, protože kůň promluvil lidskou řečí. A že prý si toho nezbedu odvede do cukrového království, kde vládne král Cukrkandl III. Za rok, že ho zase přiveze naspátek, až se nabaží dobrot a vyučí se cukrářem. Nejdřív se maminka rozmýšlela, protože toho kluka měla tak jako tak ráda. Ale kluk hned, že by jel, že by moc rád jel a že se zase vrátí. Prosil a žadonil a znovu prosil, až maminka nakonec volila. A tak kůň s klukem uhání přes devatery hory a devatery lesy a ještě také přes devatery řeky a pole, až se objevilo městečko jako malované a sladké zrovna k nakousnutí. Oblaka nad ním z cukrové vaty, chaloupky i zámek z marcipánu, květiny z mandlové směsi, stromy měly květy ze sněhové pěny, nábytek byl z čokolády navařený, místo řeky protékala městem malinová šťáva, ptáci měli oči z rozinek a zobáčky z ibiškových pokroutek. Ve vzduchu létaly místo opravdických včel medové bombóny, no co ti mám povídat, bylo to království z cukru a samých dobrot. Koník zastavil u chaloupky, v ní bydlela babička, která se mlsounka ujala. Přinesla mu hrnek kaká se šlehačkou a talíř zákusku a pořád ho pobízela, aby jedl a pil, že až to všechno sní, přinese mu další zákusky. To se kluk měl. Dostal od ní i šaty z cukrového papíru, z knoflíky z atlasek a kokosových špiček. Žil si tam jako v nebi. Ať lízl, kam lízl, všechno bylo sladké. Postel, židle, stůl, okno, ubrus, i talíř a lžíce. To bylo něco pro něj. Na domov si ani nevzpomněl. Jen když kůň pod okny spásal cukrovou trávu, vzpomněl si na maminku, ale honem se pustil do vanilkových rohlíčků, kokosek a sněhových indiánů. Spal v cukrové vatě a mlsal a mlsal. A pak to přišlo. Začaly ho bolet všechny zuby, potom i břicho a žaludek. A potom ho už bolelo všechno, takže nevěděl, co ho vlastně bolí, kde všude a co víc. Jednou za ním přišla babička z cukrového království a kluk jí prosí o kousek chleba. Kývla na souhlas a ve chvíli byla zpátky. Přinesla mu biskupský chlebíček s oříšky a rozinkami politý kakaovou polevou. Takový nechci, fňuká kluk, chci opravdový, kmínový, se solí, třeba suchý. Takový u nás nikde nenajdeš, řekla mu babička s cukrovým čepcem na hlavě. Nezapomeň, že jsi v cukrovém království. Kluk se biskupského chlebičku ani nedotkal. Dostal velkou chuť na bramborovou polévku a na knedlíky se zelím. Babička mu však přinesla k obědu mísu kremrolí a dort s pařížským krémem. Udělalo se mu špatně jen při pomyšlení, že by to měl všechno sníst.
0: Jo, to já bych si dal.
2: No, také bys raději sáhl po topince nebo po kousku suchého chleba, jen si nemyslí. Však také kluk z přemíry sladkostí onemocněl a babička musela zavolat doktora. Ten kluka proklepal, změřil mu teplotu a předepsal mu 3x denně prášek cukru a vrchovatou lžíci medu od lesních včel.
0: To přece předepsal mravenčí doktor polámanému mravenečkovi z obory. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis. 3x denně prášek cukru, bude chlapík jako rys. Učili jsme se to ve školce, dědo.
2: No o tom já ovšem, Jakoubku, nic nevím. Já do školky nechodím. Ale za to velmi dobře vím, co předepsal doktor Sladorát z cukrového království Kloučkovi, kterému se začalo stýskat po mamince, po domově, po chlebě a soli. A to si pamatuj jednou pro vždycky, lepší doma krajíc chleba, než v cizině kráva celá. To je svatá pravda. Ale teď, kde pak jsme nechali toho nešťastného kluka, co?
0: U doktora Sladoráda.
2: Aha.
0: Předepsal mu 3x denně prášek cukru a velkou lžíci medu, polívkovou.
2: No výborně, vidím, že jsi hlava otevřená.
0: Mám zavřenou hlavu, dědo.
2: Ale,
0: sáhni si na ní.
2: Ale no tak dobrá. Snad se tak mnoho nestalo. Chtěl jsem říct, že nejsi hloupý. Tak půjdeme dál. Babička nese klukovi ten lék a on se pustí do pláče. Babičce bylo kloučka trošku líto a tak zavolala koníka. Popásal se nedaleko na červené trávě a popíjel vodu z citronového či malinového potůčku. Už jsem zapomněl, jaká limonáda v něm tehdy právě tekla. Zařechtal a povídá, že je připraven plnit vůli své paní. Že učiní, co bude babička od něho chtít. Toho kluka zavez zpátky k mamince. Chřadne nám tu. Cukrářem se sice nevyučil, ale zmlsání je vyléčen na celý život. Teď bude jíst i špenát s bramborem, až se mu budou dělat za ušima boule.
0: Boule za ušima?
2: No to se tak říká, Jakoubku. Když někdo z chutí jí, říká se o něm, že se mu dělají za ušima boule. A víš co, kuň? No? Zařechtal a pádil klusem s klukem k domovu. Jel a jel, jede a jede, zastaví se až před tím domem, kde bydlila klukova maminka. To víš, také se jí po uličníkovi stýskalo. Právě na něj vzpomínala a on tady, mi o vlku, vlk za humny.
0: Vlk? A nesežral ho?
2: Bá sama zvou sama, jaký vlk?
0: Jak si teď, dědo, říkal?
2: Tak ho, babičko, slyšíš, no, rozum bradu. Nepřestane mě chytat za slovo a nepřestane. Chtěl jsem říci, že na něho právě myslí a on je tu přední. To bylo radosti. To bylo shledání. Nejprve musel jít k zubnímu lékaři, aby mu pospravil zkažené zuby. Bolelo to sice, ale kluk ani nešpitl. Natož, aby plakal. Byl rád, že je doma a jedl bramborové placky, škubánky, nudlovou polévku a bramboráky a pil k tomu vodu nebo mléko.
0: Nebo čaj.
2: Nebo čaj. Sladkého se ani nedotkl. Jen když měl svátek nebo narozeniny.
0: Jako já.
2: No, jako ty, vzal si kus piškotové buchty. Ale jen takhle maličký. Koníkovi dala maminka ošatku ovsa a trochu jetele. A tak mu to zachutnalo, že se už do cukrového království nevrátil. A od té doby se zpívá písnička o vraných koních. Ty ji, myslím, také znáš. Jednou si mi ji zpíval, pamatuješ?
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně.
2: Potom už Jakoubek zívl, zavřel oči a spal. A jak tak spal a spal, venku zatím padal sníh a padal...

0: Jakoubkovi koukal spod límce kousek látky s návodem, jak věc čistit nebo prát. Podobnou značku má dnes snad každá košile, šaty, svetr nebo kabát. Babička značku Jakoubkovi narovnala pod límec.
1: Počkej, co to tu máš za krkem? Nějaké křídlo či co, ještě bys nám uletěl, Jakoubku. Tak, už nám nikam neuletíš, to by tak bylo.
0: Jakoubek zpozorněl. Tak ono na pyžamu přece ještě něco je. O křídle dědeček nevyprávěl.
2: Dědo, co když na pyžamu ještě něco je?
3: Tiše, tiše, mě bolí v břiše.
2: Po čem?
3: Asi po tom hrachu, co bude zítra k obědu.
2: Dědo.
3: V posteli nastalo hrobové ticho a největší osel promluvil Ška.
2: Co Ška? Kdo promluvil? A co říká?
1: A ty jsi promluvila, to jsi neměl dělat. Řekl jsem přece, že promluví největší osel.
4: Ale dědečku, osel je hlupák a to náš Jakoubek není. No. Ten má za ušima, však víš.
1: To má.
2: A dědo, napíša mu je ještě křídlo. Babička ho našla. Babička říkala, že tam je. Tady vzadu, za krkem.
1: Opravdu si to říkala, babička?
4: No jo.
1: Jakoubkovo pyžamo, že má... Křídlo? A jak pak, že už dávno neuletěl, co?
4: Tohle křídlo asi nelétá, dědečku, tak to bude.
1: Aha.
4: Naše štěstí, jinak bychom tu asi už dávno byli sami. To víš, Jakoubkovi se stýská po pohádkové knížce a po večerníčku.
1: No tak, tak dobrá, ale dnes už opravdu naposled. Jak pak se jmenuje ten kluk, co si o něm nedávno říkal, že škrábe jako kocour, Jakoubku?
2: Tomáš, dědečku.
1: Aha, tak tedy. Tomášova teta Marie bydlí v domku obrostlém psím vínem. To ovšem neznamená, že by to bylo víno pro psy. Jen se to tak říká, Jakoubku, víš? Dále teta Marie tuze ráda zpívá. Zpívá z not a tváří se, jako by chtěla spolíkat všechny notové klíče. Jezdí se k ní vlakem, jako k nám do Hajánek. Tomáš vezl teď růže a krabici bombónů. Teta mu uvařila kakao a na talířek narovnala vanilkové rohlíčky. Byly sice o něco menší než ty z cukrového království, ale Tomášovi chutnali i tak. Teta Marie hladila Tomáše po vlasech za ty růže a za ty bombóny. Pak si sladce vzdychla a řekla: dnes mi konečně přivezou křídlo. Když to teta Marie říkala, Tomáš div neskoprněl. K čemu asi teta potřebuje křídlo? Ptáci mají křídla k létání a mají dvě. Teta není pták a mluví o jednom jediném. A jak tak přemýšlí Tomáš o záhadě, zazvoní zvonek a teta vykřikla: křídlo, vezou mi křídlo. Dva muži vynášejí nahoru pomalu cosi velkého a pečlivě zabaleného. Tomáš zůstal stát s pusou do kořán. No tohle, že je křídlo. Teta začala s vybalováním a Tomáši pomáhal. Konečně před ním stojí velká černá lesklá věc, v které se Tomáš vidí skoro jako v zrcadle. A ta věc má opravdu tvar velikého křídla pohádkového ptáka. Teta zdvihla desku a prsty přejela bílé a černé klapky. Domem se rozezněly nízké i vysoké tóny a teta hraje a zpívá. A Tomáš sedí na koberci a poslouchá. Pod oknem se červenají tulipány, ptáci sedí na stromech a na keřích a také si zpívají. Když začala teta Marie zpívat Spi, děťátko, spi, odletěl Tomáš na podivném křídle tety Marie do říše snů a tiše spí a teta mu hraje a hraje. No tak to je všechno, Jakoubku. Ty teď na křídle odleť rychle z Hajánek do Hajan. Hajany jsou větší a mají tam i delší noc než my.

0: Snad jste už poznali, že má jako Filipa. Ale ne, není to jeho bratr, není to ani jeho kamarád. Jakoubek má sice hned několik kamarádů, ale ti se jmenují Zdeněk, Tomáš, David a Luděk. Má také ještě kamarádku a ty říkají Kateřina. Ale Filip se nejmenuje nikdo. A přece má Jakoubek Filipa. Dědeček to řekl a byla to pravda. Mít Filipa znamená mít za ušima. A mít za ušima není nic jiného, než být chytrý, nebýt hloupý. A Jakub opravdu není hloupý. Má už pyžamko zapnuté na knoflíky, co vypadají jako míčky. Jde k posteli a za ním dědeček.
1: Dnes ti vyprávět nebudu, Jakubku.
2: Dado, pověs mi ještě nějakou pohádku. Třeba jen takhle maličkou.
1: Co myslíš, babičko? Zaslouží si Jakub pohádku?
3: Kromě za mě ještě mu něco málo, pověz. Dnes vyprávěl spíš on tobě než ty jemu a pak už je to stejně naposled.
1: No tak já mu tedy ještě něco řeknu, ale doopravdy už naposled. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že voda teče struhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se vyspali, kus chleba dostali, jako ten kluk, co pořád mlsal, a pak ho bolely všechny zuby. Tak co? Jak pak se ti líbila moje pohádka? Na koubku. Tiše Bleška spí, kdo ji vzbudí, toho sní. A to je konec pohádek z bílého pyžamka.

0: Gigi básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Jsem červenec, první měsíc prázdnin a budu vám vyprávět pohádku o věrném přátelství ještěrky a netopíra. Tak poslouchejte.

0: Na zelené louce mezi řekou a lesem se od nepaměti tyčila veliká skála. Vypadala jako obrovská krtčí hromádka nebo jako ten největší narozeninový dort. Ale místo svíček ji zdobily štíhlé břízky a místo cukroví bochánky mechů a lišejníků. Povídali se o ní divné věci. Skrývá prý ve svých útrobách bludiště křivolakých chodeb a kdo tam vejde, nenajde cestu zpátky. V těch chodbách prý žijí strašliví tvorové. Napůl myši, napůl ptáci, kteří se živí krví zvířat a lidí. Povídačky, smála se ještěrka a byla ráda, že se lidé skále vyhýbají. Aspoň je tu klid, říkala si. Ani ve snu by ji nenapadlo, jak se to všechno může rázem změnit. První tu zprávu přinesl vítr. Přes celou zemi stavějí lidé betonovou cestu. Až dorazí sem, odvalí skálu a na jejím místě postaví pilíře pro veliký most. Nikdo tomu nevěřil, copak se taková skála dá jen tak odvalit, jako hromada hlíny či osamělý balvan. Nevěřil nikdo, jen skála ano. Za dlouhá tisíciletí zažila příliš mnoho, aby nevěděla, že ani život kamenů a skal netrvá věčně. Tak promluvila. Přišel čas rozloučit se. Vy, kteří umíte běhat či létat, brouci, motýly, hadi, i ty, ještěrko, vydejte se hledat nový domov. Vy, břízky, které rostete z mých puklin a škvír, zpřetrhejte své kořeny a poproste vítr, aby vás přenesl do měkké lesní půdy. Jen vám, mechy a lišejníky, poradit neumím. Příliš jsme spolu srostli. Zůstaneme s tebou, skálo, řekli mechy a lišejníky. A skála zvrhla, jako by kdesi hluboko v srdci zaplakala. Smutkem zloučení i radostí, že na to všechno nezůstane sama. Skálo, je to pravda, že ve tvých podzemních chodbách žijí podivní tvorové? Neměli bychom je varovat taky? Zeptala se ještěrka. Ano. Žijí tu odedávna a já je nemohu ani varovat, protože ve dne spí a jejich spánek je hluboký jako mé nitro. Vzbudím je, křikla ještěrka a už klouzala po hladkých stěnách ke dnu skály. Obklopila ji studená, hustá tma a hrozivé ticho. Hej, je tu někdo? Zvolala ze všech sil, ale nikdo se neozval. Vstávejte, hrozí vám nebezpečí. Zase nic. Jenom nad hlavou se jí cosi zavlnilo, jako když větřík rozhoupá pavučinu. Kdo jsi a kdo tě posílá? Uslyšela hlásek tenký jako pípot ptačího mláděte a zároveň řezavý, jak tráva ostřice. Jsem ještěrka, posílá mě skála, musíte rychle pryč, volala ještěrka do hluboké tmy. Nemůžeme, dokud nezapadne slunce, to už bude asi pozdě, vykřikla ještěrka a tu ji cosi pevně uchopilo a neslo vzhůru. Hrůzou zavřela oči. Když je otevřela, spatřila myš s velkými průsvitnými křídly. Jsem netopír, nemusíš se mě bát, řekl ten podivný tvor. Nebojím se tě, ale proč jsi chtěl čekat až na noc? Ve dne nás lidé pronásledují, oškliví si nás, vymýšlejí si o nás děsivé věci. Ještěrka chtěla říct, že přece vůbec nezáleží na tom, jak někdo vypadá, ale na tom, jaký je. Když v tom se ozval hromový rachot, to lidé odstřelili skálu, aby měli místo pro svou betonovou cestu. Ještěrka se rozplakala a netopír smutně svěsil křídla. Jenomže smutek ani pláč nikomu nepomůžou. A tak se ti dva vydali hledat nový domov. Netopír jej našel v dutině starého dubu. Ještěrka v opuštěné jezevčí noře. Prospali tam celou zimu. Sotva jarní slunce vyhřálo lesní pěšinky, vydala se ještěrka za netopírem. Děkuji ti, že jsi přišla, usmál se. A co ostatní? Usadili se v kostelní věži, řekl netopír. Já bych si tam nezvykl, je to moc blízko lidí. A nestýská se ti? Zeptala se ještěrka. Jsou to přece tvoji kamarádi. Někdy v noci s nimi létám, ale můj domov je tady. Nikdy by mě nenapadlo, že budu bydlet v dutině stromu, ale je mi tu dobře a vlastně jsem docela rád. A víš, že já taky, souhlasila ještěrka. Aspoň to k sobě nemáme daleko a můžeme se navštěvovat. A tak od jara do prvního mrazíku scházeli se ještěrka s netopírem každý den. Povídali si, vzpomínali a bylo jim, jako by je ta jejich skála poslouchala a radovala se z jejich přátelství.
1: Vodník Řasinka. Vodník Řasinka bydlel v rybníce už hezkou řádku let. Stejně jako jeho vodnický otec, děda i praděda. Zkrátka a dobře to byl rodinný rybník, ve kterém Řasinka hospodařil s láskou a s úctou k vodnickému řemeslu. Voda v jeho rybníce byla široko daleko nejčistší a všechny ryby byly pěkně vykrmené. Jednoho dne seděl Řasinka v rákosí a pokuřoval z památeční dýmky. Pozoroval půlce, jak spolu vesele dovádějí, a pochvaloval si hezké počasí. S takovou přijde k rybníku spousta lidí, aby si zaplavali nebo se alespoň osvěžili. Z příjemných myšlenek ho ale vyrušil neznámý hlas. Nedolehl k němu ze břehu, jak by čekal, ale přímo z rybníka. Řasinka zaostřil zrak. Sluneční paprsky se na hladině odrážely, tak mu chvíli trvalo, než si všiml zelené hlavy. Vítejte, kolego, uvítal neznámého přátelským tónem Řasinka. Cizí vodník ale nebyl na nějaké kamarádění nastavený. Vynořil se z vody, poklepal si na odznak, který se mu leskl na klopě zeleného kabátku, a přísně prohlásil: Vrchní vodnický inspektor. Řasinka se polekal. Vyskočil z rákosí a postavil se do pozoru jako voják. Ten úřední tón ho úplně vyvedl z míry. Podle této smlouvy zůstane rybník v pronájmu, jen pokud bude zdejší vodník topit, řekl a zamával Řasinkovi před nosem nějakým lejstrem. Topit? Zeptal se Řasinka a hlas mu přitom přeskakoval, jak měl najednou sucho v hrdle. Topit, přikývl inspektor a pocítil obrovské uspokojení, že Řasinku vyvedl z míry. Chvíli se na něj díval s vítězoslavným úsměvem a pak ještě dodal. Do roka a do dne chci vidět výsledky, jinak budeš muset tenhle rybník na dobro opustit.
2: Opustit?
1: Vykulil oči Řasinka a z toho leknutí se mu udělaly mžitky před očima. Opustit, přisvědčil inspektor a pak zase zmizel v hlubinách rybníka. Od té doby byl Řasinka jako vyměněný. Jeho dřívější veselost byla ta tam. Nevěděl, co má dělat. Sedával na břehu rybníka a občas mu do vody ukápla i nějaká slzička. Nikdy nikoho neutopil a ani topit nebude. Ale co bude dělat, až ho přijdou z jeho rybníka vystrnadit? Všiml si ho Jonáš, který se přišel k rybníku vykoupat. Proč pláčete? Zeptal se Řasinky. Netušil, že je to vodník, a tak se ho ani trochu nebál. Jen mu bylo divné, že pláče. Svého tatínka totiž nikdy plakat neviděl.
2: Chtějí po mně, abych topil,
1: přiznal mu se slzami v očích Řasinka. Můj děda taky topí, na tom nic není, mávl rukou Jonáš. Řasinka na něj vyvalil oči. Jenom v zimě, dodal Jonáš, když viděl, jak nechápavě se na něj ten pán v zeleném kabátku kouká.
3: V zimě? Podivil se Řasinka ještě víc. V zimě je rybník pod ledem, to se topit nedá.
1: On topí v kotelně, je totiž topič, vysvětlil mu Jonáš. Řasinka si otřel slzy z očí a pak se nesměle zeptal.
3: A mohl bych tam topit s ním?
1: Jonáš pokrčil rameny a odpověděl.
2: Nevím, ale zkusím se ho zeptat.
1: Pak se oba rozloučili. Jonáš odešel domů a Řasinka skočil do rybníka. Už nesmutnil. Svitla mu nová naděje. Jonáš svůj slib dodržel a u dědečka se přimluvil.
2: Tak prý můžeš nastoupit do práce, ale až po prázdninách, vysvětlil mu Jonáš, když se u rybníka ukázal druhého dne.
1: V září se budou čistit kotle, štípat dříví a skládat uhlí a na konci října se začíná topit.
3: Jikry mlíčí, zaradoval se Řasinka po vodnicku. A dostanu potvrzení, že topím?
1: Zeptal se ještě pro jistotu.
2: No to jsem se nezeptal,
1: pokrčil rameny Jonáš. Po prázdninách začal Řasinkovi nový život. Každé ráno chodil do práce. Stal se z něj topič. Aby mu z toho horka nevyschl šos, bral si sebou kyblík s vodou a náhradní mokré oblečení. Topení se mu líbilo a s Jonášovým dědečkem se skamarádil. Největší radost měl ale z toho, že dostal potvrzení, že topí. Na bílém papíře s kulatým razítkem. Celé léto měl Řasinka dovolenou. Když se o dalších prázdninách objevil v rybníce vrchní vodnický inspektor, aby zkontroloval, jestli Řasinka někoho utopil, vodník mu hrdě podal své potvrzení, na kterém stálo, že od září do května poctivě topil. Kulaté úřednické razítko se inspektorovi zamlouvalo. Vyškrtl si Řasinku ze seznamu vodníků, kteří nikdy nikoho neutopili, popřál mu hodně štěstí a odplul někam jinam. Od té doby měl vodník Řasinka klid. Dál se pečlivě staral o svůj rybník a o to, aby se v něm nikdo neutopil.

0: vtipky.
1: Tati, kdo je to pesimista?
2: Ale to je takový člověk, který nechce podojit krávu, protože se bojí, že mléko už bez tak skyslo.
0: A kdo je to pesimista doopravdy bez mlíčka?
3: Opak optimisty.
1: Optimista je člověk, který vidí všechno v růžových brýlích, vidí, že všechno dobře dopadne. A pesimista ten zase má pocit, že je všechno už předem prohrané a je pořád smutný a zamračený.
3: Vidí všude mráčky.
1: No, my jsme optimisti.
3: No, jasně.
4: Jednou přišla víla a málka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalinky a tence hrály a rostly tu modré zvonky a tým k tomu basovali. To je ale divné místo, řekla si víla a málka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen mutáček. A málka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží kámen mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla a málka si mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala porůvky. Já dobře vím, Amálko, že jsi našla kámen mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi víla. Ale já chci být krásná, tak mi ten mutáček dej. A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná, řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky. Sednu si nad misku s vodou, podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo. Amálka podává mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový naniciáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín. Celou tu dobu se na vás dívám, křikl Vešmiška. A celou tu dobu si říkám, že mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřín. To radši budu poctivý člověk. Víla a Málka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežníčka Vešmišku a povídá. To je těžká věc. Vy jste dva, ale mutáček jen jeden. Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct, řekla borůvková babka. Já taky, pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec se shodli každý půl. Podložili mutáček kamenem, druhým do něho uhodili a on se rozkočil. Každý popadl jednu polovičku. A děli se věci. Ona každá půlka mutáčku měla jen půl moci. Ryc do brku vylekala se borůvková babka. Podívejte se na mě. A byla od půl nosu k jednomu ramenu krásná jako sama krása, ale druhá strana jí zůstala babím. Povzdychl si málem svatě Vešmiška. Protože jemu se stala zas jiná věc. Dopůl byl jako farář. Jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky. Nebylo to k ničemu. A tak oba dostali na Amálku vztek. Teď nejsme to ani to. Zahoďte ty dvě půlky mutáčku a bude zas, jak bylo předtím, řekla Amálka. Jenže to právě nechceme, řekli ti dva. Protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec, křikl Vešmiška. A já krasavice, křikla babka. Víla a Málka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála. Já to napravím. Vzala košík borůvek a rozházela je po lese. Kdo ty borůvky dřív sesbírá, dostane ode mě vílý dar. Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání. Protože to oběma rukama jde líp, upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývali. Ale říká se to taky jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý,

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci, mám tady Hanku Kynichovou a nemůžu se dočkat, protože minule jsme cvičili zadíčkové svaly a bříškové svaly ještě předtím. A já jsem zvědavý, co budeme cvičit dneska, Hanko.
2: Já mám zase velkou radost z toho, že Piggy si všechny cviky pamatuje a já bych vás dnes chtěla naučit další cvik a bude určený hlavně těm dětem, které chodí po tomto světě s kulatými zády, tedy jsou takzvaně schrbené. A to není vůbec Piggy hezké.
1: A to vypadá, jako kdyby se člověk styděl, víš?
2: Přesně tak. A hlavně to není ani zdravé. Tímto schrbením se vám totiž zkracují svaly prsní a hlavně ochabují svaly mezi lopatkami. A vy už víte, kde mezilopatkové svalstvo máte. A pokud máte takto zkrácené anebo ochablé svaly, tak je to velmi nebezpečné, protože pokud jste navíc předškoláci, tak se vám s touto svalovou disbalancí bude špatně učit.
1: Hlavně určitě se pak špatně dýchá, když tam není místo pro ten nádech až do toho balonku na bříško, viď?
2: Ano, ale Piggy, prosím tě, já jsem asi použila slovo disbalance. Myslíš si, že děti budou vědět, co to je?
1: Já vím, možná, že bych věděla,
2: Hanko. Tak prosím tě, zkus to vysvětlit.
1: Když třeba stojím na nějaké čáře a chci udělat holubičku. Víš, jak jsme spolu udělali holubičku?
2: Vzpomínám.
1: Tak na mě volá kocour Vojta, drž balanc, drž balanc. A já balancuju a to znamená, že se tak miklíkuju mezi jednou a druhou stranou, jako kdybych chytal rovnováhu.
2: Ano.
1: Takže to možná disbalance znamená, že je nějaká
2: nerovnováha.
1: Špatně. Nerovnováha.
2: Takže mezi jednotlivými svaly je nerovnováha a tomu se

0: říká tímto zvláštním slovem disbalance.
1: Disbalance. Mm-hmm.
0: Pokud totiž budete takto schrbení, tak se vám ve škole bude totiž špatně psát, bude vás bolet hlava a budete také brzy unavení. A mě tak napadlo, že bychom teď společně mohli cvičit některý z cviků, který vám uvolní zápěstí, uvolní ruce a vám se pak ve škole bude krásně začínat školní rok s hezkými známkami.
1: Jo, a to by se i hezky kreslilo, víš?
0: Všechno,
1: a psalo,
0: co se...
1: A všechno dělalo tlapičkama,
0: tak
1: dobře.
0: Tak Piggy, co, pustíme se do toho?
1: Tak jo.
0: Piggy tady mává rukama, ale já bych ten jeho směr trošinku chtěla ukočírovat. Děti, my už jsme se naučili postavit se rovně a ruce si dát do upažení. Tak, také už jsme se učili, kde máme ruku, kde máme předloktí a kde máme celé paže. A to víme a těmi pažemi můžeme dělat vzpažení, upažení, připažení, předpažení, zapažení, ale já se teď chci hlavně věnovat ruce, předloktí a celým pažím. A budeme psát kroužky. Piggy, máš podsazenou pánev, děti stojíte mírně od sebe, máte stažené bříška, nádech budeme provádět nosem a ramínka přitom tlačíme dolů. To bylo moc pokynů, viď? Ale vy to všechno zvládnete.
1: Tak to si to ještě zopakujeme.
0: Stojíme rovně, máme podsazenou pánev, stažené bříško a zadek.
1: Podsázek dovnitř.
0: Ano. Máme ramena zasazeny dolů a táhneme se hlavou ke stropu, jako bychom chtěli vyletět. A teď si dáme ruce do upažení.
1: Hele, hele, ta hlava to je jako kdyby byla boje na vlnách, viď? Na
0: boje na vlnách, boje. Správně, to je hezký. Piggy, pojď, ty máš kopítka, my máme s dětma ruce a ruce jedou kroužek napřed, dozadu kroužek a teď si zakroužíme rukama dopředu, říkám schválně děti, rukama, protože pracujeme jenom rukou tam, kde máme prsty.
1: No a kdo má kopítka, krouží kopítka.
0: A teď naopak zakroužíme předloktím, to znamená, že pracujeme jenom půlkou své paže.
1: Půlkou
0: své paže. Udělejte kroužky dozadu. Ano, ano, ano. A celý kruh oběma.
1: Jo.
0: A celý kruh oběmi pažemi. Dozadu jeden a dozadu druhý a dozadu třetí.
1: A obě ruce najednou nebo cik, cak, cik, cak.
0: To je jako by si plaval
1: dozadu
0: znak,
1: vlastně.
0: To nevadí, takže...
2: Slovenská pohádka Jak šlo vejce na vandrovku. Za starých časů se stalo, že šlo vejce na vandrovku. Když tak jde, potká je vůl i ptá se ho. Kam jdeš? Jdu do světa trochu se poohlédnout, odpovídá vejce. A tak budeme aspoň dva, řekl vůl a šli dále. Potkali koně. Kam jdete? Ptá se. Jdeme na vandrovku. No i to půjdu také, budeme tři. Šli dále a potkají kočku. I ta šla s nimi a bylo jich čtvero. Zase šli dále, potkala je kačice. Také ta šla s nimi a bylo jich patero. Šli dál a potkají krocana. Kam vás tolik jde? Jdeme do světa na vandrovku. I to já půjdu s vámi, bude nás aspoň víc. A bylo jich už šestero. Potkali raka. I ten šel s nimi a bylo jich sedmero. Šli a šli, až přišli do jednoho lesa. Ale tam nebylo ani ptáčka, ani zvířátka. Všude všecko pusto. Vandrovníčkové měli hlad, nebylo čeho pojísti a noc se blížila. I pravilo vejce kočce. Ty máš dobré oči. Vyškrab se na vrchol stromu a podívej se, není-li nikde vidět světélka. Kočka ihned vydrápala se na strom. A když byla nahoře, uviděla chaloupku a v jejich oknech světlo. Rychle slezla dolů a povídala to ostatním. Tak je dobře, půjdeme tam a kdyby v té chaloupě i čerti byli, musí nám dát najíst, řeklo vejce a už také v tu stranu všichni zamířili. Když došli až k chaloupce, povídá vejce koni, aby zabouchal na dveře. Kuň zabouchal na dveře a tu vyšla ven stará babice. Co tu chcete? Co tu hledáte? Otázala si jich. Honem, utečte, než moji chlapci přijdou. Sice vás všecky pobíjí. Spustila na ně. I pobíjí, nepobíjí. Jen ty se o nás nestarej a raději dej nám jíst. Povídá vejce.
3: že tě kozel nevezme i s tvými kamarády. Já pro takové pocestné nic nemám. Zlobí se baba.
2: Tu vejce se rozhněvalo a kázalo volu, aby babu vzal na rohy a odnesl do lesa. To se také v okamžení stalo. Načež vůl zase přiběhl. Vešli do chýše, ale než v ní se mohli pohlédnouti, slyší přicházet i člověka. Všichni se lekli, jen vejce ne. I poručilo koni, aby se postavil za dveře. Volu pak rozkázalo, aby se postavil do prostřed jizby. Kočka, aby na pec vlezla. Krocan na polici, pod lavici kačice, kdežto rak musel vlézt do škopku plného vody. Načež vejce samo se zahrabalo do popelníku. Obyvatelé té chýšky byli loupežníci. Dva přišli domů, tři však zůstali načíhané. I podivili se, že není světla v chatě a že jim baba nejde otevřít.
3: Asi zaspala, praví jeden. Jak já ji hned zbudím, řekl druhý a vešel do dveří.
2: Ale tu kůň vyhodil, až loupežník odletěl.
3: Kýho víra,
2: volá loupežník a skočí do jizby, ale tam začne ho vůl rohama trkat. A když zbojník skočí k ohništi, aby rozsvítil, kočka začne ho drápat. A jak sáhl do popele, vejce se rozpukne a zastříkne mu oči. I skočí loupežník ke škopku, aby si vymyl oči, ale tam rak popadne ho za prst.
3: Co se to jen děje? Co se to jen děje? Žasne loupežník. Tady je všecko nějaké učarované.
2: Zvolá a už hledá dveře, aby se dostal ven. Ale vůl ho ještě více trká a krocan křičí udry, udry, udry. Když to kachna, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Loupežníka pojal takový strach, že ani nevěděl, jak se dostal ven, kde vypravoval kamarádům, co se mu v chatě přihodilo.
3: Tam za dveřmi vám stojí mlatec se čtyřmi cepy. V prostřed jizby zas jiný stojí s železnými vidlemi. Na peci je nějaký drapáč, z popelníka jeden střílí a ve vodě je nějaký střihač. Když to na polici někdo křičí odři, odři, a pod lavicí tak, tak, tak.
2: Když to slyšeli ostatní loupežníci, utekli do lesa a do chýše se více nevrátili. Od té doby žilo tam vejce se svými tovaryši, dokud nesnědli, co tam našli. A potom nejspíše se zase navrátili domů.
1: Tiki kalendář! Dnes je 17. září
4: a svátek slaví Naděžda.
1: Tohle jméno se vykládá jako naděje, viď? Naděžda, naděje, no to je pochopitelné.
4: Takže všem nadějným naďám, co nás právě poslouchají, posíláme pohádku a přejeme všechno nejlepší.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Tigim.

0: Zpočátku byl Paddington z metra trochu zklamaný. Líbil se mu sice hluk a schon a vůně teplého vzduchu, která je přivítala hned u vstupu, ale nebyl příliš nadšený z jízdenky. Držel ten kus zeleného tvrdého papíru v tlapce a důkladně ho zkoumal.
1: To není mnoho za 80 pence, poznamenal.
0: Po všem tom úžasném cvakání a chroustání, které stroj na jízdenky vydával, ho lístek velice zklamal. Čekal za ty peníze mnohem víc.
1: Ale Paddingtone, povzdychla si paní Fousková, musíš mít jízdenku, abys mohl jet metrem, jinak tě dovnitř nepustí.
0: Vypadala a mluvila poněkud zneklidněně. Tajně si začínala přát, aby byli bývali vyrazili o něco později, až už nebude taková špička. A navíc ta podivná záležitost se psy, ne jeden, ale 6 psů různých ras a velikostí, je pronásledovalo až do stanice. Měla podezření, že to nějak souvisí s Paddingtonem, ale pokaždé, když se na něj podívala, tvářil se tak nevinně, až se zastydila, jak i něco takového vůbec mohlo napadnout. Říkám si, obrátila se k Paddingtonovi, když vstupovali na eskalátory, jestli bychom tě správně neměli nést. Píše se tu, že psi se mají nosit, ale o medvědech tu nic nestojí. Paddington neodpověděl. Šel za ní jako ve snu. Protože byl velice malý medvěd, neviděl přes stěny eskalátoru moc dobře, ale když něco zahlédl, málem mu vypadly oči nadšením. Všude bylo plno lidí. Tolik jich pohromadě ještě nikdy neviděl. Po jedné straně sehnali dolů a po druhé nahoru. Zdálo se, že všichni někam spěchají. Když vystoupil z eskalátoru, zjistil, že ho dav unáší někam pryč. Byl zmáčknutý mezi pánem s deštníkem a paní s velikou nákupní taškou a než se mu konečně podařilo osvobodit, paní Fousková a Juditka už na dobro zmizeli. V tu chvíli spatřil nápis, který ho velice překvapil. Párkrát zamrkal, aby se ujistil, že se neplete, ale pokaždé, když otevřel oči, stálo tam to samé. Směr Paddington, pokračujte po oranžových šipkách. Paddington usoudil, že metro je nejúžasnější věc, jakou kdy viděl. Otočil se a rozběhl se chodbou po oranžových šipkách, až narazil na dav lidí, kteří se mačkali u eskalátoru směrem nahoru. No tohle, řekl zřízenec nad schody, když proskoumal Paddingtonův lístek. Co to má znamenat? Vždyť si ještě nikam nejel.
1: Já vím, řekl Paddington nešťastně. Musel jsem se dole nějak splést.
0: Muž podezíravě začichal a zavolal na dozorce.
1: Mám tu jednoho malýho medvěda, co je cejtit slaninou. Tvrdí, že se dole nejspíš splet.
0: Dozorce zastrčil palce za vestu.
1: Eskalátory jsou určeny pouze pro užitek a pohodlí cestujících, řekl stroze. Ne k tomu, aby si na nich mladí medvědi hráli, jak se jim zlíbí. A to platí obzvlášť ve špičce.
2: Ano, pane, řekl Paddington a zdvořile pozvedl klobouk. Ale u nás nemáme eskalátory,
1: pomohl mu dozorce.
2: Látory, dokončil Paddington, v tom nejtemnějším Peru. Nikdy jsem na žádném nebyl a tak je to poměrně složité.
1: V nejtemnějším Peru?
0: Na dozorce to zjevně udělalo dojem.
1: V tom případě, zvedl řetěz, který odděloval eskalátory směřující nahoru a dolů, bys měl raději rovnou sjet dolů. Ale ne, že tě uvidím dělat nějakou další neplechu.
2: Moc krát děkuji,
0: řekl vděčně Paddington a prolezl pod řetězem.
2: Je to od vás velice laskavé.
0: Otočil se, aby zamával na rozloučenou, ale než stačil smeknout klobouk, už ho schody unášeli do útrop metra. Zaujatě si prohlížel barevné plakáty na zdech. Když byl skoro v půlce cesty dolů, muž, který stál za ním, ho šťouchl deštníkem.
1: Někdo tě volá, řekl mu.
0: Paddington se rozhlédl právě včas, aby spatřil paní Fouskovou a Juditku na eskalátoru směrem nahoru. Zběsile na něj mávali a paní Fousková několikrát zavolala: Stůj! Otočil se a pokusil se vyběhnout po eskalátoru nahoru, ale ten jel velmi rychle a Paddington měl tak krátké nožičky, že i když se snažil sebe víc, měl co dělat, aby vůbec zůstal alespoň na místě. Měl skloněnou hlavu a tak si tlustého pána s kufrem, který běžel v opačném směru, všiml, až když bylo pozdě. Tlustý pán vstekle zařval, ztratil rovnováhu a při pádu sebou strhl několik dalších lidí. Hned za ním se kutálel i Paddington. Bum, bum, bum, řítil se dolů, až ho konec eskalátoru vymrštil ze schodiště a on se zastavil o protější zeď. Když se ohlédl, vládl všude kolem ohromný zmatek. Kolem tlustého pána, který seděl na zemi a mnul si hlavu, se schromáždil hlouček lidí. V dálce zahlédl paní Fouskovou a Juditku, které se snažili procpat dolů po eskalátoru směřujícím vzhůru. A když se zadíval jejich směrem, spatřil další nápis. Na měděné cedulce dole na eskalátoru stálo velkým červeným písmem. Pro zastavení eskalátoru v případě nouze zmáčkněte tlačítko. Také tam mnohem menším písmem stálo zneužití se trestá pokuta 50 liber. Ale toho si Paddington v tom spěchu nevšiml. Každopádně se mu zdálo, že nastal dostatečný případ nouze. Rozmáchl se kufříkem a vší silou praštil do tlačítka. Pokud byl zmatek, dokud se eskalátor hýbal, ještě mnohem větší nastal, jakmile se pojízdné schody zastavily. Paddington překvapeně sledoval, jak se všichni rozběhli různými směry. Jeden muž dokonce začal volat hoří a kdesi v dálce se rozezněl alarm. Zrovna přemýšlel nad tím, jak může zmáčknutí jediného čudlíku způsobit takový rozruch, když mu na rameno dopadla něčí ruka. To byl on, zakřičel někdo a ukazoval na něj prstem. Viděl jsem ho na vlastní oči, je to jasný jak facka. Trefil to kufrem, přidal se jiný hlas. To by se mělo zakázat. Někdo z davu dokonce navrhoval, ať zavolají policii. Paddington se začal bát. Podíval se vzhůru, komu ta ruka patří. Aha, řekl povědomý přísný hlas. To jsi zase ty. Mohlo mě to napadnout. Dozorce vytáhl notes. Jméno, prosím. Paddington, odpověděl Paddington. Řekl jsem jméno, ne kam chceš jet, zopakoval dozorce. Ale to je správně, řekl Paddington. Tak se jmenuji. Paddington, zopakoval dozorce nevěřícně. To není možné, tak se přece jmenuje nádraží. V životě jsem neslyšel, že by se medvěd jmenoval Paddington. Je to značně nezvyklé, uznal Paddington, ale jsem Paddington Fousek a bydlím v čísle 32 ve Windsorských zahradách. Ztratil jsem paní Fouskovou a Juditku. Aha, dozorce si něco zapsal. Můžu vidět tvoji jízdenku? Měl jsem ji, ale vypadá to, že už nemám. Dozorce začal znovu cosi zapisovat. Hraní si na eskalátoru, cestování bez jízdenky, zastavování eskalátoru. To jsou vážné přestupky. Vzhlédl od notesu. Co mi k tomu povíte, mladíku? No, víte... Paddington nervózně přešlapoval a díval se dolů na tlapky. Zkoušel se spodívat do klobouku, navrhl dozorce vlídněji. Lidé si tam jízdenky často dávají. Paddington sáhl do klobouku a úlevou nadskočil. Já věděl, že ji někde mám, oddechl si a podal jízdenku dozorci. Dozorce mu ji rychle vrátil. Vnitřek Paddingtonova klobouku byl totiž notně ulepený. Ještě v životě jsem neviděl, že by někomu trvalo takhle dlouho nikam se nedostat. Ostře se na Paddingtona zahleděl. Jezdíš metrem často? Dnes je to poprvé, řekl Paddington. A naposledy, pokud do toho mám co mluvit já, prohlásila paní Fousková a prodírala se davem k ním. To je váš medvěd, madam? Zeptal se dozorce. Protože pokud ano, musím vám oznámit, že je v pořádném průšvihu. Začal předčítat z notesu. Jak se na to tak dívám, porušil dvě důležitá nařízení, jestli ne víc. Budu ho muset poslat do vazby. Pro pána, paní Fousková se chytila Juditky. Vážně musíte, vždyť je tak malý a je v Londýně poprvé. Určitě to víckrát neudělá. Neznalost zákona neomlouvá, prohlásil dozorce neoblomně. Ne u soudu. Očekává se, že se osoby budou řídit pravidly. Píše se to tak. U soudu? Paní Fousková si nervózně otřela čelo. Slovo soud ji vždycky vyvedlo z míry. Představovala si, jak Paddingtona odvádějí v poutech a podrobují křížovému výslechu a další nepěkné věci. Juditka chytila Paddingtona za tlapku a povzbudivě ji stiskla. Paddington se na ní vděčně podíval. Nebyl si úplně jistý, o čem je řeč, ale vůbec to neznělo příjemně. Řekl jste, že se očekává, že osoby se budou řídit pravidly? Zeptala se Juditka rozhodně. Přesně tak, opáčil dozorce. A já mám povinnost dělat to samé, co ostatní. Ale o medvědech se tam nic nepíše? Nevinně pokračovala Juditka. No, podrbal se dozorce na hlavě. Ne tak úplně doslova. Podíval se na Juditku, pak na Paddingtona a nakonec se rozhlédl kolem sebe. Eskalátor už zase běžel a dav přihlížejících se rozplynul. Je to sice proti všem pravidlům, řekl, ale... Mockrát děkuju, zaradovala se Juditka. Jste ten nejhodnější člověk, jakého jsem kdy potkala. Nemyslíš si to také, Paddingtone? Paddington horlivě pokýval hlavou a dozorce se začervenal. Napříště budu cestovat zásadně tímhle metrem, prohlásil Paddington zdvořile. Určitě je nejkrásnější v celém Londýně. Dozorce otevřel pusu, jako by chtěl něco říct, ale pak ji znovu zavřel. Tak pojďte, děti, popoháněla je paní Fousková. Jestli si nepospíšíme, nikdy ty nákupy nestihneme. Od někud ze zhora se ozval štěkot psů. Dozorce si povzdychl. Já tomu nerozumím. Tohle bývala tak spořádaná a úctyhodná stanice. A teď se na to podívejte. Sledoval mizející postavy paní Fouskové a Juditky s Paddingtonem v závěsu a pak si promnul oči. To jsem blázen, řekl spíš pro sebe. Já mám snad vidiny. Přísahal bych, že tomu medvědovi kouká z kufru kus slaniny. Pokrčil rameny. Měl na starosti důležitější věci. Podle rámusu, který k němu doléhal zhora, se nad eskalátory nejspíš strála psí rvačka. Bylo potřeba to prošetřit.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
3: V téhleté.
4: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
3: Je, tady je na obrázku prasátko.
4: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
3: Tak čti. Mhm.
4: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
3: Já.
4: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
3: No.
4: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
3: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
4: Proč pak pořád riješ v zemi?
3: Proč pak pořád riješ v zemi?
4: Kdybys v zemi nerylo?
3: Kdybys v zemi nerylo?
4: Víc by ses nám líbilo.
3: Víc by ses nám líbilo.
4: Jak bys bylo roztomilé?
3: Jak bys bylo roztomilé?
4: Celé jako z cukru bílé.
3: Celé jako z cukru bílé.
4: Kdyby z ní však nerylo?
3: Kdyby z ní však nerylo?
4: Prasátkem bys nebylo.
3: Prasátkem bys nebylo.
5: Tak to bylo pro tebe.
3: Děkuju.
6: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: o malé víle plavůňce. Malá víla plavůňka se z lehounka pohupovala na huňatém stvolu kapradí a hrála na stříbrnou flétnu. Slunce se zvolna snášelo za špičky borovic a všude kolem v lese, v lukách a na pasekách se právě probouzeli skřídci, šotci, trpaslíci a všelijací různí diblíci a pidžvíci. Pod strouchnivělým mechovým pařezem se vzbudil také zlý had zmiják. Otevřel jedno oko, chvíli přemýšlel, jestli má otevřít i druhé, zazýval a v tom okamžiku mu hlady zakručilo v břiše, jako když se otvírají zrezivělá vrátka. Jejda, jejda, to mám dneska hlad, podivil se tomu škrundání. Teda, já mám ale dneska strašný hlad. Vystrčil hlavu spod pařezu, rozhlédl se do všech stran a pak se vyplazil hledat něco k snědku. Prošustil spadaným listím, vyšmejdil kdejaké křoví, nakukoval do děr v zemi i pod ulámané větve. Čmuch, čmuch, čmuchy, čmuch, pohuhlával si a čenichal, ale nikde nic na svůj mlsný jazyk nenašel. A tak se dostal až na kraj lesa, tam, kde začínala louka. V tu chvíli k němu větřík donesl perlivé tóny stříbrné flétny. A copak, kdo pak nám to tady hraje? Zmiják se postavil na špičku ocasu, aby byl větší a lépe viděl do dálky a začichal. V tom okamžiku spatřil malou lesní vílu. Houpala se na kapradí zády k lesu a bezstarostně pískala na flétnu. Zapadající slunce jí ozlatilo plavé vlásky a její pavučinový závojík zvolna povlával ve vlahém večerním vánku. Mňam, mňam, mňam. Zmiják se mlsně olízl, přikrčil se a začal se potichu blížit k víle. Když se doplazil pod kapradí, blesku rychle se vyšrouboval do výšky, otevřel tlamu s tím svým rozeklaným jazykem a v tom malá víla plavůňka přestala hrát a otočila hlavu. Ty jsi had? Zeptala se a usmála se do široka rozevřené hadí tlamy, nad kterou seděly dvě vypoulené oči jako dvě veliké bobule. Zmiják byl tou otázkou tak překvapen, že stuhnul s otevřenou tlamou a vypadal jako do země zabodnutá vývrtka. Když přišel zase trochu k sobě, sklapl čelisti a rozpačitě zahuhlal. Jo, já jsem had. A já jsem plavůňka, řekla malá víla a znovu se usmála. Počkej, já ti něco zahraju, ano? Přiložila stříbrnou flétnu ke rtíkům a zahrála melodii rozbublaného lesního potůčku. Jak se ti to líbilo? Zeptala se plavůňka, když dohrála a upřela tázavě na hada své veliké něžné oči, orámované jemnými smetáčky řas. Zmiják se nezmohl na nic jiného, než že na prázdno hlasitě polknul. Klinkal hlavou sem a tam a nevěděl, co má dělat. Malá víla si vysvětlila hadovu vyjevenost, jako že se mu to moc líbilo a velice jí to potěšilo.
1: No, kdybys chtěl, mohli bychom si spolu také hrát,
0: řekla a lásky plně pohladila svou malou sametovou ručkou zlého zmijáka po čenichu. Had skoprněl. Tohle se mu ještě nestalo. V V tom okamžiku zašustila nedaleko tráva a vyběhl skřítek kacafírek. Když zahlédl hada, zarazil se a strachem jakoby celý zdřevěnil.
1: To.
0: Zakoktal.
1: Já tady vlastně vůbec nejsem.
0: Zmijákovi zakručilo znovu v břiše a tomu připomnělo, proč je vlastně tady. Upřel na skřítka své uhrančivé oči, olízl se, až to mlasklo a pomalu se pohnul. Ale do toho se ozvala malá víla plavůňka.
1: Ale nic se, kacafírku, neboj,
0: zavolala na skřítka.
1: To je můj kamarád.
0: A obejmula zmijáka kolem krku a důvěřivě se k němu přitiskla. To hada zmijáka dorazilo. Ucítil něžný stisk hebkých prstíků na své studené kůži, na čenichu ho zašimraly jemné vlásky a v tu chvíli ho začalo tak nějak divně svědět za očima, až začal blahem šilhat. Někde uvnitř kolem srdce se mu rozlilo takové podivné zvláštní teplo. Celé jeho napnuté hadí tělo počalo měknout a zvolna se skládalo do trávy. Nakonec položil zmiják na mechový trn hlavu i s plavůňkou. Malá víla z něho ladně seskočila, odvázala si z vlasů velikou mašli, pohladila ležícího zmijáka ještě jednou po čenichu a zašeptala mu do ucha: počkej, něco ti dám. A uvázala tu mašli hadovi na krk. Nabrala do dlaně kapku večerní rosy a přidržela mu ji před čumákem jako zrcátko.
1: Podívej, jak ti to sluší.
0: Zmiják ležel v trávě jako ochablá hadice. Měl zavřené oči a jenom předl. I v břichu mu přestalo kručet. Pootevřel jedno oko, zaostřil ho do kapky rosy a zavrněl. Pěkné, moc pěkné. Moc se sice v tom zrcátku neviděl, ale nechtěl víle zkazit radost.
1: Ale teď už musíš jít domů,
0: řekla najednou docela přísně plavůňka.
1: Jen se koukni, jaká se udělala tma a kde vlastně bydlíš.
0: Zmiják se probral ze slastného vrnění a zabručel. V mechovém pařezu. Terénu.
1: Je, tak já vím, kde to je,
0: zaradovala se malá víla.
1: Za třemi borovicemi doleva, kolem pavoučí sítě a hned za rohem, co by motýl dvakrát mávnul křídly.
0: Vzala hada za mašli u krku a jemně za ní zatahala.
1: Tak už pojď a neboj se, já tě tam dovedu.
0: No, možná, že bych trfil i sám, namítl nesměle zmiják, ale plavůňka zakroutila hlavou.
1: Kde pak? Musím dávat pozor, aby se ti po cestě nic zlého nestalo.
0: Zmiják už neodporoval a nechal se vést jako na provázku. Když vešli do hadího brlohu pod mechovým pařezem, spráskla plavůňka ruce.
1: No tedy, ty tady máš ale nepořádek. To se ani trošku nestydíš.
0: Zmiják sklopil oči, koukal do země a vypadalo to, že se opravdu stydí. Já jsem nevěděl, že budu mít návštěvu, huhlal. To bych samozřejmě uklidil.
1: Jo, to známe,
0: řekla plavůňka a hned se pustila do práce. Zametla podlahu, vysmejčila všechny kouty a nakonec utřela zmijákovi na hlavě prach. Ale jen tak zlehounka, opatrně, aby mu neohnula jeho jediný vlas. Potom odběhla na skok do lesa, že natrhá něco na vůni. Zmiják se chtěl v té chvíli nepozorovaně vytratit, ale než se vzpamatoval, byla malá víla zase zpátky a přinesla kytičku kociánku.
1: Tak a hotovo, řekla. A teď do postele.
0: Zmiják ani nemukl. Vlezl pod peřinu, jenom pokukoval. Plavůňka mu ještě chvíli hrála na stříbrnou flétnu a pak si k němu sedla na kraj postele a vyprávěla pohádku na dobrou noc. Ještě nebyla ani uprostřed a had zmiják usnul. Ale taky možná omdlel hlady. Malá víla plavůňka vyšla po špičkách z mechového pařezu a ještě venku slyšela zmijákovo hlasité chrápání a jak mu přitom kručí v břiše. Když ho druhý den přišla navštívit, v díře pod pařezem nikdo nebyl. A třetí den také ne a ani v příštích dnech se zmiják neukázal. Nikdo nevěděl, kam a proč zmizel. Třeba se mu pod mechovým pařezem přestalo líbit a odstěhoval se. Ale možná taky, že se styděl, že chtěl malé víle plavuňce ublížit. Kdo ví? Jen se proslechlo, že v hájku, v polích, kde nikdy žádní hadi nebyli, se nějaký had objevil. Byl prý hrozně hubený a chroupal piškot. Jo, a na krku měl uvázanou mašli. Ale kdo ví?
2: Zkušený princ. Byl jednou jeden král a ten měl syna, mladého, statného prince. Tomu se zachtělo jít do světa, aby si našel nějakou službu a něco zkusil. Král mu to dovolil a princ chodil z kraje do kraje, poptával se po službě, ale nikde nebylo místa. Dlouho chodil, až se dostal do jednoho království. Šel rovnou na královský hrad a prosil o službu. Řekli mu, že mají všecko zadáno, jen prasata prý nemá kdo pást. Tak se stal princ pastýřem. Poklízel dobytek, kydal hnůj a dělal všecku práci při těch prasatech. Princ byl urostlý mládenec, čistě si chodil, býval pěkně učesaný, každý se na něj rád podíval. Jednou v neděli ho zahlédla královská princezna a zalíbil se jí. Od té doby častěji přicházela na dvůr podívat se, co pastýř dělá, a někdy zašla za ním i na pastvu. Bylo jí líto, že má takovou práci. I prosila otce, aby toho mládence udělal nějakým sluhou. Král měl princeznu rád. Mládenec se mu také zalíbil i udělal ho sluhou na královském hradě. Za nějaký čas přišla princezna k otci a zase ho prosila, aby toho mladého sluhu povýšil, že by mohl být úředníkem. Že jeho škoda na takovou práci. Král jí vyhověl, jmenoval prince úředníkem a brzy se ukázalo, že princ své práci rozumí a dobře ji zastává. Po čase princezna prosila otce, aby úředníka vzal do své rady a král nemohl svému miláčkovi nic odepřít. Princ si v královské radě vedl moudře. A zanedlouho princezna přišla ke králi a prosila ho, že se jí ten mládenec líbí a že by si ho ráda vzala za manžela. Tehdy se král dlouho rozmýšlel, ale když viděl, že princezna pořád pláče je smutná a bledá. Svolil i na to a vystrojil slavnou svatbu. Princ nikomu neřekl, kdo je, a žil šťastně s princeznou. Ale když jí v něčem nechtěl povolit a napomenul ji, počala mu princezna vyčítat, že pásl prasata a že jen ona mu pomohla. Prince to mrzelo a proto si umínil, že svou ženu poučí, aby něco zkusila a nebyla tak svéhlavá a pyšná. Na hranicích království jeho otce byly hluboké lesy a na rozcestí byla hospoda. Princ poslal list tomu hospodskému, že se svou ženou pojede k svému otci, aby najal asi 30 nádeníků, dobře jim zaplatil a uložil jim, aby prince i s princeznou na oko přepadli, obrali a vzali jim i šaty. Hospodský vzkázal, že všecko zařídí a princ jednou řekl své ženě, aby se ustrojila do nejlepších šatů, že si vyjedou na cesty, aby něco viděli a zkusili. Oba se krásně oblékli, princezna měla nejvzácnější šperky, sedli do kočáru a jeli. Když byli v tom lese, najednou vyskočilo z houštiny z obou stran 30 chlapů, obstoupili kočár a do nitky obrali prince s princeznou. Princovi vzali i kabát, princezně nechali jen košily a sukni, kočího zahnali, vzali kočár i koně a ještě hrozili, ať jsou rádi, že jim darovali život. Princezna naříkala, ale princ mlčel. Když vyšli z lesa, rozvažovali, co mají dělat. Naštěstí uviděli pastýře, který na kraji lesa pásl stádo krav. Šli k němu a řekli mu, co je potkalo. Princ prosil pastýře, aby jeho ženu vzal za pasačku. On že půjde dále, aby si našel nějakou službu. Pastýř přijal princeznu za pasačku, protože právě někoho potřeboval. Často huboval na princeznu, že málo umí. Zdálo se mu, že si hoví, a proto byl na ní přísný. Od rána do večera byla na nohou, měla těžkou práci s dobytkem, ale jídlo dostávala nejhorší. Jen krapet sbíraného mléka a placky z hrubé ovesné mouky, kterou si musela sama semlít na ručním žernovu. Byla u pastýře již 3 měsíce a zatím princ byl doma u svého otce na královském hradě. Otec měl ze syna radost a hned mu odevzdal království. Mladý král se poradil s otcem a rozhodli, že ještě jednou vystrojí svatbu s princeznou. Když všecko přichystali, mladý král poslal k své ženě posla a vzkázal jí, že je na královském hradě štolbou a že posílá svého přítele kočího pro ni, aby přišla na hrad, že jí tam vyprosil službu. Mladý král všemu služebnictvu přísně poručil, až princezna přijde, aby jí nic neprozrazovali a dělali to, co jim on rozkáže. Když princezna přišla s poslem na hrad, mladý král ji jako štolba vodil po konírnách, ukazoval, co má práce a potom jí řekl, že prý bude na hradě nějaká slavná svatba. Takže jí vyprosil, aby směla v kuchyni umývat nádobí. Sjede se tu mnoho panstva, řekl král své ženě. Bude veliká hostina, jídel a pití bude do vůle. Ty budeš mít nádobí, tak pamatuj s jídlem na sebe i na mne. To víš, do kuchyně se vrátí na talíři z hostiny ještě hodně zbytků dobrých jídel. To všecko schovej, ať také něco z té svatby užijeme. Nejlépe by bylo, kdyby sis přivázala k pasu díšku a tam můžeš rychle shrnout všecko, co na talířích uvidíš. Všecko se dálo, jak si král poručil a jak si přál. Na hradě byla slavná hostina. Hudebníci hráli, hosté se veselili, jedli a pili a králova žena měla v kuchyni plné ruce práce s umýváním nádobí. Čistila talíře a přitom shrnovala do díšky všecky zbytky, aby měla pro sebe a pro muže také nějakou výslužku. Po jídle se hosté dali do tance. Všichni tančili, nikdo nesměl stát. Za chvíli král poručil, aby do veliké hodovní síně přišlo všecko služebnictvo a aby také tančili. Nedali se dvakrát pobízet, pustili se vesele dokola, ale kdo mezi nimi chyběl, byla králova žena, co mila nádobí. Král pro ní poslal, ale ona se zabrala tak do práce, že nechtěla jít. Král tedy rozkázal, aby ji přivedli, ať chce nebo nechce. Přivedli ji s tou díškou u pasu. Dali se s ní do tance a tak ji roztáčeli, až jí díška upadla na zem a všecky zbytky se válely po podlaze. Králova žena se styděla, plakala, bála se, že ji vyženou, ale hned tu byli sluhové, očistili podlahu a královu ženu odvedli do vedlejšího pokoje. Tam už čekali komorné, umyli ji, učesali a oblékli do nádherných šatů. Právě do těch, co jí tehdy vzali v lese. A dali jí také všecky prsteny a šperky, co měla, když s princem vyjela na cestu. Nevěděla, co se s ní děje. Ptala se komorných, ale ty jí řekli, že se brzy všeho dozví. Pak jí dali svatební závoj a uvedli do hodovní síně, zrovna před trůn mladého krále. Princezna byla jako omámená. Nikoho si kolem sebe nevšimla. Najednou se podívala na trůn a poznala svého muže. Dala se do pláče, ale král k ní přiskočil, objal ji, posadil ji po svém boku a řekl. Šel jsem do světa. Zkusil jsem dobré i zlé. A přál jsem si, abys také ty poznala, jak se žije v chudobě a těžké práci. Myslila si, že jsem pastucha. Teď vidíš, že jsme si rodem rovni. A proto můžeme spolu spokojeně panovat v našem království. Potom mladý král poručil, aby se ještě celý měsíc slavila jeho svatba a vystrojili radovánky, aby se všichni těšili spolu s ním a s královnou. Já při těch hodech také byl. Jed jsem, pil jsem, hodoval jsem. Ale byla tam papírová zem a na té jsem se propadl až sem.

lhali. Byl jednou jeden chlapeček, ani ho radši nebudu jmenovat, a ten lhal, jako když tiskne. Když mu třeba maminka připomněla, aby si nezapomněl před spaním vyčistit zuby, a potom se ho zeptala, vyčistil jsi zuby? On hned odpověděl, ano, vyčistil. A přitom dobře věděl, že si zubního kartáčku ani nevšiml. Myslel si, že je všechno v pořádku až do chvíle, kdy se na něho maminka podívala. Ty jsi mi lhal, řekla přísně. No zkrátka to hned poznala, lež měla zase krátké nohy. Jak je to možné, že ta moje maminka mohla hned poznat, že jsem lhal? Vždyť jsem jí ty zuby neukazoval. Divil se a přijít na to nemohl. Druhý den mu maminka připomněla, aby si pěkně před spaním srovnal svoje věci do skřínky, ale on to tam naházel jak brambory. Když mu potom maminka šla dát dobrou noc, zeptala se ho, máš ty věci ve skřínce srovnané? A on klidně odpověděl, ano, maminko, pěkně jsem si to tam uklidil. Opravdu? Povídá maminka. Podívej se na mě, přikázala. No a jak se na maminku podíval, tak už věděla, že lhal. Maminko, zeptal se chlapeček, jak to, že když lžu, tak ty to hned poznáš? To proto, řekla maminka, že ti to vidím na očích. Aha, povídá si pro sebe chlapeček, už to mám. Když budu mamince zase někdy lhát, tak zavřu oči a ona nic nepozná. Neuplynul ani týden a chlapeček to hned vyzkoušel. Šel si hrát na hřiště a protože bylo po dešti a na zemi byly velké kaluže, maminka povídá, a neskákej do kaluží, ať si nepromáčíš boty. Na tu radu chlapeček zapomněl a také proto, že to tak pěkně cákalo kolem, proběhl se snad všemi kalužemi, které na hřišti byly. Když přišel domů, hned se ho maminka zeptala, neběhal jsi v kalužích? Chlapeček zavřel oči a povídá, kde pak, nevlezl jsem ani do jedné. A přitom mu tekla z bot voda, jak z rozvodněného potoka. Nedá se nic dělat, tatínku, povzdechla si maminka a hned pokračovala. Budeme muset toho našeho chlapce potrestat. On totiž pořád lže. Tatínek pokyvoval hlavou a chlapeček se styděl a sliboval, že už nikdy lhát nebude. Já nevím, jak je to možné, ale ona to ta maminka stejně vždycky pozná, i kdybyste jí lhali třeba se zavřenýma očima. A proto si myslím, že bude lepší, když mamince nikdy lhát nebudeme. Jednak proto, že je jí to určitě líto a také proto, že to stejně na nás pozná a my máme jenom ostudu. Ona totiž, ta lež, má opravdu krátké nohy.

0: raz, dva, tři a...
1: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy, proč by to vadilo? Hlavní je, že ho to baví. Mám starou babičku, taky říká staré zprávy, taky ji necpeme, každý měsíc.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj děti, jak se máte? Já doufám, že se máte dobře. My si teď společně ukážeme, jak se má správně a rovně stát. Je to důležité proto, abyste v životě měli rozhled. Teď se hned postavíme všichni do snožení, to znamená, že dáme paty k sobě a špičky vytočíme do stran. Už stojíte? To jsem moc ráda. A teď hezky podsadíme páne, stáhneme obě půlky zadečku a máme správné držení těla. Narovnejte se mi, hoďte ramena dozadu, vystrčte na mě prsa, ještě hlavu zdvihněte a máme správné držení těla. Teď se mně zdá, že jsem zapomněla na vaše bříško, takže ještě zatáhněte bříško a teď už je to určitě hotový. Tak tomuto se říká správné držení těla. Zkusíme to společně ještě jednou, pokud vám něco vypadlo. Takže začínám, milé děti, nohy dáme k sobě, stáhneme zadeček, ramena hodíme dozadu, prsa naopak dopředu, hlavu narovnáme vzhůru, zatáhneme bříško a ještě jednou, toto je správné držení těla. Trénovat to můžete klidně i s maminkou nebo s tatínkem a to klidně i během dne. Třeba v obchodě, když čekáte na hračky, anebo jinde, když čekáte frontu u pokladny. Milé děti, mějte se moc hezky a správné držení těla dodržujte, i když mě neuslyšíte.
3: Nezapomněli jste, o čem byla řeč? Že jsem přišel k Mánice na návštěvu a taťula s bábinkou si umanuli, že nás laskavě poučí, jak se chovat, nechovat, zachovat, schovat je? No to ne, zkrátka o abecedě slušného chování. Viď, Máni?
4: No, je to hrůza.
5: Cože?
4: No, jak málo toho víme, pane Spejble.
6: Ale když už jste začali o té návštěvě, věnujeme jí 7. radu.
4: Ať jsi hostitel či host,
3: pamatuj na zdvořilost.
6: Začíná to už zvoněním.
4: U dveří.
6: Kde jinde?
4: Taky mi může zvonit v uchu.
6: Děti. I když se třeba zrovna chystáme do divadla, neřeknu, koho to sem čerti nesou.
3: Neboť Mánička by se hned mezi dveřmi zeptala. Jej, Dananky, pane Spejble, kolik čertů vás přineslo?
4: Tedy tak nevychovaná nejsem, víš? Řekla bych hezky slušně. Dobrý den, pane Spejble, vy jste nám tu právě chyběl.
5: Návštěvu přece nemůžeš tak urazit, Máničko.
4: Jo, a přijdu kvůli ní o divadlo. Akorát.
6: Ale nepřijdeš. Slušně vychovaný návštěvník se omluví, že přišel nečekaně a zeptá se, jestli nepřišel nevhod.
4: Ale co, když není slušně vychovaný? Aha, a nezeptá se. Aha.
6: No tak se mu omluvím já.
4: Že není slušně vychovaný?
6: Ne, že se mu nemohu věnovat a pozvu ho na jindy. Vždycky to jde slušně. Když nikam nejdeme...
3: Tak jste doma.
6: No jistě. Ale zůstaneme...
3: Doma i dál.
6: Ano, ale v čem?
3: Asi v pokoji. Ale... Návštěvu přece nepotáhnete do koupelny a nestrčíte ji pod sprchu.
6: Zůstaneme v domácím úboru. Kvůli návštěvě se nepřevlékáme.
5: Ano, když to pozvanou návštěvu přijímáme v jakém úboru?
4: Joj, Dananky, spodním.
3: Prosím tě, sportovním.
5: No, no, vezmej si plavky a ploutve.
4: No, a návštěva si tě plete s rybou, že ano?
5: Ano, chtěl jsem říct v úboru společenském přece. Hosta ti nepřijde jako strašák do zelí.
6: Pokud se host v našem bytě nevyzná, buď ho zavedu...
4: Do cizího bytu.
6: Do pokoje sama. A nebo
3: Na povidla do špíže.
6: Ne, napovím pohybem ruky, do kterých dveří má vejít. A v pokoji hosta zaprvé posadím.
3: On si neumí sám sednout. Ha, to máte pěkné hosty.
6: To znamená, že mu nabídnu nejpohodlnější místo. A za druhé
4: mu nabídnu pohoštění.
6: Hned po příchodu, aby si myslel, že ho máš za hladovce. Za druhé se s hostem bavíš.
3: Ano, můžeme se koukat na televizi.
5: Jo, a nevadí ti, že hosti třeba něco povídá?
3: To mi tedy vadí, tatí.
5: Takže televizi co?
3: Pustím víc nahlas, aby ho překřičela.
5: Neotvíráš, šmankoté. Přišel navštívit tebe a ne televizi.
3: Ale tati...
5: Což neznamená, že budeš mlít pusou sám a jeho nepustíš ke slovu.
6: Ano, mnoho nemluvíš a spíš...
3: Já když spím, tak nemluvím vůbec.
6: Ale neříkám, že usneš, ale spíš...
3: Nevím jak vy, ale já musím usnout, abych spal.
6: Horvinku, mnoho nemluvíš, spíš nasloucháš hostovi.
5: Přitom nezýváš, nekoukáš, kde co lítá. Hostovi se musí dostat...
4: Pohoštění.
5: Plné pozornosti. S tím vím pohoštěním pořád. Nepřišel se nadlábnout, žano?
6: Ano. Nejvíš mu po chvilce nabídneš malé občerstvení.
4: Povidla. Náhodou ne. Třeba na něj pootevřu okno.
6: No, to by snad nestačilo, Máničko.
4: Aha, no tak otevřu okno do kořán.
3: Pane jo, už vidím, jak se hosti tlačí u vašich dveří, Máni.
4: K nám.
3: Ne, kde pak od vás.
4: Ono taky záleží na hostovi, víš.
6: Ano, i host musí dodržovat určitá pravidla, že?
5: Ano, a prvním je dodržet domluvenou dobu návštěvy, ano. Jinak se musí včas omluvit. Jaký důvod může být omluvou, Hurvínku? No, třeba nemoc, že ano?
3: Nebo onemocnění.
6: Ale no, to je přece totéž. Řekni nějaký jiný důvod.
3: Choroba.
6: Něco úplně jiného nevíš?
3: Jasně, že vím. Úplně jiná choroba.
5: No to je pořád dokola. No. Ale nějaká nečekaná povinnost.
6: Ano.
5: Třeba. Ovšem, když pozvaný na návštěvu zapomene, je to...
3: Zapomnětlivost.
5: Ne, je to známka...
4: Sklerózy, že ano.
5: Naprosté nevychovanosti, Máničko. Naopak slušnost je přinést drobnou pozornost. Například, no?
3: No.
5: Kvě. No, kvě.
3: Květák.
6: Ale...
5: Květiny, šmankoté, které ovšem napřed vybalí z papíru.
6: Také musí vědět, kdy se má zvednout.
3: A zbytek návštěvy prostojí.
6: Ale ne k odchodu. Při loučení poděkuje za příjemné chvíle a ne za pohoštění, protože...
3: To stejně nestálo za řeč.
6: Ne, protože se nepřišel najíst.
5: Ale o jídle bude řeč teď.
0: Tiki kalendář! Dnes je 17. září
1: a svátek slaví Naděžda.
0: Tohle jméno se vykládá jako naděje, viď? Naděžda, naděje, no to je pochopitelné.
1: Takže všem nadějným naďám, co nás právě poslouchají, posíláme pohádku a přejeme všechno nejlepší.
0: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: zalívám, zalívám.
1: Ale ne, jsem já to nešiká. Honem to utřít.
2: Ne, prosím, neutírat. Juk, jsem vodníčí kluk.
1: A kde se tady vzal?
2: Vyrostl jsem z té kapky.
1: Na moutě. Kapka je pryč a místo ní ty?
2: Tak tu písničku dospíváme, ne?
3: Zalívám, zalívám rozmarín, pěkně nám rozkvětá. Zalívám, zalívám, mám ho rád, od léta do léta.
1: Jenomže, milí hoste, já jsem chtěl právě vyprávět dětem pohádku. Podívej třeba tamhle na Lucinku, jak se těší. V tom se mi tady objevíš a co teď?
2: Třeba ti pomůžu.
1: Uvidíme. Ale nejdřív se nám hezky představ.
2: Hasterman.
1: U všech českých rybníků takhle ne. Vždyť mi ty děti vylekáš. Nejdřív pěkně jméno.
2: Ferda.
1: A teď teprve co si zač.
2: Hasterman.
1: Máme pro to lepší slovo.
2: Vodník.
1: Ještě líp.
2: Vodníček, ale žiju většinou pod vodou, tak možná pod vodníček.
1: To ne. To by znamenalo, že jsi lotr. Ty jsi lotr?
2: Maminka říká, že jsem nezbeda.
1: No, to všechny děti. Ale poslyš, neznáme mi se už?
2: Čekal jsem, jestli si vzpomeneš.
1: Když jsem byl kdysi klouček jako ty... Jak je vlastně možné, že já už jsem strejda, ty pořád mladíček?
3: 200 roků pro vodníka, to je jako nic. Na zdárek je pic. Vodníkům čas neutíká, co je lidem rok. Hastrmanů krok.
1: Ta písnička je mi taky povědomá.
2: Už víš, jak jsme se seznámili?
1: Mourkovi.
2: Je to dost.
1: Abyste děti rozuměli, Mourek byl kdysi časopis a tady Ferda, tam byl hlavním hrdinou.
2: Jenže jen nakresleným.
1: Měl jsem tě rád, i když jen nakresleného. Každých 14 dnů jsem vyhlížel listonoše, jestli mi Mourka přinese.
2: Ten listonoš se jmenoval Klofanda a já jsem se mu posmíval. Klofáčku, klofáčku, měl k obědu omáčku a on nevěděl, kdo to na něj volá, a tak se rozhlížel a podezříval děti z ulice.
1: No fuj, to bylo ošklivé. Vždyť za svoje jméno nikdo nemůže. On, Ferda... Je taky trochu k smíchu.
2: Mně se líbí, heč. Když se tak může jmenovat mravenec, proč ne vodník?
1: No, to máš pravdu. Ale cože ses u mě tak z ničeho nic objevil?
2: Protože když dětem pořád něco vypravuješ, chtěl jsem ti pomoct.
1: Možná ti bylo líto, že já tě znám a jiní ne, viď?
2: Kapku taky.
1: Vidíš, kapka. Před chvílí jsem si mohl oči vykoukat, jak ta kapka vody mizela a ty jsi byl naopak větší a větší. Ty jsi nejen hastrmánek, ale i kouzelník. Nemůžeš mě nějaké čáry naučit?
2: Naučit ne, ale jestli chceš.
3: Vodník Ferda z rybníka, koho vodou postříká. Ten bude mít, jak se patří, sílu za 2 nebo za 3. Bude to pan rytíř z lám želez. A to prosím ještě dnes.
1: S tím počkáme. Dřív musíš s pravdou ven. Kapni busku, jak se říká. Co vodníci a hrnečky s dušičkami? Topíte lidi a neposlušné děti, nebo ne?
2: Neřeknu.
1: Jak to, že neřekneš?
2: Ono to není na škodu, když se kluk nebo holka trochu bojí. Jsou pak u vody opatrnější.
1: No jistě, Ferdo, ale odpověz přesto. Topíš nebo netopíš?
2: Topím.
1: Ferdo.
2: Ale v kamnech.
1: V kamnech? Pod vodou? No to si ze mě utahuješ.
2: My už máme taky kamna na elektriku, bateriová, v nerezovém plášti, ale zapínáme je jen v zimě.
1: A co dušičky v hrnečku? Pod pokličkou?
2: Možná jeden můj strýček v Labi, ten má na polici celou řadu hrníčků, co jsou na nich jména. Honza, Radim, Květuška.
1: Tak přece.
2: Jenže jsou ty hrnečky buď prasklé, nebo nemají dno. Já myslím, jestli tam kdy nějaká dušička byla, teď už ne, ani by se tam neudržela. Vodníčí práce je jiná.
4: Jaká?
2: Čistíme vodu. Ale někdy to jde těžko, protože vy lidi jste s prominutím hrozní. Kdybys věděl, co všechno leží jen u nás v rybníku na dně, hotové smetiště. Však ty hrnky u Strejčka to dokazují taky.
1: A odkud jsi ty? Z kterého rybníka?
2: Pst, to je tajemství.
1: Proč pak?
2: Přece, aby to nikdo nevěděl. Já, když si potřebuju popovídat, vypravím se na suchý svět sám. Jako třeba za tebou. Ale u nás doma, ať je klid.
1: A z jaké jsi rodiny? V Mourkovi jsi měl tenkrát tatínka a maminku a sestřičku Hančinku.
2: Mám je pořád. A Hančinka zatím vyrostla jen krapítek, je to pořád škvrně. A když ji někdy musím hlídat, tak nazdar.
1: Nazdar. Počkej. Ty už odcházíš.
2: Ale ne, řekl jsem, tak nazdar, abyste ty i děti pochopili, jaká je to hlídání dřina.
1: Děti to znají, když mají doma někoho mladšího.
2: Jenže jim to tak jako mě nekazí kapr mrzout. No, kapr spíš kapřisko, hotový obr.
1: Co je s ním? Povídej.
2: On, protože tolik vyrostl, si myslí, že je něco lepšího a plave vždycky tak nafoukaně, až ho to pořád táhne nahoru k hladině. Můj taťka, který, jak asi víš, má v rybníce všelijakou tu rybí havěť a žoužel na povel, ho za to 100x a 1000x káral. Já ho zrovna slyším.
5: Podívej se, ty nafoukanče nafoukaná. Když budeš pořád tak často plavat nahoru k hladině, uvidí tě některý z rybářů, co tam na břehu sedají. A když zmerčí, jakýsi velikán Velikánovič nedá pokoj, dokud tě neuloví.
6: Jen klid, šéfe, já si dám pozor.
5: A poví to dalším rybářům. A všichni si pěkně naostří háčky na unicích a nemyslí si, jak tě jednou chytí, je s tebou konec. Skončíš v kastrole nebo na pánvi. A bude ti houple splatné, že když jsi byl živý, byl jsi v celém rybníku největší.
6: To taky jsem největší.
5: Tak víš co, malé běličky si zrovna v tůni pod Olší začaly hrát na schovávanou. Zaskočím tam trochu rozčeřit bahnu a tím to jde líp.
6: Já nejsem žádný sluha mrňavých bělic, šéfe.
5: Ale v rybníce jsem pánem já. Tak uděláš, co říkám. A až je to přestane bavit, říkám je, ne až to přestane bavit tebe. Spočítej mi vodní šneky.
6: No jo.
1: To je asi opravdu divný patron, ten mrzout. Ale jak s ním může vycházet tvoje sestřička?
2: A to je složité. On taťka kaprovi nejen domlouval po dobrém, on ho občas taky trestal. Jednou ani nevím proč, už se na něj opravdu moc rozlobil a zavřel ho do šatlavy za mříže z rákosových prutů. Mrzout tam musel čučet 3 dny, až ho ze samého nic nedělání boleli ploutve. A to už mě vyloženě začal nemít rád.
1: Proč tebe?
2: Já jsem ho tam chodil šimrat na břiše husím brkem.
3: Kdo tě šimrá, Strejček, nimra, žádný nimra tlustouši. Lechty, lechty, to tě nechty, vodník Ferda pokouší.
2: Lechtalo ho to, ale že byl v šatlavě zavřený, nemohl nic dělat, a nejvíš sebou cukal, špulil pusu a ježili se mu šupiny. Tenkrát v něm asi právě uzrál ten nápad, že se mi pomstí.
1: A jak?
2: Brzy potom, co už byl mrzout ze šatlavy venku, takhle po ránu, museli taťka s mamčou ke stavidlu, které se bortilo nebo co, a já jsem jako obvykle dostal na starost Hančinku. Maminka ji sice navádala, aby mě ve všem poslechla, ale já věděl, že to je marné jako vždycky.
7: Buď tak.

0: čejdlí luční rosy.
1: Luční rosa, to je taková naše vodničí pochoutka.
2: Voda z rybníka vám nestačí?
1: To je dost, ale luční rosa, nazbíraná brzy ráno, sotva vyjde sluníčko, to je něco jinšího. Sbíráme ji do čbánků a chováme ji v hrnečcích pod pokličkou jako velikou vzácnost. A nejen na pití, to je i lék.
2: Aha, tak tady možná začaly všechny ty pověsti o vězněných lidských dušičkách. Ale jak to bylo dál s Hančinkou a s tím obřím kaprem Mrzoutem?
1: Hančinka už nebyla v kolíbce, už jí bylo asi 30 roků a to už byla malá hastrmanka. Lezec, bachodec a běžec, ale o to bylo její hlídání těžší. V rybníku je spousta úkrytů a kdyby se třeba neposlucha houpala na rákosu a kdyby spadla a zaryla se do bahna, mohla by se udusit, protože bahno je prevít, to se ti raz, dva nacpe, do uší, do očí, do pusy a do krku a je s tebou amen. To všechno jsem dobře věděl a tak jsem měl neposedu pořád na očích, když v tom, kde se vzal, tu se vzal, připlul pan kapr. Už se zase naparoval a za svou velikost sám sebe obdivoval, až i tetky vodoměrky přestávaly měřit vodu a plácali si na čelo, jakože takového vychloubače ještě neviděli. Ale nevšímal si jich a měl se ke mně.
3: Hlídáš, Ferdo, hlídáš? To je mi tě líto. V tůni pod Olší je zrovna soutěž v žabím zpěvu a půlci si tam otevřeli sázkovou kancelář. Kdybys tam zašel a kdybys vyhrál, čekala by tě za odměnu možná i cesta k moři.
1: Na vysvětlenou. Vy lidé si myslíte, že ryby jsou němé. A tak vám může být divné, že tenhle náš solo kapr držel tak dlouhou řeč. Ale v tom se prostě mýlíte. Ryby mluví jako každý jiný. A často toho naklábosí, až z toho všem hastrmanům, vodním šnekům a žábám brní hlava. Ale taky musím přiznat, že kapr tím svým projevem uhodil na mou nejslabší strunu. Protože mám odjakživa jednu velkou touhu podívat se k moři, abych na vlastní jazyk zjistil...
2: Na vlastní jazyk?
1: Ano, abych zjistil, jestli je mořská voda opravdu slaná. Tohle ten podšívka kapr věděl a proto mě sváděl dál.
3: Jestli chceš, já ti Hančinku pohlídám a cválej si vsadit. Podle mě vyhraje kuň Kálek, protože žblabuňka včera spolknul divnou zelenou mouchu a ona u nožkama poškrábala krk, takže teď chraptí a to se může líbit leda hluchým. Když vsadíš na kuň Kálka, máš naději.
1: Mně se z toho asi dočista zakalil rozum, protože místo, abych poslal kapříka ke všem čertům, zeptal jsem se, kolik dělá nejmenší možná sázka a ten šizuňk odpověděl, že 3 knoflíky od pyžama.
2: Co to povídáš, Ferdo? 3 knoflíky od pyžama?
1: Tak právě tolik.
2: A ty jsi je měl?
1: Měl jsem jich ulitých dokonce 20.
2: A kde jsi je vzal? Ferdo? Říkal jsi, že lidi netopíš, dušičky pod pokličkou nevězníš, tak kde jsi pro pána přišel k těm knoflíkům od pyžama? Vy vodníci přece pyžamo nenosíte, protože spát v mokrém je nerozum a u vás v rybníce mokro všude, nač tedy pyžamo? To znamená, že můžeš mít knoflíky jedině od nějakého lidského pyžama. Koukej pěkně s pravdou ven, protože jestli lžeš a stahuješ lidi pod hladinu kvůli jejich knoflíkům od pyžama, tak to ti budu muset dát s Bohem. A děti taky.
1: Ale strejdo Antoníne, můj dávný příteli...
2: Odkud víš, že se jmenuji Antonín?
1: Hádej, neuhodneš. My vodníci víme skoro všechno, ale s těmi knoflíky neměj starost. Já jsem kaprovi důvěřovat neměl, ale ty mě... Věřit můžeš. Když říkám, že my vodníci čistíme vodu, škodili bychom sami sobě, kdybychom do té čisté vody stahovali kdejakého lidského umouněnce.
2: To zní rozumně, ale parádně si mě vyděsil. Nediv se, protože stejně jako ty jsi byl odpovědný za Hančinku, já jsem odpovědný za všechny dětské posluchače. Tak jak to bylo dál?
1: Zkrátka, já trulant toužící po moři jsem vzal ze své kasičky 3 knoflíky od pyžama. Někdy ti rád povím, jak jsem je získal, souvisí s tím jiná moje napínavá příhoda. Nechal jsem kapra kaprem a Hančinku Hančinkou a tradá pryč.
2: Rup kolou, trakaře, už tuší malér.
1: Bylo to tak, achich ouvej. U tůně pod Olší se žádná pěvecká soutěž nekonala, Kuňkálek se Žblabuňkou se jen líně povalovali na 2 kamenech, půlci neměli osázkové kanceláři ani tušení a dokonce vůbec nevěděli, co by to mělo být. Ke všemu jsem já, jak jsem honem pospíchal zpátky, protože jsem tušil zradu, ztratil i své 3 knoflíky od pyžama. A když jsem se vrátil ke dveřím naší kuchyně pod Kořenem, tak pochopitelně Hančinka nikde a obr kapr mrzout taky nikde. Hančinko, Hančinko, ozvi se mi, kde jsi, mě to děsí. Mám od tebe strach. Hančinko, Hančinko, neslyšíš mě, halo, co se tady stalo? Kam pak s tebou mrzout plách. Vyptával jsem se kde koho a kde čeho. Byl jsem i tam, kudy z rybníka vytéká potok Kaliště, ale po kaprovi a po Hančince ani vidu, ani slechu. Zkoušel jsem všecko i každou holou nemožnost, až jsem si nakonec sedl na práh kuchyně a rozbrečel jsem se. Tam mě taky našli taťka s mamčou.
4: Maminko, Hančinka se ztratila. Pro všechno rákosí na světě, co ty jsi za dítě, Ferdo.
3: Já ti kluku asi nařežu a tentokrát pěkně naostro žemenem.
4: Není na tebe žádné spolehnutí.
5: Za to může kapr mrzou.
3: Ne, žádný kapr za to můžeš.
4: Ty, ale odvedl ji on.
3: S ním si to vyřídím potom, podej mi řemen, no.
4: Já nevím, kde je.
3: Na skříni visí jen se netvaří.
4: Myslím, Hančinka, kde je.
5: Raději bychom je měli hledat a nestrácet čas.
3: Maminko, ty se Ferdy nezastávej, on musí dostat na paměť.
4: A já už vím, kde je. Přivedu ji.
1: Dostal jsem spásný nápad a tak těsně předtím, než mě taťka přehnul přes koleno, vypálil jsem jako raketa.
2: Kam?
1: Přece kam jinam mohl mrzout Mančinku zašantročit, než tam, kde byl předtím sám zavřený. Plaval jsem k Rákosové šatlavě jako závodník.
2: Byla tam?
1: Byla. Smutně koukala, nekřičela ani nevzlikala, to všecko už měla za sebou. Jenže na Rákosových mřížích visel velký zámek.
4: Holka nešťastná, jak tě sem ta kapří obluda dostala? Čím tě vylákal?
6: Zpívá mi.
4: Cože?
6: Takovou písničku.

0: Obámutil tě, chtěl mě dostat za každou cenu do průšvihu a ty jsi mu náramně nahrála.
1: Ferdo, já se bojím, že se tady objeví rak střihavka a uštípe mě klepety.
0: To by si taky zasloužila, kača pozlobivá. Kde kdo chytřejší by v té písničce poznal léčku?
1: On se na mě usmívá.
0: Jak se může kapr tou svou kulatou pusou usmívat, prosím tě?
1: A ta jeho písnička byla hezká.
0: Já se uřechtám takový nadutý měch a zpěv.
2: Neboj se mě, holčičko.

0: ke splavu, ať má Ferda vztéka, to má za tu šatlavu, a že se mi smál.
1: Já tě slyším, raubíři, kde pak jsi? A ty, holka hloupá, asi neumíš česky, vždyť ta jeho písnička je jasná jako den. Ať má Ferda vsteka, to jsi neslyšela?
2: Měj zpíval jinak.
1: Ukaž se, tlustouší, kam ses to schoval?
0: Hádej, Ferdo, můžeš třikrát a po čtvrté za tři knoflíky od pyžama.
1: Radši sem koukej dát klíč, ať můžu odemknout zámek.
0: Hledáš nám rybník vyskne. Měj se!
1: Mrskl ploutví a byl ten tam. Takže jsem pro klíč musel zpátky k taťkovi a teprve pak jsme společnými silami dostali Hančinku domů. Maminka jí uvařila kaši z rybích vajíček a ze žabince a já, tedy výprask jsem už nedostal, ale k večeři jsem měl jen starou botu pantáty Klouska. Žádná pochoutka to nebyla.
3: Ferdo, kamaráde, já ti to věřím, ale tamhle Lucinka...
1: Spí jako dudek.
3: Ale poslouchala až do chvíle, než si začal žvíkat tu botu. Jenže pak, když si to představila, radši zavřela oči.
1: Ani se nedivím. Tak abych šel...
3: K vám do rybníka? A nemáš to daleko, Ferdo? Nechceš si ustlat tady v konivce?
1: Zkrátím si cestu vodovodem, ale smím zas někdy přijít?
3: Určitě, musíš. A nechtěl bys ještě všem dětem, co nás poslouchali, zaspívat na rozloučenou kolébavku? Aby měli pěkné sny. Třeba něco, co zpívá Žančince.
1: Proč ne? Dobrou noc, děťátko, spínkej, spínkej. Vrátím se ráno, až se probudíš. Na zvonku

0: pro vás novou Figy básničku.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha hněv. Moucha hněv přilétne, cítíme-li uvnitř sebe vztek, naštvanost či zuřivost. Někdy nám přitom vyklouzne z pusy křik a nadávky, které nás pak mrzí. Přilétnout může ale i tehdy, zlobíme-li se na někoho právem. Eliška, aneb i slova mohou zranit. Znáte ten pocit, když jste v něčem nejlepší? Když vám jde něco mnohem lépe než ostatním? Ferda byl přeborníkem ve hře na schovávanou. S plyšáky ji, hlavně v létě, hrávali skoro každý den. Odpoledne se scházeli na prostranství mezi domy a vydrželi až do setmění. Byla tam spousta stromů, stará kůlna, několik betonových sloupků a plno dalších zákoutí, kam se dalo ukrýt. Zkrátka, ideální místo na takovou hru. Ferda se dokázal vždycky dobře schovat. A když pikal, uměl všechny najít. Nikdo mu nikdy neproklouznul. Moc dobře to věděl a těšilo ho to. Jenomže někdy není dobré být pořád nejlepší. Může se nám totiž stát, že se přestaneme snažit, zvykneme si a bereme to jako samozřejmost. A přesně to se jednou přihodilo Ferdovi. Jako vždy se sešel s ostatními na oblíbeném místě. Losovali, kdo bude pikat. Nejkratší klacík si vytáhla opička. V Emušákově byla pár dnů a na schovávanou s nimi ještě nehrála. Byla ráda, že ji ostatní plyšáci vzali do party. Těšila se ze všeho nového. Měla hnědý ocásek a dlouhé ruce i nožky. Jmenovala se Eliška. Hra začala. Eliška si stoupla čelem k jednomu betonovému sloupku, zavřela oči a začala počítat do 20. Ostatní plyšáci se smíchem rozeběhli do všech stran. Jen Ferda čekal. Byla to jeho taktika. Měl jedno místo, o kterém nikdo nevěděl. Vždycky se tam schovával. Za starou kůlnou stál dřevěný sud. Byl prázdný, velký tak akorát. Ferda k sudu kdysi přistavil pár cihel, aby se mu do něj lépe lezlo. Mnohokrát se stalo, že kamarádi chodili kolem, ale protože byl sud vyšší než oni, nenapadlo je se do něj podívat. Malým otvorem, který v sudu byl, viděl Ferda, co se děje i kdo odkud vybíhá. Proto také, když později Pikal věděl, kam se kamarádi chodí schovat.
1: 19, 20. Před Pikolou, za Pikolou, nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát.
0: Zavolala Eliška a vydala se hledat kamarády. Jenomže na rozdíl od ostatních nešla po zemi. Byla to přece opička. A ty se, jak víme, pohybují po stromech. S tím Ferda nepočítal. Na sudu nebylo víko a první, koho si Eliška z výšky stromu všimla, byl právě on.
1: Piky, piky, Ferda v sudu!
0: Radostně zavolala Eliška. Sama byla překvapená, protože než začali hrát, plyšáci jí vyprávěli, jaký je Ferda přeborník.
2: Co? Ozvalo se spoza stromu. Ona našla Ferdu?
0: Vykřikl někdo schovaný za sloupem. Všichni přestali hrát. Nevěřili svým uším. Nejvíc překvapený byl Ferda. Vlastně nebyl překvapený. Zlobil se. Přímo zuřil. Naštvaný lezl ven ze sudu. Nevšiml si, že šlápl vedle cihly a svalil se na zem. Ostatní se mezi tím seběhli, vše pozorovali a smáli se. Došel k ním.
1: Ona podváděla,
0: osočil se na Elišku, která nevěřila svým uším.
2: Nepodváděla, ani náhodou.
1: Napočítala jsem do 20 a začala hledat.
3: Jsi podvodnice, máš chodit po zemi, ne skákat po stromech. A taky se tajně koukala, jinak bys nevěděla, kde jsem.
2: Ke všemu jsem si kvůli tobě odřel nohu.
0: Rozčiloval se Ferda. Elišku začali bránit ostatní.
1: Ferdo, nech toho, tak tě našla, to je toho. Ty jsi nás taky vždycky našel. Teď pikáš ty.
3: Ani náhodou, s podvodníkama nehraju, trhněte si nohou.
0: Ferda se zbalil a šel domů. I když odešel, všem ostatním hru zkazil. Hlavně Elišce.
2: Ale já vážně nepodváděla,
0: vysvětlovala ostatním. Nekoukla ses ani trochu, ptali se plyšáci Elišky. Přeci jen trochu znejistili, opičku ještě moc dobře neznali a věděli, že najít Ferdu není jen tak. Eliška nepodváděla, ale neměla to jak dokázat. Bylo to Ferdovo slovo proti jejímu. Bála se, že se o ní v Emušákově začnou vykládat lži a ostatní jí neuvěří.
1: Čestný slovo, že jsem se nekoukala, kam se schováváte. Pojďme si zahrát ještě jednu hru, zase budu pikat.
0: Ostatní souhlasili. Druhý den potkala Eliška Ferdu. Ten už dávno pustil včerejší událost z hlavy.
1: Čau Eliško, kam jdeš?
4: Ahoj.
1: Za klukama, Bobrem a Medvědem. Budeme hrát vybíjenou,
0: odpověděla Eliška.
1: Bezva, zrovna jsem chtěl něco podniknout. Kde máte stráz?
0: Zajímal se Ferda. Eliška se zastavila. Na ocásku jí přistála moucha hněv. Zabzučela směrem k Elišce, potichu, aby to Ferda neslyšel.
3: Bzzz. Vůbec se s ním nebav. Je to lhář. Zase ti něco provede. Bzzz.
1: Od kdy se kamarádíš s podvodníkama?
0: Neodpustila si Eliška.
1: Jo, ty myslíš ten včerejšek, jak jsi podváděla. Já už jsem ti to prominul.
3: Ty jsi odpustil mě?
1: Moc dobře víš, že jsem nepodváděla. Byla to tvoje smůla, že jsi vlezl na takové místo. Neumíš prohrávat. Proto jsi zuřil. Já se nebudu kamarádit s někým, kdo se ke mně chová takhle. Víš, jak jsem vypadala před ostatníma? Jsem tu nová, nikdo mě moc nezná a ty si klidně pro nic za nic vymyslíš takovýhle lži. Ahoj,
0: vyhrkla Eliška a odešla. Ferda se loudal domů a přemýšlel o tom, co mu Eliška řekla. Opice jedna opicovitá,
1: Ať si trhne ocasem.
2: Jí nepotřebuju,
1: myslel si. Ale někde uvnitř to Ferdu mrzelo. Jak rád by teď hrál vybíjenou. Od té doby, co se přischovávané Ferda choval tak ošklivě, se mu skupinka plyšáků, se kterými hrál, vyhýbala. Opičku nepotkával. Občas ji někde zahlédl, ale když si ho všimla, skočila na strom a byla pryč. Nechtěla se s ním potkat, natož mluvit. Jednou na ní Ferda narazil u obchodu, zrovna si s Selvem kupovala zmrzlinu. Jakmile Eliška Ferdu spozorovala, rychle se rozloučila a odhopsala pryč.
2: Ahoj, pozdravil Ferda.
1: Čau, odpověděl lev. Posadil se a lízal zmrzlinu.
2: To je hrozný, jak se mi Eliška vyhýbá, neodpustil si Ferda.
1: Lev se napřímil.
2: Se jí divíš? To ty jsi byl ten, kdo podváděl. Udělal jsi chybu, kamaráde. Měl by ses omluvit. Já být na jejím místě, vypráším ti kožich. Měj se.
1: Odešel. Ferda ho zaraženě pozoroval. Nelíbilo se mu, co lev řekl. Ani trochu. Asi po 14 dnech už to Ferda nevydržel a počkal na Elišku před domem. Nemohli se minout. Nebyl tam žádný strom, na který by vyskočila. Vyšla ze vchodu.
2: Ahoj, Eliško, prosím tě, počkej chvíli, potřebuju s tebou mluvit.
1: Ahoj, ale já nepotřebuju mluvit s tebou. Vážně nestojím o kamaráda, jako si ty, odpověděla opička.
2: Právě proto jsem tu. Vím, že jsem na tebe byl zlej a křivdil ti. Lhal jsem, když jsem říkal, že jsi podváděla. Hrozně mě vytočilo, že jsi mě našla. Musím se naučit prohrávat. Promiň.
1: Opička chvíli přemýšlela. Víš to? Pojď se mnou, řekla po chvilce. Přišli do dvora, kde se hrála schovka. Ostatní už čekali. Byli překvapení, koho opička přivedla. Ferda všem zopakoval, co řekl předtím Elišce, že nepodváděla a že ji obvinil neprávem. Plyšáci s Ferdou a Eliškou začali hrát znovu na schovku. Eliška pikala. Ferda věděl, že do sudu se schovat nemůže, to bylo jasné. Ale kam? Jiná místa neznal. Nakonec se schoval za Zítku.
2: Před pikolou, za pikolou, jdu,
1: zavolala Eliška a vydala se ostatní hledat. Zahlédla hnědý ocásek.
2: Piky, piky, lev za stromem,
1: pokračovala dál. Uviděla Ferdu, zarazila se. Vzpomněla si, co jí provedl. Bála se, že když ho najde, vše se bude opakovat. Zároveň mu ale chtěla dát šanci dokázat, že myslel vážně, co jí řekl.
2: Piky, piky, Ferda, za Zítkou,
1: zavolala Eliška. Ferda vylezl.
2: Seš dobrá,
1: uznal Ferda. Když to říkal, usmíval se. Nebylo to tak strašné prohrát. Pořád to byla sranda a pořád to bylo lepší, než když se na něj opička hněvala. Další hru pikal lev a Ferdu nenašel. Všichni byli nakonec spokojení a večer se rozběhli domů.
2: Zítra sras ve 4,
1: volali na Ferdu.

0: Dědeček vyloví zlatou rybku. Rybka dědečkovi povídá: když mě pustíš, splním ti 3 přání.
1: Dědeček se na ní zadívá a odpoví: to ti nepomůže. Já jsem kouzelný dědeček.

0: Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby si s někým o něco dělila. Jenže jednou při nedělní vycházce oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila kapesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí 10 nových kapesníků, a tak s těžkým srdcem vytáhla svůj čistý a nádherný kapesník a podala ho dědečkovi. Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho Dorotce a řekl:
1: to je za trest za to, že jsi tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
0: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to, a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.

0: je tu s námi ve studiu Hanka Kynichová a budeme cvičit.
1: Budeme cvičit.
0: Minule jsme si kutáleli, co dneska?
1: Já jsem ten míč vzala znova, protože jsem si říkala, že když už si ho jednou děti doma našli, anebo jim ho rodiče koupili, že bych je mohla naučit, anebo aspoň vybavit dalšími věcmi, které se s míčem dají dělat. Ale potřebujeme dvojici.
0: Dvojici? Tak my jsme dva dvojice, víš?
1: Přesně tak. A to samé by si děti měly najít doma nějakého sourozence, kamaráda anebo rodiče. A pojďte na to. Nejdřív se ovšem protáhneme, vemte si míč do rukou, stojíme v roznožení, ukloňte se na jednu stranu a pojďte se uklonit na druhou stranu. A ještě jednou. A víš, proč si teďka takhle protahujeme?
0: Protože mi křupou záda.
1: To taky, ale protože za chvilku to budeme potřebovat. Stačí, děti, pojďte si sednout na zem, na zadeček.
0: Jako medvěd. Mě přišlo zívnout.
1: Tak si zívni. Ale teda každý ví, já už zívám taky. Sedneme si na zadeček.
0: Ano?
1: Na zadeček, nohy dáme do roznožení.
0: Ano?
1: Tak, a teď pozor. Budu ti kutálet míč k tvé pravé noze. Ale ty se musíš předklonit ke špičce, aby si ten míček vůbec
0: takhle chytil. Takhle daleko,
1: protože já ti teď protahuju nejenom zádové svaly, ale taky zkrácené.
0: Anko, ty jsi zapomněla, co mám vepředu.
1: No a vím, že je tam pupíček, ale že trošinku zatáhneš dovnitř.
0: No, tak to jde.
1: Už ho držíš.
0: Držím.
1: A hod. Ano, a přes hlavu hoď míček rovně mě.
0: Obza, to jde.
1: Drži. A já ti zase kutálím míček druhé špičce.
0: To jsi mi do něj kopnul jenom.
1: Chyť si ho.
0: A zase musím ho. Jo, já vím, kdybych kopnul, nemůžu hodit.
1: A já ti znova kutálím míček tvé pravé nožce, předklon se ke špičce a drž. A hoď.
0: A šup.
1: Výborně. A znova ještě jednou k té levé špičce a chyť.
0: Je to líbavý, je to dobrý.
1: Děti, já jenom doufám, že se vám podařilo, držím, že se vám podařilo míček chytit, protože si pojďme připomenout, jak by měl vypadat váš košíček, když vám někdo háže ze zhora míč do rukou.
0: Košíček z ručiček. Já mám košíček z kopítek.
1: Já mám maličky opřené o sebe a mám taky lokty u sebe a tím pádem, když mi někdo hodí míč, tak mi nemůže propadnout mezi rukama. Co?
0: No, to mám složitější, ale
1: tak
0: jde mi to.
1: Hážu, Piggy, chytej, teď.
0: Mám.
1: No, výborně. A hoď mě. Tak, děti. A teď už jenom vyhodíme míček nad hlavu. Hop. Jednou tleskeme a znova chytíme do košíčku.
0: Hanko, ty jsi ho chytila.
1: Já jsem šipkovaná.
0: Ukaž, já si to taky.
1: Hážu ti míček, chytej. Šup. Vyhodíme děti míček nad hlavu. Jednou tleskneme a zase chytíme. Samozřejmě musíte ty ruce zase dát dolů, tak ještě tohle rychle probereme.
0: Ještě.
1: Piggy, tady máš míč, hop.
0: Mám.
1: Vyhoď si míček nad hlavu, jednou tleskni a honem košiček. A drží, super. Tak děti, pojďte poslední trénink, vyhodíme míček nad hlavu. Tleskneme a chytíme míček do košičku.
0: Já jsem prýma.
1: Hop, nahoru, tleskni a chytím.
0: A můžu i dvakrát tlesknout.
1: Zkus, to už je těžší. Dá se samozřejmě tady z toho udělat zábavná hra, anebo i soutěž, kdy a kolikrát se pod míčkem tleskne. Já mám vyzkoušeno, že maximálně 4x a to už musím jít do hlubokého dřepu.
0: Hanko, to je báječná hra pro medvěda Huga. On už nebude lenoch, my budeme trénovat tleskání s míčkem.
1: Výborně, tak jo, tak to jsem ráda, že i pro tohoto lenocha jsme našli typ cvičení. Piggy, já už dneska musím letět, měj se hezky.
0: Ahoj, Janko, a pozdravuj děti na cvičení.
1: Ahoj.
2: Máni.
3: Co pak, hrvínku?
2: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
3: To nevím.
2: Kost je pro psa a škola pro kočku. Haha.
3: No počkej, co máš proti škole?
2: Všechno.
3: No hodou. Škola je základ života.
2: Ale kdo ji má přežít?
3: Ale děti.
2: Jo. No, když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
3: Jak to?
2: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
3: A teď?
2: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
3: To já chodím do školy ráda.
2: Bodeď. Šprtka.
3: Žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co se dneska dozvěděl ve škole ty, Horvínku?
2: Že mají všichni větší svačiny než já.
3: Ty jsi číslo.
2: Co? Jaké číslo? Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
3: No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
2: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
3: Fakt? A jaká je?
2: Ale závistivá.
3: Závistivá?
2: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
3: Co?
2: Otec, Hurvínku.
3: Ty jsi zase něco provedl.
2: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
3: Co jsi vyvedl?
2: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
3: Mašková?
2: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
3: No, teď.
2: No, jaké nudy. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím, číst neumím, počítat neumím. A teď mě zakážou i mluvit.
3: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
2: Jo?
3: Jo?
2: Jsem rychle unavený. Takže já si půjdu dáchnout. Jo. A Máni?
3: Co?
2: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
3: No to těžko.
2: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
3: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
2: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
3: Jak to?
2: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
3: Jo, ty se teda máš. Jo, a Horvínku.
1: No, co pak?
3: Pověz mi, kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys si vybral?
2: To je přece jasné. Čokoládový dort.
3: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
2: Směr cukrárna!

0: Dnes je 17. září
1: a svátek slaví Naděžda.
0: Tohle jméno se vykládá jako naděje, viď? Naděžda, naděje, no to je pochopitelné.
1: Takže všem nadějným naďám, co nás právě poslouchají, posíláme pohádku a přejeme všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: v nohách olovo. Pracujeme, i když padla
1: kilo cukru, pekáč sádla.
0: Nepřestanem, dokud není hotovo.
2: Jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. Milé děti, jistě si pamatujete na vyprávění o Mourince, o tom, jak byla často sama a jak jí bylo smutno. A jestli jste neusnuli ještě předtím, než vám maminka nebo tatínek pohádku dočetli do konce, tak jistě víte, že to všechno dobře dopadlo a že si pan král s paní královnou udělali čas na to, aby si s princeznou hráli a četli jí pohádky a vyprávěli o tom, jaké to bylo dřív, ještě než se narodila. A tady je příběh o tom, jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. No ano, je to ten příběh, který vyprávěl pan král u Lojzíkových, když jedli brambory na loupačku a potom ho ještě často musel vyprávět Mourince, ona by bez toho jinak neusnula. To bylo tak. Když byl pan král ještě princem Vilemínem a paní královna princeznou Stázičkou, vůbec se neznali. Žili každý v jiném království a každý z nich měl svého tatínka a svou maminku, které musel poslouchat. A princ Vilemín i princezna Stázička poslouchali. Byli to totiž moc hodné děti, nejmíň tak jako vy. Chodili pro mléko a do sklepa pro brambory nebo pro uhlí podle toho, co bylo právě potřeba a nikdy neodmlouvali. Pilně se učili vyňatá slova a kreslili slepou mapu a dokázali vyjmenovat celý rodokmen, včetně těch nejvzdálenějších bratranců a sestřenic. Kromě těchto všeobecných znalostí se princ Vilemín cvičil v jízdě na velbloudu, v umění jíst švestkové knedlíky a králování. Princezna Stázička pak vynikala ve vyšívání rodinných erbů na prostěradla a v konverzaci s pohádkovými bytostmi. I stalo se jednoho dne, že do království Stáziččina otce přiletěl drak. Byl to drak sedmihlavý a ti jsou nejhorší. Mají totiž sedm hlav a na každé té hlavě dvě oči jako kola od žebřiňáku a jeden obrovský chrtán, který chrlí oheň. Přes den spí a vylétají hlavně v noci. Živí se převážně princeznami, ale když je jich nedostatek, nepohrdnou ani žábami nebo jablky. Na celé království padla hrůza. Jak by také ne? Vy byste se, děti, nebáli, kdyby se za garážemi utrati usídlil hrozný drak? Tak vidíte, báli. Já bych se také bála. Ale nejvíc ze všech se báli rodiče Stázičky, pan král a paní královna. Bodejť by ne? Všichni rodiče své děti milují a moc se o ně strachují, aby se jim nestalo něco zlého. Aby si třeba jejich dcera nemusela vzít za manžela sedmihlavého draka nebo něco podobného. A tak pan král svolal všechny učence, co jich v království bylo, na velikou konferenci ohledně života draků se zvláštním zřetelem na ty sedmihlavé. Konferencovali 3 dny a 3 noci, ale nevykonferencovali vůbec nic. Zkrátka je nic nenapadlo. A tak dal pan král povolat učence z celé Evropy, ale ti také nic nevykoumali. Až nakonec musel pan král pozvat učence z celého světa a teprve jeden turecký učenec na to přišel. Nejprve si posunul fes více k pravému uchu, potom zase trošku víc k levému, a když si ho posadil tak akorát doprostřed hlavy, povídá. A proč, pane králi, nedáte vyhlásit, že kdo zachrání vaši dceru, tomu se dostane za odměnu její ruky a půl království k tomu? U nás v Turecku se to tak dělá běžně. No ano, To je nápad! Zaradoval se pan král a hned dal tureckému učenci vyplatit 1000 dukátů. Učenec hlasitě a zdvořile poděkoval, potom se po orientálním způsobu uklonil a vzdálil se. A hned začali všichni ti ostatní učenci křičet a překřikovat se. Oni, že to také věděli, že má pan král vyhlásit, že kdo mu zachrání dceru, dostane ji za manželku a k tomu půl království, ale bylo jim prý hloupé to navrhnout, když je to tak jednoduché, že si to může kdejaké malé dítě přečíst v knížce od Boženy Němcové, třeba, a nebo od Karla Jaromíra Erbena, třeba, a nebo od někoho úplně jiného, třeba. A docela přitom zapomněli, že malé děti ještě číst neumějí a pohádky jim čtou maminka a tatínek. Tak své rodiče poproste, ať vám také nějakou pěknou pohádku o drakovi přečtou. Třeba tuhle, ta je nejpěknější. A pan král se na všechny ty učence rozhněval a dal je vykázat ze zámku, a jim na truc dal vyhlásit, že dá za ženu svou jedinou dceru Stázičku tomu, kdo ji vysvobodí od lítého draka a návdavkem, že mu ještě přidá půl království, jak to stojí a běží, ať škoduju. Pak už nezbývalo, než čekat. Pan král byl z toho čekání celý nervózní a otíral si čelo batistovým kapesníčkem. A paní královna musela na noc brát valeriánské kapky. A když už takhle čekali celý týden a nemohli se dočkat, najednou někdo zaklepal na bránu zámku. A teď, milé děti, hádejte, kdo to byl. Můžete třikrát. Ne, princ Bajaja to nebyl. Nebyl to ani princ Charles. A jiného prince, že už neznáte? Dáte se podat? Tak se podržte, byl to čadský princ Vilemín. Chodil totiž do skauta a tam v něm od mládí pěstovali smysl pro kolektiv, kamarádství, čestnost a udatnost a tak jakmile se princ doslechl, že je sousední král a jeho dcera v nouzi, nemohli ho doma udržet. Jeho maminka sice trochu hubovala to, že má z toho, že pan tatínek král podporoval jeho spády a co když se Vilemínovi něco stane a ona, že se na to nemůže ani dívat. Ale pan král jí řekl, Inu, Vilemín už je veliký a každý správný mladý muž musí vykonat nějaký hrdinský čin, tím spíš je-li to princ. Tak už se, ženo, upokoj, on se nám vrátí a navíc ověnčen slávou, uvidíš. A paní královna řekla, že tedy dobrá a že ji bolí hlava a ať si vezme Vilemín rezervní prádlo a šla zapít aspirin. A proto teď Vilemín tloukl na zámeckou bránu. Princezna Stázička se zrovna dívala z okna a byla to ona, kdo prince Vilemína uviděl jako první. Moc mu to slušelo. Měl na hlavě veliký zelený baret s pravým pavým pérem a šaty nejnovějšího střihu s takovými těmi kraťoučkými pumpkami, co končí vysoko nad koleny a na svých udatných nohou měl bílé punčošky a na zádech vak s rezervním prádlem, ale ze všeho nejvíc měl nivý pohled. Ach, jak ten byl nivý. Takový pohled ještě Stázička nikdy neviděla. Ani ve filmu. A hned se rozhodla, že si vezme tohohle prince a žádného jiného. To, že bude mnohem lepší, než mít za manžela sedmihlavého draka. Kdo by také, prosím vás, pořád kupoval ty kartáčky na zuby, že? To by princezna brzy přišla na buben. A tak princezna Stázička dělala jakoby nic, jakože ona o Vilemínovi ani neví a vyšívala rodinné erby na prostěradla a čekala co a jak. Prince Vilemína zatím uvedli do králova přijímacího sálu A pan král si od něho nechával vysvětlovat, jak chce Vilémín toho draka přemoci. A když byl zrovna u nějakého technicky velmi zajímavého detailu, tak vešla paní královna a povídá. Vy si tady plánujete a ani se nezeptáte té naší holky, co tomu říká. Nezapomeň, muži, že je vychována v duchu emancipovaném a že má do toho tudíž také co mluvit, tak pro ni pošlete, ať zanechá toho Richelie, až Štandopéde přijde. A stázička přišla a velmi staromódně klopila zraky a červenala se. Ono, potkat takového junáka v bílých punčoškách, to je trochu moc i na emancipované princezny. A skoro vůbec nemluvila, jen tak jako pípala. A princi Vilémínovi se tolik líbila, že se až zajíkal. A proto veškerou domluvu museli obstarat pan král s paní královnou. To už v takových případech bývá, že zamilovaný člověk úplně stumpachový a není schopen souvislé řeči, natož myšlénky. U nás, obyčejných lidí, to nevadí. My můžeme tumpachovatět, pípat a zajíkat se, jak chceme. Ale jde-li o hlavy pomazané, tam jde všechna legrace stranou. Tam jde o státní zájem. Proto mají panovnické rody zvláště cvičené domlouvače sňatků a ti se vůbec nezajíkají, natož aby pípali. Ti prostě domluví svatbu, mladí se vezmou a je to. Pokud ovšem nepřiletí do království sedmihlavý drak, to je potom všechno jinak. A jak? Inu třeba jako u nás. Pan král a paní královna se domluvili, že když má Vilémín rezervní prádlo, bude pro něj jistě hračka toho draka přemoci. I dali nachystat ten největší vůz na seno, co byl v celém okolí k sehnání, a na něj naložili všechno, co by podle jejich názoru mohl Vilémín k tomu přemáhání saně potřebovat. A já vám řeknu, co všechno tam naskládali, to pro případ, že byste se, milé děti, někdy také chystali na draka a nemohli v knihovně sehnat příručku Lovec draků amatér, protože si ji vypůjčil princ z vedlejšího království. Takže byl tam stan pro dvě osoby, Týpí a Jurta. To kdyby museli přenocovat mimo královský domov, tak aby si mohli vybrat. A paní královna, která vždycky myslela na všechno, jako každá maminka, tam přibalila ještě instantní iglů v sáčku. To pro všechny případy, protože jeden nikdy neví. Teď tedy měli kam hlavu složit. A co tam budou jíst? Starala se dále paní královna, neboť jí výživa obou mladých lidí velmi ležela na srdci. Musí mít přece s sebou něco do žaludku, vždyť jsou ještě ve vývinu. Rychle jdu uvařit rýžový nákyp a yorkshireský puding. A šla. A kromě rýžového nákypu jim sebou zabalila, co jí tak náhodou přišlo pod ruku. Takové ty běžné věci, jak už tak v domácnostech bývají. Půlku telete z biofarmy, 20 pecnů chleba, 5 litrů dižonské hořčice, 5 litrů jahodového syrupu do vody, 15 kilo brambor a stejné množství jablek a krom toho značné množství další zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Než to všechno naložili, trvalo to 2 dny, ale 3. dne z rána už Stázička a Vilémín seděli na té hromadě výživných, zdravých a přitom chutných potravin a vyráželi vstříc svému osudu. A jeli a jeli a jeli a vůbec nedávali pozor, kam jedou, měli totiž plné ruce práce s tím, aby si vypověděli, jak je to zvláštní, že si tak ohromně rozumějí a že si ještě nikdy s nikým tak báječně nerozuměli. No znáte ku příkladu ještě nějakého jiného prince, než je Vilémín, který by s takovým zaujetím 3/4 hodiny nejen poslouchal výklad o vyšívání rodinných erbů na prostěradla, ale sám dokonce uměl přispět tu a tam nějakou drobnou radou? Že ne? A nebo nějakou jinou princeznu, než je Stázička, která by nejen dokázala ocenit Vilemínovi výkony v oboru jedení švestkových knedlíků, ale dokonce je sama dokázala konzumovat jedouc na velbloudu. Tak vidíte, z toho plyne, že Stázička a Vilemín jsou pro sebe stvořeni a to dá rozum, že se musí vzít. Jenže drak o tom všem ještě vůbec neví, že jsou pro sebe Stázička a Vilémín stvořeni a že se musí vzít. Proto sedí ve sluji před zrcadlem a zkouší si vázat kravaty. A než jich všech sedm uváže a pak zas rozváže a složí do skříně, aby si je nepomačkal, už je tu manikérka, která na to nic nehledí, že má před sebou lítou saň, pro nás je zákazník jako zákazník a už se chápe jeho pravého spáru a jíme se mu pilovat drápy. A drak u toho rozmýšlí, koho pozve na svatbu a jaká ta princezna asi bude a neměl-li by ji přece jenom raději sežrat, když tu náhle před jeho komfortní slují 3+ káká, co si zarachotí, a to žebřiňák plný výživných, zdravých a přitom chutných poživatin a na nich ti dva mladí blázínci, kteří si vůbec nevšimli, že je koně sami dovezli až sem, před dračí jeskyni. Drak přerušil manikýru, vyšel před své obydlí a zaujal zvláště malebnou pozici, ve které vyniklo všech jeho 7 profilů najednou. Ale ti dva na něho ani jedním očkem nepohlédli a štěbetali jako jiřičky. Drak tedy jemně zakašlal, aby na sebe upozornil, protože to by byla velká škoda, kdyby si nevšimli, jak mu to sluší. Bylo to takové jemné dračí ehem, ehem. Ale oni nic. Drak tedy zakašlal o něco hlasitěji. Bylo to takové hlasitější dračí ehem, ehem. A oni zase nic. To ovšem draka poněkud dopálilo a žádné další ehem, ehem už nedělal. Nýbrž přistoupil k princi Vilemínovi a poklepal mu na rameno. A to neměl dělat. Vilemín se totiž ukrutně lekl a zaskočilo mu v hrdle sousto sojového suku, které mu právě vnutila Stázička a následkem této nehody omdlel a byl pro další běh událostí, tak říkajíc, nepoužitelný. Stázička pohlédla vyčítavě na draka a povídá: to od vás, Věru, nebylo pěkné takhle vylekat mého společníka? Víte, kdo já jsem? Princezna. A víte, jak mají princezny těžký život? Víte, že jsem skoro pořád sama a nemám si s kým popovídat. A teď, když k nám konečně přijel nějaký pořádný princ s pořádnými punčoškami, tak vy mi ho takhle vylekáte. Nestydíte se vy jeden draku? A drak se opravdu styděl. Vyňal ze záňadří lahvičku s čpavkem, dal Vilemínovi přivonět a ten se probral a drak začal natahovat moldánky.
3: Ach, ich, ach, to je mi tak líto, že jsem vám pokazil piknik. Víte, já vám rozumím, milá princezno. Já jsem také skoro pořád sám. Jak někam přiletím, hned si všichni myslí, že chci skonzumovat princeznu a pošlou na mne nějakého udatu, který mne přepere. A přitom já ani nemám zuby. Hele! Všechnu stravu musím mít dobře uvařenou nebo nejlépe mixovanou. A já bych si tak rád s někým popovídal.
2: A Vilemín mu na to odvětil. Pane draku, tak už neplačte. Měl jste si čistit zuby a chodit na pravidelné prohlídky k dentistovi. Teď už to pláčem nezachráníte. Podívejte se. Můžete si popovídat se mnou a tadyhle Stázička vám zatím umixuje půlku telete z biofarmy a uděláme si piknik všichni dohromady. Co vy na to?
3: No to by bylo báječné.
2: Veď se na to onen drak a už se mu sliny zbíhají na tu delikátní krmy. A tak před tou dračí slují mixovali a povídali si a dělali piknik a pozvali i tu manikérku a večer už si všichni tykali a drželi se kolem ramen a zpívali bednu od whisky. A když už byli hodně unavení, tak si postavili stan pro dvě osoby, týpí a jurtu a krásně se vyspali. Ráno se dlouho loučili a princezna plakala a zvala draka na návštěvu, že prý by ho její maminka jistě ráda poznala a slečnu manikérku také. A když se mnohonásobně ujistili, že se budou navštěvovat a vyměnili si telefonní čísla, odjeli stázička s Vilemínem domů a měli tam svatbu. Pozvali na ní draka a slečnu manikérku a ještě dlouhá léta udržovali přátelské styky. Posílali si pohlednice k Vánocům a k narozeninám, často si telefonovali a jezdili spolu na dovolenou a zvali se na křtiny a tak. A nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
4: Přijdu, my jsme jí tam nechali radši. Aby se nemusela nosit pořád sem tam. Pojď.
5: Hele, co jste tam vlastně slyšeli?
4: To byla meluzina.
5: Běž,
4: to se mně stalo prvně, aby mě meluzina bacila přes zadek.
5: Měli halucinace. Touhle podlahou by prošel duch leda se zbíječkou.

0: tady je to nějaký dutý.
1: Už je to tady. No co sedíte jako pecky? Za mnou! Rychle, rychle!
2: Kluci, počkejte na mě!
1: Bez přískoků!
3: Já nedělám přískoky, já zakop.
2: Vendelíne, já se tam bojím.
3: Tak zůstaň tady.
2: Když já se tady taky bojím.
3: Tak pojď s náma. A pořád zvy, to je proti strachu nejlepší, žvy.
4: Nechte to! Mlátíte se tady jako blázni mezi sebou.
5: Asi je neviditelný. Určitě nějakou koupil, ale není to na něm vidět.
0: Taky se to mohlo propadnout, že sem na to jdu.
4: Pojďte se podívat. A co tamhle to? To je normální.
1: Zázrak.
2: Pánové, další zázrak.
4: Co je zase?
2: Modráti v oko.
4: Fakt? To je malér. Zítra jdu na tu schůzi. Co to tady kvílí? Co ti je? Proč křičíš?
3: Už to zruš, už jsem po všem.
6: Tak to byla první výstraha.

0: Míšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu od Laskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino, no, maucta.
1: Konečně. Trocha úcty, Hugo, že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
3: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou Hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj.
4: Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě. No nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
1: Nezdravil, ty jsi na mě křičel.
3: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte, pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
3: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou... vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
3: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
3: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
3: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista. A
1: čarovali?
3: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj! Proto mám raději nazdar.
3: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
3: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude. Řetkvičky tím nepřesadím. A stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
3: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
3: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
3: Ad honorem Jezu, ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
3: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: No, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
3: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
3: No.
1: Ho. J.
3: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
3: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát?
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
3: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
3: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Jugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
3: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar. To zní, no, to zní.
5: Kdák, snesla jsem vejce za pěťák. Hospodyni nad

0: Příšlavé nevěsty. Jedna bohatá vdova měla tři dcery. Nejstarší z nich se jmenovala Dorotka, prostřední Bětuška a nejmladší Kačenka. Matka se v nich jen viděla, všecko jim dovolovala a tak si je rozmazlila, že si dcery dělali, co chtěli. Byly tak líné, že se nenaučili ani pořádně mluvit. I z řečí se mazlili a pošišlávali jedna hůř než druhá. Lidé si toho všimli. Tu a tam se někdo matce zmínil, že by měla být přísnější. Ale matka nedala na dcery dopustit. A kdo je nechválil, rozlil si u paní mámy ocet. Stará kmotřička dívky často napomínala a říkala jim: holky, aspoň mluvit se naučte. Uvidíte, že se vám mládenci budou smát a nevdáte se.
1: Ale kmotřičko, bránila matka své mazánky, však oni se naučí. Peněz mají dost, nač by se namáhali.
0: Dcery rostly, léta jim nestála a už byly všecky na vdávání. Matka je pěkně strojila, všude rozhlašovala, jaké jim chystá výbavy, jaké bude mít každá věno. Dívky byly dost hezké a není divu, že se brzy hlásilo pár ženichů. Mládenci přišli, matka je pohostila jako o posvícení, ale sotva dcery promluvili. Každý hoch se zarazil a už nepřišel. Tak to trvalo několik let. Matce to bylo divné, že se ještě ani jedna dcera nevdala. Radila se s kmotřičkou a nakonec přece jen uznala, že dcerám vadí jejich šišlavá, rozmazlená řeč. Napomínala dcery, aby mnoho nemluvili, přijde-li kdo na návštěvu. Ale bylo pozdě. Po celém kraji si povídali o těch šišlavých panách. Hoši nedbali bohatého věna a nikdo ostavení ani nezavadil. Jednou přijel ke kmotřičce mladý kupec z dalekého městečka. Nevěděl o ničem, zastavil se jen protože měl cestu kolem a protože se jeho maminka s kmotřičkou za mlada znali. Kmotřička vypravovala kupci o třech nevěstách. Kupec měl rád peníze a když slyšel, že dívky jsou bohaté, prosil kmotřičku, aby tam s ním jela. Kmotřička hned vzkázala, že přijede s ženichem. Matka přísně nakázala dcerám, aby před kupcem nepromluvili ani slova a chystala velikou trachtaci. Dcery pomáhali a od rána vařili, pekli a smažili, že byla vůně po celém domě. Dcery rády jídali slejšky i mysleli, že si ženich také pochutná. Udělali jich mísu, pěkně je zavařili v mléce, usmažili na másle a posypali čerstvým tvarohem. Když byl oběd hotový, všecky tři dcery se oblékly do svátečních šatů, seděly ve světnici a matka je napomínala, aby mlčeli. V poledne přijela kmotřička se ženichem. Matka je pěkně uvítala a hned je vedla do světnice. Dcery se poklonily, ale žádná nepromluvila ani slova. Matka je omlouvala, že jsou stydlavé, že nikam nepřijdou a nejsou zvyklé na návštěvy. Kupci se dcery líbili, ale hlavně se mu líbilo, když viděl, že to je zámožný dům. A nic mu nevadilo, že pany nemluví. Matka vykládala s kmotřičkou, dcery mlčely, ženich se po nich po očku díval a mlčel také. Najednou skočila kočka na pec k míse, kde byly slejšky, a pustila se do nich. Kačenka to viděla, bála se, aby si toho ženich nevšiml, a vykřikla.
2: Maminko, kotka, tjátka, tjejtky!
0: V tom si vzpomněla, že nemá mluvit. Zapálila se a bylo jí do pláče. Prostřední dcera Bětuška viděla, že se matka mračí, i napomenula sestru.
2: Katenko, nic!
0: Matka se na ní zostra podívala. Bětuška se zarazila a za chvilku se tiše vytratila ze světnice. Nejstarší Dorotka byla ráda, že si nezadala. Myslela, že si ji kupec vezme, protože neslyšel, že také šišlá. I nezadržela se a řekla matce.
2: Dobře, ze sem nic nezejkla, aspoň jsem se nepodzejkla.
0: Kupec byl najednou jako na trní. Matka to chtěla všechno zamluvit, vyptávala se ho, jak se mu daří s obchodem, a za chvilku všichni zasedli k obědu. Jídel bylo mnoho, všecko bylo dobré a ty nešťastné slejšky ani nepřišly na stůl. Matka nutila hosta do jídla, nalévala mu piva, vína. Potom i kmotřička vypravovala, jak jsou dcery skromné a co dostanou, ale nic to nepomohlo. Ženich se najedl, napil, po obědě poseděl, poděkoval za pohoštění, dal zapřáhnout a odjel s kmotřičkou. Cestou jí řekl, že by raději chodil po světě se žebráckou mošnou, než by si vzal takové šišlavé nemehlo. Matka naříkala, hubovala, proč dcery nemlčely, ale ženich se nevrátil a dcery se nevdali.

0: houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na seč čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvanko mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Někdy si nic někým, nikdy nic nepřinese. Houby rostou jen v lese, vždycky je hned zastrčí. Když ho cvanknou mezi oči, chodí pořád dokola. Když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, schoval jsem si do ní brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvaknu mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese.
1: Piggy vtipk.
2: Ptá se malý Petr maminky.
3: Můžu si jít hrát ven?
2: S tak špinavou košilí?
3: Ne, s Michalem.

0: 3 a 2 je 5, 12 a...
1: Dobrý den.
0: 15. Dobrý den.
1: Vyhasla vám cigareta.
0: 30. Nemám čas ji znovu zapálit. 25, 31, uf, tedy to je 501 622 731, 500 milionů, čeho? Ty jsi tu ještě? Už nevím čeho, mám tolik práce. Já jsem vážný člověk, nebavím se hloupostmi.
1: Čeho 5 milionů?
0: 7. Za celých 54 let, co tu bydlím, jsem byl vyrušen jen 3krát. Před 22 lety chroustem spadl Bůh ví odkud a já se 4krát spletl ve sčítání. Před 11 lety jsem měl revmatický záchvat. Chybí mi pohyb. Nemám čas se jen tak potloukat. Jsem přece vážný člověk. A po třetí zrovna teď. Říkal jsem 500 milionů.
1: Milionů čeho?
0: Milionů hvězdiček, které vidíme někdy na obloze. Věcičky, které se třpití. Zlatých věciček, o kterých sní lenoši. Jenomže já jsem vážný člověk. Já nemám čas na snění.
1: Ach tak, hvězd.
0: Ano, ano, hvězd.
1: A co děláš s 500 miliony hvězd?
0: 500 000, 1 621 731. Já jsem vážný člověk. Já jsem přesný.
1: A co s těmi hvězdami děláš?
0: Co s nimi dělám?
1: Ano.
0: Nic. Patří mi?
1: Tobě patří hvězdy?
0: Ano.
1: Ale viděl jsem už krále, který...
0: Králové nejsou majiteli, králové vládnou a v tom je rozdíl.
1: A co ti pomůže, že máš hvězdy?
0: Jsem bohatý.
1: A co ti pomůže, že jsi bohatý?
0: Mohu si nakoupit jiné hvězdy, pokud se někdy objeví. 500 000 milionů, 22 000.
1: Jak ti mohou 200... patřit hvězdy?
0: A komu patří?
1: To nevím. Nikomu.
0: Patří mně? Neboť já jsem na ně myslel první.
1: A to stačí?
0: Ovšem, když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. Když najdeš ostrov, který nikomu nepatří, je tvůj. Když máš jako první nějaký nápad, dáš si ho patentovat, je tvůj. A mně patří hvězdy. Protože nikdy nikoho přede mnou nenapadlo, že by mu mohli patřit.
1: To je pravda. A co s nimi děláš?
0: Spravuji je a přepočítávám. Není to zrovna snadné, ale já jsem vážný člověk.
1: Patří-li mi květina, mohu ji utrhnout a odnést. Ale ty nemůžeš utrhnout hvězdy.
0: Ne, ale mohu je dát do banky.
1: Co to znamená?
0: To znamená, že napíšu na papírek počet svých hvězd a potom zamknu ten papír do zásuvky.
1: A nic víc?
0: To stačí.
1: Já mám květinu a každý den ji zalévám. Mám 3 sopky a ty vymetám každý týden. Vymetám totiž i tu vyhaslou. Pro mé sopky, pro mou květinu je užitečné, že mi patří. Ale ty nejsi hvězdám užitečný.
0: 342 500 5 223.
2: Biznismen nevěděl, co odpovědět. Dospělí jsou podivní, řekl si malý princ v duchu a vydal se na cestu. Už proto, že měl o vážných věcech jiné představy.

0: písnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: V útrobách vraku. Stále tu proti sobě v raním slunci. Tulamur senior s obrovským břichem a s hlavou kulatou a oblízkanou jako hříbek na štupování punčoch a vytáhlý šlachovitý Carlos, kterému, když potřásl hlavou, poletovali kolem tváří copánky. Zdálo se, že se chtějí porvat. Náhle ve stejnou chvíli vyrazili, objali se a hned zase od sebe odstoupili.
2: Carlosi, jak to vypadáš? Kde jsi byl celý ty roky?
3: Tak různě, ha. Hlavně v Mexiku.
2: Ale proč?
3: Abych nevypadal jako ty, amigo.
1: Zašklebil se Carlos.
3: Jiné podnebí, jiná strava.
4: Kde je můj syn?
1: Přerušil ho Tulamor senior. Carlos se zadíval k řece. Kolem vraku proplouval párek labutí.
2: Tam bude, že jo?
1: Dovtípl se Ramses.
3: Možná, řekl Carlos zamyšleně. Půjdeš se tam podívat se mnou? Nebojíš se?
2: S váma se nebojím,
1: vyhrkl Ramík.
3: Dobrá, jdeme, ale bude to dost nebezpečný.
4: Tak počkáte, kdo je tu šéf?
1: Poskočil vztekle Tulamor senior.
3: Tady jsem šéf já, amigo, a tebe s sebou neberu.
1: Carlos dlouhým krokem vyrazil k parníku. Ramses se podíval, co na to jeho otec. Ten na to nic. A tak se rozběhl za Carlosem. Po vratkém lodním můstku se dostali na palubu. Byla tu skládka hadrů, prázdných konzerv a spuchřelých lodních lan. Rezavé schody vedly do podpalubí.
3: Dolů půjdu radši sám,
1: zašeptal Carlos. Schody strašlivě skřípaly. Carlos se ohlédl dozadu a když viděl, že Ramses sestupuje za ním, jen pokrčil rameny. Po levé straně chodby byla řada kajut, většinou s vylámanými dveřmi. Vchod do jedné z nich zatarasil promáčený slamník. Carlos se protáhl dovnitř, ale hned ucouvl. Kolem nohou mu proběhl pištivý chumel myší a zmizel v pootevřených dveřích kajuty na konci chodby. Hned na to se odtamtud ozval řev. Carlos popadl železnou tyč, která se válela v koutě.
3: Ty se schovej,
1: přikázal Ramsesovi a vrazil do kajuty. Na palandě se povalovali tři lichožrouti. Vypadali dost zuboženě. Jednoho z nich Carlos občas na nábřeží vídal. Byl to hromotluk, kterého nešlo přehlédnout.
3: Pardon, nerad ruším,
1: řekl a tomu svalovci přátelsky pokynul.
3: My dva se možná známe. Od vidění,
1: upřesnil.
5: Mně v tomhle městě zná každý i od slyšení.
1: Zazubil se ten hromotluk.
5: Jmenuju se Vasil.
1: Už je to tak. Vasil s Pepou Padrátem a Čangem Škrtičem si tady sešívali rány. Když se včera vrátili bez Tulamora juniora, nastalo na půdě zemětřesení a po něm tsunami. Vlna ponožek se v záchvatu šéfova vzteku zvedla a smetla je na jednu hromadu a Padre po té hromadě dupal. Vypadli na ulici orvaní a potrhaní a Vasil je zavedl k vraku, kterému říkal můj houseboat. Tady se dají do pořádku a pořádně se vyspí.
3: Neviděli jste tu nikoho?
1: Chtěl vědět Carlos.
5: Sem nikdo nepřijde, zavrčel Vasil. Nebo snad někoho hledáš?
3: Dobrá otázka. Někdo tu hledá brášku. Vypadá to na únos a prsty v tom má Kudla Dederon a jeho parta.
1: Carlos zahvízdal a ve dveřích se objevil Ramses.
3: Pane Vasile!
5: Ramsesi!
1: Škrtič a Padrát ze sebe nedostali ani slovo. Čango měl překvapením knedlík v krku a Pepa nejspíš bramboru.
3: Vidím, že se znáte, řekl Carlos. Ramíku, doveď pány nahoru, otec bude mít jistě radost.
4: Šiof je tady,
1: vyhrkl Vasil. Ve velkém těle měl malou dušičku a ještě se opatrně zeptal, a co tula mor junior? Ramses jen zavrtil hlavou a šel napřed. Vasil, Škrtič a Padrát se loudali za ním. Zůstal tu jen Carlos. Zvedl odhozenou železnou tyč, prozkoumal každý kout toho rezavého vraku, ale žádnou stopu po únosci nebo jeho oběti tu neobjevil.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Kruťák. Mikuláš Středník byl 10letý kluk. Na svůj věk však vypadal větší a silnější. Rodiče si většinou toužebně přejí, aby jejich děti byly zdravé a silné. Není divu, že i Středníkovi byli na svého syna hrdí. Snad jen, až v poslední době je na něm cosi zaráželo. Mikuláš dostal přezdívku Kruťák. Jeho rodiče si dlouho lámali hlavu, proč? Věděli jen, že je větší a mohutnější než jeho spolužáci. Všimli si také, že mu žádné přátelství nevydrží dlouho. Divili se, proč ho nikdo nezve k sobě na návštěvu, když je to takový správný kluk. Možná by potřeboval nějaké starší a rozumnější kamarády, usoudili. Jednou večer se paní Středníková obrátila na manžela. Všiml jsi, jak nám Mikuláš zase vyrostl a zesílil? Netušila, že krátce předtím nakopl kočku, šlápl psu Jozívkovi na ocas a jako vítěz odkráčel do postele. Pan Středník si zrovna pročítal burzovní zprávy a proto poznamenal jen na půl úst. To zas bude potřebovat nové boty. Minulý měsíc oddělal dvoje. Máš pravdu, zamyslela se paní Středníková. Roste jako z vody a nohu má pomalu tak velkou jako ty. No vida, usmál se pan Středník spokojeně. Třeba ještě unosí ty vínové polobotky, co jsem si koupil v loni na podzim. Jsou mi malé a stály hromadu peněz. Hodí se pánské střevíce na takového kluka, zapochybovala paní Středníková. A to máš přece fouk. Jsou to boty? Jsou. A navíc úplně nové. Abys věděla, můj pradědeček chodil do školy bos. Ale tatínku, podívala se na něj paní Středníková s výčitkou, Mikulka by na zimu potřeboval spíš pořádné kanady. Ale nesmysl, mávl rukou pan Středník. Na botách za stolik nezáleží. Nosíme je v první řadě proto, aby nás nezábly nohy. Následující den vstoupila paní Středníková trochu váhavě do pokoje k Mikulášovi a podávala mu bytelné vínové pánské střevíce. Koukni, co ti posílá tatínek, řekla se špatně skrývanými rozpaky. Mikuláš uchopil jednu botu, důkladně si ji prohlédl a pak k maminčinu překvapení vykřikl: To je ono! Můžu si je hned vzít do školy. Myslela jsem, že si je necháš spíš na neděli, řekla maminka. No, pro jednou jich snad neubude. Mikuláš byl sice ještě v pyžamu, ale vklouzl na boso do bot. Budou mi trochu větší, za to něco vydrží. Zasmál se. Paní Středníková s ulehčením zamířila do kuchyně. Mikuláš za chvíli přidusal na snídani a tatínek se ho hned zeptal, tak co boty, synku? Prima, přikývl chlapec. Vsadím se, že když někoho kopnu, klidně mu zlomím nohu. Pan Středník si četl noviny a poslouchal jen na půl ucha a tak zamručel cosi jako Po snídani Mikuláš odkráčel do školy v nových střevících, i když mu opravdu byly ještě dost volné. A pan Středník si obul jiné, lehčí a měkčí. Maminka uklidila nádobí a posadila se k telefonu, že zavolá několika známým. Sotva skončila první hovor s paní Šestibokou. Aparát se rozdrnčel. Volala matka Rostiprchlivého a rozčilením sotva dechu popadala. Vážená, spustila odměřeně, i když jindy si s Mikulášovou maminkou tykala. Jestli okamžitě něco neuděláte s tím surovcem, zavolám na něj policii. S jakým surovcem? Podivila se paní Středníková. S jakým, vykřikla paní Prchlivá nepřirozeně vysokým hlasem. Však vy dobře víte. Abych pravdu řekla, nevím. Nevycházela z údivu paní Středníková. Žádného surovce neznám.
Jen nepovídejte, pokračovala paní Prchlivá, protože nejzlomyslnější surovec a kruťák je váš Mikuláš. Náš Mikulka, zarazila se paní Středníková. Přesně tak, přisvědčila paní Prchlivá. Dnes ráno cestou do školy kopl rozťutím svým naleštěným škrpálem. Náš chlapec teď skoro nemůže chodit. Bolí ho noha a nevím, jestli to nemá nalomené. Není možná, zahrozila se paní Středníková. Mám zavolat doktora? To dokážu i bez vás, ucedila paní Prchlivá ledově. Už sem jede. Chci vědět jen jedno. Co provedete s Mikulášem? Ujišťuju vás, že ho potrestám, jak zaslouží, prohlásila paní Středníková, ale pořád mi to nejde na rozum. To bych do našeho Mikulky nikdy neřekla. Mě to vůbec nepřekvapuje, řekla paní Prchlivá. Rád ubližuje slabším, kope do psů, bere malým dětem hračky z kočárku, strká do holčiček na tříkolkách, tahá kočky za ocas a promiňte, už budu muset končit, Rosťa mě volá. Nezlobte se na Mikuláše, prosím vás, omlouvala se zase na paní Středníková. Stavím se u vás a donesu Rosťovi omalovánky a pár buchet, co jsem včera pekla. Jen co položila sluchátko, tiše se rozplakala. Pak si vzpomněla na Mikulášovi nové střevíce, vysmrkala se, utřela si slzy a zavolala tatínkovi do práce. Teď máš, co jsi chtěl, vychrlila na něj. Můžeš být spokojený. Proč? Nechápal pan Středník. Stejně to všechno zavinili ty pitomé boty, vzlikala paní Středníková, kdyby mu aspoň nebyly tak velké. A co se vlastně stalo, přerušil ji tatínek. Maminka mu pověděla, jak jí volala paní Prchlivá. K něčemu takovému by nikdy nedošlo nebýt těch hromských bot, dodala. Poslouchej, co ti povím, Boženko, zachoval pan Středník rozvahu. Boty jsou v tom nevině. Jestli chceš slyšet, kdo za to může, tak je to Mikuláš. Není přece možné, aby střevíce sami běhali a kopali malé kluky, ne? Máš pravdu, tatínku, uklidnila se paní Středníková. No tak vidíš, pokračoval pan Středník. Není důležité, jaké boty člověk nosí, ale jestli nikomu neubližuje. Máš pravdu, opakovala paní Středníková. Jenže co s tím provedeme? Na druhém konci aparátu se rozhostilo dlouhé ticho, než se tatínek znovu ozval. Musíme zavolat paní Larifáry. Tatínku, ty máš vždycky pravdu, zajásala maminka. Hned s ní promluvím, určitě nám pomůže. Paní Larifáry právě na zahradě sbírala lískové oříšky pro své veverky Panduláka a Tajtrlíka. V tom zaslechla, jaký doma zvoní telefon. Rozběhla se k němu a když ho zvedla, ozval se v něm plačtivý ženský hlas. Paní Larifáry hned věděla, kolik uhodilo. Paní Středníková jí líčila, jak Mikuláš kope, tluče, šidí a strká malé děti, ale paní Larifáry ji přerušila. To já znám, už nemusíte pokračovat, já to všecko znám. Snad vám kvůli takovým věcem nevolají i jiné maminky, podívala se paní Středníková. A kde pak, řekla paní Larifáry. Ale Mikuláš si sem chodí hrát. Všimla jsem si, že nějak rychle vyrostl. Býval to takový houžvička. A dnes je z něj kluk jako buk. Jistě vám dělá radost. Do dnešního rána dělal, povzdechla si maminka. Ovšem, po tom, co jsem si o něm musela vyslechnout, bych snad byla radši, kdyby zůstal houžvičkou na pořád. To určitě nemyslíte vážně, přerušila ji paní Larifáry. Je přece mnohem lepší mít zdravého a silného chlapce. S takovým je daleko míň práce a z Mikuláše jednou vyroste pořádný chlap. Já vůbec nechápu, pokračovala paní Středníková, proč dělá takové hrozné věci. Ode mě ani od tatínka se to naučit nemohl. Vždyť od nás nikdy nedostal ani jediný pohlavek. Ode mě taky ne,
I když jsem si tuhle zrovna říkala, že si o něj přímo koleduje, já myslím, že bychom mohli zkusit velitelopilulín. Velitelopilulín? Opakovala po ní slabiku po slabice paní Středníková. Co to je? Takové zelené čočky, vysvětlila paní Larifári. Chutnají jako peppermintová žvíkačka, ale mají nevídané vedlejší účinky. Probouzejí u dětí, hlavně u jedináčků, velitelské schopnosti. Máte v domě nebo v okolí nějaký koutek, kam si Mikuláš chodí hrát s kamarády? Ovšem, zvolala paní Středníková, protože ji právě napadla úžasná věc. Vzadu na zahradě stojí altánek. Ukládáme tam zahradnické náčiní, sekačku. Můžeme tam Mikulášovi zařídit. Ani nápad, přerušila ji paní Larifári. Proč by si to nemohl zařídit sám? Myslíte, že by to dokázal? Zaváhala paní Středníková. Až jestli zabere velitelopilulín, řekla paní Larifári. Ať si Mikuláš přijde, pošlu vám ho plnou lahvičku. Dávejte mu jednu čočku denně po celý týden. Ale neočekávejte žádné zázraky. Velitelské schopnosti si nemůže nikdo vypěstovat přes noc. Kdybyste něco potřebovala, zavolejte. A už se netrapte. Paní Středníková položila sluchátko a okamžitě se rozběhla na zahradu k altánku. Byl podzim, blížila se zima. Pěšinka, která vedla od domu kolem Petržilové nati, okolo jabloně a sudu s jahodníkem, kousek od hromady kompostu k ořechu, pod jehož korunou stál altánek, byla pokotníky zasypaná spadaným listím. Uvnitř byl nepořádek. Kbelíky do půlky naplněné vápnem, polámané hrábě, vysypané sáčky od semínek, poslední Mikulkova tříkolka a stojan pod vánoční stromek. Ozval se telefon. Maminka se rozběhla přes celou zahradu zpátky k domu. Volal tatínek. A vyptával se jí, jestli už mluvila s paní Larifári a co se od ní dozvěděla. Sotva skončili, zazvonil telefon znovu. Tentokrát Rosťova maminka oznamovala, že už u nich byl doktor a zjistil, že noha je naštěstí jen odřená. Než paní Středníková uklidila, vyprala a vyžehlila, bylo skoro půl čtvrté, čas, kdy se Mikuláš obvykle vracel ze školy. Zrovna dokončila seznam všeho, co má přinést z obchodu, když zaslechla zvenčí jakýsi hluk. Přistoupila k oknu právě v okamžiku, kdy Mikuláš zvedl vysoko nad hlavu svou učebnici zeměpisu a mrštil jí po osmileté Sylvii Hrbkové. Paní Středníková zabouchala na sklo a vykřikla: necháš ji, uličníku! Jenže Mikuláš už zvedl ruku k dalšímu úderu. Maminka vyběhla z domu, vytrhla mu učebnici a vybafla: není ti hamba, takový velký kluk a bije malou holku. Ona si začala, už klíbil se Mikuláš. To není pravda, bránila se Sylvie. Ukradl mé sestře jablko a tahal mě za vlasy. Okamžitě vrať to jablko, nařídila paní Středníková zostra. Ta nejde, už jsem ho snět. Dobrá, mazej do kuchyně. Dáš Sylvii to, co tam máš připravené k svačině. Mikuláš se pomalu a neochotně loudal domů pro jablko. Jestli si však myslíte, že ho Sylvii podal jen tak, jste na omylu. Hodil ho po ní vší silou a trefil ji rovnou do břicha. Sežer si ho, hehe, zachechtal se zlomyslně. Paní Středníková ho popadla za ruku. Okamžitě se Sylvii omluvíš a pak půjdeš rovnou domů a žádné odmlouvání. Nezdálo se, že by byl Mikuláš zdrcený a litoval svých činů. Přesto zamumlal: ok, promiň, jo, ať se ta tvá blbá sestra třeba udáví. Paní Středníková ho postrčila k domu. Víš co,
nastup si do auta, pojedeš se mnou na nákup a stavíme se u paní Láry Fáry. Když dojeli na místo, zastavila maminka těsně u vrátek a poslala Mikuláše dovnitř, že na něj počká. Dvorek, veranda a celé okolí se jen hemžili dětskými návštěvníky. Houpali se na visací houpačce i na dlouhém prkně podepřeném uprostřed kládou, okopávali květiny na záhonech a všichni, co si kutili, měli plné ruce práce a vypadali spokojení. Ovšem, jen dokud mezi ně nevpadl Mikuláš. Vrazil do jednoho klučiny na tříkolce a převrhl ho. A k dovršení všeho ještě šlápl na ruku holčičce, která seděla na schodech a hrála drápky. Maminka mu dala spolknout první zelenou čočku. Toho dne při večeři po něm nenápadně pokukovala, ale nezdálo se, že by na něj velitel pilulín nějak účinkoval. No, snad jen, že byl první u stolu a spořádal nejvíc knedlíků. Paní Středníková si po večeři vzpomněla na malého Rosťu, kterému ráno slíbila omalovánky. Právě si oblékala kabát, že tam doběhne. Když se Mikuláš nabídl, že ty věci donese Rosťovi sám. Sotva vytáhl paty z domu, obrátila se paní Středníková na manžela. Mám o něj starost. Je správné, že Rosťovi ty věci donese a že se mu omluví, ale bojím se, aby mu pan Prchlivý neublížil. Vzpomeň si, jak se dovede rozzuřit kvůli každé maličkosti. Co když Mikulášovi nařeže? Patřilo by mu to, prohlásil pan Středník nemilosrdně. Snad máš pravdu, povzdechla si paní Středníková ustaraně. Sklidila ze stolu, umyla nádobí po večeři, nakrmila kočku, zapsala si, že musí koupit mléko, ale Mikuláš nikde. Potom hráli s panem Středníkem žolíky. Paní Středníková většinou s převahou vyhrávala. Dnes byla ovšem tak roztržitá, že se vůbec nesoustředila na hru. Konečně se tatínek ozval. Vzpamatuj se, Boženko, pusť to z hlavy. Mikulášovi se určitě nic nestane. Co když mu ten zuřivec vážně něco udělá? V tom se rozlétly dveře, stál v nich jejich syn a pohvizdoval si. Jak se vede Rosťovi? Zeptala se maminka. Dobře. A co jeho noha? Zajímal se tatínek. Má pěkné modřiny. Zítra ho odvezu do školy na kole. Omluvil se smu? Zeptala se nedůvěřivě maminka. To se ví. Smířili jsme se hned, za to jeho táta zuřil. Jednu chvíli jsem se až bál, že mě praští. Paní Prchlivá se mnou ze začátku nemluvila, ale když viděla, že si s Rosťou hrajeme, přinesla nám čaj, je hrozně hodná. Teď se musí mít učit ještě zeměpis. Ahoj. Rodiče byli jako uvidění. Ráno mu maminka dala spolknout další zelenou čočku. Byla mile překvapena, jak opatrně Mikuláš posadil Rosťu na nosič svého kola, když ho vezl do školy. Odpoledne se Mikuláš převlékl do tepláků a maminka se ho zeptala, kam má namířeno. Vysvětlili jí, že musí zalepit Sylvii duši u kola. Během půl hodiny byl zpátky i se Sylvií a několika dalšími dětmi. Nechal je stát před domem a zašeptal mamince, nemohl bych dát Silvíně sestře svoji starou tříkolku. Stejně na ní už nejezdím. Trochu ji s Rosťou natřeme a bude jako nová. Válí se někde v altánu, můžete ji natřít rovnou tam, poradila paní Středníková. Díky, zaradoval se Mikuláš. U Středníkových bylo tou dobou na zahradě aspoň 8 menších dětí. Asi v půl páté se jim maminka chystala donést závin. Podívala se oknem a viděla, jak Mikulášův spolužák Pepa Sisel nastavil nohu Barboře, která nesla kbelík s vodou, zakopla a rozplácla se. Pepa se řechtal na celé kolo. Paní Středníková si rychle strčila do kapsy zelenou čočku
a vyrazila se Závinem na zahradu. Nevěřila svým očím. Mikuláš, zvaný Kruťák, pomáhal Barboře na nohy a utíral jí slzy. Pak se přísně otočil na Pepu. O, to je teda hrdinství, ubližovat malé holce. Tady nikdo holky ani malé děti mlátit nebude. Jestli se chceš s někým prát, tak jen se mnou, pokud si troufáš. Nedáte si radši Závin, přerušila je paní Středníková. To je Bašta, hurá, křičeli všichni. Maminka dala každému kousek Závinu a Pepovi k němu přidala navíc kouzelnou zelenou čočku. Nařídila mu, aby ji spolkl. Ani nevím, jak vám poděkovat, řekla Mikulášova maminka paní Láry Fáry, když za pár dní přišla navštívit novou dětskou klubovnu v zahradním altánu. Mně neděkujte. Poděkujte mému neboštíku manželovi. Ten mi tu po sobě zanechal starou námořnickou truhlu plnou zázračných lektvarů na dětské neduhy. Je to velké bohatství, usmála se paní Láry Fáry. Abych nezapomněla, vzpamatovala se paní Středníková. Ještě mi tu pár těch zelených čoček zůstalo. Musím vám je vrátit. Jen si je nechte, usmála se paní Láry Fáry. Já jich mám doma dost. A když vám teď budou přicházet do klubovny nové a nové děti, možná se vám budou hodit. Však už jsem jednu musela dát i Pepovi, přiznala se paní Středníková. Ale abych pravdu řekla, jsem na toho našeho kluka doopravdy pyšná. Nevycházím z údivu, jak to umí s menšími dětmi. Má tolik trpělivosti. Jak pak ne, přikývla paní Láry Fáry. Mikuláš je rozený vůdce party, jenže někdy se u dětí, zvlášť u kluků, stává, že jim svaly rostou rychleji než rozum. Velitelo Pilulín to může trochu srovnat. Ovšem, nejvíc jim pomůže, že si zřídili tu klubovnu. Jak mají děti něco na práci, málo kdy se hádají. Paní Láry Fáry se rozloučila a vyrazila k domovu. Kráčela s šeřelou ulicí se svým nerozlučným psem Darebou a kočkou Ťapkou. Paní Středníková ji dlouho sledovala z okna a dojatě si zamáčkla do cípu zástěry i slzičku. Paní Láry Fáry je nejznamenitější osoba na světě.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržela?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj. Určitě. Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno, vezmi si chlebíček. Schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť. Chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor. Och, tak šup jsem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil, a proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, no, dobře, Justýno. Tak, Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Vy to už jenom. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento noc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy. Ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně, že? Justýno.
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Co vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
3: Poledne zabalili. Pak šli na zastávku autobusu. Strýček Evald jí podal ruku. Ďáblové, opatrujte v autobuse tu nebožku, nabádal strýčky. Za 2 hodiny byli v Praze. Doma je čekala máma, babička i děda. Já vím, že máš naklepaný zadek, řekl na přivítanou děda. Že ho máš modrej, jako pavián. Nemám, zavrtěla hlavou Minka. Ani trochu ne. A jakou máš zdravou barvu, chválila ji babička. To jsou tvářičky, to je vidět, že si lítala po stráních od rána do noci. Že tě táta nemohl dostat ani do postele, že? Teď nastalo ticho. Všichni pohlédli jeden na druhého. No, ono to bylo obráceně, začal vysvětlovat táta. Minka byla v posteli celý týden. Ležela, přivezla si angínu. Má holčičko zlatá, spustila babička naříkavě, první hory a takhle je máš zkažený. Mně bylo hned divné, že jsi tak bledá, že přijedeš z Krkonoš a nemáš žádnou barvu. Nic si z toho nedělej, konejšil Minku děda, až pojedeš na Přezrok, dostaneš třeba jen psotník. Já si z toho nic nedělám. To byly tak prýma hory. Sedělo u mě 5 báječných strýčků a vyprávěli mi, ale jakou psinu. Zatímco z ní stahovali čepici, kabát, svetry, šálu, košily a oteplovačky a navlékali ji do pyžama, vyprávěla Minka, jak strýček Arno létal nad Vrchlabím a nad dvorem Králové. A jak si strýček Roman operoval v Grónsku slepé střevo?
4: Spát šli až po půlnoci. Děda s babičkou domů a máma s tátou do ložnice. Minka už v postýlce byla. Pojď k nám na chvilku do pelíšku. A Minka dup, dup, dup a žuch a zavrtala se mezi ně do teplička. To je od těch kluků hezké, že se s tebou vystřídali, řekla máma tátovi. Jinak by sis ani nezajezdil, viď? Musím jim to nějak vynahradit, přemýšlel táta. Víš co? Posadila se máma. Já upeču krůtu a domácí dort, ať to stojí, co to stojí, a všechny je pozveme a uděláme den díků vzdání. Ano, já se Laminka. A kdy? Ptal se věcně táta. V sobotu. Minka napíše každému pozvání.
3: Minka se dala do psaní hned ráno. Každému strýčkovi napsala totéž, aby někdo nedostal hezčí dopis než ten druhý.
4: Milý strýčku, ještě jednou ti děkuji, že ses mi věnoval, když jsem stonala na horách. Ráda bych ti však poděkovala ještě líp. Proto tě zvu na sobotu 17. tm tohoto měsíce na 1 hodinu napečenou krůtu. Setkáš se u nás i s ostatními strýčky. Doufám, že ti ta krůta vynahradí ten den na horách. Budeš k ní mít i dort. Od babičky pak nakládané houby a meruňkový kompot. To prý je vzácnost, povídala babička. Všechno to bude pro tebe úplně zadarmo. Tak se na tebe těším a táta s mámou taky, tvá Minka.
3: Ve čtvrtek přinesla máma krůtu tak velkou, že se jim nechtěla vejít do chladničky. Večer zazvonil telefon. Ahoj, Hanuši, zahalekal táta do sluchátka. Honzo, já děkuju Mince za pozvání, ale já v sobotu nemůžu. Sténalo to na druhém konci drátu. Já ti dostal takové horečky, že mě doktorka uznala. A co je ti? Bolí mě v krku. Mám angínu. Chytil jsi ji od Minky? Od ní ne. Ono to bude nějak ve vzduchu. Rád bych v sobotu přišel, ale tu krůtu musíte sníst beze mě. Taky kdyby přišla kontrola, víš? Jen domluvili, zazvonil druhý telefon. Volal strýček Řehoř. Lidi, v sobotu mě musíte omluvit. Já nemohu přijít. Dostal jsem angínu. Strýčka Arna zavolal táta sám. Zrovna chtěl sám telefonovat. Nemůže přijít, má angínu. A strýček Aleš a Roman zrovna tak. Všech 5 báječných strýčků leželo s angínou.
4: Babička byla z toho celá pryč. Tak hodní lidé, takoví sportovci a nakazí se od naší Minky angínou, říkala v sobotu, když přišla s dědou. Takový obětaví, tak Mince posloužili. No, teď jim víme krůtu. A to dostanou chudáci jenom nemocenskou a neplný plat. No, jaký pak chudáci, olizoval se děda. Prodloužili si dovolenou a pořádně si odpočinou. A že jim jíme krůtu, čert nikdy nespí. Kdo ví, jestli to nebude pro někoho z nich lepší? Kdo ví, jestli by někomu z nich nešla na žlučník? Podívej se na mě. Nebýte jejich angíny, měl bych teď k obědu sekané potrubí. Pak se rozhlédl a zeptal se, proč tu s námi vlastně nesedí Honza? Táta si šel lehnout, odpověděla Minka. A máma k tomu dodala, začalo ho nějak bolet v krku.

Království květin. Svým přátelům, dětem. Mám v kapse docela malý klíček. Nikomu jej neukazuji, ne ze strachu, že by mi ho někdo vzal, vždyť není ani ze zlata, ani ze stříbra, ale proto, že lidé ho nevidí, ani když jej vezmu do ruky. Je lehčí než březový lístek, který vítr odvane. Lehčí než pírko v zobáku střízlíčka. Lehčí než kouř ze stébla slámy, které vzplálo v ohni. A přece ten klíček je můj celý poklad. Otvírá všechny zámky. A dřív než kočka chytne myšku, může ze mne udělat nejbohatšího člověka na světě. Chceš, zeptá se mě, obědvat s králem? Zde máš skvostný kočár, lokaje, premované šaty i drahokamy. S klíčkem mohu cestovat rychleji než světelný paprsek. A byl jsem už na severním pólu, v Indii, v Indonésii, v Kongu i v Americe. A nehnul jsem se přitom ze svého křesla. Se svým klíčkem mohu trhat hvězdy na nebeských loukách, hrát si s rybkami, kroužit s ptáky a zpívat s pastýři na horách. A s ním jsem také sestoupil do království květin. Vy máte právě takový klíček jako já, ale ano, jen dobře hledejte na dně kapsy, že ne? Vždyť jej vidím, jak vám září v ruce. A teď tiše, tichonce budeme cestovat společně. Docela tiše, protože jsou lidé, kteří věří, že cenu mají jen ty věci, které můžeme vzít do ruky. Věci, jež můžeme prodat. Tiše, tichonce. Až si prohlédnete království květin, podíváte se s klíčkem i do jiných království. A později, až vyrostete a budete někdy smutní nebo unavení, až vás někdo zklame, zraní a nebo se vám vysměje, jen si vzpomeňte na klíček. Jen ho dobře hlídejte ve svém nitru. Otevře vám vždycky bránu do nejkrásnější země. Do země snů a vřelého srdce. Maurice Carême.

0: Leze žába do bezu, já tam za ní polezu. Kudy ona, tudy já, až jí chytím, bude má. Na pekáči smažená.
1: Piggy vtipk.
2: Poslyšte, já často slýchávám tu vaši Andulku, jak hezky mluví. S tou musí být zábava.
3: No to je. A největší legrace je, když napodobuje, jak můj muž hraje na saxofon.
2: Neříkejte. A prosím vás, jak ten pták drží nástroj?
4: Zobáčku!
1: Zobá, paní!

0: co je zelené.
1: Ne, proč do mého? Kousni si do červeného. Ne, prosím, ne, to zelené je moc hezčí.
0: Ne, ten červený, ten zelený.
1: Červená,
0: zelená.
2: Tak to, pánové, pardon, dám si radši citron, je žlutý a kyselý. Ale kyselý je tuze, když ho

0: A znáš tuhle? O princezně na hrášku? Byl jednou jeden princ a ten si chtěl vybrat za manželku nějakou opravdovou princeznu. Projezdil už svět křížem, krážem, poznal spoustu krásných dívek, ale u žádné si nebyl úplně jistý, jestli je to princezna opravdová. Jednou večer, když byl princ doma na zámku, venku lilo jako z konve a blesky jeden za druhým osvětlovaly temnou oblohu. A tu na zámecké dveře kdosi zaklepal.
1: Běž otevřít, řekla královna služebníkovi a šla se s ním podívat, kdo to v takovém počasí přichází.
0: Za dveřmi stála krásná dívka. Byla ale celá promočená, zablácená a unavená z cesty.
2: Mohla bych, prosím, u vás na zámku přespat? Zašeptala jemným láskem. Jsem princezna z duhového zámku.
1: Ale jistě, pojďte dál.
0: Souhlasila královna a pomyslela si,
1: však se hned přesvědčíme, jestli jsi opravdová princezna.
0: Poslala dívku do jídelny a sama pospíchala do ložnice. Sundala z královské postele všechny peřiny a matrace a úplně dolů položila malé zrnko hrášku. Potom vzala 7 tlustých matrací a položila je na to zrnko. A na matrace položila ještě 7 silných prachových peřin. A na takovéhle posteli měla princezna tu noc spát. Ráno se královna zeptala,
1: tak jaká byla noc? Jak pak se vám spalo v naší posteli?
2: Děkuji za nocleh, odpověděla dívka. Ale spalo se mi moc špatně. V posteli bylo něco tvrdého, ani jsem usnout nemohla. Celou noc jsem se převalovala a jsem samá boule a modřina.
0: Princ se zaradoval. Jestliže ta dívka přes 7 matrací a 7 silných prachových peřin ucítila hrachové zrnko, byla to jistě opravdová princezna. Princ si ji vzal za manželku a to hrachové zrnko je dodnes vystaveno v zámecké klenotnici, kde si ho každý může prohlédnout.
1: Jestli mi nevěříš, běž se tam podívat.

0: písnička.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si

0: věneček. No a teď ještě jednou. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: Bída. Schudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě jeden starý mládenec, pán té vsi, vší mocí chtěl za ženu vzít. Ale že holka ho neměla ráda a rodiče k tomu sňatku taky svolit nechtěli, týral je starý ženich jak mohl, naléhal na ně robotou a pro dost malou příčinu dával je být. Tak, že ubohý hospodář toho déle nemohl vydržet a sobě umínil, že se z té vsi vystěhuje. V chalupě, kde ten hospodář zůstával, často něco za pecí vrzávalo. I ačkoliv všecko přehledali a přepícek najednou na vrub obrátili, přece nikdy nic nemohli najít. Ale když už se stěhovali a poslední nářadí vyklízili, uslyšeli najednou za pecí něco hlasitěji vrzat. I poslouchali všichni, co to. A vrz, šup, šup, vyskočila ze zápecí štíhlá a bledá osůbka, podobná švižné paně.
1: Aj, ký to ďábel,
0: zvolal otec.
2: Pro pána boha,
0: vykřikla matka a za ní všechny děti do křiku sedali.
3: Nejsem žádný ďábel,
0: řekla ta štíhlá bledá pana.
3: Ale jsem vaše bída. A když se teď odtud vystěhujete, musíte mě taky sebou vzít do svého nového příbytku.
0: Hospodář, čiperná hlava, viděl, že bídy své nechytí ani neuškrtí. A protož poklonil se jí hluboce a řekl. Dobře, má zlatá milost, paničko, když se ti tak u nás líbí, tedy pojď s námi. Ale vidíš sama, že sobě sami všecko přenášíme,